Dnešní blok komorní hudby na Proglasu uzavřelo solo pro violu da gamba a basso continuo C-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Účinkovali na klavír Lorenzo Gielmi, na violu da gamba Vittorio Gielmi.

0: Proglas přebírá relaci Radia 7.
1: Tři D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Tomáš Kolman, kazatel Církve bratrské v Opavě Elim, vedoucí, mimo jiné také vedoucí History Makers v České republice, hlavní vedoucí skautského oddílu tady v Opavě, táta tří synů a navzdory mnoha snahám mnohých nepije kávu. Tome, vítám tě v pořadu 3D Talk, i přesto, že nemáš rád kávu.
3: Vojto, ahoj.
2: Dnes budeme mluvit o vedení dětí. A na začátek zeptám, jak ses vůbec dostal ke službě dětem a mladým. Bylo to tvoje povolání nějak od začátku, nebo tě do toho někdo vtáhl?
3: To jsou asi dva samostatné příběhy. Já jsem začínal jako vedoucí mládeže někdy ve svých 19 letech. Co se týče práce s dětma, k tomu jsem přišel trochu jako slepý k houslím, protože jsme dělali regionální setkání mládežníků a chtěli jsme pro ně vytvořit i nějakou aktivitu, služební aktivitu. A tak jsme vymysleli nějakou akci pro děti. Ono z toho se zrodilo setkávání s dětma z vesnice a my jsme si uvědomili, že pokud chceme těm dětem nabídnout víc než pár her, tak musíme založit u nás ve sboru dorost. Takže jsme založili dorost a já jsem začal fungovat jako jeden z vedoucích dorostů, v podstatě bez jakýchkoliv zkušeností s dětma. Tohle byly moje začátky, pionýrský, nadšenecký, vzdělanecký, ale běželo to a spoustu dalších let a mnohé jsem se díky tomu naučil.
2: Občas se říká, že práce s dětmi, hlavně v neděli, je hlavně o hlídání. Ty to děláš už hodně let za svůj život. Čím je to podle tebe ve skutečnosti?
3: Víš to, v mém případě to není úplně o nedělní službě s dětma. I tenhle rozměr se v poslední době přidal, ale ten hlavní rozměr je pro nás právě ten skautský oddíl, který se zmiňoval někde na začátku. Pro mě každopádně rozhodně to není jenom otázka hlídání dětí ani v tu neděli, byť se to tak někdy může zdát. Ale pro mě jeden z těch klíčových rozměrů toho všeho a proč vnímám tuhle službu jako extrémně důležitou. Já jsem dole za kazatelnou s mikrofonem a já kážu lidem, kteří ve velké většině už Krista znají. Ve velké většině jsou to spasení lidé, kteří pokud dnes zemřou, pokud z té bohoslužby neodejdou živí, něco se stane, já se o ně nemusím bát, oni budou v nebi. V nedělní škole sedí lidičkové, o jejich spásu se teprve hraje. To jsou děti, které sice vyrůstají ve věřících rodinách, mnohé slyšeli, ale přesto spousta z nich ten krok pozvat Krista do svého života, dát mu svůj život, přijmout ho jako svého pána a spasitele, spousta z nich ho má teprve před sebou. Takže ve chvíli, kdy tam sedí ta učitelka spolu s těma dětma, ona pracuje na něčem, co je nakonec možná zásadnější, než na čem pracuju já dole jako kazatel. Trošku heretická myšlenka, ale reálně tam se hraje o ještě nezachráněné děti. Naše děti. Co může být důležitějšího?
2: Zmínil jsi, že občas jsi v nedělce v besídce také. Děláš to jinak. Je to tak?
3: My jsme potřebovali rozdělit nedělku na starší a mladší, protože počet dětí vzrostl a protože už ty skupiny jsou tak různorodý, že to nešlo dělat pohromadě. A tak jsme se rozhodli, že jako starší vypomůžeme se starší nedělkou. Takže my jako starší tohoto sboru si bereme ty starší děti a máme pro ně program. A já jsem se rozhodl pojmout to trošku jinak a vymyslel jsem si svůj vlastní koncept práce se staršími dětmi v nedělce. Schválně se tě zeptám, ve chvíli, kdy je ti 9, 10, 11, jaké období tě čeká v brzkých letech?
2: Střední škola?
3: Jo, a spolu s tím, jako človíčka, tě čeká dospívání.
2: Dospívání.
3: Pokud jsi normální človíček a dospíváš normálně, znamená to, že se ti v hlavě bude rojit hromady a hromady otázek, protože svět, tak jak si ho znal, přestane dávat smysl. A platí to i o víře. Pro spoustu dětí, které vyrostly v nedělní škole, respektive v křesťanských rodinách, platí to, že jejich víra jako kdyby se začala sypat ve chvíli, kdy přijde dospívání. Je to přirozený, je to zdravý, je to dobře, protože oni potřebují z té dětské víry dospět do dospělé víry. Jenže oni častokrát tu chvíli se ve svých zápasech, otaznicích a pochybnostech cítí brutálně sami, mají pocit, že jsou pokažení, rozbití a běda, kdyby to kdokoliv zjistil, já o svých otázkách nejspíš nikomu nesmím říct a protože o nich nikomu neříkám, navenek se jevím jako stále věřící dítě, které nemá žádné problémy. Všichni okolo to mají úplně stejně, takže všichni takhle vypadáme a cítím se ještě osamělý. Tak jsem se rozhodl, že tuhle tu situaci předejdu a s těma dětma, kterým teďka je 9, 10, 11, že jim dám možnost už teď naučit se o svých otázkách mluvit. Takže já pro ně nemám připravené žádné vyučování, žádný příběh z Bible, ale spolu s nima jsme si sepsali seznam otázek ohledně Boha, víry, křesťanského života, Bible, seznam věcí, které je zajímají, které jim vrtají hlavou, na které doposud ním nikdo neodpověděl a oni neměli úplně příležitost se ptát a každou neděli, když jsou se mnou, tak se věnujeme jednomu z těch témat. A já spolu s nima tu odpověď objevuju. Nepřináším ji dopředu, nemám ji připravenou, snažím se ji neříct jen tak, ale snažím se spolu s nima otevírat Bibli a nechat je z Bible ty otázky si sami zodpovědět. Aby se naučili, že mít otázky je v pořádku a aby se naučili, jakým způsobem hledat. A mám naději, že až přijde to období dospívání, tak tím budou schopni projít o něco s nás. Ale to se mě budeš muset zeptat za 4-5 let.
2: Děkuji za pozvání za 4-5 let. Jaký ti přijde, že je rozdíl mezi besídkou, nedělkou a třeba tím skautem, co děláte?
3: Obrovský. To jsou dva úplně jiné světy se dvěma úplně jinýma záměrama i způsobou fungování. V neděli tam máš takřka výhradně věřící děti, nebo děti z věřících rodin. Máš na ně, řekněme, půl hodinky. A typicky, a to je krásný, se snažíš postupně s nima objevovat biblické příběhy a z těch biblických příběhů si něco do života odnášet. To je tvoje hrací území, ve kterém se můžeš pohybovat, ale má velká omezení, protože za tu půl hodinu toho fakt moc víc nestěneš. Skautský svět je oproti tomu mnohem rozsáhlejší tím svým záměrem a tím, co se snaží do životu dětí přinést. My jsme skautský oddíl, ale jsme zároveň křesťanský oddíl. Kombinujeme tyhle dvě věci, něco asi jako kdyby vzal skautský svět a skaut dorostu a to nejlepší z obou těch světů zkombinoval do jednoho. Úžasný svět. To, co se skautům daří výborným způsobem, je rozvoj těch dětí ne na rovině znalostí, což nakonec typicky od ten přístup nedělky. Dá v dětem ty znalosti, ale oni usilují o rozvoj člověka po všech stránkách a mluví o kompetencích. Nechtějí, aby děti něco znali, chtějí, aby byli kompetentní v různých oblastech svého života a dokázali v těch oblastech svého života vlastně dobře fungovat. Měli zpracované sami sebe, měli zpracované vztahy, rozuměli přírodě, světu okolo a dění toho, co se v tom světě kolem děje. A v tom všem, aby byly vybavené dovednostma, které potřebují, aby to dobře fungovalo. Tak si teď představ, že tyhle dvě věci s tím křesťanským rozměrem dáš dohromady. A máš schůzku, která není o hrách, ale která je na prvním místě o nějaké dovednosti, kterou ty děti prostřednictvím her chceš naučit. A k tomhle tématu, k té dovednosti, k tomhle, řekněme, problému, se kterým se můžou v životě potkat, k tomu přinášíš i nějaké biblické poselství, nějaký duchovní rozměr. Takže najednou jim nepředstavuješ jenom příběhy z Bible, bez nějaké souvislosti s jejich životem, ale snažíš se učit, jak v životě a ve světě fungovat, jak po té praktické stránce, tak po té duchovní. Snažíš se vytvářet partu dětí, která spolu bude moct projít i tím dospíváním a držet jedny druhé. A zároveň chceš, aby i učit tobě jako vedoucímu měli velkou důvěru a dokázali se ti svěřit ve chvíli, kdy něco prožívají. A to je prosím jenom špička ledovce toho, co skautský svět doopravdy je. Je úžasný, bohatý, náročný, přináší strašnou spoustu skvělých věcí a všem vřele doporučuji alespoň nakouknout někam do nějakého oddílu, prohlédnout si, co dělají a jak fungují, protože budete ohromení.
2: Možná nás poslouchá někdo, kdo vede děti nebo kdo přemýšlí o skautském oddílu. Jak začít? Jak jste začali vy?
3: My jsme začali na divoko a úplně špatně. Věděli jsme, že chceme jednou mít skautský oddíl, pak jsme se z ničeho nic rozhodli, že teda už teďka do toho půjdeme. A zatímco ten proces zakládání je asi jednoletý a je tam prostor ke vzdělání, je tam prostor k akcím, které ti ukážou, co to vlastně znamená být vedoucí, je tam prostor všechno si načíst a nastudovat. My jsme se rozhodli, že chceme založit skautský oddíl 8. července a 8. září jsme začali první schůzkou. Měli jsme 2 měsíce, možná jenom měsíc, nevím, k tomu, aby jsme si zjistili všechny věci, připravili si všechny podklady a nastavili celý to naše fungování, no prostě všechno špatně. Co bylo dobře, bylo, že jsme o 3 měsíce předtím se jeli podívat na jeden skautský oddíl, který pracuje se stejnou věkovou skupinou, se kterou jsme chtěli pracovat my. A to nám ukázalo právě to bohatství a úžasný způsob práce skautského oddílu. A od toho jsme si mnohé vzali, mnohé odvodili a potom nastartovali. Správný proces je ozvat se dorostové unii, pod kterou my fungujeme. To je naše zastřešující organizace, dát jim vědět o tom, že chcete založit skautský oddíl, spolu s nimi potom řešit další kroky, mezi kterými bez pochyby bude na prvním místě dát dohromady tým a získat pro tu myšlenku celý svůj sbor nebo alespoň vedení svého sboru, protože tyhle ty skautské oddíly jsou zastřešené vždycky nějakým sborem a je to takhle správně. A potom spolu s dorostovou unií se nechat provést celým tím procesem zakládání. Oni k tomu mají zpracované postupy, metodiku. Vlastně člověk nemusí sám nic vymýšlet, ale drží se těch kroků, které oni pro něj budou mít načrtnuté.
2: Když už jsi pak v té situaci, kdy máš nějaké děti a vedeš je, jaký je rozdíl mezi tím děti jen organizovat a vytvářet pro ně nějaký program a mezi tím je skutečně vést?
3: Myslím, že ta klíčová odpověď, a netýká se jenom dětí, týká se reálně i kazatelské služby, jakékoliv vedoucovské služby. Ten rozdíl mezi organizováním a vedením je, že ve chvíli, kdy vedeš, tak víš, kam chceš dojít. Organizování znamená příprava akcí, znamená to přípravy bohoslužby v případě kazatele, znamená to přípravu schůzky, znamená to přípravu víkendovky, znamená to přípravu jednotlivých aktivit a akcí. Zatímco vedení všechny tyhle ty věci využívá za nějakým záměrem k tomu někam dojít, někam ty děti dovést, někam ten sbor dovést, něčeho dosáhnout. Organizování je pouze nástrojem, nikoliv hlavní náplní a hlavním cílem.
2: A jaký je ten hlavní cíl? Kam ty děti dovést?
3: My u nás reálně chceme, aby všechno, co se ve sboru děje, mělo jednu linii, jeden záměr, jeden směr. Takže ta odpověď je úplně stejná, jakou mám, když se mě zeptáš na stejnou otázku jako kazatele a vůči sboru. A máme 3 rozměry. První je, chceme, aby došli do bodu, kdy mají rádi Boha a druhé lidi. Chceme, aby se učili poslouchat Krista a chceme, aby měnili svět v moci Ducha Svatého. Tohle je to, co chceme vidět v celém našem sboru, jako proces, kterým chceme procházet, to, že na začátku se učíme, poznáváme Krista, poznáváme Boha, máme rádi Jeho a máme rádi i své bližní. Učíme se potom naše životy podřizovat jemu, aby se podobali tomu, jakým způsobem žil Kristus a co nám říká ve svém slově. A chceme pomoct těm lidičkám dorůst do bodu, kde své obdarování, svoje schopnosti používají k tomu, aby přinášeli požehnání druhým kolem sebe. Součástí toho samozřejmě je misie, ale není to jenom tohleto. U těch dětí je tohoto samozřejmě trošku vzdálenější. Tímhle způsobem asi za nima nepřijdu a nebudu s nima takhle mluvit, zatímco ve sboru o tomhle mluvíme velice jasně a otevřeně a do toho zveme druhé lidi. Ale přesto tohle je ten záměr i pro tuhletu malou generaci. Chceme, aby nejenom byli kompetentní poradit si se světem, uměli uzly, dokázali je šifrovat, to všechno tam je taky, ale uprostřed toho všeho nebo nad tím vším je to, že jim chceme představit, dát jim poznat Boha, kterého dále Pán jednoho dne budou mít rádi, protože mě věří a poznali něm svého spasitele. Chceme jim pomoct, aby se naučili žít tak, jak Kristus přikazuje, tak, jak chce. A chceme z nich vychovat lidi, kterým záleží na světě okolo sebe, na druhých lidech a přinášejí jim požehnání. V tuhle chvíli to asi ještě není křesťanská služba. V případě 8, 9, 10 letých dětí, které z poloviny jsou vlastně z nevěřících rodin, tak to ještě není o nějaké křesťanské službě. Ale můžeme učit už teď nebýt jenom pasivní příjemci nějakých pro ně připravených aktivit, ale být těmi, kteří se podílejí na té přípravě. Tak tohle je náš záměr a náš cíl.
2: Blížíme se k závěru dnešního dílu. Příště budeme pokračovat. Od mikrofonu se loučím já, Vojta.

Dobré ráno, milí posluchači Rádia Proglas. Naše tradiční mimořádné folklorní okénko vysíláme přímým přenosem z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, konkrétně z kostela Na nebevzetí Panny Marie. Vysíláme pořad Jana Rokity, barokní hudba ze zámku a podzámčí. Hudební pořad inspirovaný lidově laděnými skladbami barokního mistra George Philipa Telemana nám představí ensemble Flair s uměleckým vedoucím Janem Rokitou, Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou a pěvečtí solisté Klára Blašková a Jan Zaviačič. Ať se vám dobře poslouchá.

Krásné dobré ráno, vážení a milí. Kdybych během těch 3 měsíců měl ještě více času, abych si mohl poslechnout všechny ty skvělé muzikanty a zpěváky, dudáky, hráče na regál i na jiné výjimečné nástroje, byla by to inspirace, která by mi postačila do konce mého života. Takto se ve své autobiografii vyznává německý barokní mistr Georg Philipp Telemann při svém pobytu, který strávil v hornosleském městečku Pščina na zdejším zámku. Pobýval zde 3 měsíce a pobýval rovněž i v nedalekém Krakově. Tento německý mistr poslouchal místní muzikanty, místní zpěváky a zmiňuje se také o muzikantech, kterým se říkalo hanáci. Vypadá to a zdá se nám, že ta 300letá, více než 300letá historie dospěla až do 21. století a dodnes z toho odkazu i z toho Telemannova nadšení žijeme. A já bych vám v tomto sobotním strážnickém ránu přál, abyste tu hodinku s námi i s Georgem Philippem Telemannem prožili v klidu a ještě teď bez sluníčka, protože vás ho čeká zcela určitě hodně během celého dne. A my do toho dne vstoupíme otevřením takzvané guberniální sbírky, která vyšla v roce 1819 a která v podstatě mapuje lidový odkaz, který v době telemanovské a posttelemanovské vznikal na Moravě, ve Slezsku, konkrétně na Hané a na Valašsku. A na začátku našeho programu otevřeme právě guberniální sbírku velmi příznačnými nápěvy, které se přesně hodí k této denní době, tedy svítáníčka, a zahrajeme vám, pevně doufám, ladný a hezky ladící D-dur. Přeji vám krásný umělecký zážitek.

Už se mi chtělo říct dobrý večer, dámy a pánové, tak to zdaleka ne. A vlastně se cítím trochu rozechvělá mluvit před takovým znalým publikem a já strážně si strašně ctím a byla jsem tu dvakrát tak na Čumendu, chtěla jsem vidět Hanáckou svatbu a pro nás je to takové centrum toho tradičního a jak jste slyšeli i v těch skladbách, menuetech, chodzoných, hanáckých tancích, tak ta naše stará hudba, barokní hudba z toho všeho vychází. A my milujeme toto spojení barokních nástrojů našeho ansámblu Collegium Marianum s ansámblem Flair. A jak vidíte, jde nám to dohromady, i když někteří znalí ví, že my máme trochu jiné ladění. Jak vidíte i na těch flétnách, každá je trochu jinak dlouhá. To znamená, kdo hraje na píšťaly, že i zní jedna výš, jedna níž. A tak my jsme našli řešení, smyčce samozřejmě můžou se přiladit na 440 Hz, jako je dnešní komorní A. A já hraju o celý tón výš, abych se k ním přidala, nebo mám flétnu na 440 ty malé. A spolu s Jankem jsme před kolika lety, už nevím, ale v guberniální sbírce procházeli jednu skladbu za druhou a bylo strašně těžké najít to nejlepší. Vlastně vám nemůžeme zahrát všechno, ale nádherně to Janek upravil, takže můžeme hrát dohromady jak ensemble Flair, tak naše nástroje. A Telemann, to je taky náš takový srdcový skladatel, v jeho hudbě zaznívá často hanácký motiv. On sám hodně jeho částí ve svitách nazval po francouzsku anacquoise, nebo hanasky. Tak asi slyšel v pštině, když tam hráli muzikanti v krčmě, slyšel tak teď po hanácky, teda teraz. Teraz máme tady polské členy ansámblu, takže musíme též po polsky mluvit. A v jeho hudbě toho lidového zní opravdu hodně, tak užijte si dnešní ráno.

0: goodness.
1: Σωστό. Δύσκολα από εδώ.

0: Okolo
1: jsem odešel,
0: druhá sloka,
1: slyšíš? Druhá sloka,
2: spíš
1: ne.
2: Rovnou?

Může-li být vzduch opojen vůní bezu a mateří doušky, může být také opojen vůní písní již 300 let. Na závěr tohoto našeho setkání s lidovou hudbou z guberniální sbírky a s díly Georga Filipa Telemana jsem si vypůjčil citát Leoše Janáčka. A dělám tak záměrně, protože to, co jste tady mohli v minulé hodince slyšet, si myslím, že je obrovské nadšení a inspirace jednoho velkého německého mistra, který se vědomě při své obrovské genialitě sklonil před slovanskou lidovou upřímností a dokázal ji fantasticky využít ve svých dílech. A dodnes z toho čerpáme. A proto si myslím, že by se na tomto místě v závěru našeho setkání dalo říct, a opět si vypůjčím Leoše Janáčka, kéž by vás, George Filipe, Bůh ve zdraví uchoval. Což je výrok, který byl původně mířen na horňáckého hudce Pavla Trna. A já si jej rád vypůjčím a netýká se jenom Georga Filipa Telemana, ale týká se především jeho skladeb a jeho odkazu a také jeho vlivu na všechny muzikanty, kteří se nějakým způsobem snaží zpracovávat lidové melodie, a to nejenom lidové melodie z Hané nebo z Valašska, ale v podstatě z celé Evropy, nebo dalo by se říci z celého světa. A my tak symbolicky uzavřeme tu naši pouť skladbou, která je zřejmě tím největším symbolem propojení klasické a lidové muziky, je známá po celém světě, hrají ji nejenom všichni flétnisté, ale také muzikanti, a to nejenom barokní, od Tokia přes Prahu a Paříž až po Boston a americká města. A já doufám, že to bude taková hezká tečka za tím naším programem, který na strážnické poměry začal opravdu velmi brzy. A já pevně doufám, že tak, jak Telemanovi bude svítit to velké slunce, tak že to bude především to slunce duševní, vnitřní, a že to nebude takové slunce, jako budeme už za chviličku potkávat tady ve Strážnici na dalších pořadech. Takže bych vám přál, abyste si uchovali zdraví po celý den, a moc děkujeme, že jste dnes přišli na náš koncert. Za všechny muzikanty našeho norsko-polsko-českého sdružení, tedy Collegium Marianum a Ensemble Flair, pěkně děkujeme.

Srdce, to ti patří, moje srdce patří tobě a všechno, co v něm najdeš, si můžeš vzít.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní?

jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh hlučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé poky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám, máš pravdu,

že jsi vlastně zbytečná. Jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze.

jak prsty mezi dláždění. Tvá krácí jesen nemění.

a deštěm zvlhlé kapuce parkem i škarpou spolu jdou, pevně se drží za ruce.

v lodičkách plula s životem, je to dávno. Líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem. Mám tě rád.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevyprávím. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy. Přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukážeš,

0: Denně či občas zapni si proglas.
1: Samota plíživá,

Kdo by se v horkém létě nechtěl osvěžit v bazénu? Když slunce pálí a tělo touží po ochlazení, je příjemné ponořit se do chladivé vody. Najednou jako kdyby z nás spadla únava, horkost i napětí. Voda nás obejme a na chvíli nám umožní zapomenout na všechno, co nás tíží. Člověk však není jen tělo. I naše duše potřebuje čas od času lázeň, místo, kde může odložit starosti, strach, neklid, zklamání i všechno, co se v nás během dní a měsíců nahromadilo. Křesťan má takový bazén stále na blízku. Je jim Kristus sám. Zvláštním způsobem se do jeho blízkosti můžeme ponořit v Eucharistii a při adoraci před nejsvětější svátostí. Bůh se nám dává tak blízko, že se můžeme ponořit do jeho přítomnosti a nechat se jí proměňovat. Do vody obvykle nestačí namočit jen špičku prstu. Chceme-li se skutečně osvěžit, musíme do ní vstoupit celý. Stejně tak nestačí být Kristu jen trochu na blízku. Nestačí o něm pouze vědět nebo na něj občas pomyslet. Potřebujeme se mu odevzdat a ponořit se do jeho přítomnosti celým srdcem. A adorace je takovým bazénem. Zde před Kristem nemusíme nic předstírat. Můžeme být před ním takový, jací právě jsme, unavení i radostní, zranění i vděční, s otázkami i prosbami, které už neumíme vyslovit. Nemusíme mít připravená ta správná slova a modlit se stále stejné naučené modlitby. Někdy stačí jen mlčet a dívat se. A hlavně dovolit Kristu, aby se díval také on na nás. Možná právě to je největší osvěžení, které naše duše potřebuje. Ne další výkon nebo úkol, ale vědomí, že jsme milováni. Že i přes své slabosti a pády máme v Božích očích cenu a nemusíme všechno zvládnout sami. Voda v bazénu osvěží tělo na několik hodin. Kristus však nabízí osvěžení, které sahá mnohem hlouběji. Ne vždy odstraní naše problémy, ale dává nám sílu je nést. Ne vždy změní ihned okolnosti našeho života, ale může změnit naše srdce, se kterým jimi procházíme. A tak jako po koupání vystupujeme z vody osvěženi, měli bychom i od adorace odcházet trochu jiní. Ne proto, že jsme vyřešili všechny své problémy, ale proto, že jsme byli chvíli s tím, který je větší než naše problémy. Až tedy příště zatoužíme po osvěžení, vzpomeňme si, že nejen naše tělo, ale i naše duše potřebuje svůj bazén. A ten není daleko. Čeká nás v tichu před Kristem. Stačí přijít, stačí se ponořit a nechat Krista, aby nás osvěžil.

Je 6 hodin, 1 minuta, středa 12. srpna 2026. Vy jste se naladili pro Glas, od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Prožíváme Mezinárodní den mládeže a podle katolického kalendáře památku sicilského Jáhna a mučedníka z počátku 4. století svatého Eupla. Zároveň se připomíná svatá Jana Františka de Chantal. Francouzská šlechtičná spoluzakladatelka kongregace sester navštívení Panny Marie. Zemřela roku 1641. Stala se přímluvkyní za šťastný porod. A svátek podle občanského kalendáře má dnes Klára. Toto jméno z latiny se překládá jako jasná, průzračná anebo svítící. Tak všem nositelkám jména Klára blahopřejeme k dnešnímu svátku. Na Proglasu se nyní jdeme začíst od dnešního evangelia.

z 18. kapitoly podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dále si od tebe říci, svého bratra si získal. Nedále si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen pravím vám, všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi. A všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám, jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou oni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.

0: Po četbě Evangelia vás zveme k modlitbě ranní chvále. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Pavel.
0: Dnes budeme potřebovat k modlitbě celkem dvě záložky z breviáře. První bude pro veškeré texty z druhého týdne žaltáře od strany 1197. 1197 v novějším vydání breviáře a ve starším 1076. 1076. Pouze závěrečná modlitba bude z památky svaté Jany Františky de Chantal Řeholnice v novějším vydání strana 1650, 1650 a ve starším 1613. 1613. Ještě zopakuji, v novějším vydání breviáře dnes strany 1197 a 1650. Ve starším 1076 a 1613. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Otče, Bože všemohoucí, slavný a velký v své moci, buď od nás chválen s vděčností.
1: Neb ty jsi nás v noci minulé zachoval od smrti náhlé i od příhody nešťastné.
0: Račiš prosíme také sám, tento den šťastný dá ti nám, ať je v tvém jménu požehnán.
1: Každý z nás ať s potěšením pracuje v svém povolání, plní tvoje přikázání.
0: Uslyš, Bože, na výsosti naše prosby i žádosti, popřávej nám své milosti.
1: Pro svého Syna milého, Ježíše Pána našeho, požehnej práce každého. Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
0: Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě. Vždyť jsem ubohý a chudý.
1: Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán. Pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.
0: Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane. Neboť stále k tobě volám.
1: Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.
0: Ty jsi totiž, Pane, dobrý a zhovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
1: Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, všimni si hlasu mé snažné prosby.
0: V den svého soužení k tobě volám, ty mě přec vyslyšíš.
1: Nikdo mezi bohy se ti nevyrovná, Pane. Nic se nepodobá tvým skutkům.
0: Všechny národy, které si učinil, přijdou, budou se ti klanět, Pane, a velebit tvé jméno.
1: Protože ty jsi veliký a činíš divy, ty jediný jsi Bůh.
0: Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě. Veď mé srdce, aby se bálo tvého jména.
1: Chci tě chválit, Pane, můj Bože, celým svým srdcem a věčně velebit tvé jméno.
0: Neboť veliká byla ke mně tvá láska a z hlubin podsvětí si vytrhl mou duši.
1: Bože, povstali proti mně zpupní lidé a tlupa násilníků mi ukládá o život. Neberou na tebe ohled.
0: Ty však jsi, Pane Bůh, milosrdný a milostivý, váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný.
1: Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou. Uděl sílu svému služebníku a zachraň si na své služebnice.
0: Dej mi znamení své přízně, ať to vidí, kdo mě nenávidí a zahanbí se, že ty, Hospodine, se mi pomohl a potěšil mě.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Obvesel život svého služebníka, neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši. Blaze tomu, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu.
0: Uslyšte vzdálení, co jsem udělal. Blízcí, poznejte mou sílu.
1: Dostali strach hříšníci na Sionu. Bázeň se zmocnila rouhačů.
0: Kdo z vás se může zdržovat u zžírajícího ohně? Kdo z vás se může zdržovat u věčného žáru?
1: Ten, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu. Kdo pohrdá ziskem z vydírání. Kdo odmítá brát úplatek.
0: Ten bude přebývat na výšinách. Skalní pevnosti budou jeho útočištěm. Dostane chléb, nevyschne mu voda.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
1: Blaze tomu, kdo jedná spravedlivě a mluví pravdu. Jásejte před králem Hospodinem.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.
1: Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene.
0: Hospodin uvedl ve známost svou spásu. Před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
1: Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu.
0: Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.
1: Jásejte Hospodinu všechny země. Radujte se, plesejte a hrejte.
0: Hrejte Hospodinu na citeru a s doprovodem zpěvu.
1: Za hlaholu trub a rohů. Jásejte před králem Hospodinem.
0: Zahuč moře a vše, co je naplňuje. Svět i všichni, kdo jej obývají.
1: Řeky tleskejte rukama, hory spolu zajásejte.
0: Před Hospodinem, že přišel, aby spravoval zemi.
1: Aby spravoval svět ve spravedlnosti a národy podle práva.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jásejte před králem Hospodinem. Nahý jsem vyšel z lůna své matky a nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal, Hospodinovo jméno buď pochváleno. Dobro bereme od Boha a zlo brát nemáme.

0: Bože, nakloň mé srdce k tvým přikázáním, ať je zachovávám tvůj zákon.
1: Bože, nakloň mé srdce k tvým přikázáním, ať zachovávám tvůj zákon.
0: Ukaž mi cestu svých příkazů,
1: ať zachovávám tvůj zákon.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Bože, nakloň mé srdce k tvým přikázáním, ať zachovávám tvůj zákon.
2: Slituj se nad námi, Hospodine, rozpomeň se na svou svatou smlouvu.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
2: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
2: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
2: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
2: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Slituj se nad námi, Hospodine, rozpomeň se na svou svatou smlouvu.
0: Kristus vydal sám sebe za církev a stále ji živí a chrání. Prosme ho.
1: Pane, zhlédni na svou církev.
2: Veleben buď pastýři své církve za dar světla a života.
0: Dej, ať jsme ti stále vděční za tak milý dar.
2: Pohlédni milostivě na svůj lid, který vyznává tvé jméno.
0: Ať nezahyne nikdo z těch, které ti Otec dal.
2: Veď svou církev po cestě svých přikázání.
0: A Duch Svatý, ať ti posiluje, aby ti byla věrná.
2: Nasycuj svou církev svým slovem a chlebem života.
0: Aby tě následovala v síle tohoto pokrmu.
1: Pane, zhlédni na svou církev.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty jsi posiloval svatou Janu Františku, aby vzorně obstála v různých životních okolnostech. Na její přímluvu pomáhej i nám, abychom svědomitě plnili povinnosti svého stavu a vnášeli do světa Tvé světlo. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

0: Ve středu 19. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Micheáše část 4. kapitoly pod titul Národy vystoupí na Hospodinovu horu. Tak praví Hospodin, stane se v posledních dnech, pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou, vzhůru vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha. Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách. Ze Sionu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude mnoho národů, rozsuzovat mocné daleké kmeny po dlouhou, předlouhou dobu, že skují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válce se již nebudou učit. Každý bude sedět pod svým vinným kmenem, pod svým fíkovníkem. Nikdo nebude šířit strach, řekla to ústa Hospodina zástupů. Všechny národy budou chodit ve jménu svého Boha, my však budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, na věky a navždy. V ten den, praví Hospodin, shromáždím chromou jeruzalémskou dceru, seberu tu, kterou jsem vyhnal, i tu, s níž jsem jednal tvrdě. Z chromé učiním pozůstalý lid, z vyčerpané mocný národ. Hospodin jim bude vládnout na Sionské hoře od této doby až na věky.
1: Slyšeli jsme první čtení ze středy 19. týdne v mezidobí, četl Martin Holík.

Je to 6. hodina a 30. minuta s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. Je středa 12. srpna, Mezinárodní den mládeže a podle katolického kalendáře památka sicilského jáhna a mučedníka z počátku 4. století svatého Eupla. Zároveň se připomíná svatá Jana Františka de Chantal, francouzská šlechtična, spoluzakladatelka kongregace sester navštívení Panny Marie. Zemřela roku 1641, stala se přímluvkyní za šťastný porod. Před 145 lety před plánovaným definitivním otevřením z velké části vyhořelo Národní divadlo v Praze. 95. by oslavil spisovatel, scénárista a překladatel, vězeň komunistických žalářů Jiří Stránský. Skaut s řádem Stříbrného vlka odešel v roce 2019. Před 25 lety se Jan Železný stal potřetí mistrem světa v hodu oštěpem a potvrdil tak svoji pozici nejlepšího světového oštěpaře všech dob. 33. narozeniny dnes slaví zpěvačka Eva Farná. 70. má písničkář Jaroslav Samson Lenk, 51. zakladatel a ředitel společnosti Post Bellum a vedoucí jejího projektu Paměť národa, novinář Mikuláš Kroupa. 71 let se dožívá premonstrát páter Kamil Václav Sobadina, farní vikář v Jihlavě u svatého Jakuba a administrátor farnosti Vyskytná nad Jihlavou. 76. narozeniny slaví farář v Troubsku na Brněnsku monsignor František Koutný. A svátek má Klára, jméno je z latiny a překládá se jako jasná, průzračná nebo svítící. Tak nositelkám tohoto jména také dnešním oslavencům blahopřejeme. Pojďme se podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Dnes bude většinou jasno, s nejvyššími denními teplotami 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 22 až 25, tisíci metrech na horách kolem 17 a na Šumavě 21 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka písniček, nabídneme také přehled očekávaných událostí a od 7. hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď nám bude zpívat Jan Běťák, Kudy se píská.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech. Jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně

poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

6 hodin 40 minut a očekávané události s datem 12. srpen 2026. V Ostravě pokračuje 6denní celostátní setkání mládeže. Pořadatelé největšího tuzemského setkání mladých katolíků nabízejí místo pro setkání víru a přátelství. Vše svatou, která začne v 11.30 na hlavním pódiu, odvysílá v přímém přenosu televize Noe. Hudebně ji doprovodí schola brněnské mládeže. Program setkání vedle modliteb a bohoslužeb s biskupy zahrnuje koncerty a divadlo, workshopy i sportovní aktivity. Pohřeb premonstráta pátera Václava Jaroslava Rychlého bude od 14 hodin v kostele Narození Panny Marie a na hřbitově v Želivě. Kněz zemřel po těžké nemoci v 61 letech. Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné pozorovat na řadě míst v Česku. Akce chystají například hvězdárny ve Valašském Meziříčí, Jindřichově Hradci, na Brněnské Kreví hoře nebo v Karlových Varech. Tolik z očekávaných událostí.

0: Vlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Na ostravském výstavišti Černá louka včera začalo celostátní setkání mládeže, největší setkání mladých katolíků v Česku. V programu má do neděle přednášky a duchovní zastavení, osobní setkání s tuzemskými biskupy, koncerty a divadla, workshopy a tvořivé dílny, sport, čas pro setkání s přáteli a také na odpočinek. Motem je podle Ježíšových slov z Janova evangelia odvahu, já jsem přemohl svět. Setkání organizuje sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských družení mládeže ve spolupráci s Centry pro mládež jednotlivých diecézí. Ředitel sekce pro mládež ČBK páter Roman Kubín připomíná, že nejdůležitější je těšit se na setkání s Bohem.
2: Tak jak jsme každý jiný, tak je to různorodé, těch hostů je okolo 200, to se nedá úplně jako říci, kdo by byl ten největší. Každý má nějaký přístup, nějaké téma, které vlastně je mu blízké, takže samozřejmě jsou to hosté, kteří jsou z oblasti wellbeingu a vlastně jak osobního rozvoje. Jsou to hosté, kteří třeba jsou právě odborníky v tom duchovním světě, pak tam máme téma toho celého světa, to znamená i takové té ochrany stvoření, fungování vztahů. A je to skoro 700 dobrovolníků. Někteří jsou samozřejmě takový ti dobrovolníci, kteří budou mít nějakou menší roli, to nebude třeba tak časově náročné, a jsou desítky dobrovolníků, kteří na tom setkání už pracují od loňského roku, sestavili dramaturgii celého setkání a chystali se hosté, domlouvali se.
1: Na setkání mládeže se přihlásilo přibližně 3200 mladých. Vybraný program je však otevřený všem věkovým kategoriím.
2: Ti, kteří by chtěli přijet, tak mohou vždycky přijet buď na jednodenní vstup a zaregistrovat se vlastně na informačním stánku na Černé louce, nebo přijet na celou dobu a být tady s námi. Takže vítáme každého, zvláště ty, kterým je od 14 do 26 let. A potom máme i samozřejmě programy, které jsou otevřené v rámci Ostravy, to znamená nějaké koncerty, divadla, to se dá dohledat na webových stránkách. Největší otevřenost bude v sobotu, kdy bude ten pro rodiny, kdy se k nám připojí, většinou to bývá tak jako kolem 1000 až 1500 rodin.
1: Prozradil páter Roman Kubín, ředitel sekce pro mládež České biskupské konference.

Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kolena padáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krátkou svíci mám, že šance nemám žádné a bez přátel jsem sám. A také říkaj o mně, že naivní jsem byl, že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil. Těžko nás pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi do breku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím, já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

Kouzlo léta s Proglasem.

0: Poslední dřevěné barokní sochy se vrátily z kostela svatého Mikuláše ve Vraclavi do kláštera na hoře Matky Boží nad městem Králíky na Orlicko-Ústecku. V roce 1950 z něj byly navzdory svému špatnému stavu odvezeny. Před současným transportem prošly opravou a zpevněním dřevěných částí i barevné výzdoby.
1: Je na tom vidět, že ty sochy tvořili autoři velmi tvůrčím způsobem, což by se na první pohled nemuselo zdát, že je vidět, že mají nějaký základní korpus, který je, řekněme, masivní kmen stromu, ke kterému postupně přilepovali části. Ale je taky vidět, že v průběhu některé části buď uřízly, nebo nařízly a pohnuli s nimi, například vyřezali sochu a pak ji rozřízli uprostřed a vložili ji klín dozad, aby byla třeba víc nakloněná dopředu nebo do strany.
0: Dodává restaurátor Vojtěch Werner. Sochy váží 80 až 150 kg a při převozu byly zabezpečené v potravinové a bublinkové fólii a na nákladním autě ležely na matracích.

0: A se 7 hodinou nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Dobré ráno, je 7 hodin, středa 12. srpna, tohle je Ranní Plus a do nového dne vás vítají Šárka Feniková
2: a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
1: Čím otevřeme naše vysílání? Co komplikuje práci kolumbijským záchranářům po ničivém zemětřesení? Jak se Ukrajincům daří zvládat vlny zesílených ruských útoků na velká města? A jak dobře bude dnes z Česka pozorovatelné zatmění slunce a rojit Perseid? I to se dozvíte nejdřív, ale zprávy, které má pro vás Naďa Procházková.
4: Dobré ráno. U Příbrami hoří velká skládka. Hasiči zatím oheň nemají pod kontrolou. Hořet začalo už včera před 8 večer. Před půlnocí zasahovalo na místě 75 hasičů. Na místě je vyhlášený druhý poplachový stupeň. Skládka stále prohořívá. Hasiči proto povolali speciální techniku, která pomůže skládku rozhrabávat. Popisuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová-Flígrová.
5: V současné chvíli ten zásah stále probíhá. Obyvatelům Březnice byly rozeslány informační SMSky s doporučením nevětrat, protože samozřejmě ten zápach z toho požáru se šíří do okolí. Nicméně jsme na místo povolali i chemickou laboratoř, aby monitorovala škodliviny v ovzduší.
4: V Paříži dnes kvůli suchu na většině francouzského území zasedne krizový štáb vlády. Téměř 70% země se potýká s nedostatkem vody. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz.
6: Inspektoři kontrolují, jestli lidé opravdu šetří vodou. V postižených oblastech je zakázaný provoz automyček, napouštění bazénů nebo zavlažování zahrad. Problém mají i jaderné elektrárny. Ta v Golfeš na jihozápadě země po několika dnech opět vyřadila z provozu jediný funkční reaktor. Největší francouzská jaderná elektrárna Gravelines na severu země zase odstavila 3 ze 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Ty se množí mimo jiné i kvůli teplejšímu moři, jehož vodu elektrárna používá na chlazení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: A úplné zastavení jaderné elektrárny Černá voda hrozí i v Rumunsku, a to kvůli nízkému průtoku Dunaje. První reaktor elektrárna uzavřela už na konci července. Poslední dosud fungující blok by se mohl zastavit zítra. Černá voda běžně pokrývá asi 1/5 rumunské spotřeby elektřiny. Zatím se dařilo dostávat vodu nutnou pro chlazení reaktorů k elektrárně nouzovými cestami. Ani to už ale nestačí.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Dnešní zatmění slunce sníží i v Česku výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Bude ale minimálně, protože začne kolem 7:30 večera, to už fotovoltaiky moc elektřiny nevyrábí. Dopad nebude mít ani na bezpečnost přenosové soustavy. Podle Jana Krčmáře, výkonného ředitele solární asociace, nejsou obavy z možného blackoutu kvůli výpadku dodávek ze soláru na místě.
7: Zatmění hrozbu nepředstavuje, protože za prvé zatmění a tedy i pokles výroby budou postupné. Za druhé se zatmění odehraje ve večerních hodinách, kdy je osvit i tak slabší. Ale nejdůležitější je, že máme v Česku velice robustní přenosovou soustavu, která si se zatměním slunce poradí.
4: Jev bude viditelný v celé Evropě a podle odhadů celkově sníží výkon ze solárních elektráren téměř o 10 gigawattů, nejvíc ve Španělsku. A o samotném zatmění slunce bude řeč už za chvíli v Ranním plusu. V Polsku slavnostně pokřtí novou vojenskou fregatu. ORP Wicher je první ze 3 více účelových fregat navržených hlavně pro operace v Baltském moři.
8: Námořnictvo může slavit. Konečně jí začaly lepší časy. V posledních letech získala plavidla na zneškodňování min a v nejbližší budoucnosti naše námořnictvo dostane taky víceúčelové fregaty.
9: Říká odborník na polskou obranu a novinář Radoslav Dietrich. Fregata ORP Wicher je dlouhá 140 metrů. Do budoucna může být vybavená systémem protiletadlové obrany, děly a protilodními střelami. Všechny fregaty sestrojené v rámci modernizačního programu Měčník mají sloužit hlavně k ochraně námořních tras a energetické infrastruktury. Budou se ale také účastnit námořních operací v rámci misí Severoatlantické aliance. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
10: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
2: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
11: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
2: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hysová, Český rozhlas.
4: Pražská Letná ode dneška patří novému cirkusu a divadlu. Začíná tam 23. ročník festivalu Letní Letná. Nabídne desítky představení souborů z Česka i ze zahraničí.
12: Naše představení se jmenuje Wolf. Je to představení současného cirkusu a hodně se zabývá vnitřním vlkem, kterého všichni v sobě nosíme.
13: Říká akrobatka Kristýna Zauner z australského souboru Cirka, který se před české publikum vrací po 10 letech. Festival nabídne i žonglovací dílny, koncerty nebo speciální program pro děti, popisuje ředitel Letní Letné Jiří Turek.
14: My hrajeme 4x denně pro děti, takže těch pohádek je strašně moc, ať už od loutkových nebo hraných, nebo vyloženě cirkusových.
13: Největší festival nového cirkusu a divadla Letní Letná potrvá v Praze do 31. srpna. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Máme pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona chvílemi už od Kývalky z kilometru 182. Tam brzdí hlavně kamiony, osobní auta o kus dál v okolí výstaviště na kilometru 190. Na dálnici D4 směrem ze Strakonic do Prahy trvá velmi nepříznivá situace před omezením u Jíloviště. Kolona se protáhla až na 13. kilometr, popojíždí víc než půl hodiny. Kvůli tomu se ucpává i objízdná trasa, hlavně úsek mezi Klíncem a Jílovištěm. Dálnice D7 ze Slaného do Prahy se plní před omezením u letiště. Fronta narůstá i tam, aktuálně začíná u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území do 25, na horách kolem 17. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Nikoli z roku 1835 se vezu někam dolů, je na čo se mi závidět. Tak letím mezi vás, pozdravuji vás, tam ten svět.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Přivítání účastníků i první uvedení hymny bylo součástí včerejšího otevíracího ceremoniálu celostátního setkání mládeže v Ostravě. V úvodu největšího setkání mladých katolíků v Česku pozdravil přítomné ostravsko-opavský biskup Martin David a zároveň připomněl motto akce.
2: Nejskloňovanějším slovem těchto dnů bude odvaha. A já bych chtěl moc poděkovat za odvahu organizátorům, kteří setkání tady v Ostravě připravili. Chci za odvahu poděkovat vám, že jste se na setkání přihlásili a že jste do Ostravy přijeli. Chápu, že přijet sem k nám na Blízký východ je pro mnoho lidí možná velká výzva, ale díky, že jste tu výzvu přijali. Chci poděkovat panu primátorovi a panu hejtmanovi, kteří nad tímto setkáním převzali záštitu, a chci za odvahu poděkovat jednomu člověku, který už není mezi námi, a to je, respektive byl, ředitel tohoto areálu výstaviště Černé Lounky, Honza Šumbera, který si moc přál, aby to setkání tady bylo, a před několika týdny zemřel, a věřím, že se raduje z toho, že jsme tady. A děkuji za odvahu statutárnímu městu Ostrava, za odvahu toto setkání podpořit. Uvědomil jsem si, že není lepší místo, lepší město, kde by se setkání s takovýmto heslem mohlo pořádat. Víte, co má Ostrava v logu? 3 vykřičníky. A jestliže to heslo našeho setkání, to znamená odvahu, spojíme s těmi ostravskými 3 vykřičníky, tak vzniká spojení naprosto mimořádné. A jako poslední mám na vás na všechny jednu otázku. Máte odvahu tady uprostřed Ostravy svědčit o tom, že církev je mladá a radostná? V tom případě jste tady správně. Děkuju.
1: Řekl při včerejším otevíracím ceremoniálu celostátního setkání mládeže v Ostravě biskup Martin David.

0: Od pátku do neděle ožije Neratov v Orlických horách poutními slavnostmi. Návštěvníky čeká duchovní i kulturní program, skvělé jídlo a poctivé pivo ze zdejšího řemeslného pivovaru. Blíže redaktor Martin Weisbauer.
1: Program zahájí v pátek mše svatá v 8 hodin ve známém poutním kostele se skleněnou střechou na nebevzetí Panny Marie. V sobotu se můžete o 7:30 ráno zúčastnit pěšího procesí z kostela v Rokytnici v Orlických horách do Neratova nebo komentované prohlídky kostela, která bude probíhat v sobotu i v neděli. Milovníky hudby potěší páteční koncert Spirituál kvartetu a sportovní nadšenci se mohou zúčastnit sobotního běhu naděje. Nebudou chybět ani další koncerty, divadelní představení nebo atrakce pro děti. V provozu bude i vyhlášená neratovská hospoda nebo bistro u proroka. Na zdejším řemeslném jarmarku si mohou poutníci zakoupit také dárky a turistické suvenýry jako vzpomínku na tento zážitek. Celý bohatý program naleznete na stránkách www.neratov.cz.

0: Dům přírody Pálavy v Dolních Věstonicích zve na poslední srpnovou sobotu na netopýří noc. Návštěvníkům nabídne exkurze i tematickou stezku, informuje za organizátory Jan Miklín.
1: Má takové dvě hlavní části. Od 17 do 20 hodin bude část věnovaná hlavně pro děti, kde budou různé aktivity, které budou mít tématiku právě netopíru, jejich lovů, života a podobně. Pak ve 20.00 víceméně za soumraku se vydáme na vycházku do okolí Domu přírody Pálavy, nejspíš ke Staré Dý, kde teda netopíři v tu dobu budou lítat a lovit a my budeme jednak pozorovat, jednak budeme mít ultrazvukové detektory, pomocí kterých je možné ty netopíry slyšet, jak vlastně vydávají ty své signály. Budeme tam mít připravené nějaké sítě, takže je možné, že někteří netopíři se chytnou a budeme si je moci prohlédnout. Kromě toho budeme mít sebou i přístroje pro noční vidění, takže budeme moct pozorovat třeba bobry, kteří jsou právě v noci aktivní.

0: severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je krátce po půl osmé, středa 12. srpna a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. 12. srpen je Mezinárodním dnem mládeže a podle katolického kalendáře památkou sicilského Jáhna a mučedníka z počátku 4. století svatého Eupla. Zároveň se připomíná svatá Jana Františka de Chantal. Francouzská šlechtična, spoluzakladatelka kongregace sester Navštívení Panny Marie, zemřela v roce 1641. Stala se přímluvkyní za šťastný porod. Před 145 lety před plánovaným definitivním otevřením z velké části vyhořelo Národní divadlo v Praze. 95 by oslavil spisovatel, scénárista a překladatel, vězeň komunistických žalářů Jiří Stránský, skaut s řádem Stříbrného vlka, odešel v roce 2019. Před 45 lety zemřel učitel Jaroslav Brodský, zakladatel organizace bývalých politických vězňů K-231 v roce 1968. Americká společnost IBM toho dne představila první osobní počítač. Před 25 lety se Jan Železný stal potřetí mistrem světa v hodu oštěpem a potvrdil tak svoji pozici nejlepšího světového oštěpaře všech dob. 33. narozeniny dnes slaví zpěvačka Eva Farná. 70. má písničkář Jaroslav Samson Lenk. 51. narozeniny zakladatel a ředitel společnosti Postbellum a vedoucí jejího projektu Paměť národa, novinář Mikuláš Kroupa. 71 let se dožívá premonstrát páter Kamil Václav Sovadina, farní vekář v Jihlavě u svatého Jakuba a administrátor farnosti Vyskytná nad Jihlavou. 76. narozeniny slaví farář v Troubsku na Brněnsku, monsignor František Koutný. A svátek má Klára, jméno je z latiny a znamená jasná, průzračná a nebo svítící. Tak Klárám a také dnešním oslavencům blahopřejeme. Pojďme se také podívat, jaké počasí nás čeká. Dnes bude převážně jasno s nejvyššími denními teplotami 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě 21 stupňů. Tolik o počasí. A co nás čeká v následujících minutách na Proglasu, bude to jako tradičně ranní hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Představí se nám písničkář Stanislav Kahuda s albem Netopír. Od 8 hodiny nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny se v rámci pořadu Na stole je téma můžete poslechnout další díl o finanční gramotnosti. Tentokrát to bude zaměřen

spoření. Pořadem provede redaktor Jan Hanák. V 10 hodin opět nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, potom relace Rádia 7 Klika v 10 hodin a 15 minut, v 10.30 vonička lidových písní a v 11 hodin se můžete těšit na čtení na pokračování. Dnes otevřeme 25. kapitolu knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma a má název Srneček. To je tedy výhled na ráno a dopoledne s Proglasem a k příjemnějšímu ránu nám teď bude zpívat Hana Zagorová.

0: Na brněnské staré radnici je volně přístupná výstava s názvem Historie, která se právě píše. Prostřednictvím fotografií ze sbírek Národního památkového ústavu přibližuje stavební proměnu jedné z nejvýznamnějších brněnských památek během celého 20. století. Podle kurátora výstavy, historika Michala Konečného, je cílem ukázat, že radnice, kterou dnes vnímáme jako danou a neměnou, je ve skutečnosti výsledkem neustálých proměn a rozhodnutí několika generací. Více mluvčí brněnského turistického informačního centra Hana Bánovská.
1: Stará radnice není jenom architektonickou památkou, ale živým svědkem celé historie Brna. V roce 2024 byla zapsána na seznam národních kulturních památek České republiky, což dokazuje, že jde o poklad, který je potřeba udržovat. Stará radnice patří k nejstarším a nejvýznamnějším světským stavbám v Brně. Vznikla už někdy v 13. století. Nicméně procházela v průběhu let různými přestavbami, podepsaly se na ní různé styly, ať už renesanční, arkáda, Siala, která je tam nejznámější siala, která je studní gotiky, ale zanechalo na ní své stopy i třeba baroko nebo rokoko. Poslední takové přestavby probíhaly ve 15. století. Tady tyto přestavby máme zdokumentovány Národnímu památkovému ústavu fotografiemi. A právě tyto fotografie jsou obsahem té výstavy aktuální na nádvoří. Zároveň ta výstava je trochu zvláštní svojí podobou, protože ty fotografie jsou umístěny na takové dřevěné konstrukci, která připomíná vlastně to lešení, kterým teď je samotná radnice obestavěná kvůli rekonstrukci střechy. Navazuje právě na tady tu estetiku. Výstava byla připravena kurátorem Michalem Konečným, společně s grafitem Jakubem Poláchem a mladými architekty Štěpánem Smolkou, Ondřejem Bradávkou, Tomášem Lovětinským a Martinem Voldanem a Eliškou Hubovou.
0: Uzavírá Hana Bánovská z Turistického informačního centra Brna. Doplníme, že výstava Historie, která se právě píše, bude zájemcům přístupná do konce září.

o snech, co mi zbyli na polštáři. Kdybych ti všechno dal a kdybych s tebou stál, můžeš jaro zavolat. Lady yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív.

jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál a v ohni neschoří. Můžeš jí ztratit, ale ona je tu přece. Kdybych ti všechno dal a kdybych

0: To byly Malina Brothers z písní Lady Yesterday a teď už ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Po 6 letech vydal nové album písničkář Stanislav Kahuda. Jde vlastně o sbírku textů a básní s názvem Netopír, ke které je přiloženo CD s 18 písněmi. První, kterou si poslechneme, se jmenuje Sirka.

Trhla se nad tou sirkou vichřice, jenomže sirka zpívat nepřestala to svoje solo, solo sušice.

cena za to, že nemáš černý svědomí, za to, že jsi tak strašně zapálená a za to, že tě nikdo nezlomí.

Písničkář Stanislav Kahuda byl jedním z prvních držitelů divácké ceny Krtečka z festivalu Zahrada, což byla v 90. letech největší tuzemská přehlídka folkové hudby. V roce 1994, kdy se tato ocenění udělovala úplně poprvé, se umístil na třetím místě za skupinou Ponožky Framáše Sužíka, která dnes vystupuje jako Ponožky pana Semtam Ďuka za kapelou Corpus Delicti. Kahuda měl v té době na svém kontě i Portu, kterou vyhrál v roce 1993. I více než 30 let po těchto úspěších má Kahuda co říct. Propojuje své hravé písňové texty s obrázky, které sám kreslí, a jeho tvorbu lze nejen poslouchat, ale i číst a prohlížet si ji. Jeho poetika je lehce ironická, plná slovních hříček i černého humoru, ale nechybí v ní ani reflexe současného světa. Z 18 písní nového alba je 14 nových a 4 jsou přepracované starší skladby. Jednou z nich je i titulní Netopír, který podle autora symbolizuje dnešní svět visící vzhůru nohama. I když v minulosti Kahuda vystupoval většinou jako klasický písničkář s kytarou, písně na novém albu připravoval pomocí počítačového nahrávacího programu a teprve později je dokončoval se skutečnými nástroji a také s méně obvyklými předměty v profesionálním studiu. Rytmus jedné skladby například vytvořil z nahrávky Valchy, pořízené na chalupě, kterou následně digitálně zpracoval. Poslechneme si ještě písně Zloděj vítr a Hodinky.

se spolu sotva znali, za chvíli už si potikali, ač plni touhy, plni smutku, zašli si spolu na minutku, pak už se vedli za ručičku, šťastně.

0: Zpívá nám písničkář Stanislav Kahuda z nového alba Netopír. Ve 2 hodiny odpoledne si představíme nové album folkrockové skupiny Meziměsto. Zítra ráno vás v hudebním kompasu budeme zvát na zahradní slavnost a koncert Pavla Helena do Milonic na Vyškovsku. A zítra odpoledne si představíme nové album britského jazzového hudebníka Shabaky. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: A zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Je 8 hodin, středa 12. srpna, tohle je Ranní Plus a za mikrofony jsou dnes Šárka Feniková a Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
2: Co vám nabídneme v této hodině, jak využije dnešního zatmění slunce energetický sektor?
4: Proč si české domácnosti a firmy čím dál více půjčují peníze u nebankovních společností?
2: A končí kvůli problémům německých automobilek hospodářský model, z nějž těžilo desítky let i Česko?
4: Řekneme, ale teď nejdřív zprávy, které má Naďa Procházková.
5: Dobré ráno. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se od dneška například neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkratka pro syntetické látky odpuzující vodu a masnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na masná jídla. Pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
6: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
5: Nejzásadnější změnu pocítí spotřebitelé až v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauracích. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. K volbám Češi půjdou 9. a 10. října. V Senátu třetině zákonodárců končí jejich šestiletý mandát. Celorepublikové volby do zastupitelstev obcí se konají po 4 letech. Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o další stížnosti Tomáše Jiříkovského, obžalovaného v bitcoinové kauze. Celkově jich podal 6 a v jednom případě už mu soud vyhověl. Nic to ale nezměnilo. Jiříkovský zůstal ve vazbě, kde je od loňského srpna. Tentokrát ve stížnosti upozorňuje na to, že během jednoho z vazebních řízení neměl možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Jiříkovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí mu až 30 let vězení. Od Jiříkovského přijal bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun pro stát bývalý ministr spravedlnosti z ODS Pavel Blažek. V kauze čelí obžalobě kromě Jiříkovského a Blažka dva další lidé.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Německá vláda dnes bude hlasovat o reformě zpravodajských služeb. Ty mají podle nového návrhu získat víc pravomocí a širší pole působnosti. Opozice varuje před porušováním občanských práv.
7: Hlavně německá zahraniční rozvědka BND by podle návrhu zákona mohla například aktivně zasahovat proti sabotérům v kyberprostoru anebo proti zbraním, jimiž by mohli ohrozit Německo. Větší pravomoce by získal taky domácí úřad na ochranu ústavy. Jednalo by se o průlom, protože poválečné německé zpravodajské služby se dosud omezovaly výhradně na sběr informací. Zástupci strany Zelených nebo Die Linke uvádějí, že jsou dobré důvody, aby tajné služby nesměly na rozdíl od policie postupovat proti občanům. Podle serveru Politico, ale návrh kvůli vyostřené geopolitické situaci zřejmě nenarazí na větší odpor. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas.
5: Návštěvu papeže Leva 14. na konci září ve Francii provází obrovský zájem lidí. Na mši na Champs-Élysées se předem registrovalo 200 tisíc lidí, poznámila to pařížská diecéze. Papež kromě Paříže navštíví i Lourdes na jihu Francie a setká se s oběťmi sexuálního násilí.
8: Les 200 000 places, elles sont parties comme ça.
9: Bratr Paul Adrián řekl, že 200 000 míst na mši na Champs-Élysées a náměstí Concorde zmizelo během chvíle. Diecéze očekává, že by mohlo přijít až 500 000 lidí a zájemce vyzývá k registraci. Na mši ale není nutné mít žádné vstupenky. Plnou kapacitu hlásí fotbalový stadion Stade de France v Saint-Denis u Paříže, kde papež promluví k mladým věřícím. Lev 14. se během návštěvy Francie setká taky s oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních kleriků. Je to první cesta papeže do pevninské Francie od roku 2008. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Spor o vyklizení 7-hektarového pole dnes znovu projedná okresní soud v Benešově. Pozemek si od Renaty Vondrákové pronajímá agrodružstvo Vyšetice. To ale podle Vondrákové dostatečně nezabránilo erozi půdy a stékající dešťová voda část ornice zničila.
10: Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravonině odmítá uznat, že by vlastně opakovanou erozní událostí došlo k poškození mého pozemku a že by to byl důvod pro jeho vyklizení. Důkazní břemeno je na mě a Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravonině neustále tvrdí, že k těm věcem nedochází a že já to mám dokázat.
5: Stav venkovního pláště horského hotelu a vysílače na Ještědu v Liberci prověřuje odborná firma. Opláštění je ze speciální pryžové membrány, která chrání vnitřní konstrukci budovy před povětrnostními vlivy. Posudek je nutný před plánovanou generální opravou Ještědu, kterou připravuje Liberecký kraj. Z rekonstrukce bude výjmutý jen horní tubus s 20-metrovou anténou pro přenos televizních a rozhlasových programů, uvedl Marcel Procházka z Českých radiokomunikací.
11: Pod opláštěním jsou umístěny vlastně desítky mikrovlnných spojů a jiných antén, které využívají nejenom internetoví operátoři, ale třeba také kritická infrastruktura státu, jako je policie, záchranka a další. Ale ta špička, ta je ve velmi dobrém stavu, byla několikrát měněna, takže špičky se rekonstrukce týkat nebude.
5: Večer nastane zatmění slunce, z území Česka pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se začne objevovat po 19. hodině a zatmění potrvá až do západu slunce. Při pozorování jevu je potřeba si chránit zrak, varují astronomové a lékaři. Sluneční brýle ani diskety podle nich nestačí. Lepší je svářické sklo nebo nepřímé pozorování slunce. Víc o tomto jevu už za chvilku v Ranním plusu. A teď doprava na dálnici D1 z Brna do Prahy před mostem Šmejkalka na 25. kilometru přímo v omezení se srazil autobus s kamionem. Nehoda blokuje pravý pruh. Kolona velmi rychle narůstá. Aktuálně se do ní výjíždí před sjezdem na chodce rady kolem 30. kilometru. Na D1 před Brnem směrem z Prahy přetrvává silný provoz od exitu 182 Popůvky do omezení u dálnice D2. A na D4 směrem ze Strakonic do Prahy naberete dlouhé zpoždění kvůli omezení u Jíloviště. Kolona mezi 13. a 9. kilometrem je stále na víc než půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 17. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

ve hře pár falešných hez a jiný muziku vláčí jako marketanku vzadu za vozem, za slávu dál.

si na schodech do nebe, sedí ta parta, popí a začne hrát. Vždycky, když pozemská hvězdička ohlásí pád. Potom muzika krásná,

To byl potlesk pro kapelu Cross Country a teď už přehled očekávaných událostí s datem 12. srpen 2026. V Ostravě pokračuje 6denní celostátní setkání mládeže. Pořadatelé největšího tuzemského setkání mladých katolíků nabízejí místo pro setkání víru a přátelství. Vše svatou, která začne v 11.30 na hlavním pódiu, odvysílá v přímém přenosu televize Noe. Hudebně ji doprovodí schola brněnské mládeže. Program setkání vedle modliteb a bohoslužeb z biskupy zahrnuje koncerty a divadlo, workshopy i sportovní aktivity. Pohřeb premonstráta pátera Václava Jaroslava Rychlého bude od 14 hodin v kostele Narození Panny Marie a na hřbitově v Želivě. Kněz zemřel po těžké nemoci v 61 letech. Začíná duchovní obnova pro ženy a matky na Vranově u Brna. Setkání pod vedením pastorační asistentky a katechetky Františky Bémové nabídne modlitbu tancem, práce s Božím slovem i procházky v prostředí duchovního centra. Mariánské Triduum slovenské probíhá v Kocvírově na Svitavsku. Dnešní celodenní modlitební program doplní podvečerní mše svatá a fatimská vigilie. Na komentovanou prohlídku první koncertní zvonohry v Česku jste od 15 hodin zváni do Hradce Králové. Nachází se v památkově chráněném areálu Gočárova sboru kněze Ambrože církve československé husitské. Ústecký kraj otevře v Litvínově nové zázemí komunitního typu pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Projekt zahrnoval výstavbu 6 domácností pro celkem 36 klientů. Park v Letenských sadech v Praze ožije mezinárodním festivalem nového cirkusu a divadla. Do konce měsíce slibuje přehlídku klaunérie, open air představení, hudební program a workshopy. V rámci festivalu Léto z Café Prah v Brně vystoupí folkroková formace Lee Banda a rocková kapela Dizzy. A částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné pozorovat na řadě míst v Česku. Akce chystají například hvězdárny ve Valašském Meziříčí, Jindřichově Hradci, na brněnské Kravíhoře nebo v Karlových Varech. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: 80. narozeniny včera oslavil páter Václav Vacek, emeritní farář z Letohradu, duchovní rádce manželských setkání a neformálního společenství Chlapy. Autor knih Vystup nahoru, Cesta k setkávání s Bohem a Pozvání k večeři páně. Rozšířený bilanční rozhovor Josefa Beránka s Václavem Vackem vyšel v knize Mám štěstí na lidi. Takto se jubilant, aktivní odpůrce totalit, ve vzpomínce pro paměť národa vrátil do podzimu 1979.
2: Přišel jsem do Třebovy. Tam jsem byl poprvé na výslechu. No a byl zvolený Polák, byl zvolený papežem. Já jsem skákal 1,20 m vysoko. Protože jsem předtím jezdil do Krakova, do Polska a dokonce v Krakově s Vojtilou jsem se nesetkal nikdy, ale s jeho spolupracovníkama. Tam byli redaktoři z Tygodníku Povšedněho a časopis Znak měsíční, fantastický lidi, nesmírně chytrý, s velikým rozhledem, který dokonce v první polské vládě svobodnej. Jeden byl ministrem vnitra, druhý byl Mazověcký, byl premiérem. To byli lidi, s kterými já jsem se znal. Úžasný, nádherný. Tak, a teď Vojtila teda papežem. A já jsem zlobil, že jo, tak jsem říkal, pane tajemníku, tak co říkáte na novýho papeže? A oni z něj měli vítr, že jo. Ústřední výbor Sovětského svazu, komunistického, v Moskvě zasedal kvůli tomu. Protože ten Vojtila, on ví, že jo, jak to tady chodí. A já jsem říkal, no tak úspěch socialistického tábora, pane tajemníku, ne? Další rána válečným štvancům. Samozřejmě, že byl jak opařenej, že jo. A já jsem mu takhle zlobil. To víte, to byla spruha pro nás, jo.
1: Vzpomínal včerejší oslavenec páter Václav Vacek pro paměť národa.

0: Charita Olomouc bude mít nového ředitele. Po téměř 30 letech působení v organizaci a 7 letech ve funkci ředitele se Petr Prinz rozhodl pro profesní změnu. Od 1. září ho ve vedení vystřídá dosavadní zástupce Jan Buka. Marie Šnevajsová za Charitu Olomouc doplnila.
1: Pan ředitel dosavadní tady působil opravdu hodně let a myslím si, že ten hlavním důvod byl, že měl nějakou i profesní změnu, že charitou je zpět dlouho, bavilo ho to tady, ale myslím, že každý se v životě potřebuje posunout i někam dál, nadechnout se a vidí taky svěží vítr, který to za něj může vzít, takže využil tady těch okolností a uzná, že teď je doba hodně udělat tento krok.
0: Podle Šnevajsové má Jan Buka díky dlouholeté spolupráci s Petrem Princem dobrý přehled o směřování Charity Olomouc i jejich hodnotách.
1: Podílel se na vzniku významných projektů investičních, měl vlastně pod sebou celé materiální zázemí organizace, takže jeho dosavadní zkušenosti jsou opravdu velikým přínosem pro celou organizaci, takže to si myslím, že je ten hlavní důvod. Stejné zůstane podle mě zatím to uspořádání charitní, že vlastně on navazuje na práci dosavadního pana ředitele. A co se změní, to samozřejmě nikdo dopředu neví, ale jak sám řekl, že se navazovat na to, co už je, tak si myslím, že žádné velké změny očekávat hned tento rok nemusíme, že to bude takové pozvolné předání kompetencí a snad vše proběhne tak hladce. Co potom přinese další budoucnost, to se necháme překvapit.
0: Nového ředitele jmenuje olomoucký arcibiskup na návrh Roberta Neugebauera, ředitele arcidiecézní Charity Olomouc.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka.

Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. 12. srpen je Mezinárodním dnem mládeže a podle katolického kalendáře památkou sicilského jáhna a mučedníka z počátku 4. století svatého Eupla. Zároveň se připomíná svatá Jana Františka de Chantal, francouzská šlechtična, spoluzakladatelka kongregace sester Navštívení Panny Marie. Zemřela v roce 1641, stala se přímluvkyní za šťastný porod. Před 145 lety před plánovaným definitivním otevřením z velké části vyhořelo Národní divadlo v Praze. 105 let by se dožil spoluzakladatel sdružení Opus Bonum, vězeň komunismu Vladimír Neuwirth, naposledy vydechl v roce 1998. 95 by oslavil spisovatel, scénárista a překladatel vězeň komunistických žalářů Jiří Stránský, skaut s řádem Stříbrného vlka, odešel v roce 2019. Před 45 lety zemřel učitel Jaroslav Brodský, zakladatel organizace bývalých politických vězňů K-231 v roce 1968. Americká společnost IBM toho dne představila první osobní počítač. Před 25 lety se Jan Železný stal potřetí mistrem světa v hodu oštěpem a potvrdil tak svoji pozici nejlepšího světového oštěpaře všech dob. 33. narozeniny dnes slaví zpěvačka Eva Farná, 70. písničkář Jaroslav Samson Lenk, 51. narozeniny má zakladatel a ředitel společnosti Postbellum a vedoucí jejího projektu Paměť národa, novinář Mikuláš Kroupa. 71 let se dožívá premonstrát páter Kamil Václav Sovadina, farní vikář v Jihlavě u svatého Jakuba a administrátor farnosti Vyskytná nad Jihlavou. 76. narozeniny slaví farář v Troubsku na Brněnsku monsignor František Koutný. A podle občanského kalendáře má svátek Klára. Toto jméno je z latiny a překládá se jako jasná, průzračná a nebo svítící. Tak Klára má také dnešním oslavencům blahopřejeme. A jaké bude počasí? Bude většinou jasno s nejvyššími denními teplotami 25 až 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě 22 až 25, v 1000 metrech na horách kolem 17 a na Šumavě 21 stupňů. Tolik o počasí. A co jsme si pro vás připravili ve vysílání? Ještě půl hodinka nás čeká písniček. Od 9. hodiny si pak můžete poslechnout pořad Na stole je téma, zaměřený opět na finanční gramotnost, tentokrát na spoření. Je to třetí díl a připravil ho pro vás redaktor Jan Hanák. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom nabízíme relaci Rádia 7 v 10 hodin a 15 minut. Bude to druhá část z cyklu Na čem záleží v pořadu Klika, který připravil Petr Hůšť. V 10.30 pak vysíláme Voničku lidových písní a od 11. hodiny čtení na pokračování. Dnes budeme naslouchat 25. části knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma a má název Srneček. To je tedy výhled na ráno a dopoledne s Proglasem. A další písničku bych chtěla věnovat dnešnímu oslavenci otci Františkovi a co jiného než píseň svatého Františka.

dozněla píseň svatého Františka pro otce Františka k dnešním narozeninám v podání SBMky. Přelouč na začátku září odhalí pomník herci a rodákovi Františku Filipovskému. Bude umístěn v parčíku v blízkosti městského kina. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček, který s tímto nápadem přišel už v roce 2017. Dvořáček nejdříve vytvořil asi dvoumetrový sádrový návrh, který později koupilo město a vystavilo jej ve vestibulu městského úřadu. Má podobu dvou písmen F podle umělcových iniciál a vystupuje z něj bysta herce v typické košili s kravatou. V loni zastupitelé rozhodli, že na památku známého rodáka nechá město podle modelu vytvořit trvalý pomník z pískovce.

0: K programu probíhajícího celostátního setkání mládeže v Ostravě se mohou každodenně připojovat i místní věřící. Vše svaté jsou totiž veřejně přístupné. Na čtvrtý den setkání, tedy pátek, je připraven program pro jednotlivé diecéze na 8 místech v Ostravě.
1: Biskupové budou slavit se svými diecézními skupinami bohoslužby ve farních kostelech, například v Ostravě Třebovicích, v Ostravě Mariánských horách a podobně. A tyto bohoslužby se budou slavit ve 20 hodin v pátek 14. srpna.
0: Upřesnil tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel.

0: Katolický týdeník s číslem 33 se věnuje mladým, sdělila pro Glasu šéfredaktorka periodika Kateřina Koubová.
1: Také se ohlíží za cestou papeže Leva 14. do Assisi, kde se rovněž setkal s mladými lidmi, které inspiruje františkánská spiritualita. My zároveň přinášíme dokonce dvě reportáže z příprav celostátního setkání mládeže v Ostravě, které probíhá tento týden. Ale ještě dříve, než tam dorazilo 3200 přihlášených lidí, se město zaplnilo 700 dobrovolníky z celé České republiky. Já připomínám, že jde o akci, která se koná zhruba jednou za 5 let, takže je to velká událost a i my máme na místě 5 nebo 6 našich spolupracovníků, kteří potom přinesou zprávy do příštího vydání katolického týdeníku. Přinášíme také menší reportáž, bohužel z pohřbu, z posledního rozloučení s vojákyní Kateřinou Steinocherovou, která zahynula 23. července při pádu vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Její rodina si přála církevní pohřeb a kolega se na něj vydal. Přinášíme také informace o tom, co se bude dít. Tento týden se otevírá velice zajímavá výstava v Kutné Hoře. Je to fotografická výstava Dialogy v krajině granátovníků aneb irácký Kurdistán, která představí život v regionu známém náboženskou a kulturní rozmanitostí. Najdeme tam spoustu náboženství, které dokážou spolupracovat v severním Iráku, který možná si vzpomínáte, navštívil i papež František.
0: Listuje katolickým týdeníkem jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová. Následuje zpravodajství z ciziny.
1: V zahraničním zpravodajství se podíváme na skok do Afriky, kde se vůbec poprvé konal kongres Světové katolické asociace pro komunikaci, která se jmenuje Signis. A přímo ve Rwandě se ho zúčastnili dva lidé z televize Noé, ředitel Leoš Ryška a páter Daniel Vícha, kteří nám také poslali první ohlasy. V perspektivách na straně 7 se podíváme do středověku, kdy mezi českými zeměmi a Francií probíhaly čilé kulturní i duchovní kontakty, což se až tak moc neví. Na komentářové straně se pak věnujeme aktuálním tématům. Opět Francie, ale tentokrát debata o eutanázii a také otázky, které z toho vyplývají i pro nás. Takže vlastně vůbec se nemusíme soustředit na ten nový zákon, který přijímá v tuto chvíli Francie. Další komentář se týká nebezpečného vlivu sociálních sítí na děti. Velice doporučuji ke čtení. Je to nová autorka, kterou jsme v novinách ještě neměli a která se tématu věnuje. Na kulturní straně přinášíme například recenzi duchovního portrétu Václava Havla, který by letos v říjnu oslavil 90 let. Mnoho dětí tráví část prázdnin u babičky a dědečka a rodiče je často předávají s instrukcemi, co děti mohou a co ne. O tom, aby zodpovědnost nepřekážela důvěře, že i to, jak to dělají prarodiče, je v pořádku, se dočtete na straně 14, kterou věnujeme tématům zvaným doma, vztahům, výchově. A ještě ráda zapoutám i rozhovor se spirituálním teologem Petrem Muchou, který rád rozjímá pod vznosnou klenbou gotického chrámu i v dynamickém interiéru barokního kostela. Zkrátka, je to rozhovor o tom, jak hluboce nás může ovlivnit sakrální prostor, když se mu otevřeme. Krásné čtení a krásné léto.
0: Zhrnula nové vydání katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.

kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Permanentně v pěsti tisklu vsteky skřehlý dlaně. Laju tiše Mirkovi a spílám zprostě daně. U devátý kontroly pak vybavím si maně. Čím, že mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda. S buzelou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda. Zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. No taky Erbenovic Jáňu to prej vcuclo do bažiny.
3: Hola hej,
2: Vánice se blíží,
3: mapník dobře schrej,
2: noce pradmo půjde.

Hemisféra má svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na týž.

0: Součástí cyklu prázdninových koncertů Muzika pro Karolínku v Blansku budou hudebníci Radim Zenkl a Ondra Kozák. Ve svém programu představují skladby a písně z vlastní tvorby doplněné o bluegrassové, keltské a world music prvky.
1: Ahoj, tady Radim Zenkl
2: a Ondra Kozák.
1: Zdravíme z Ameriky, kde hrajeme na festivalu, ale už teď zveme všechny posluchače na náš koncert v Blansku.
2: Ten se uskuteční ve středu 19.8. od 19 hodin na nádvoří zámku. Těšíme se na vás.

0: Na stole je téma peněz. Skoro mám pocit, že by se takhle dalo říct, že na stole je téma něčeho neslušného, na stole je téma něčeho jako nadávky, protože asi nejenom mezi křesťany bych řekl, že peníze jsou považovány za takovou tu věc, která sice je potřeba, ale neměla by se jí věnovat moc velká pozornost. S tím teda rozhodně souhlasím. Zároveň ale jsou peníze součástí našeho života, našeho systému a penězmi se dá nechat se ovládnout stejně jako dobře sloužit. To bude téma toho našeho dnešního povídání. Dnes už zase opět, protože už několikrát jsme se potkali s Pavlem Šalomonem, finančním poradcem a majitelem firmy Denarius Gold. Pavle, vítejte.
1: Dobrý den.
0: A taky s Jaroslavem Vojtěchem, který se bude určitě podílet na těch radách, ale i na otázkách, protože se tady v Proglasu stará o finanční zdroje. Jardo, vítej.
2: Dobrý den všem.
0: To dnešní téma bude téma, které vlastně zní trošku lépe, než to, co jsme se třeba bavili už v minulých dílech, protože minule to byly třeba dluhy. To je snad ještě horší než peníze, ten pojem. Jo. Dneska bychom se rádi bavili o naopak spoření, prostě o tom, jak s penězmi zacházet tak, že třeba i nějaké zbydou a nějakým způsobem se s nimi pracuje tak, aby byly tedy ku prospěchu. A protože hodně z nás, myslím, že pořádně neví, využívá toho, co nabízí banky, nechává peníze třeba na účtu běžném, což asi zcela určitě není úplně ten nejlepší způsob, co s nimi dělat, ale stejně, jo, když se tím člověk úplně nevyzná, tak si řeknu tak, jako jakým způsobem se to vlastně dá využít, ani to není můj zájem, já se starám o jiné věci. Pavle. Tak zeptám se vás, když mám, a já vím, že to záleží na tom asi jaké peníze, jo, ale když mám nějaké peníze, které třeba nepotřebuji pro nějaký výhled půl roku, rok, dejme tomu, ve svém životě, tak co s nimi nejlépe udělat?
1: Tak v podstatě jste sám naznačil asi jednu z nejdůležitějších věcí, která rozhoduje, kam ty peníze umístit, a to je právě ta doba, za jak dlouho budu jakou částku potřebovat. A podle toho je potřeba se rozhodovat. Takže pokud je to skutečně nějaký krátký výhled, což rok určitě je, tak tam těch možností nebude jako hodně, ale může to být například ten spořící účet. To znamená, aby tam byl aspoň nějaký úrok nebo aspoň nějaké zhodnocení, protože na běžným osobním účtu skutečně je 0%. Takže výhoda nebo nevýhoda určitě na těch běžných účtech nechávat opravdu jenom nějakou tu operativní rezervu.
0: No ale tak když se člověk dívá i na třeba poměrně brutální inflaci, která nás tady postihla minulých 2 letech zhruba, tak a na ta procenta, která se nabízí třeba na spořících účtech, tak je vidět, že to jednoznačně se nehodnocuje ty peníze. Je to vůbec dobrý nápad ty peníze někde do toho strožoku si dávat, ať už teda doma nebo někde v bance, není lépe je utratit na něco, co má hodnotu?
1: Tak pokud, jak říkáte, za něco, u čeho roste hodnota, tak samozřejmě ano, ale je otázka potom, aby nám ty peníze někde nechyběly. Takže já bych opravdu určitě zvažoval, je jasné, že nějaký objem peněz musíme na osobním účtu mít, protože se může cokoliv přihodit, že jo, potřebujeme žít, může se pokazit pračka, takže musíme mít kam šáhnout, ale potom ty další peníze, které právě už nepotřebujeme na tuto operativu, tak potom určitě bych aspoň snížil tu ztrátu. Jo, to znamená, že ten spořící účet může být nějaký řešení, ale jak jsem zmínil, určitě hraje roli právě, že tam bych nechával objem peněz, který budeme potřebovat třeba v nějakým tom krátkém horizontu 1-2 let. Jakmile bychom potom hledali umístění peněz ještě v delším horizontu, tak tam už potom jsou k dispozici prostředky nebo aktiva, které dokážou tu inflaci porazit.
0: No dobře. Možná by bylo dobré si připomenout, protože je dost možné i dost pravděpodobné, že nás teďka někdo třeba slyší poprvé a neposlouchal ty předchozí rozhovory, tak je dobré připomenout vlastně, kolik podle vás, kolik byste radil, by měla být ta operativní rezerva, to znamená asi se to většinou počítá v násobku mzdy měsíční. Kolik je dobré jednoduše neřešit to, že se znehodnocují ty peníze na běžném účtu, protože je potřeba je tam jednoduše mít, aby člověk rychle použil, a od jaké částky se dá uvažovat už o nějakém zhodnocení, třeba spoření a podobně.
1: Ano, tak operativní rezervu doporučuji nastavit opravdu minimálně na 3 měsíční nezbytné výdaje, takže to, co skutečně potřebujeme pro život. A ideální varianta je 6měsíčních nezbytných výdajů a všechny ostatní peníze už bych určitě doporučoval někam umístit.
0: Ano, to je vlastně velmi dobře, že jste to teďka řekl, protože obvykle se totiž uvádí třeba 3 nebo 6 platů, ale to nejde o platy, nejde o příjmy, jde o výdaje. Jo, pokud přesně člověk, tak, který vydává méně, tak jde o ten násobek. Dobře, fajn. Tak teďka dejme tomu, že mám na účtu a je tam nějaký výhled do budoucna, že třeba příjmy budou vyšší nějak rozumně o výdaje, už mám operativní rezervu, ale teprve to začíná. Teprve nad rámec té rezervy přichází první 10 000. Jo, tak už má smysl třeba si říct, tak já už ty 10 000 budu posílat někam jinam?
1: Ano, to určitě ano, protože si myslím, že je právě dobré hledat varianty, aby nám to inflace neukrajovala, takže jednoznačně to, co je nad tu operativní rezervu, určitě bych už hledal nějaké řešení, kam to posílat.
0: A to je právě otázka. Možná jsem řekl moc 10 000, protože u mnohých to jsou, dejme tomu, 1000. Jo, že každý měsíc, už mám operativní rezervu, ale vidím, že mi přibývá tady tento měsíc 3 000, tento měsíc 2 000, tento měsíc možná i 5 000, tento měsíc 1 000. Je nějaký produkt, kam takhle relativně drobné částky vlastně posílat, aby se to aspoň někde střádalo na místě, kde se to zhodnotí?
1: Ano, těch produktů bych řekl, že je v podstatě poměrně hodně. Je z čeho vybírat. Ale já, pokud mám něco doporučit, tak stejně vždycky bych položil otázku, jaký máme cíl, jaký máme výhled těch peněz. Předpokládám, že každá domácnost může mít těch cílů několik. Já teď dám pro příklad, jednou za čas musí zainvestovat třeba do auta, ten nejdlouhodobější cíl a vlastně nejzásadnější z mého pohledu je třeba budování renty, a to většinou je cíl, který skutečně je třeba až za 10 let. Takže můj první dotaz u klienta by vždycky byl, jaký máme cíl, za jak dlouho ty peníze pravděpodobně budeme potřebovat. A to je v podstatě nejzásadnější věc, která rozhodne, do jakých aktiv nebo do jakých produktů bych doporučil potom ty peníze střádat. Mm-hmm. Je to už potom opravdu, potom se podívat na jednotlivý ty produkty, jaký výnos předpokládaný, jaká jsou samozřejmě rizika a tak dále.
0: Mm-hmm. Když mluvíte o rentě, tak tam vlastně spadá i něco jako penzijní pojištění nebo nějaké fondy penzijní nebo něco podobného.
1: Přesně tak, ano, to mám na mysli. Rentu beru jako právě ta částka, která mi měsíčně bude zvyšovat starobní důchod, protože starobní důchody opravdu budou spíš menší než větší, takže na živobytí nemusí vždy stačit, takže rentu beru jako to navíc, co si musíme skutečně naspořit, a může to být to penzijní spoření, ale není to jediný produkt.
0: Vy už si střádáte?
1: No a určitě, ano.
0: Kdyby člověk měl začít?
1: No, to je otázka, jednoznačná odpověď, co nejdřív. Protože samozřejmě díky složenému úročení a samozřejmě, když jsme mladí, tak, nebo i jinak řečeno, pokud máme delší dobu na vytvoření nějaké renty, tak můžeme odkládat méně, aby jsme ten dostatečný objem peněz vytvořili. Čím jsme starší, tak samozřejmě tím je to složitější.
0: Byly doby, kdy se už malým dětem zakládalo stavební spoření, takže budeme teď zakládat malým dětem penzijní spoření?
1: To ano, to zákon v podstatě už několik let umožňuje, aha, že se dá založit penzijní spoření už malým dětem. Otázka, jestli je to samozřejmě nejvhodnější, ale to už zase, jo, to už bychom zaběhli.
0: No, ale ono je to vlastně možná docela důležité, protože ono se tomu říká penzijní spoření a tak samozřejmě si člověk netka řekne, aha, to je důchod a na nic jiného to použitelné není, tím pádem je to trochu divné, ale mu dítěti střádat na důchod lépe třeba střádat na školu nebo něco, co přijde dřív jednoduše a tak podobně, ale ono to vlastně tak úplně není, ne? Je to tak, že tyhle ty fondy, řekl bych, samozřejmě člověk může použít na důchod, ale v zásadě to může použít na cokoliv, je to tak? Jakoby, chci říct, samozřejmě za nějakou hodně dlouhou dobu, ale no já třeba narážím, pardon, na to, že když jsem byl mladým kaplanem na svém prvním kaplanském místě v Křižanově na Vysočině, Křižanov na Moravě, tedy je na Vysočině, ano, tak tam byl skvělý farář, už skoro 90-letý Páter Kotík, a který vždycky jako někde vytáhl nějaký peníz, byl něco potřeba, třeba v katolickém domě pořídit reprobedny a podobně, a on, když se přesvědčil, že to je dobrý nápad, tak jednoduše vytáhl 100 tisíc, což před 20 lety, buď 20 lety nebylo úplně málo, ani dnes to není úplně málo, ale tehdy teda to bylo výrazně víc. A bylo to přesně to, že on jako dál pracoval, dál fungoval jako farář, dál měl nějaké příjmy, ale zároveň měl, jistě ne přes penzijní fondy tehdy, ale měl nějaké něco naspořeno, což usoudil, že dám tady nebo použiju tady. Je to tak?
1: Je to tak, no. Já v podstatě, jestli bych měl teda okrajově ještě se dotknout toho spoření třeba pro děti. A vy jste zmínil ještě, nebo jste položil otázku účelové použití těch peněz. U těch produktů, nebo konkrétně penzijního spoření pro děti, tam samozřejmě ještě zákon umožňuje, že v 18 letech můžete z toho penzijního spoření polovinu vybrat právě třeba za účelem studia. Jo, takže tam nějaká úleva je, ale máte pravdu, že všechny ty ostatní prostředky na tom produktu jsou skutečně určeny jakoby primárně pro ten důchod. Nicméně ta maximální hranice je 60 let. To znamená, že čerpání prostředků z penzijního spoření můžete začít v podstatě dříve, než byste do toho starobního důchodu šel. Otázka zase, jestli to je potřeba, jestli v té době skutečně ještě dotyčný pracuje nebo nepracuje.
0: Celých 12 minut zhruba tady mlčí Jarda Vojtěch. Já jsem se na něco zeptal a on sám do toho nevstoupil. Jardo, ty předpokládám taky nějakým způsobem asi řešíš se ženou penzijní nějaké něco.
2: Ano, já mám ten jiný pohled, ale to se prostě nevylučuje. My jsme se rozhodli už před drahnou dobou, že přistoupíme k jakémusi konzervativnímu spoření nebo investici a vlastně máme nebo dobudováváme jako formu té renty potom na ten důchod vlastně nemovitost k pronájmu. Takže vlastně on to je zase další jakoby nápad, vlastně člověka by to asi nenapadlo, když se řekne renta, ale skutečně těch možností je vlastně jakoby víc, takže my jsme před nějakými lety zainvestovali do menšího domu, v kterém jsme prvotně bydleli, a když se nám finanční situace zlepšila, tak jsme pořídili druhý dům a tento první dům jsme nepotřebovali jako vložit rámcově do toho objemu finančního toho dalšího domu, tudíž jsme si ho nechali a vlastně v současné době doděláváme tam podmínky k tomu, aby jsme mohli ten dům pronajímat. Takže to bude moje forma renty v důchodu.
0: Co vy na to, Pavle? Je to dobrý nápad?
1: Je to velmi dobrý nápad a jak Jarek říká, v podstatě je to jedna z možných variant rent. Jo. Ale jo, ono těch variant skutečně je velmi mnoho, ale toto je určitě jako dobrá cesta. Nicméně, samozřejmě nevím, jestli bude prostor potom ještě bavit se i o rizicích jednotlivých, nazvíme investic, tak samozřejmě, když už prostředky jsou a zvažujeme, kam je umisťovat, tak je také dobré zvažovat nějaké rozložení těch rizik. To znamená nemít třeba úplně všechno jenom v nemovitosti nebo nedávat všechno jenom na penzijní spoření. Je potřeba trošku zvažovat i rizika, že co když se něco stane, tak potom, proto když už ty prostředky jsou a můžeme si vybírat, tak je potřeba ty peníze trošku taky rozmístit na více aktiv.
0: To mě velmi, Ano.
2: Já myslím, že tady úplně přesně platí takové to podnikatelské smýšlení, kdy jsem takzvaně rozkročený na více nohou.
1: Ano, přesně tak.
0: A k tomu se určitě vrátíme hned po písni.

0: Na stole jsou nejenom peníze, ale na stole je taky téma spoření, to, co s nimi dělat, jak je třeba zhodnocovat, jak je rozumně využít a zároveň se jimi nenechat spoutat. Samozřejmě to vždycky platí, to je důležité. Povídáme si o tom s finančním poradcem Pavlem Šalomonem a taky s Jardou Vojtěchem, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje. A ještě řeknu jednu věc, kterou jsem hrůza neřekl na začátku, a to, že ten, který se ptá, je Jan Hanák, tedy já. To není kvůli tomu, že by se chtěl nějak vyvyšovat, ale já vždycky říkám i ostatním tvůrcům, že je to podpis. Takže může posluchači třeba nadávat někomu, protože ví, kdo to byl. Tak, bavili jsme se o spoření a hodně o penzijním, respektive nejenom spoření, ale prostě různých způsobech, jak zajistit třeba tu budoucnost, až člověk bude starý a podobně, a dejme tomu, že dost pravděpodobně jako příspěvky z toho průběžného penzijního pojištění státního nebudou, kdo ví, jak vysoké, tak a bavili jsme se taky na téma diverzifikace, tedy rozdělení těch nejrůznějších noh, jako kam člověk jde. A to mě docela zajímalo, jo, protože si myslím, že se nabízí různé věci. Ty jsi, Jardo, před písničkou mluvil o tom, že máte s manželkou nemovitost, kterou pronajímáte. To je nějaký příjem, jo, s kterým se nějak počítá. Vy jste mluvil, Pavle, nebo bavili jsme se o formách nějakých fondů, nebo máme, nebo řeknu to možná jinak. Máme něco jako penzijní připojištění, řekněme, tak to je něco, co i nějakým způsobem stát zvýhodňuje. No ale pak se tady ještě taková oblast, já to říkám jako laik, jo, různých fondů, různý, já třeba to tak mám, že nějaké peníze posílám a spravuje to ekonomka, která tomu rozumí, já ne, jo, a jednou za čas mi dojde jednoduše nějaký výpis, a co je v nějakých akcích, nevím kde, vzpomenu si na Forresta Gumpa, ale pravda, nakousnuté jabko to není, ale jo, nebo co je někde v dluhopisech a tak podobně, tak mohlo by se to trochu přiblížit, jako když třeba teď se někdo rozhoduje, jako já chci nějak něco s tím dělat, ale co nejlíp, kam nejlépe ty peníze prostě dát, jak je rozdělit, tak aby to nějak bylo rozumné. Protože tam jsou rizika samozřejmě taky nějaká, že jo?
1: Ano. Tak je to hodně široké téma,
0: ano.
1: Co se týká těch aktiv, kam všude můžeme ty peníze dávat a kde můžeme spořit. Pokud teda se dotkneme toho téma podílových fondů, tak za mě je to velmi dobrá forma, protože podílový fond jako takový združuje a v některých případech třeba i tisíce firem nebo tisíce titulů, tisíce akcí, tisíce dluhopisů. To znamená, že samo o sobě ten podílový fond to riziko rozkládá. Abych to ještě zjednodušil, je podstatně nižší riziko právě podílový fond, než když si chci koupit akcii nějaké konkrétní společnosti. Takže to je ten zásadní rozdíl. Když si koupím akcii, tak sázím v podstatě na jednu kartu. Věřím, že ta jedna daná společnost vydrží, že bude prosperovat a že mi přinese nějaký výnos. Kdežto u podílových fondů to riziko je několikanásobně nižší právě z důvodu toho rozložení rizika na spousty firem, které do toho ty akcie třeba dávají. Takže to je vůbec jenom takovýto základní rozdělení, co ten podílový fond a co akcie. A další výhoda je, že těch podílových fondů, které vznikají, je obrovská spousta. A co je důležité, ne každý je zaměřený na akcie, jsou komoditní podílové fondy, to znamená, že třeba zaměřují se na energie, naftu, jo, nebo ropu, může být podílový fond na zlato, jo, nemovitostní podílový fondy. Takže ta škála je hodně široká a jakoby pro daného investora je právě zajímavá v tom, že se dá kombinovat právě je ta daná investice nebo ta moje měsíční úložka, kterou si chci odkládat, tak ještě ji můžu právě rozložit mezi jednotlivý ty fondy. Je to opravdu takové hodně široké téma, to je, ale toto právě umožňuje v podstatě vybrat si to riziko. Já to zase možná příklad bude nejjednodušší. Největší výnos, ale nejvyšší riziko je akciový podílový fond. Protože ekonomika firem, nebo ekonomika samozřejmě kolísá, někdy se daří víc, někdy míň. A sem bych doporučoval umisťovat peníze v případě, že ty prostředky budu potřebovat skutečně za desítky let nebo minimálně 10, 15, 20 let, protože v těch ekonomických cyklech většinou, když je propad, tak samozřejmě zase po nějaké době nastane růst. Respektive v nějakém cyklu, 10-12 letém cyklu, vždycky ty akciový podílový fondy byly v zisku. Takže to určuje právě tu délku té investice. Kdybych do akciových podílových fondů investoval třeba na 5 let, protože mám vidinu nějakých větších výnosů, tak zde je opravdu potom to riziko, že můžu ty peníze potřebovat právě v okamžik, kdy je ekonomická recese, kdy je propad.
0: To dokonce, i když je ten propad tak razantní, jako byl černý pátek, tuším, jak to bylo na Wall Street na konci 20. let, nebo třeba v roce 2008 hypoteční trh a velká recese v Evropě, že dejme tomu, že mám akcie v nějakém podniku bance, která to jednoduše nedá.
1: Ano, no, ano, to se právě jako může stát a je pravda, že třeba ta nejbližší recese, jak jste zmínil rok 2008-2009, tak tam samozřejmě propad akcí v některých případech mohl být třeba i víc než 50%. Takže ale to ukazuje, že v krátkodobém horizontu bych právě volil jiné podílové fondy nebo nemovitostní podílový fond nebo jiné než třeba akciové. Ale v dlouhodobém horizontu zase od roku 2013 ten růst byl zase tak významný, že kdo ty peníze nepotřeboval v roce 2008-2009 a mohli je tam právě nechat delší dobu, tak naopak si myslím, že byl velmi spokojený, protože ten výnos samozřejmě průměrně je třeba i víc než 8%.
0: A člověk se ale třeba klade otázku taky, když tomu nerozumí a říká si, jenom ví, že je potřeba něco dělat, pokud to je jenom trochu možné a nějakým způsobem spořit třeba na stáří, anebo že ve stáří potom ty peníze naspořené člověk dá někomu jinému nebo na dobrou věc, to už je vlastně na nás, ale jako člověk uvažuje, jako jestli když tam posílám prostě pár tisíc měsíčně, jestli to vlastně dává smysl, když se to spočítám za nějakých 20-30 let třeba, já už ne, už jsem starší, ale někdo třeba mladší, jo, a řekne si, no tak kolik se tam tak asi nastřádá, něco to vydělá samozřejmě, ale určitě to nebude jako ořády, že jo, a peníze ztrácí hodnotu, tak jestli to vlastně jako dává smysl, tak se na to ptám, jako kolik si myslíte, že by těch 60-65 letech, aby to nějak mělo smysl třeba v dnešní době, teď v nějakém horizontu pár let, kolik by tam tak mělo být?
1: Tak ta matematika není složitá a je pravda, že spousta klientů si to úplně neuvědomuje, ale celkem jednoduché pravidlo, jestliže chci rentu k důchodu v částce například 4 000 korun, musím mít rezervu 1 milion. A to je, a mám na mysli, že ty 4 000 korun právě můžu dostávat minimálně 20 let. Takže pokud vytvořím milion a budu očekávat rentu vyšší nebo ten příspěvek k důchodu vyšší než 4 tisíce, tak to samozřejmě možné taky bude, ale potom se zkracuje ta doba, po kterou tu rentu budu dostávat. Jo, takže tím se dostáváme k tomu, že pokud někdo si řekne, já k důchodu budu potřebovat 10 tisíc rentu, tak víme, že potřebujeme 2,5 milionu do toho důchodu vytvořit.
0: Což znamená, vy máte určitě v hlavě, jste mnohem víc početně zdatný než já, že dejme tomu, je mi 30 let, mě ne, ale někomu, takže vím, že mám před sebou 35 let plus minus jako aktivního jaksi života ve smyslu ekonomického do důchodu, řekněmeš, tak abych mohl mít 10 000 korun měsíčně za 35 let. Aha, to je matematika. Tak kolik plus minus já musím měsíčně posílat vlastně? To je, ale nemusíte to tady říkat, jenom... Vlastně to je, no, já to možná řeknu jinak. Je to pouze tak, nebo určitě to není pouze tak, že bych si vydělil, dejme tomu, kdybyste říkal 10 tisíc měsíčně, 2,5 milionu tam mít, že jo, tak vydělit si 2,5 milionu jako 35 lety po měsících, že tak to je jako jednoduchá operace, ale ono to tak samozřejmě není, protože bys to měl nějak zhodnocovat. Jo. Taková to průměrné zhodnocení třeba, to je zhruba tak asi třeba v tomto horizontu 30 let například. 35 je zhruba tak kolik?
1: Podívejte, tak určitě by záleželo, kam právě ty peníze budeme umisťovat, kolik těch různých aktiv jakoby zvolíme. Ale myslím si, že bez problému můžeme počítat nějaké průměrné zhodnocení kolem 5 až 6%, když budeme vybírat nějaká vyvážená aktiva. A tím třeba do nich může spadat i třeba právě nemovitosti, nemovitostní fondy a tak dále. Tak potom právě ta síla v té době, jak zmiňujete, je právě v tom složeném úročení. To znamená, jestliže budu tvořit rezervu a mám do důchodu 10 let, tak tam ten potenciál a tu výhodu toho složeného úročení až tolik nepocítím, takže samozřejmě úroky z úroku mi něco vydělají, ale pokud se bavíme s klienty a máme čas minimálně 20 let, tak tam skutečně není vůbec překážkou, že z vlastních zdrojů, z celého toho objemu peněz, stačí, když vložím třeba jenom třetinu a dvě třetiny mi skutečně vydělá ten výnos. Takže ta délka, a proto také se vracím k tomu dotazu, že kdy začít spořit. Opravdu, jestli na to mám 30-40 let a jsem mladý ještě, tak je to úplně největší výhoda a úplně jako nejšťastnější doba začít na něco takového myslet. Jo? Mm-hmm. Protože ty úroky z úroků opravdu dělají potom většinu z toho objemu té renty.
0: Mm-hmm. Jo? To znamená, když mám před sebou 10 let, tak je to v podstatě způsob, jak aspoň moc neznehodnocovat ty peníze.
1: Přesně.
0: Vzhledem k inflaci,

0: jestli člověk nemá nějaké ty peníze třeba, tak pořízení třeba té nemovitosti a pronájem a podobně, nebo něco jiného, co vlastně možná to zhodnocení má asi vyšší, ne?
1: Já bych ještě k tomu dodal, že vlastně i ten dům, my jsme to zmiňovali už v těch minulých dílech a tak jsme to pojali i my v rámci rodiny. Samotný ten dům je tou investicí, která se v čase zhodnocuje, protože samozřejmě my jsme ho na začátku nepořídili v tom stavu, v jakém je dneska. Takže my ho průběžně zhodnocujeme stejně jako další naší nemovitost, kde bydlíme. No a tím si myslím, že dosahujeme také toho růstu, prostě toho, co jsme si vlastně jako by naspořili, ale je to jako podobné, tak jako Pavel tady zmiňuje vlastně tu měsíční úložku, tak my tady zase máme nějakou měsíční nebo půlroční úložku v té práci, promítnuté prostě je to přidaná hodnota té stavby, která průběžně teda roste a zhodnocuje se. Mm-hmm.
0: Tak jo, povídáme si o penězích, povídáme si o spoření, protože jakkoliv, jak už jsem na začátku zmiňoval, je to téma, které třeba si člověk říká, to vlastně není úplně slušné o tom mluvit, nebo to jsou takové ty věci skryté, nebo vlastně tam hrozí ten mamon a ne, že by nehrozil, hrozí neustále to, že člověk má pocit, že by měl vlastně spořit víc a víc a mít víc a víc. Proti tomu já osobně se trochu vyhraňuji a můj život je v tomto i trošku punkový, ale myslím, že to je důležité, ale zároveň je samozřejmě podstatné o tom mluvit, proto tady jsme, protože ty peníze můžou taky docela dobře sloužit, nemusí nebo nesmí být těmi pány. Tak teď pojďme si poslechnout a vnořit se do hudby, ať nejsme jenom v těch číslech a po písničce se zase ještě vrátíme k tomuto tématu.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bolek a taky porcelán s modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale

0: Traje. Sí.
1: Na stole je téma spoření, renty, na stole je téma peněz, důchodu a co s nimi. Povídáme si s finančním poradcem Pavlem Šalomonem a povídáme si taky s Jardou Vojtěchem, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje. Ten, kdo se ptá a zajímá se o to, samozřejmě taky je Jan Hanák. Když jsme se o tom bavili, Pavle, už dříve tady o tom tématu, jako co s penězmi, které třeba jsou trošku na zbyt, a bavili jsme se taky o něčem jako desátku, což je zajímavé, to když člověk řekne desátek, tak se řekne aha, tak to je něco, co nepatří to do středověku trošku a není to náhodou ta doba, kdy církev utlačovala nebo někdo jiný poddané tím, že vyžadovala desátek. Taky jsme se bavili o něčem, jako že je potřeba si prostě na některé věci zvyknout, jo. I v tom hospodaření s penězi. Já bych možná začal teda tím desátkem, protože vy jste, když jsme se o tom bavili před časem, vy jste řekl některé věci, které mě přišly jako velmi jako přesažné. Tak nám to otevřete, desátek. Co to je, co ti myslíte tím desátkem?
2: Tak desátek už z významu toho slova. V podstatě je to z veškerých příjmů, které k nám do domácnosti přitečou, tak v podstatě i hned vyčleníme 10%. A tyto peníze v podstatě máme připraveny, zjednodušeně řečeno, pro boží dílo. Samozřejmě do toho spadá, ať už třeba nějaké sbírky v kostele, anebo různé charitativní činnosti a tak dál. Takže v podstatě smysl je, že podpořit boží dílo, a těch samozřejmě možností je spousta. Vnímám to v podstatě už v Biblii, se o tom, hlavně teda ve Starém zákoně se o tom samozřejmě hodně píše. Nicméně si myslím, že to je věc, kterou by měl samozřejmě zavést každý, a to samozřejmě z pohledu toho, pokud mám být příjemcem božího požehnání do všech těch činností, kterými nějaký peníze přináší, ale blížíme se také k době, kdy stát přestane, nebo už se na tom pracuje vlastně, že nebude církev vůbec podporovat, a myslím si, že o to víc peněz bude potřeba právě od nás, od věřících, aby jsme tu církev udrželi.
1: Mně to teda trošku přišlo, že jste mluvil o tom božím požehnání, jak jsem si říkal, aha, máme tady obchodníka, který chce s Hospodinem obchodovat, já něco dám církvi a očekávám plnění, a tak to asi nemyslíte, ne?
2: Ne, tak samozřejmě obchodně ne, ale v Biblii se píše, že samozřejmě Pán požehná tomu, kdo myslí taky na právě na ten desátek.
1: Kdo je štědrý, ne?
2: Ano.
1: Já bych řekl, že to je, ano, to je důležité, jo. Určitě. Mně se tohleto líbí a mně přijde tady tenhle ten rozměr jako velmi důležitý, protože víckrát se člověk může potkat ve svém životě s lidmi, kteří to mají v hlavě docela srovnané, přesně vědí, jestli dluhopis, jestli nemovitost, jestli akcie, jestli co, jak kam dát. Ale mám pocit, že někdy jim to úplně jako zahrne nejenom mozek, ale i duši, a vlastně řeší jenom sebe nebo své nejbližší, jak se zajistit proti všemu, ale ono to nejde samozřejmě. A je to asi nesmysl takhle uvažovat, protože se můžou stát věci, kde mi jakékoliv plánování může být úplně ukradené v té chvíli. Jo. A přijde mi, že tenhle ten rozměr vlastně samozřejmý rozměr, ne že až budu mít teda dostatek navíc, tak já budu dávat na nějakou dobrou věc, jo. Ale už s tím počítat v tom jako základním jako té rozvaze, když si říkám, začínám spořit, tak měl bych tam pracovat taky s nějakou částkou, kterou prostě budu dávat dál někomu, kdo to potřebuje, kdo si v životě spořit nebude, protože jednoduše na to nikdy nedosáhne. Mně to přijde jako velmi důležité, tak jsem rád, že to říkáte.
2: No, jenom předám jednu takovou zajímavou zkušenost. Je to trošku paradoxní do té doby, než si to každý nevyzkouší sám. Je zajímavé, že jednodušší bylo zvyknout si na desátek z běžného platu. Takže v době, kdy jsem to zaváděl, tak už nepamatuju si přesně, ale měl jsem třeba 18 tisíc v zaměstnání, takže jsem v podstatě dával bokem 1800, ale teď si vemte, že horší situace a přitom si člověk, než to nastane, říká, že naopak, když bych dostal nějaký dár, třeba 100 tisíc, nebo rodiče mi něco dají, tak si vemte, že najednou musíte dát bokem v podstatě pořád jenom 10%, ale najednou je to 10 tisíc, těch 100 tisíc. Takže třeba konkrétně moje zkušenost právě byla v tom, že to bylo podstatně těžší, když člověk přišel k více penězům. Takže to
1: no
2: jenom,
1: to je
2: že...
1: ten mamon právě. Ano, že člověk si říká, aha, já mám nějaké něco a ono to je vlastně hodně peněz.
2: Ano, takže ono to není jednodušší, že si člověk řekne, až budu vydělávat víc, tak nebudu mít problém si dát bokem nějaký peníze nebo dát ten desátek, ale ono to tak úplně není. Hmm.
1: No mně přijde dobré, jako když uvažuji třeba sám o sobě, že mě třeba v mém trochu chaotickém uvažování o těchto věcech hodně pomáhá za prvé to, že si třeba zadám nějaký trvalý příkaz pravidelně na nějakou věc, kupříkladu mě třeba krom jiného, jako už kdysi dávno velmi, velmi zaujal projekt variací na adopci na dálku, protože je to velmi ekonomicky promyšlená věc, jako kdy se velmi efektivně využívají ty peníze, vlastně relativně hrozně málo za hodně dobrý výsledek v tom místě. Ale zároveň si myslím, že to asi každý má různě, jo? Že to někdy může být tak, že si to potřebuje říct prostě 10% a hotovo, jako se někam dá, anebo je to nárazové, ale časté. Jo, že prostě tady se objeví nějaká potřeba, tak člověk tu ruku má štědrou a pomůže tady, pomůže někde jinde. Jo, ale myslím si, že teda, a to se možná na to vás chci zeptat obou, jo, je taky důležité být v tomto rozumný a rozlišovat, kam člověk dává, aby to bylo něco, co je skutečně pomocí. A teď nemluvím o podvodnících, ti samozřejmě taky existují. Jo? A my faráři o tom víme své, protože tolik různých telefonovátů z různých částí země s velmi, velmi hlubokými lidskými příběhy, které jsou ale vlastně podvody, tak těch máme jako hodně. Jo? A to člověk jako nechce být zneužíván. Ale samozřejmě pak tam rozlišovat, a to někdy tak je, že někdo to opravdu potřebuje a není to podvod. Je, ale to je náš job, jo? Nás kněží třeba, jo? Hlavně. Ale jakoby stává se velmi často, že třeba někdo dělá nějakou charitu a je to dělané jako vlastně nechytře, jemně řečeno. Jo? A tam člověk by asi měl rozlišovat jako i racionálně, že tady ne a tady ano. Ne. Nebo vy to možná máte tak, že těch 10% dáváte prostě církvi a hotové, co s tím udělá, co chce, nebo to máte...
2: Tak to by bylo jednoduché, myslím. Ne. Snažím se samozřejmě taky nějakým způsobem vybírat. Samozřejmě část jde na podporu církve, ale myslím si, že by to bylo trošku, nebo ne trošku, ale velké zjednodušení vůbec hospodaření s těmi penězi. Snažím se samozřejmě také vybírat, dívat se, jaké projekty jsou, případně říkáte velmi dobře, že se samozřejmě těžko rozhoduje, když někoho potkám na ulici anebo mám řešit bezprostředně nějakou pomoc, tak samozřejmě se těžko zvažuje nebo rozhoduje, jestli to myslí upřímně ten dotyčný člověk nebo ne, ale řekl bych, že s tím asi budeme bojovat pořád. Nicméně já vnímám, že ten desátek samozřejmě, že je důležité s tím, když to jsou v podstatě boží peníze, tak si myslím, že je velmi důležité zvažovat právě, do čeho ty peníze dávám. A krása je v tom, že každý člověk je úplně jiný a každý vidí ty priority úplně jiné. Takže jsou určitě projekty, do kterých já peníze třeba nedám nebo ani je nesledují, ale zase jiný člověk ano. Takže si myslím, že v tom je ta krása, že ta rozmanitost. Jo.
1: Děkuju za toto všechno. Já na závěr se vrátím k penězům, posledním jako takovým podtématem, které ale asi hodně lidem zní hlavou a vám taky, protože se tady koukám, že jste mi to psal i do mailu a mě to tady zní už od začátku. Co kryptoměny? Není to náhodou vlastně skvělá věc, sice strašně riziková, ale protože to jako mnohdy lítá ode zdi ke zdi, jo. Není to ale zajímavá komodita možná právě pro někoho mého věku, který ještě nezačal spořit a mohl by na tom vydělat. Prostě koupit nějaké bitcoiny nebo něco na ten způsob a během chvilky vydělat jako mnohonásobek.
2: Tak budu tady prezentovat svůj názor, ale já kryptoměny nevnímám negativně, takže to je asi taková zásadní věc. Nicméně já osobně v kryptoměnách nevidím aktivum, na kterém bych měl spekulovat. To znamená, že koupím si Bitcoin proto, abych za pár měsíců tam měl dvojnásobek peněz. To si myslím, že úplně jednak to tak není a teďka krátká historie nám ukazuje, že veškeré prognózy se nenaplnily, ale myslím si, že se dobře nazývá například Bitcoin nebo takové ty známé kryptoměny jako novodobá obdoba zlata. Myslím si, že to je opravdu skutečně nějaká hodnota nebo udržení hodnoty peněz a to si myslím, že ty kryptoměny splňují. Ale opravdu musí každý zvažovat a zase jednoznačně neznamená, že veškeré své peníze utratím za kryptoměny. Je to určitě ne. Můj postoj k tomu je takový, že já v kryptoměnách mám opravdu nějaké malé procento prostředků, které mám k dispozici a vnímám to velmi dobře jako hodnotu, která není pod vlivem ekonomik jednotlivých států. Je decentralizovaná, to znamená, že je to přece jenom hodnota, která není ovlivňována například ekonomikou České republiky. V tom vidím výhodu. Samozřejmě jsou možnosti, mám k účtu kryptoměny třeba i možnost mít platební kartu a tak dále. Takže já osobně vnímám kryptoměnu jako zajímavou v podstatě další měnu. Já ji nedržím z důvodu, že očekávám, že tam budu mít nějaký zisk nebo že mi to zhodnotí, nebo že se mi peníze zhodnotí dvojnásobně. Takže určitě jde o přístup už potom každého jednotlivce, co od toho očekává nebo proč tu kryptoměnu chce.
1: Čtu v tom správně, že to je trošku váš jako jemný anarchista, hezký, já se taky použiju za trošku anarchistu, že jako využíváte něco, na co fakt nemá vliv ani Česká národní banka, ani Evropská centrální banka, ani nikdo jiný. Prostě je to takový ten trošku vlastně občanský do jisté míry projekt, jako, nebo komunitní, řekl bych. Je to tak? Je to tam?
2: Asi určitě ano. Jo. je to tak, jo. To už jsou takový témata samozřejmě, jak jo, moc jsme spokojeni jako s vedením, s ekonomikou a tak dál. Ale máte pravdu, je to v podstatě takový anarchistický přístup.
1: To velmi oceňuji. Děkuji mnohokrát. Povídali jsme si teď... Na stole je téma peníze a spoření a tak dál. S trochu s anarchistou, s člověkem, který považuje za naprosto důležité dávat dost podstatnou část svých peněz na dobrou věc prostě a nejenom si to nechává pro sebe, ale zároveň taky s finančním poradcem a majitelem firmy Denarius Gold Pavlem Šalomonem. Pavle, děkuji moc krát.
2: Já děkuji za pozvání.
1: A povídali jsme si samozřejmě, sice malinko, ale přece jenom taky s Jaroslavem Vojtěchem, který přinese taky docela zajímavé vstupy, třeba i jaký pilíř může být trošku alternativní pro penzijní spoření, tedy Jaroslav Vojtěch, který se stará o finanční zdroje. Děkuji, Jardo.
3: Taky děkuji za přizvání.
1: Tedy o finanční zdroje tady v rádiu Proglas. A ten, který se ptal a který je potěšen i tím anarchistou, jsme na stejné vlně, to je výborné, je Jan Hanák, který se v této chvíli také loučí a přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Nic dobrýho z toho nekouká, když do plachet nám vítr nepouká.
2: Nestačí vám střední proud? Zkuste vlny Radia Proglas.
3: A v 10 hodin jsou tu zprávy Českého rozhlasu Plus.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly. Tři obce v Česku nemají kandidáty do podzimních voleb. Pokračuje demolice shořelé budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Dobré dopoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. Zákaz určitého typu chemikálií v potravinových obalech nebo jasné označení obalů. To jsou některá pravidla, která začínají dneškem platit. Vycházejí z nařízení Evropské komise a postupně budou nabíhat během dalších let. Naprostá většina českých firem na ně ale není připravená. Podle průzkumu Hospodářské komory mezi skoro 400 firem z různých odvětví jsou na obalové změny připravené jenom 3,4% firm. Říká viceprezident Hospodářské komory Jan Mraček.
6: Tohle nařízení o obalech, obalových odpadech považuji za největší právní paskvil za posledních 20 let, s kterým já jsem se potkal. Naprostá nepředvídatelnost dopadů toho nařízení, protože řada věcí, které Evropská komise nazývá takzvané delegované akty, přirovnal bych to třeba k nařízením či vyhláškám ministerstev, nejsou ještě vůbec připraveny, přestože ty povinnosti už se v rámci nařízení zavádí.
5: Firmy budou muset u nových obalů taky doložit, z čeho jsou, kdo je vyrobil a odkud pocházejí. Cílem změn podle Evropské komise je, aby se minimalizovalo množství obalového a odpadového materiálu. Ve třech obcích v Česku nebudou na podzim komunální volby. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku a v Krchlebech na Rychnovsku vůbec nesestavili kandidátní listinu. V Rokytovci na Mladoboleslavsku sice kandidátky odevzdali, ale s nedostatečným počtem lidí.
7: Čítám, že v lednu budou na lednu vypsané nové volby a pokud se teda někdo tam domluví, někdo bude kandidovat.
8: Popisuje bezpartijní starosta Rokytovce Jaroslav Misík, že sám už kandidovat nechce. Očekává ale, že se mimořádné volby v obci uskuteční. Stejně tak to totiž dopadlo před 4 lety, kdy obyvatelé v řádném termínu taktéž nevolili. Už po druhé nesložili kandidátku ani ve Slavníči na Havlíčkobrodsku. Zda se to podaří později, zatím nezávislý starosta Jan Korbela neví.
9: Nevylučuju nic, ale je potřeba, aby ty lidi si uvědomili, že jsme tady samostatná obec a máme tu možnost o nás rozhodovat.
8: Ve Slavníči kandidátku vůbec neodevzdali. Část současných zastupitelů už neměla zájem, další se nepohodli. Volby se v obci nekonaly ani v roce 2014. O rok později byly mimořádné.
10: Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americká armáda z vrtulníku vypálila dvě rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července a americká armáda od té doby už po třetí zasáhla silou proti plavidlu, které ji porušilo. Před 26 lety při manévrech v Barencově moři havarovala ruská jaderná ponorka Kursk se dvěma jadernými reaktory. Zemřelo všech 118 členů posádky. Oficiální zpráva po dvouletém vyšetřování konstatovala, že tragédii odstartovala náhodná exploze cvičného torpéda. Výbuch zachytili seismografy po celé Evropě. O katastrofě Moskva oficiálně informovala až po dvou dnech. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Demoliční práce na vyhořelé budově číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně pokračují sedmým dnem. Pracovníci postupují od horních pater. Včera zbourali jednu z výtahových šachet a dnes se zaměří na rozebírání jihovýchodní části poslední stojící stěny. Při bourání dál využívají 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Celé torzo by měli odstranit nejpozději do začátku září. Příčinu červencového požáru dál zjišťují kriminalisté společně s vyšetřovateli hasičů. Připravili jsme pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy trvá o něco silnější provoz za sjezdem na Benešov. Nesouvislá kolona je ze 17. kilometru až k nehodě u Čestlic. Na 8. kilometru stojí v levém pruhu dvě havarovaná osobní auta. Uvedená trasa je přibližně na 20 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy před omezením u Jíloviště se držení zkracuje. Fronta se sune z kilometru 10,5 a teď už je na 10 minut. Na D5 se z Plzně do Prahy je kolona kamionů od Rudné ze 6. kilometru pomalu pokračují i okruhem k Ořechu. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude většinou jasno, teploty 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 25, na horách kolem 17, na Šumavě až 21 stupňů. To byly zprávy. Na řadě
11: stáváte na vlnách Proglasu.

bude večer doma, to já vám budu přečítat.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme moderátora pro brněnské studio Proglasu. Máte-li zájem, pošlete životopis na adresu personalie@proglas.cz. Těšíme se na vás.

Dobrý den, Petr Hůšt vás zdraví v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tedy úplně nevím, jestli my máme uchopit biblické principy, jestli je to první věc, kterou máme udělat. Určitě máme uchopit Bibli jako knihu, čízi, přemýšlet na ní, ale než to uchopíme, tak si myslím, že potřebujeme jednu věc. Zaslechnout. Zaslechnout Boží hlas. Zaslechnout hlas Ducha Svatého. A dnes tak nějak všichni něco poslouchají. Spoustu lidí okolo nás, když se dobře podíváme, tak mají sluchátka v uších a někteří si je už dokonce ani nesundávají. Teď nemyslím třeba bagristy nebo brusiče. Ti mají na uších sluchátka, protože se chrání od hluku, od zvuků, které nechtějí slyšet. Ale například takový řidič PPLky, když mi něco veze, tak mi volá a říká, pane Hůš, za minutu jsem u vás, jestli můžete, vyjděte ven před vchod. Oni toho chtějí stihnout co nejvíce a proto nepřichází až k domu, ke vchodu, ale volají předem. Myslíte, že volají s telefonem u ucha? Ne, mají takzvané handsfree, mají sluchátko a stále jsou schopni s někým mluvit. To samé třeba prodavačky v Lidlu komunikují se zákazníky, ale zároveň ta šéfová má handsfree na uších a může komunikovat s personálem ve skladu nebo v kanceláři. Pokud jste někdy sledovali třeba rozhovory na DVTV, tak pokud byste se dobře podívali, tak ten moderátor je natočený tak, že vidíte jeho jedno ucho prázdné, ale v druhém uchu má sluchátko. Tam má režii a ta režie sem tam poradí, jak ten rozhovor by se měl odvíjet dál. Nebo dokonce režie dohledá nějaké data, které ten host řekl a to moderátorovi potvrdí, že to takhle je nebo ne. Všichni jsou dneska stále v takovém online spojení. A mladí lidé, ti přes sluchátka telefonují, poslouchají hudbu, podcasty, přednášky do školy. A tam už jsem to zmiňoval, jsem někdy v šoku, že potkávám jak manažer nebo mladé lidi a oni ty sluchátka nesundávají, ani když zrovna nic neposlouchají. A tak vítejte v pořadu Kliká, dnes na téma Hlas vedle mě. Je to super, že si můžu vybrat obsah, jaký chci a poslouchat to, kdy chci a kde chci. Je to super, že tarify na telefonování jsou tak nízké, že můžu zavolat komukoliv a kdykoliv. Dá se říct, že je to všechno pokrok, všechno se posunuje, tedy určitě dopředu, že? Je to tak, že se všechno posunuje jenom dopředu? Znamená to, že když si vybírám, jaký obsah chci a poslouchám ho, kdy chci, že mé vidění světa je ze širší perspektivy? Znamená to, že když můžu kdykoliv komukoliv zavolat a teď s ním mluvit nebo ho poslouchat, že mé komunikační schopnosti jsou lepší a že počet dlouhodobých přátel přibývá? Ne, možná vůbec ne. V dnešní době se spíše více zanořujeme do svých sociálních bublin, do vidění světa nám podobných. Můžeme tak ztrácet schopnost trpělivosti, tolerance, naslouchání. Naslouchání těm, kteří vidí věci úplně jinak než my. A taky digitální komunikace nám umožňuje komunikovat snadno, ale přitom je zvláštní, že se více než kdy jindy cítíme opuštění a osamocení. My jsme s manželkou po několika těch letech vyrazili na dovolenou, jenom my dva sami. Pět našich dětí zůstalo doma, oni jsou moc šikovní, samostatní a také ty menší někdo hlídal. A my jsme s manželkou vyrazili do hor a k moři. My jsme docela silné osobnosti, jsme temperamentní a dokážeme si také silně nerozumět a to neporozumění někdy dát jasně najevo. Ale teď to bylo tak nějak jinak. My jsme si neskutečně rozuměli. Prožívali jsme takové zvláštní souznění. Možná to bylo i tím, že jsme skoro spolu nemluvili. Někdo by si mohl myslet, že jsme na líbánkách a někdo jiný by si klidně mohl myslet, že jsme před rozvodovým řízením. My jsme tak nějak moc nemluvili a vůbec nám to nevadilo. Malý princ řekl, že řeč je pramenem nedorozumění. A známý
herec a takový trošku mystik Jaroslav Dušek říká, že bychom potřebovali tak 2-3 dny jenom spolu být a pak teprve začít mluvit. Protože pokud jenom mluvíme, tak nevždy si rozumíme. A to je něco, co jsme s manželkou prožili. My jsme mluvili jenom trochu, jenom když to přišlo. Pro manželku je to přirozené, pro mě je to těžké. Já rád věci analyzuju, hodnotím, plánuju, rozebírám. To je můj způsob, jak žiju. Ale viděl jsem, že ona se potřebuje nadechnout. A tak jsme jenom byli. Šli jsme přírodou, jedli jsme, četli jsme knihy. A sem tam někdo promluvil a byl to pro nás takový balzám. Ne, já nechci být kritikem digitální komunikace a sluchátek v uších. Jenom přemýšlím nad tím, že potřebujeme být spolu a také naslouchat názorům lidí, kteří mají jiné názory. A zpěvák Pavel Helan jednou prorazil s hitem Aj Bůh. Ta píseň je o tom, že si pořídil nový iPhone a že tam má různé aplikace a přál by si tam mít ještě aplikaci Aj Bůh. Že kdykoliv by zmáčkl tuhle aplikaci, tak by se spojil s Bohem. A tak přemýšlím, jestli existuje i nějaké takzvané duchovní sluchátko. Teď nemyslím, co mají prodavačky v Lidlu nebo řidiči PPL, ale jestli my můžeme mít nějaké duchovní sluchátko, kdy, tak jako si přál Pavel Helan, jsme schopni být spojeni komunikačně s Bohem. Jan 16. kapitola 7. verš a také 13. verš. Říkám vám však pravdu. Prospěje vám, abych odešel, když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. V křesťanském životě můžeme mít někdy pocit, že učedníci Ježíše Krista to měli daleko snadnější. Oni s Ježíšem byli, chodili, viděli ho, slyšeli ho, zažili Ježíšovo jednání, jeho rozhovory, promluvy, zázraky. Ale co my? My to máme daleko těžší. My tak nějak s Ježíšem nejsme. A tady je zvláštní, že Ježíš říká, je lepší, abych odešel, protože můžu poslat někoho, kdo bude s každým, na každém místě, v každý čas. A to se týká Ducha Svatého, který je tady označený jako přímluvce. A přímluvce to v řečtině znamená paraklétos. A paraklétos to je poradce, utěšitel, obhájce, anebo také, dobře poslouchejte, ten, kdo je vedle mě a tiše promlouvá. Je poblíž a promlouvá. Něco jako duchovní sluchátko. Tak jako řidiči PPL, prodavačky v Lidru nebo moderátoři DVTV slyší hlas někoho jiného, tak my v každý čas, na každém místě můžeme prožívat to, co učeníci Ježíše Krista. Můžeme vnímat Ježíšův hlas skrze Ducha Svatého, který je vedle nás a tiše promlouvá. Efeským 4. kapitola 30. verš. A nezarmucujte svatého Ducha Božího. A ještě 1. Tesalonicenským 5.19. Plamen ducha nezhášejte. Jak používat takzvané duchovní sluchátko? Ty dva texty, které jsem četl, tak tam jsou dvě slovesa. Nezarmucujte a nezhášejte. Když to trošku zjednoduším, tak bych řekl, dejte prostor pro tichý hlas a buďte na něho citliví. Počítejte, že ho můžete uslyšet a naslouchejte. Jak jezdím na Ukrajinu, tak zháním malé dodávky, velké dodávky, nákladňáky, kamiony. A dříve jsem se v dopravě vůbec nevyznal a dneska vím, jaké auto má, jakou tonáž, jaký prostor, jak to proclít, kde vystavit deklarace. A jednou jsem zháněl dodávku na 3 tuny. Měl jsem nějakou půjčovnu nějakého známého a teď jsem začal řešit ty tonáže a nákladové prostory. A víte, co se mi stalo? Ten den jsem všude viděl 3-tunové dodávky. Všude, kde jsem jel, tak najednou válníkové 3-tunové dodávky, skříňové 3-tunové dodávky nebo do 3,5 tuny. A zjistil jsem, že všude na cestách je jich spoustu nádherné nové dodávky. Nikdy jsem to neviděl. Ano, všichni to známe, že na co zaměříme svůj mysl, to jsme schopni také najednou vidět.
a možná jsme to do té doby vůbec neviděli, ale v momentě, kdy jsme na to zaměřili mysl, tak vidíme, například já jsem viděl, kolik dodávek do 3,5 tuny je okolo nás, jaké jsou krásné, propracované, jak bych si jednu z nich hned pronajal. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Pojďme zaměřit svůj vnitřní pohled, tedy spíše poslech, na Ducha Svatého, na Parakléta, na Ježíše Krista, který je vedle nás a tiše skrze Ducha Svatého promlouvá do našeho života. A pojďme zažít něco jako já s těma dodávkama, že najednou zjistíme, že on je tady, je vedle nás, a ani jsme si to už delší dobu takhle vůbec nevšimli. Tak jako naše lidské bytí spolu a naslouchání může budovat naše dlouhodobé přátelství a širší vidění světa, tak i citlivost a naslouchání Duchu Svatému může přinést nový rozměr našeho duchovního života. A my, tak jako učedníci, můžeme prožívat Ježíše Krista v reálném čase a prostoru. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Kliká a budu se těšit třeba zase za týden. Mějte se pěkně.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí. Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod,

Vítejte u středeční voničky lidových písní. Pokračuje řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí a festivalů. Tou nejbližší bude turisticko-folklorní putování cestami suchovských republikánů, který pro vás pořadatelé, tedy obec Suchov na Horňácku a folklorní soubor Suchovian připravují na tento víkend, respektive na sobotu 15. srpna. Zahájení akce je plánováno na 10. hodinu dopolední u suchovské školy. Pokračuje se pěším putováním přes vrch Háj do Velké nad Veličkou se zastávkami v muzeu Františky Čambalové a u Zvonice. Autobus pro poutníky odjíždí v 16.30 z autobusového nádraží ve Velké zpět na Suchov. Účinkují soubory Suchovian, Suchoviánek a cymbálová muzika Velické Trnečky. Přijďte si projít krásný kus krajiny na Horňácku. Horňácké muziky vám hrají a zpívají také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech.

Srdečně vás zveme na 31. ročník sochových národopisných slavností, který se uskuteční v sobotu 22. srpna ve Lhotce v areálu u mateřské školy. Program slavností začíná ve 14 hodin přivítáním účinkujících souborů a muzik na pódiu v areálu, na které naváže pořad dětských souborů nazvaný Malučkosti. Představí se v něm soubory Valášek, Malá Ostravica, Malá Ondřejnica, Slezanek a Krasňaniček. Následuje pořad dospělých souborů Balady, v němž vystoupí soubory Valašský vojvoda, Ostravica, Ondřejnica, Slezan a Gaudámus vše. Protože v letošním roce slaví své významné výročí lhotecký soubor Pilky, připravil si pro diváky samostatný medailon Pilky 90leté. Tanečníky doprovodí už tradičně pustková cymbálová muzika. Muzikantský pořad Od krpců k paličkám je tentokrát věnovaný Vladimíru Holešovi, vynikajícímu cymbalistovi a také výrobci tohoto nástroje. V pořadu zahrají cymbálová muzika Ladě Holiša, pustková cymbálová muzika, cymbálové muziky souboru Valašský vojvoda a Kašava a Anna Strakušová. Program vyvrcholí pořadem Z jiného kraje. Vystoupí v něm zlínský folklorní soubor Kašava, který přiveze do Lhotky ryze valašské tance a písně, a soubor Gaudámus vše z Prahy. V jehož podání se můžete těšit na taneční čísla z prvky městského folkloru, ale také na repertoár z různých oblastí Čech. V neděli 23. srpna v 9 hodin se uskuteční v místní kapli mše svatá, obětovaná za Vincence Sochu a jeho rodinu.

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 25. Srneček. Děti ozobávají maliny v průseku, když zaslechnou konejšivý hlas pana lesního. Neboj se, neublížíme ti. Mámu ti nějaký darebák zastřelil a ještě na tebe namířil ubožátko. Srdíčko se ti strachem tetelí. Neboj se. Děti stichly docela. Kája tichounce šeptá. Vzácný pán něco nese. Buď to mladou vránu, nebo sojku, nebo lesní hrdličku. Počkej, slyšeli dál děti. Psi dostanou nářez hned, jak přijdu. Musí to být, aby ti neublížili. A děti budou mít ohromnou radost a také ti neublíží. Toto jsou to děti dobrého srdce. Zdeňo, až bych plakal, jak vzácný pán o nás krásně mluví, šeptal Kája Zdeně. Ani toho nezasloužíme. Mlíčka ti dají, rohlíček. Slyšíš, Zdeňo, mlíčka? Tak to nebude vrána ani sojka. U tety Pekařovic měli šváby, tatínek jim chyt dva ješky. Povídala teta už, že mají pokoj. Po ránu, že dá na misku mlíčko a ješkové se ládujou. Tak to nese vzácný pán ješka. Ale už nemohl vydržet za keřem, už vyběhl na cestu a zavolal na celý les. Ješka nese vzácný pán. A pan lesní se zasmál. Ouha, srnečka, kolouška sirotečka. Děti měly nesmírnou radost. Kája udělala hned tři kotrmelce za sebou. A prosím, já by sem ho nes. A já by sem, smál se pan lesní, ti ho nesvěřil, protože nevíš, kde je chudinka postřelený. Srneček se díval poplašeně a smutně. Chvěl se strachem a bolestí. Paní lesní ho držela, pan lesní ránu vyčistil, ovázal a srneček ležel zatím ve starém prádlovém koši v kuchyni v koutě. Do večera trochu oživl, vrtěl se, očka už nebyla tak smutná. Paní lesní mu přinesla na misce vlažné mléko. Srneček nejdřív trochu prskal, ale najednou začal pořádně pít a za chviličku byla miska prázdná. Dostal ještě jednu s nadrobenou žemlí, snědl zase. Týna mu přinesla ještě starou zástěru, aby se mu měkce spalo a srneček se stočil a spal. Zítra bude běhat, řekl pan lesní. Vezmete ho do druhé zahrady, ať si zvyká. A teď ještě musí se s ním seznámit Nero a Agra, nic platno. Nero, Agro, zavolal a hvízdl. Psi div dveří nevyrazili a rovnou ke koši. Srneček uděšeně zdvihl hlavu. Týna ho hladila a pan lesní řekl. Nero, Agro, a zahrozil. Ani nevšimnout. Nero i Agra měli ohromný zájem pro nového tvora. Očmuchali ho a skoro současně zdvihli pracku, aby zkusili, byla-li by možná pranice. V tutéž chvíli švihl karabáč jednou na Nerona a podruhé na Agru. Stáhli prut mezi nohy a běželi, jako když je vystřelí. Za hodinu zas je pan lesní zavolal, ale psi si košíku už ani nevšimli. Marně je tam Týna lákala. A když pan lesní srnečka vyzdvihl a blížil se k ním, vyrazili ven jako prve. Už se k němu nepřiblíží, smál se pan lesní, ale jestli tu srneček zvykne, ochočí se, možná, že sám je bude prohánět. Děti se z kuchyně ani nehnuli. To budou kluci v Lážově koukat, těšil se Kája. Ale jak mu budou říkat? A kdo ho naučí, aby tu ničeho neprovedl? To asi Týna, když se něco přitrefí, bude chtít srnečkovi napráskat. Ale srneček není kočka nebo pes a můžeme mu třeba zříkat, mám lásku. Týna vyletěla z chodby. Cože? Mám lásku? To je hnedle jako mamlas a mamlas, to je člověk budiš k ničemu.
Ale to netýno. Mamlas to je než jako přezdívka toho, kdo je budiš k ničemu. A přezdívka není člověk. Člověčí jméno mu dát přece nemůžeme, když je to zvířátko, vysvětloval Kája. I toto. Budeme mu říkat třeba Honzíček nebo Pepíček. Rozvinovala svůj plán o pojmenování srnečka Týna. A nebo nemusíme na to koukat, že je to srneček. Můžeme si myslit, že je to laňka a můžeme ji volat Soňo. Na Rochotech taky měli srnku Soňu. Je Týno, buďte ráda, že vás neslyší vzácný pán. Kde pak Honzíček? To je přece pan Tancibudka a ne srneček. A jak jste to povídala? Sorňa? To je asi nějaká ženská a nesmí se ani tak říkat. To je hnedle jako Zdeňa. Ale Mamlásek, to by se moc dobře říkalo. Pan lesní vcházel do kuchyně a zaslechl poslední Kájova slova. Máš pravdu, Mamlásek je takový ubožáček. Ano, budeme mu říkat Mamlásku. A k večeři nemáte nic? Máme vzácný pane, hlásila Týna. Dnes to máme na dví, králíka na paprice a knedlíky s vajíčky. To jsem rád, moc rád. Já už měl strach, abyste neudělali Mamláska na smetaně. Ty knedlíky snědí děti, což?

Kájovi se od srnečka nechtělo. Maminka pro něho přišla a cestou mu povídala. Už se mi po tobě moc stýskalo, což nemůžeš přijít domů aspoň na chvíli. Má zlatá maminko, mně se taky moc stýskalo, ale teď se zas bude stýskat mamláskovi. Já ani nedospím, už abych tam zase byl. Taková bílá, teplá noc ležela nad samotami. V hajnovně už všichni spali. Jen Péťa pobíhal dvorem. Hav, hav, rozčekal se na měsíček. Dneska to bylo slabé. Maminka hajných vařila čočku se sázenými vejci, pospíchala a měsíčku, čočička, to je jako nic. Ta nejde ani ohryzat. Ještě štěstí, že jsem chytil dva vrabčáky, ale hlásil mi nerozlesovny, že budou mít zítra kuřata, že Týna zabíjela. A to on, Kája, kostičky přinese. A měsíček se usmíval. To víš, Péťo, jednou slunce svítí, po druhé ani já nezašeřím. To už tak máš ten běh světa. Krátkou noc. Srneček už necítil bolestí v noze. Zrovna v tuhle chvíli se prospal, zívl, rozkoukal se. Kde to vlastně je? V pelechu není a přece tam byl. A s ním tam byla jeho máma, stará laň. Olizovala ho, dýchal vůni pryskyřice a mateří doušky. Nad nimi hvězdy svítily, starou píseň vrcholky stromů zpívaly. Kde to je? Vyšel za mámou, když ona šla pít, dotýkal se vlhkou tlamou rozkvetlého vřesu, měl radost ze života, poskakoval. Stará laň ostražitě našlapovala, najednou sebou trhla, chtěla se rychle vrátit, ale už bylo slyšet výstřel, už se válela v krvi, už i on dostal ránu. Přišel člověk. Máma říkávala, boj se člověka, nevíš, odkud vystřelí a je po tobě. Přišel člověk. Chtěl utéci, ale nemohl. Nožička tolik bolela, pálilo v ní. Člověk se k němu schýlil, laskavě promluvil, do náruče ho vzal, ránu ovázal a odnesl ho sem. Však už nožička nebolí. Paní s vlídným úsměvem podala mu mléko. V teple leží, dobře mu je. Nesvítí nad ním hvězdy, ale oknem je vidí. Nevoní tu pryskyřice, ale lesem voní tamten kus jalovce u kamen pohozený. A mateří douška tu taky voní. Jakž by ne, když v plátěném sáčku visí támhle nad kamny. Okna jsou otevřena. Táhne sem provoněný lesní vzduch. Máma říkala, boj se člověka a on je u člověka. Je tedy asi člověků víc. Tady toho se bát nemusí, byl k němu dobrý. A ty děti očí z něho nespustily. Mlíčko bylo vlahé a sladké. Kdyby tak ještě bylo. Srneček opatrně vstává, zkouší raněnou nožičku. Jde to dobře. Může na ní stát. Stojí v koši. Rád by se proběhl. Z pelechu taky vždycky v noci s mámou vycházel. Ale máma je mrtva. Ani se nepohnula, když za ní zavolal. Nemá nikoho, leč člověka. Srneček opatrně překročuje koš. Stojí, našlapuje. Ano, může už chodit, může běhat. A srneček běhá po kuchyni. Týna vedle v pokojíčku nepokojně se na posteli zavrtěla. Co to v kuchyni bouchá? Jako by tam někdo dupal. A to se mi třeba něco zdá, utěšuje se. Srneček krásnýma hnědýma očima se dívá na měsíc. Měsíčku, volá, pověz, nevrátila se máma do našeho pelechu? A měsíček se zastavuje. Ba nevrátila, hochu. Už jí tatínek hajný odkliděl. Pytlák Klika má pevnou ruku. Buď rád, že jsi v lesovně. Tam ti neublíží. A až ti bude nejsmutněji, však utéci do lesa vždycky můžeš. Srneček kývá hlavičkou. Pozdravuj, měsíčku, ten prázdný pelíšek. Přece se mi po něm stýská.
Mám žízeň a hladíček. Trochu mléka by nevadilo nebo trochu zeleného lesního jetýlku. Povídá si pro sebe a rozhlíží se kolem dál. Támhle v hrnci je mlíčko a nízko na lavici. Srneček statečně pije a vypije do dna. Týna prve hrnek neuklidila. Srneček se olizuje. Bílé měsíční světlo dopadá na stůl, vidí talíř, na něm dva kousky rozkrojené buchty. Voní to, říká si, líbezně, skoro jako jerišská růže u lesa. Není to jerišská růže, je to vanilka s cukrem smíchaná, kterou je buchta posypaná. Srneček dává přední nožky na hranu stolu. Když se natáhne, dosáhne talíře. Ochutnává, olizuje se a za chvilku je talíř prázdný. Ještě kdyby tak bylo kousíček zeleného zajíst, říká si tiše. A vidí v okně týninu hortenzii. Vysokou, plnou květů, ale také krásně zeleného listí. Okno je nízko, dosáhne tam, když na zadní nožky se postaví. S chutí okusuje lístky. Po jedné straně obral je dokonale. Dál nemůže. Teď by spal. Prve ležel hezky v měkkém. Kde pak asi? Nevidí honem košíku, ale tuhle je něco v něčem. Je to bílé jako mlíčko. Strká do toho čenich. Ba ne, to není mlíčko. To je sypké jako nejjemnější písek, ale teplé je to. A srneček už leží v malých dřevěných necičkách udělaných truhlářem jen na mouku, aby se mohla prohřát, než se chlebíček zadělává. Čenich položil na dřevěný okraj a za chvíli spal.

0: Sotva svítá, probouzí se Kája. Musí se honem běžet podívat, co dělá mamlásek. Jen tak z čerstva zadrmolí andělíčku můj strážníčku, to ostatní až potom, si myslí, a tiše vyklouzne ze dveří. Zrovna dobíhal k lesovně, když Týna otevřela oči, ale hned je zase zavřela s blahým zívnutím. Teprve 4. A spala dál. Ale nedlouho. Jemné, ale přece znatelné klepání na okno v jejím pokojíku ji probouzí. Ví hned, co se děje. Kája, ale ve 4 vstávat nebudu. To už přestávají věci. Co mu řeknu? Už vím. Otvírá okno. Kájo, buď sticha, neklepej. Vzácná paní z Rovínka teď usnula. Celou noc proplakala, jak jí bolel zub, a poručila, aby všichni spali až do 7, aby měla klid. A je, to je škoda. A vzácná paní měla bolest. No to jí moc lituju. Třeba by sem doběh pro pana doktora, nabízel se. Týna se lekla. Kája by byl 100, aby běžel pro pana doktora a vzal sebou taky třeba tetu Dvořákovic. Copak ochotný on je až moc. Kájo, za nic na světě. Vzácná paní povídala, že zub potřebuje plombu, že pojede do Prahy hned dnes v poledne. A taky bys marně běžel. Oba páni doktoři jsou na cestách. Jú, na cestách, Týno. Včera jsem viděl oba. No, a dnes v noci jeli, říkal vzácný pán. Jen se běž domů vyspat. Času máš dost. A co srneček, Týno? Ale spí, taky spí, povídal vzácný pán, kdybyste ho brzo vzbudili, že by neměl ještě zahojenou nožičku. Lhala Týna, jako když tiskne. Jen běž domů. Už přivírala okno a ještě polohlasem dodala pro jistotu. Teta Dvořákovic je taky na cestách. Jela včera na Svatou horu. S Bohem. Kája přešlapuje před lesovnou. To se všechno semlalo dohromady. Bolavý zub, páni doktoři, teta Dvořákovic. No ještě, že mu Týna řekla, že je taky na cestách. Byl by tam přece jen doběh, aby byla po ruce, až zoubek zase začne. Panečku, ta by taky hned věděla radu. A co já teď budu dělat? Srnečka jsem ani neviděl. A jak budou všichni v lesovně spát až do 7, to bych se tu načekal. Tak abych šel domů. Loudavě se vrací. Časně asi je, protože ptáci sotva začínají zpívat. Ale kdyby on měl doma srnečka, nespal by celou noc radostí. Je tiché letní ráno, plné vůně zrání, ptáci už začali hezky naplno. Kája sedí na pařezu a hvízdá po nich. Však už dávno zahvízdá po každém z nich, ale to smí, jen když jsou se Zdeňou někde hluboko v lesích. Maminka i vzácná paní říkají: přestaň s hvízdáním, takovému malému chlapci to nesluší. A maminka dodává: na to máš času dost, až budeš stát u ponku nebo sedět na verpánku, to si potom hvízdej po libosti. Jú, kdyby stál u ponku, musel by hoblovat a ne hvízdat. A na verpánku sedět, ba ne, ani za nic, flokovat boty. Jú, takhle zelený klobouček s pérem. Ale verpánek. Kája si pohvizduje zrovna jako ptáci. Tuze se mu to daří. Někdy se ani nepozná, jestli Kája hvízdal nebo pták. Ale po chvíli omrzí i to. Kája se loudá k hajnovně. Hlad má, pravda, ale maminka asi nemá uvařeno. Kde pak? Jeje, jak jen může někdo spát, když je v lese tak krásně? Jak to povídala Týna? Vzácná paní pojede do Prahy, zoubek potřebuje prombu. Jeho zoubky nepotřebují prombu, ale tu se rády by se do něčeho zakously. Kája potichu otvírá, potichu vchází do světnice. A jeje, maminka taky ještě spí. A to je teda Nějak moc brzo, když spí ještě i tatínek. Sedí Kája na postýlce a klátí nožkama. Na okně bzučí moucha. A takové ticho tu je. A nějak se mu oči zavírají. Jen tak si položí hlavičku na polštář a spí. Polooblečen, pokrývku odhozenu a spí tiše a tvrdě. Tatínek už byl dávno v lese, maminka už snídani uvařila a pořád přemýšlela, jak se stalo, že ten chlapec v kalhotkách leží. Až jí napadlo. A to on se šel za svítání podívat na srnečka. Týna v lesovně dnes s písničkou vstávala a libovala si. To jsem se zas jednou vyspala, to jsem na Káju vyzrála. A když se upraví, spěchá do kuchyně. Div neskamení mezi dveřmi. Její hortenzie, její chlouba je zpředu celá listů zbavená, ohryzaná. A to mamlásek. A to je pěkný mamlas, říká si tiše. Hortenzii mi okousal. Pro pána krále, jestli mi zajde. 17 květů má, světlé lístky byly jako prošívané tmavými žilkami a tuhle na lavici je prázdný hrnek. A včera v něm bylo mléko. To zas ten mamlásek. Však ho rovnou odnese do chlívka i s košíkem. I tu buchtu spožehoval. No pomoz pámbů. Dívá se po košíku. Je prázdný. A to on utek, libuje si. Ale tamhle, no dočista. Mamlásek leží v zahřáté žitné mouce, jen čumáček mu kouká. Pro pána krále, tohle jsem zavinila sama. Proč jako jindy nedala jsem necičky s moukou na lavici u kamen? To s tím mamláskem byli jsme všichni včera jako vyjevení. Zdá se jí, že by měla mamláska vyplatit. Ale jak se k němu zhýbá, dívá se na ni takovýma krásnýma očima, že ho opatrně vyzdvihuje, otřepává z něho mouku a říká chlácholivě. Neboj se, mamlásku. Proč jsem tu mouku neuklidila? Nebyl bys do ní vlezl. Jakáž pomoc? Napečeme z ní něco pro drůbež. Trochu toho zahubování vydržím a podruhé si dám pozor. Vzala měkký kartáč a čistila ho. Postavila srnečka na zem. Ten párkrát poposkočil, až se Týna polekala a řekla. Ta fraporte, mám lásku, ty se máš k světu, abych ti dala snídani, ne? Honem mu chystala mléko do misky a nadrobila chleba. Kája přiběhl zrovna, když Týna dávala snídani.
1: A to jsem zaspal, Týno, to se mi hned tak nestalo. Jestli pak jsem něco zameškal?
0: I toto, zamlčela Týna příhodu s mamláskem. Ale před vzácnou paní ani muk, že jí ten zub tolik bolel. To by jí hned zase začal. A srnečka dáme na druhou zahradu. Kdo pak by po něm dával pozor?
1: To se mi to dnes spalo,
0: zalibovala si paní lesní, vcházejíc do kuchyně. Od 10 do 7.
1: Inu, já to vždycky říkám, není na to, jako když se člověk dobře vyspí.
0: Kája bral zrovna do ruky hrneček s kávou, ale hned jej postavil. Zadíval se tázavě na Týnu a zeptal se skromně.
1: Tož, vzácná paní, nezačne zas bolet?
0: A copak?
1: No zoubek. Povídala ráno Týna celou noc, že vzácná paní nespala a dopoledne na prombu do Prahy pojede.
0: Paní lesní udiveně se podívala na Káju. Za ním stála Týna a pořád ukazovala na levé ruce vztyčené 4 prsty. Chtěla naznačit, že ve 4 přišel Kája burcovat a byla v rozpacích. Co říci Kájovi, který přece musí mít všechno důkladně vysvětleno? Na pomoc přišel srneček, který se rozběhl hned kuchyní a poskakoval jako kozlátko. Přišla už i Zdeňa a pan lesní se ukázal. Odveďte ho do druhé zahrady, ale pozor na něj.

0: Skončila 25. část čtení na pokračování z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma Marie Wagnerové. Četla nám Marcela Kopecká.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je krátce po půl dvanácté, od mikrofonu Proglasu vás zdraví Alena Rubášová a společně si užijeme vysílání až do dnešní 16. hodiny. Je středa 12. srpen 2026, Mezinárodní den mládeže a podle katolického kalendáře památka sicilského jáhna a mučedníka z počátku 4. století svatého Eupla. Zároveň se připomíná svatá Jana Františka de Chantal, francouzská šlechtična, spoluzakladatelka kongregace sester navštívení Panny Marie. Zemřela v roce

mistrem světa v hodu oštěpem a potvrdil tak svoji pozici nejlepšího světového oštěpaře všech dob. A dnešní oslavenci. 33. narozeniny dnes slaví zpěvačka Eva Farna. 51. narozeniny má zakladatel a ředitel společnosti Post Bellum a vedoucí jejího projektu Paměť národa, novinář Mikuláš Kroupa. 70. slaví písničkář Jaroslav Samson Lenk. 71 let se dožívá premonstrát pater Kamil Václav Sovadina, farní vikář v Jihlavě u svatého Jakuba a administrátor farnosti Vyskytná nad Jihlavou. 76. narozeniny slaví farář v Troubsku na Brněnsku monsignor František Koutný. V občanském kalendáři najdeme dnes jméno Klára, jméno z latiny znamená jasná, průzračná či svítící. Z Proglasu srdečně blahopřejeme. No a na našich vlnách se pomalu loučíme s dopoledním proudem písní a zpráv, který před 12. hodinou uzavře myšlenka na den Martina Weisbauera s názvem Bazén. Následovat bude polední modlitba a hudební siesta. Dnes konkrétně uslyšíme koncert pro violončelo a orchestr Davida Popra a symfonii A dur italskou Felixe Mendelssohna Bartoldiho. Přeji vám příjemný poslech.

0: Přivítání účastníků i první uvedení hymny bylo součástí včerejšího otevíracího ceremoniálu celostátního setkání mládeže v Ostravě. V úvodu největšího setkání mladých katolíků v Česku pozdravil přítomné ostravsko-opavský biskup Martin David a zároveň připomněl motto akce.
1: Nejskloňovanějším slovem těchto dnů bude odvaha. A já bych chtěl moc poděkovat za odvahu organizátorům, kteří setkání tady v Ostravě připravili. Chci za odvahu poděkovat vám, že jste se na setkání přihlásili a že jste do Ostravy přijeli. Chápu, že přijet sem k nám na Blízký východ je pro mnoho lidí možná velká výzva, ale díky, že jste tu výzvu přijali. Chci poděkovat panu primátorovi a panu hejtmanovi, kteří nad tímto setkáním převzali záštitu, a chci za odvahu poděkovat jednomu člověku, který už není mezi námi, a to je, respektive byl, ředitel tohoto areálu výstaviště Černé Lounky, Honza Šumbera, který si moc přál, aby to setkání tady bylo, a před několika týdny zemřel a věřím, že se raduje z toho, že jsme tady. A děkuji za odvahu statutárnímu městu Ostrava, za odvahu toto setkání podpořit. Uvědomil jsem si, že není lepší místo, lepší město, kde by se setkání s takovýmto heslem mohlo pořádat. Víte, co má Ostrava v logu? 3 vykřičníky. A jestliže to heslo našeho setkání, to znamená odvahu, spojíme s těmi ostravskými 3 vykřičníky, tak vzniká spojení naprosto mimořádné. A jako poslední mám na vás na všechny jednu otázku. Máte odvahu tady uprostřed Ostravy svědčit o tom, že církev je mladá a radostná? V tom případě jste tady správně. Děkuju.
0: Řekl při včerejším otevíracím ceremoniálu celostátního setkání mládeže v Ostravě biskup Martin David.

0: Poslouchali jsme kapelu Goji z Hradce Králové. Katolický týdeník s číslem 33 se věnuje mladým, sdělila Proglasu šéfredaktorka periodika Kateřina Koubová.
1: Také se ohlíží za cestou papeže Leva 14. do Assisi, kde se rovněž setkal s mladými lidmi, které inspiruje františkánská spiritualita. My zároveň přinášíme dokonce dvě reportáže z příprav celostátního setkání mládeže v Ostravě, které probíhá tento týden. Ale ještě dříve, než tam dorazilo 3200 přihlášených lidí, se město zaplnilo 700 dobrovolníky z celé České republiky. Já připomínám, že jde o akci, která se koná zhruba jednou za 5 let, takže je to velká událost a i my máme na místě 5 nebo 6 našich spolupracovníků, kteří potom přinesou zprávy do příštího vydání katolického týdeníku. Přinášíme také menší reportáž, bohužel z pohřbu, z posledního rozloučení s vojákyní Kateřinou Steinocherovou, která zahynula 23. července při pádu vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. Její rodina si přála církevní pohřeb a kolega se na něj vydal. Přinášíme také informace o tom, co se bude dít. Tento týden se otevírá velice zajímavá výstava v Kutné Hoře. Je to fotografická výstava Dialogy v krajině granátovníků aneb irácký Kurdistán, která představí život v regionu známém náboženskou a kulturní rozmanitostí. Najdeme tam spoustu náboženství, které dokážou spolupracovat v severním Iráku, který, možná si vzpomínáte, navštívil i papež František.
0: Listuje katolickým týdeníkem jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová. Následuje zpravodajství z ciziny.
1: V zahraničním zpravodajství se podíváme na skok do Afriky, kde se vůbec poprvé konal kongres Světové katolické asociace pro komunikaci, která se jmenuje Signis. A přímo ve Rwandě se ho zúčastnili dva lidé z televize Noé, ředitel Leoš Ryška a páter Daniel Vícha, kteří nám také poslali první ohlasy. V perspektivách na straně 7 se podíváme do středověku, kdy mezi českými zeměmi a Francií probíhaly čilé kulturní i duchovní kontakty, což se až tak moc neví. Na komentářové straně se pak věnujeme aktuálním tématům. Opět Francie, ale tentokrát debata o eutanázii a také otázky, které z toho vyplývají i pro nás. Takže vlastně vůbec se nemusíme soustředit na ten nový zákon, který přijímá v tuto chvíli Francie. Další komentář se týká nebezpečného vlivu sociálních sítí na děti. Velice doporučuji ke čtení. Je to nová autorka, kterou jsme v novinách ještě neměli a která se tématu věnuje. Na kulturní straně přinášíme například recenzi duchovního portrétu Václava Havla, který by letos v říjnu oslavil 90 let. Mnoho dětí tráví část prázdnin u babičky a dědečka a rodiče je často předávají s instrukcemi, co děti mohou a co ne. O tom, aby zodpovědnost nepřekážela důvěře, že i to, jak to dělají prarodiče, je v pořádku, se dočtete na straně 14, kterou věnujeme tématům zvaným doma, vztahům, výchově. A ještě ráda zapoutám i rozhovor se spirituálním teologem Petrem Muchou, který rád rozjímá pod vznosnou klenbou gotického chrámu i v dynamickém interiéru barokního kostela. Zkrátka, je to rozhovor o tom, jak hluboce nás může ovlivnit sakrální prostor, když se mu otevřeme. Krásné čtení a krásné léto.
0: Zhrnula nové vydání katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

to jenom kousín mě někde za sebe. A kdyby mě snad i zima rozechvěla, zase hřeje mě, že jsem u tebe.

Kdo by se v horkém létě nechtěl osvěžit v bazénu? Když slunce pálí a tělo touží po ochlazení, je příjemné ponořit se do chladivé vody. Najednou jako kdyby z nás spadla únava, horkost i napětí. Voda nás obejme a na chvíli nám umožní zapomenout na všechno, co nás tíží. Člověk však není jen tělo. I naše duše potřebuje čas od času lázeň, místo, kde může odložit starosti, strach, neklid, zklamání i všechno, co se v nás během dní a měsíců nahromadilo. Křesťan má takový bazén stále na blízku. Je jim Kristus sám. Zvláštním způsobem se do jeho blízkosti můžeme ponořit v Eucharistii a při adoraci před nejsvětější svátostí. Bůh se nám dává tak blízko, že se můžeme ponořit do jeho přítomnosti a nechat se jí proměňovat. Do vody obvykle nestačí namočit jen špičku prstu. Chceme-li se skutečně osvěžit, musíme do ní vstoupit celý. Stejně tak nestačí být Kristu jen trochu na blízku. Nestačí o něm pouze vědět nebo na něj občas pomyslet. Potřebujeme se mu odevzdat a ponořit se do jeho přítomnosti celým srdcem. A adorace je takovým bazénem. Zde před Kristem nemusíme nic předstírat. Můžeme být před ním takový, jací právě jsme, unavení i radostní, zranění i vděční, s otázkami i prosbami, které už neumíme vyslovit. Nemusíme mít připravená ta správná slova a modlit se stále stejné naučené modlitby. Někdy stačí jen mlčet a dívat se. A hlavně dovolit Kristu, aby se díval také on na nás. Možná právě to je největší osvěžení, které naše duše potřebuje. Ne další výkon nebo úkol, ale vědomí, že jsme milováni. Že i přes své slabosti a pády máme v Božích očích cenu a nemusíme všechno zvládnout sami. Voda v bazénu osvěží tělo na několik hodin. Kristus však nabízí osvěžení, které sahá mnohem hlouběji. Ne vždy odstraní naše problémy, ale dává nám sílu je nést. Ne vždy změní ihned okolnosti našeho života, ale může změnit naše srdce, se kterým jimi procházíme. A tak jako po koupání vystupujeme z vody osvěženi, měli bychom i od adorace odcházet trochu jiní. Ne proto, že jsme vyřešili všechny své problémy, ale proto, že jsme byli chvíli s tím, který je větší než naše problémy. Až tedy příště zatoužíme po osvěžení, vzpomeňme si, že nejen naše tělo, ale i naše duše potřebuje svůj bazén. A ten není daleko. Čeká nás v tichu před Kristem. Stačí přijít, stačí se ponořit a nechat Krista, aby nás osvěžil.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Při dnešní polední modlitbě myslíme zvláště na obce Čáslav, Močovice a Krchleby. Myslíme i na účastníky setkání mládeže v Ostravě a také na všechny, kteří program připravují. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého. Zdrává se Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrává se Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi. Zdrává se Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko.
2: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení na kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné na tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Přidáme také modlitbu za mír v kancionálu 35.
2: Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje.
0: Svatá Jano Františko de Chantal.
2: Oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží.
3: Orodujte za nás.
4: Pán s vámi.
3: I s tebou.
4: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
4: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

Ve 12 hodin a 4 minuty vysíláme na Proglasu hudební siestu. A začneme koncertem pro violončelo a orchestr Davida Popra. Violončelistu Jiřího Hoška doprovází rozhlasový symfonický orchestr Praha s dirigentem Vladimírem Válkem.

Dozněl koncert pro violončelo a orchestr číslo 1 Davida Popra. Na violončelo hrál Jiří Hošek. Doprovázel jej rozhlasový symfonický orchestr Praha s dirigentem Vladimírem Válkem. Dále si vyslechneme symfonii číslo 4 A dur italskou Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídí André Prevén.

Na vlnách Proglasu dozněla symfonie A-dur italská Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr dirigoval André Prevert.

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Dobré odpoledne, 13 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Ondřej Látal.
2: Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. Dva dny po silném zemětřesení našli kolumbijští záchranáři pod sutinami živou ženu. Znakaře Čejku čeká na mistrovství Evropy v plavání finále dvoustovky. Odklízení nehody blokuje provoz na dálnici D1 v Ostravě obousměrně. A bude většinou jasno, teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma z Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale bylo nedostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce Simply Service Rent Vladimír Zoufalý.
4: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
2: Reakci ministerstva zahraničí zjišťujeme, proti rozsudku je možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Dva členy mexického drogového kartelu zadržené na českém území už úřady vydali do Spojených států. S převozem souhlasili. Radiožurnálu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Celkem čtyři členy kartelu zadrželi policisti v Česku v červnu, když se snažili získat zbraně a střelivo. Dva muži vydání do USA odmítli a zůstávají tak podle Tejce ve vazbě. Kolumbijští záchranáři vyprostili dva dny po silném zemětřesení strosek živou ženu. Při otřesech zemřelo nejméně 250 lidí, hlavně na západě země. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo nejsilnější v Kolumbii v tomto století.
5: Strosek jednoho ze zničených domů ve městě Pereira záchranáři vytáhli 32letou ženu. Pod sutinami strávila zhruba 36 hodin. Pomohli ji objevit jeden ze sousedů, který uslyšel její volání o pomoc. Právě Pereira a metropole Cali na západě země patří mezi nejzasaženější oblasti. Záchranáři i nadále usilovně pátrají po dalších zasypaných, kterým se postupně snižují šance na přežití. Kolumbii slíbili pomoc další latinskoamerické země, Spojené státy nebo Japonsko. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila pomoc v přepočtu za skoro 50 milionů korun. Dominik Tesár, Radiožurnál.
2: Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jen sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle Hany Klímové, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje páteřní přenosovou soustavu v Česku, bude dopad zatmění slunce jenom minimální.
6: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
7: Sport. Jan Čejka zabojuje na mistrovství Evropy v plavání o medaili ve finále na 200 metrů znak. Závod začne v Paříži v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Z prvního místa postoupila do semifinále kraulařské dvoustovky obhájkyně zlata Barbora Sémanová. Atlet Tomas Järvinen zahájil desetiboj na evropském šampionátu pátým místem v běhu na 100 metrů. Vilém Stráský byl po úvodní disciplíně sedmý a Ondřej Kopecký 18. Jak se českým reprezentantům daří v dálkařském sektoru, řekne přímo z Birminghamu reportér Adam Procházka.
8: Järvinen vstoupil do dálky výkonem 718 cm, ale při druhém skoku si pravděpodobně přivodil zranění. Nevíme, jak vážné, ale jisté je, že závěrečný pokus vynechá. Ještě o 10 cm dál než Järvinen doletěl Vilém Stráský. Nejdelší pokus Ondřeje Kopeckého měří 710 cm. Dnes se desetibojaři představí taky v koulařské soutěži ve výšce a v běhu na 400 metrů. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D1 v Ostravě a také D8 u Hranic. Na dálnici D1 stále komplikace na průtahu Ostravou. V omezení na kilometru 360 odklízí nehodu motorkáře. Provoz je zastavený obousměrně. Dá se to ale obět exity 357 Mariánské hory a 361 Ostrava Centrum. Pak se to objíždí přes Mariánsko-Horskou a čekejte velmi silný provoz v Ostravě. Na D1 pak vázne doprava na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy na kilometru 196 je omezení, kolona od Kývalky z kilometru 182 osobní auta projíždí rychleji, i tak zdržení pro ně 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Drážďan v tunelu Panenská na 86. kilometru odtahují nepojízdný kamion a provoz na Německo tak museli zastavit. Poslední možný z D8 sjezd před tunely na kilometru 80 na Libouchec. Na D8 směrem z Prahy do Ústí kolona za Prahou za sjezdem na Kralupy na 13. kilometru zúžení do jednoho pruhu, fronta na 15 minut. A v Praze dopravu komplikuje omezení ve Kbelské, stále se projíždí jen jedním pruhem a kolony zejména kamionů začínají už na brněnské D1 u Průhonic a pokračují pak přes Spojky a Novopatskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dále je většinou jasno, teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území jen do 25, na horách většinou kolem 17 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin a 11 minut a vyladíte Proglas s Alenou Rubášovou ve středu 12. srpna 2026 a přehoupli jsme se do odpoledního proudu písní a zpráv, který nás s přestávkami bude provázet až do 16. hodiny. Okolo 13:30 si k němu přidáme přehled dnešních výročí. Ve 14 hodin hudební kompas a s ním tři písně folkrockové skupiny Meziměsto. Ve 3 hodiny znovu krátce přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus a v 16 hodin znělka ohlásí folklorní okénko Heleny Bretfeldové. Půjde o reprízu pořadu o Františku Segrádovi. Tak zůstaňte s námi.

Tak to byla lotyšská kapela Laimas Muzikanty na nahrávce z roku 2023. Státní sekretář Vatikánu kardinál Pietro Parolin poslal České biskupské konferenci pozdrav papeže Lva 14. na celostátní setkání mládeže v Ostravě. Účastníky také povzbudil, aby se s důvěrou obrátili ke Kristu, který přemohl svět a nadále vede své učedníky na jejich cestě, kdy naplňuje jejich srdce nadějí, radostí a pokojem. Svatý otec vyzval mladé, aby přijímali s nadšením přítomnost Ježíše ve svém životě, práci či studiu a také jim udělil apoštolské požehnání a popřál šťastný průběh setkání k navázání nových a upřímných přátelství.

0: O dobrém pastýři nám hrála kapela Rozen. Mezinárodní tým, který už více než 20 let cestuje po celém světě za zatměním slunce, přišel o možnost využít speciální letoun Národního úřadu pro letectví a vesmír. Důvodem jsou škrty administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa ve financování vědy. Havajská univerzita, která na expedice řadu let významně přispívala, má omezené zdroje. Vysoké učení technické v Brně však získalo podporu z českých zdrojů. Tým tedy nevynechá ani letošní zatmění. Zakladatel týmu Miloslav Druckmiller řekl.
1: Zásadní rozdíl ve financování, protože jaksi Trump, který přišel k moci ve Spojených státech, totálně, jak si bych řekl, rozboural financování americké vědy, takže Havajská univerzita, která to vlastně celé financovala v minulosti, my jsme byli jaksi ti, kteří to většinou dělali, my jsme tam pracovali, tak říkajíc, s nadšením, jo? Tak v podstatě nemá peníze, takže situace se změnila v tom, že naštěstí nám se podařilo získat projekt, který je jakýmsi minimalistickým způsobem nám umožní tu expedici provést.
0: Úplné zatmění slunce nastane dnes, a to v části západní Evropy nad severním Atlantikem a Grónskem. Členové expedice se rozmístí na 5 pozorovacích lokalitách. 2 budou na Islandu, 3 ve Španělsku.

Krátce po půl druhé je k poslechu připraven dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Spolu prožíváme středu 12. srpen 2026. Valné shromáždění OSN vyhlásilo Mezinárodní den mládeže. V katolické církvi se připomíná památka svatého Eupla, sicilského jáhna a mučedníka. Během pronásledování křesťanů roku 304 byl zadržen při čtení evangelia a pro víru zabit. Církevní kalendář dnes ukazuje i na přímluvkyni za šťastný porod, svatou Janu Františku de Chantal. Ta se narodila v roce 1572 v Dijonu v rodině předsedy burgundského parlamentu. V devítiletém šťastném svazku s baronem de Chantal porodila 6 dětí. Její muž však zahynul při honu a zemřeli i 2 jejich děti. Jana sama pak vychovala zbylé 4. Roku 1610 se svým duchovním rádcem, svatým Františkem Saleským, založila kongregaci sester Navštívení Panny Marie s úkolem spojovat rozjímání a službu chudým a nemocným. Na věčnosti je od roku 1641. A před 435 lety 12. srpna 1591 se narodila svatá Luisa de Marillac, francouzská zakladatelka a první generální představená kongregace milosrdných sester svatého Vincence z Pauli, největší ženské řeholní společnosti na světě. Bůh ji k sobě povolal roku 1660, je patronkou sociálních pracovníků.

Po písni kapely Rýra pokračuje na Proglasu Dnešek v kalendáři. Právě před 145 lety z velké části vyhořelo Národní divadlo v Praze. Stalo se tak před plánovaným definitivním otevřením. Okamžitě vyhlášená celonárodní sbírka vynesla v jednom měsíci 1 000 000 zlatých a divadlo během 2 let postavili znovu. Na dnešek také připadá 145. výročí narození skladatele, organizátora, instrumentalisty a kapelníka zvaného táta českých muzikantů Václava Vačkáře. Napsal více než 330 skladeb, včetně půvabné serenády Vzpomínka na Zbiroch. Vystupoval za práva a společenské postavení lidových hudebníků. Byl také u zrodu Ochranného svazu autorského. Zemřel v roce 1954. 105 let by se dnes dožil spoluzakladatel sdružení Opus Bonum a sdružení Bibliotéka Cyrilo Metodiána, vězeň komunismu Vladimír Neuwirth, jedna z nejpozoruhodnějších osobností českého duchovního a kulturního života druhé poloviny 20. století.

Na věčnosti je od roku 1998. A 95. by oslavil spisovatel, scénárista a překladatel, vězeň komunistických žalářů Jiří Stránský, skaut s řádem Stříbrného vlka. Měl zásadu, můžeš-li udělat radost, musíš. Zemřel v roce 2019.

Poslouchali jsme kapelu Udiva ze španělské Valencie. A tady už jsou informace o dnešních oslavencích. 33. narozeniny dnes slaví zpěvačka Eva Farná. 51. narozeniny má novinář Mikuláš Kroupa, zakladatel a ředitel společnosti Postbellum a vedoucí jejího projektu Paměť národa. Cituji, když si lidé přestanou vyprávět příběhy o svobodě, ctít hrdinství a když začnou relativizovat zlé skutky, stanou se bezbrannými. To míní právě tento oslavenec, syn filozofa a signatáře Charty 77 Daniela Kroupy. Sedmdesátiny dnes má písničkář Jaroslav Samson Lenk a 71 let se dožívá premonstrát pater Kamil Václav Sovadina, farní vikář v Jihlavě u svatého Jakuba a administrátor farnosti Vyskytná nad Jihlavou. 76. narozeniny slaví farář v Troubsku na Brněnsku a administrátor farnosti Neslovice, místoděkan Rosického děkanství monsignor František Koutný. V minulosti byl rektorem teologického semináře v Litoměřicích a také vicerektorem papežské koleje Nepomucenum v Římě. O rok starší, právě 77-letý, je tichý rocker a jedna z legend žánru britský hudebník Mark Knopfler, spoluzakladatel, zpěvák, kytarista a skladatel skupiny Dire Straits. A 81 let se pak dožívá francouzský architekt Jean Nouvel. Ze staveb, které navrhl po celém světě, zmiňme pařížskou filharmonii a v Praze například administrativní komplex Zlatý anděl. No a v občanském kalendáři dnes najdeme jméno Klára. Je z latiny a znamená jasná, průzračná či svítící. Všem Klárám a Klárkám přejeme vše nejlepší. Dnešek v kalendáři pro vás jako vždy připravila Kateřina Vitouchová.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: Máme 13 hodin a téměř 54 minut a já bych vás teď chtěla pozvat k poslechu dvou dnešních hudebních pořadů Jak se vám líbí. Hostem Martina Kišperského v pořadu Jak se vám líbí od 17 hodin 10 minut bude Aleš Macenauer, který představí svůj projekt Zapomněl jsem a nové album Docela normální lidé. V rozhovoru promluví o své autorské tvorbě jako formě osobní terapie, také o proměnách zvuku směrem k elektronice i o tom, proč se brání žánrovému škatulkování. Řeč bude také o způsobu nahrávání, o koncertním provedení i o fungování projektu na nezávislé scéně. A jubilejní 10. ročník festivalu Dobržská brána nabídne 14. a 15. srpna v jihočeské Dobrši setkání špičkových osobností jazzu, improvizované hudby, world music i klasiky v jedinečné atmosféře historických prostor. O dramaturgii festivalu, o jeho vývoji během uplynulé dekády i o letošním programu bude v pořadu Jak se vám líbí od 7:45 večer hovořit jeho ředitel Ivo Kraml s Janisem Morasem.

Je tu 14. hodina a s ní hudební kompas na středu 12. srpna. Tentokrát si v kompasu představíme folkrockovou skupinu Meziměsto a její nové album Pramen, co neuteče. Jako první ukázku si poslechneme píseň Půlka duše.

0: Posloucháme folkrockovou skupinu Meziměsto z alba Pramen, co neuteče. Hudba kapely původně stála především na akustické kytaře Ondřeje Podešvy a na houslích Jany Bílíkové, ke kterým se nyní přidávají také baskytara, bicí, akordeon a klavír. Vedle folku tak v písních slyšíme ohlasy popu, šanzonu, rocku, ale i balkánské vlivy. Sólové pěvecké party si mezi sebe rozdělují hned tři členové skupiny. A mezi skladbami najdeme jak hity na první poslech, tak klidnější či náročnější skladby. Jak naznačuje název alba, jedním z hlavních motivů, které se písněmi táhnou, je voda. Dále se texty pohybují především kolem témat lásky, vztahů, odloučení, přátelství a hledání životní opory, ale dotýkají se také nemoci, rodiny, stárnutí a otázky, kam člověk v životě směřuje. Poslechneme si ještě písně Nesmíme se znát a Nelítám.
1: Asi už nesmíme se znát, nesmíme vědět, kdo co dělá, nesmíme na blízké si hrát, protože to je pravda celá. Nesmíme dýchat stejný vzduch a není žádný já a ty. Srdce je přece dobrodruh, tak hlavně žádný pocity. Už nesmí zvedat telefon, co by ti na ubrusu zněl, kdyby to náhodou byl on a strunu v srdci rozezněl.

0: svět.
1: Nepiš mu zprávy, nevolej. Já co je nejlepší před svým, osud je někdy milá zlej. Já to na tebe nepovím, nesmí vám tíkat stejný čas. On nesmí vědět to, co ty, a jestli objeví se zas, zažije trochu nicoty, tak už si jeho číslo smaž. Na co ho potřebuješ, stačí ti lidé, co znáš, jen s těmi trávit čas chceš.

Poslouchali jsme ukázky z alba folkrockové skupiny Meziměsto Pramen, co neuteče. Zítra ráno vás v hudebním kompasu budeme zvát na koncert Pavla Helana v rámci zahradní slavnosti v Milonicích u Bučovic. A zítra odpoledne nás bude zajímat britský jazzový hudebník Šabaka. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

Blues o deštivý neděli jsme slyšeli v podání hudebníka Ravena, kterého teď na vlnách Proglasu střídá zpěvačka ze španělské Galicie Emeše Pérez.

14 hodin 30 minut na Proglasu vás středečním odpoledním vysíláním provází Alena Rubášová. Do odpoledního proudu budeme od této chvíle zařazovat pozvánky na akce po celé republice. V 15 hodin přeladíme krátce na zprávy Českého rozhlasu Plus. V 16 hodin můžete v rámci folklorního okénka zavzpomínat na Františka Segráda a od 17 hodin 10 minut následuje repríza hudebního pořadu Jak se vám líbí Martina Kišperského. O albu Docela normální lidé a o projektu Zapomněl jsem si povídal s hudebníkem Alešem Macenauerem. Tak příjemný poslech a zůstaňte s námi.

0: Poslouchali jsme kapelu ze slovenského Trenčína Random Choices. Cena Gracias Tibi oceňuje mladé lidi, kteří se zapojují do dění okolo nás a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. Takto je popsána iniciativa na webových stránkách, na nichž je možno od dnešního dne hlasovat pro vybrané projekty. Přihlášené projekty obvykle obsahují inovativní přístup k řešení společenských výzev a jsou projevem osobní angažovanosti. Já nyní na Proglasu srdečně vítám mluvčí ceny Gracias Tibi Terezu Tůmovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mohla byste nám prosím přiblížit, co je podstatou té ceny, kdo ji vyhlašuje a jak oceňování probíhá?
1: Určitě. Tak cena Gracias Tibi je pořádána Člověkem v tísni a její podstatou je oceňovat mladé lidi, kteří se aktivně zapojují do dění kolem sebe a snaží se vlastně aktivně měnit ten okolní svět k lepšímu. A vlastně to ocenění probíhá ve třech věkových kategoriích, základní školy, střední školy a pak lidé do 30 let. A vlastně potom se sejde odborná porota, která vybere vítěze a vítězku, nebo či vítězku každé kategorie a ti potom obdrží cenu na slavnostním předávání v září. Nejčastěji se projekty týkají vzdělávání, dobrovolnictví, charitativních sbírek, ale také třeba komunitních projektů, životního prostředí a taky v posledních letech se ty projekty čím dál více zabývají třeba novými technologiemi.
0: A kdo všechno může mladé nominovat a kolik projektů se letos zapojilo?
1: Tak nominovat v té ceně veřejnosti, která právě dává prostor nejenom té porotě, ale široké veřejnosti, tak se může zapojit v podstatě kdokoliv, kdo má třeba internetové připojení, protože proto stačí jenom jít na webové stránky ceny Gracias Tibi, jít do sekce Hlasujte a tam vyplnit takový krátký formulář, kde člověk může hlasovat pro ten projekt, který se mu třeba líbí nejvíce, nebo by chtěl podpořit tu konkrétní iniciativu. No a vlastně letos jsme registrovali 61 nominací a z nich postoupilo do finále 9 projektů, pro které se teďkon ode dneška může hlasovat. No a ty se letos vlastně zaměřují opět třeba na oblast vzdělávání nebo třeba rozvoj kultury ve veřejném prostoru, mezigenerační dialog, a pomoc lidem v nouzi, anebo třeba podpora aktivního občanství.
0: Jaké ocenění vlastně vítěz získá? Je to určitě prestižní cena?
1: Tak ono to samotné oceňování už je prestižní tím, že vlastně bude probíhat a to 9. září v rezidenci velvyslankyně Norského království. A vlastně součástí výhry, kromě samotného ocenění, tak je poznávací zahraniční cesta a taky vzdělávací kurz dle vlastního výběru.
0: A mohla byste třeba jmenovat už nějaké dříve oceněné osobnosti, které jsou veřejnosti více známé?
1: Určitě. Mezi ty třeba bývalé nebo poslední vítěze a vítězky, tak je třeba známé Stěhování od Martina, který pomáhá mnohým lidem v nouzi právě se stěhovací službou, anebo jsme měli také finalistku a vítězku

0: v kategorii ve střední, pro střední školy, Mariku, která právě pomohla společně s organizací SOLA zavést menstruační pomůcky ve školách. Takže to byly třeba vítězové minulého ročníku.
1: Tak já vám moc děkuji. To uvedla mluvčí ceny Gracia Stiby Tereza Tůmová. Přeju vám hezký den a hlavně, ať se vlastně ta cena a její povědomí o ní neustále šíří. Děkujeme.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor. Díky moc. Mějte se krásně. Naschranou.

0: Hrála nám lotyšská kapela Alum Alu. Při mši svaté na celostátním setkání mládeže v Ostravě se dnes sešli účastníci na výstavišti Černá louka. Bohoslužbu od 11 hodin a 30 minut celebroval olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. V úvodu připomněl.
1: Zvolili jsme pro tuto mši svatou modlitby, kterými chceme vyprošovat si lásku, protože z lásky se rodí odvaha. To nám také vzkazuje náš mistr a pán Ježíš, který říká, důvěřujte ve mně, já jsem přemohl svět. Bohoslužba je tou chvíli, kdy máme vystoupit blíž k Bohu, možná někdy ze svého dna.
0: V homilii k účastníkům promluvil plzeňský biskup Tomáš Holub.
2: Pro můj osobní život nejintenzivnějším zážitku, který jsem ve svém kněžském a biskupském a vlastně jáhenském životě zažil. A mně se stalo, když jsem se připravoval na své jáhenské svěcení, tak jsem měl soukromé exercicie. Exercicie mi tam dával páter Josef Jakubec a ten mi dal, abych se pomodlil modlitbu svatého Ignáce. A je to modlitba, která Pánu Bohu odevzdává celého člověka. Takže začíná s tím, pane, já ti dávám svoje nohy. Poslední tam bylo a odevzdávám ti svůj rozum a mysl. Já teďka Pánu Bohu dám svoji mysl, ať si s ní dělá, co chce. A já jsem měl strašlivý strach to říct. A tak jako vlastně jsem tam ve zmatku potom šel za tím otcem Josefem Jakubcem a říkal jsem mu, otče, já se to bojím pomodlit. A on se na mě jenom podíval a říkal, no tak se to nemodli, no tak na to ještě nemáš. A začal potom se mnou mluvit o tom, že odvahou dát věci Pánu Bohu můžeme mít skutečně ne takovou tu bláznivou s těma zavřenýma očima, ale takovou tu, která vidí a která nějak otevírá náruč, že můžeme mít jenom tehdy, když uvěříme opravdu do hloubky, že nás Pán Bůh má rád.
0: Při mši svaté kázal plzeňský biskup Tomáš Holub. O hudební doprovod bohoslužby se postarala schola brněnské mládeže. Mši v přímém přenosu odvysílala televize Noé.

0: To byla Nauzea Orchestra. Nově získané exponáty umístilo Státní muzeum v Jablonci nad Nisou do stálé expozice skla. Jde o skleněné tavené a broušené plastiky od Jana Exnera a Bohumila Eliáše mladšího. Muzeum vystavuje také část historické sbírky skla z pozůstalosti režiséra Petra Weigla, kterou získalo před několika lety darem. Ředitelka muzea Milada Valečková okomentovala, jak se jim díla podařila získat.
1: Důvodem, proč jsme pořídili právě tato skleněná díla, je samozřejmě, že tito autoři jsou velmi významní, a to i v mezinárodním měřítku, a my jsme ještě ve sbírce příliš zastoupeny neměli, protože máme velmi omezené finanční prostředky na nákupy, ale loni Ministerstvo kultury otevřelo speciální akviziční fond, ze kterého lze financovat nákupy sbírkových předmětů současného umění také pro státní příspěvkové organizace, takže jsme toho rychle využili. Už v loni jsme něco koupili, ale to v tom pokračujeme.

0: Po kapele Rolling Stones nyní přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Dobré odpoledne, je 15 hodin. A zprávy připravil Ondřej Látal.
2: Provozování nelegálních domovů pro seniory v Česku by v budoucnu mohlo být trestné. Slovensko potvrdilo ruské součástky v nových radarech. Znakař čeká poplavé finále na evropském šampionátu na 200. Omezení komplikuje provoz na D8 z Prahy do Ústí nad Labem u Kralup. A zítra bude převážně jasno, teploty 25 až 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Momentálně jde o přestupek, rezort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíc jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
4: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
5: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
4: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
6: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
4: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Nové slovenské silniční radary obsahovaly součástky z Ruska, potvrdila to analýza Národního bezpečnostního úřadu. Ministerstvo vnitra přitom ruský původ zařízení dříve odmítalo. Ke kontrole přistoupilo až po zjištění médií, že kamery dodala kyperská firma bez dohledatelné minulosti.
7: Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že dodavatelská firma rezort oklamala.
8: V kamerách sa okrem iných, napríklad nemeckých komponentoch, nachádzajú aj komponenty z Ruskej federácie a že zariadenie môže predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by bolo nasadené do ostrej prevádzky.
7: Ministerstvo se spoločností ukončí spolupráci. Instalace nových radarů na slovenské silnice ale podle Šutaje Eštoka bude pokračovať s iným dodavatelem. Na nejasný pôvod kamer ako první upozornilo opozičné hnutí Progresivní Slovensko. Média pak dohledala sídlo společnosti na Kypru, ale bez jasného vlastníka nebo kontaktů. Opozice požaduje slyšení Šutaje Eštoka v parlamentu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo anebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich stačí. Existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
9: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
10: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
9: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
10: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Radiožurnál.
11: Sport. Znakař Jan Čejka bude bojovat ve finále mistrovství Evropy v plavání. Čejka do něj na 200 postoupil výrazně zlepšeným českým rekordem a večer by chtěl získat medaily.
12: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
11: Finále začne v 18 hodin a 40 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V semifinále kraulařské dvoustovky bude Barbora Sémanová, která se do něj dostala nejrychlejším časem. Desetibojař Tomas Järvinen odstoupil kvůli zranění ze soutěže na mistrovství Evropy. Po třech disciplínách je Vilém Stráský 7. a Ondřej Kopecký na 20. místě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D8 u Kralup a také na D1 v Brně. Dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem se ucpává za sjetem na Kralupy. Před kolonou se brzdí teď na 9. kilometru, asi 25 minut se pokračuje v koloně, pomalu do omezení na 13,5 km, v levém pruhu tam čistí kanalizaci. Pracují silničáři také na dálnici D10, a to za výjezdem z Mladé Boleslavy do Prahy. Na 40. kilometru zúžení do jednoho pruhu, kolona má asi 4 km, čekejte 20 minut navíc. Na dálnici D1 fázne doprava na příjezdu do Brna od Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení kvůli rozšiřování D1 a kamiony postávají už od Domašova z kilometru 170. Osobní auta pak souvisle stojí v koloně z kilometru 190 od výstaviště. V Praze brzdí provoz omezení Vekbelské, kolony se ale zkrátily. Teď se stojí z Černého mostu z východního okruhu, zdržení směr Ústecká D8 20 minut. V Praze 20 minut naberete i na Pražském okruhu od Plzeňské D5 k Ořechu a také ve Vlzenově směr Holešovice před Hlávkovým mostem. A regulován je i průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Povltavské v Troji i v Patočkově na Břevnově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra má být převážně jasno, teploty 25 až 30, na severovýchodě území kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: ty vole, nechoď sem, je to tu zaplavený. Na vlhkém madlíčku žínky osahávaj ručníky zauzlený. Je to špatnej sen,
1: zlej sen.
0: Po zemi kachničky plujou,

0: Píseň Chodníky jsme slyšeli v podání kapely Na boso a zpívala Veronika Špíglová. Muzeum města Brna zpřístupní od neděle 16. srpna nové kazematy na Špilberku. Kurátoři je označili za kazematy válečné. Expozice se zaměří i na situaci hradu na počátku druhé světové války.
1: Co předcházelo otevření nových kazematů, tak jednak dlouhodobý projekt rekonstrukce samotných chodeb, přičemž hlavním cílem by v rámci těchto rekonstrukčních prací mělo být postupně otevírat v kazematech nové expozice. A právě expozice kazematy válečné bude mezi těmito expozicemi první, už teďka 15. srpna. Do budoucna je v plánu ty jednotlivé expozice pojmenovat například kazematy pevnostní, kazematy vězeňské a teďka ta současná expozice kazematy válečné. Nejsou to úplně náhodné názvy, všechny tyto tematické celky vlastně vycházejí z funkčních období nebo z historie funkčních samotných kazemat. Takže jedna expozice do budoucna bude věnovat té pevnostní funkci, druhá té vězeňské a ta naše, která se bude otevírat teďka v srpnu, se jmenuje kazematy válečné, protože hlavním tématem této expozice je druhá světová válka, konkrétně spojenecké bombardování Brna. A proč? Protože ta naše expozice se nachází v kazematech, které byly částečně přebudované právě v závěru druhé světové války jako úkryt zdejší posádky právě pro případ leteckého nebo spojeneckého bombardování Brna.
0: Vyložil kurátor expozice a správce depozitáře Muzea města Brna Michal Hančák. O jednotlivých částech kazemat a jejich názvech řekl.
1: Polovina kazemat je v tuto chvíli veřejnosti přístupná a to jsou takzvané jižní kazematy a severní kazematy, tam právě probíhají rekonstrukční práce a tam bude právě i ta nová expozice, ale pouze v jedné části těch severních kazemat. Abych to upřesnil, severní kazematy se stávají ze dvou částí, z přízemí, kde bude nová expozice a z horního patra. Tam se do budoucna plánuje také nová expozice, ale až v příštím roce. Čím se ty kazematy změní pro běžného návštěvníka, obzvlášť naše expozice, kterou budeme teďka otevírat, do současnosti ty prostory byly úplně prázdné. Byla to v podstatě hrubá stavba, nebo tak by to návštěvník viděl ty kazematy po druhé světové válce, když nebyly dokončené právě pro tu německou armádu. A my jsme se rozhodli právě tyto prázdné místnosti v uvozovkách vyplnit novou expozicí, která se tematicky týká právě tohoto období. Takže návštěvník v nové expozici uvidí velké množství dobových fotografií, některé z nich ještě nebyly dokonce ani publikované, propagandistických plakátů. Takže celá ta expozice má v návštěvníkovi vyvolat takový pocit, že se nachází v období té druhé světové války a obzvlášť v období spojeneckého bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Bude ta expozice nově nasvětlená, takže návštěvník, který v kazematech byl ještě minulý rok, tady tuto chodbu, myslím, že vůbec už nepozná. Zároveň jsme s kolegyní kurátorskou teda měli v plánu, aby velká část zůstala nedotknutá nějakými stavebními úpravami, aspoň aby průhledy těmi chodbami víceméně připomínaly ten autentický stav ze závěru druhé světové války, takže z přelomu let 1944 a 1945.
0: Michal Hančák je s brněnským hradem Špilberk roky spjatý a osobní vazbu má i k samotným kazematům.
1: Tohle jsem v kazematech provázel jako průvodce, takže znám třeba i náhled návštěvníků na to, jak ty kazematy vypadají, nebo čemu třeba během prohlídek nerozuměli, pokud to neměli bez výkladu průvodce. Takže tyto si myslím, že své mnohaleté zkušenosti jsme potom ještě s kolegyní, s kurátorkou Špindlerovou mohli aplikovat i přímo při tvorbě té expozice a snažit se tak nějakým způsobem víc tomu návštěvníkovi vstříc, aby v těch místnostech třeba viděl to, co tam dřív neviděl nebo si vůbec neuvědomoval, v jaké části těch kazemat nebo v jakém historickém období se zrovna nachází.

klíčem v zámku otočí. Kdo si se za ní potácí, koho zrovna ulo.

0: S další pozvánkou teď míříme do Českých Budějovic. Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice Země živitelka se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se uskuteční v Českých Budějovicích od 20. do 25. srpna, je v letošním roce inovace v každém poli. Českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová uvedla.
1: Pro nás je vždycky Země živitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. Určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na živitelce, je čím dál tím více.
0: Návštěvníci uvidí nejen nejrůznější zemědělské stroje a techniku, ale lákadlem bude i zhruba 350 živých zvířat.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

kašlem na to, vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

0: Upravenou báseň svatého Františka z Assisi zpíval dětský sbor od svaté Anežky České z Prahy Spořilova na nahrávce z letošního roku. Sedmý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo hudební podií rozezní od soboty 22. srpna chrámy Jižní Moravy a Dolního Rakouska. Do 10. října slibuje celkem 9 koncertů. Akce odkazuje na znojemského varhanáře Josefa Silberbauera, který místní kostely opatřil vzácnými nástroji. A podrobnosti nyní doplní ředitelka festivalu, varhanice Kateřina Málková, kterou vítám ve vysílání Proglasu. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, vítám posluchače Radia Proglas.
0: Tak pojďme na úvod připomenout trochu více osobnost, díky které dostal festival svůj název. Kdo byl Josef Silberbauer?
1: Jak už jste zmínila, festival se snaží akcentovat především varhanní nástroje, takzvané znojemské varhanní školy. Jejíž nejvýraznější osobností byl právě varhanář Josef Silberbauer. Jednalo se o znojemského barokního stavitele varhan druhé poloviny 18. století, rodáka z Diakovic, který se vyučil v dílně znojemského varhanáře Ignáce Floriana Kasparida. Silberbauer si následně ve Znojmě vybudoval vlastní dílnu. Oženil se tam a v duchu předchozí varhanářské tradice začal vychovávat další své profesní nástupce. Z jeho rukou pochází řada nástrojů, které postavil pro kostely Jižní Moravy i Dolního Rakouska. Kam jsme celé dění festivalu zasadili? Je třeba podotknout, že Silberbauerovy varhany jsou velmi cenné, a to jak pro své technické, tak i umělecké kvality. Disponují také velkou řemeslnou kvalitou, především co se týče použitého materiálu. Jsou na vysoké úrovni a byly velmi promyšleny jak dispozičně, tak z hlediska zvuku.
0: Jak jste vlastně tvořili letošní program? Jedná se už o sedmý ročník. Nabídnete třeba i nějaké novinky oproti těm předchozím ročníkům?
1: Ano, výslednou podobu sedmého ročníku festivalu máme hotovou již od podzimu. Letošní ročník festivalu čítá 9 koncertů a nese podtitul Hudební pouť Itálií a bude věnovaný především italským skladatelům napříč hudebními epochami. Dominovat budou mistři pozdně renesanční a barokní doby píšící duchovně laděné skladby. Na festivalu vystoupí 2 soubory zaměřující se na historicky poučenou interpretaci právě s programem italských mistrů a průkopníků té doby. První z nich bude v neděli 23. srpna v 17 hodin v rakouském klášteře Geras. Posluchači se vydají na hudební pouť po centrech italského baroka. Soubor Hof Muzici pod vedením Ondřeje Macka představí takzvané mravoučné kantáty, které v 17. století sloužily aristokracii jako počestné rozptýlení ducha. 2 sopranistky doprovodí společně s čembalem také barokní violončelo a arcilloutna. A druhý soubor Anmoen, který se pod vedením basisty Jaromíra Noska specializuje na citlivé a inovativní propojování staré hudby se skladbami současných autorů a který díky neobvyklému obsazení bas viola da gamba, arcilloutna, varhanní pozitiv a čembalo disponuje zcela nezaměnitelným zvukem. Tento koncert, který podtrhne duchovní rozměr festivalu, se koná o měsíc později v neděli 27. září v 18 hodin kostele svatého Václava v Mikulově jako svatováclavský koncert pod titulem Zrození, zánik a naděje. A jí zmiňovanou novinkou jsou pro nás stále koncerty, které probíhají pod širým nebem. Ty jsou pro nás organizačně náročnější. Letos bude lákadlem provedení Mahlerovy symfonie číslo 4, která zazní v originální intimní verzi pro 15 solových nástrojů. Tato úprava klade na každý nástroj mimořádné nároky. Mahler navíc svou symfonii nezvykle zakončil úchvatným sólem pro mezzosoprán. Stvárnění závěrečné písně

0: k dvou zdánlivě nesourodých hudebních epoch. Barokní italské mistry doplní expresivní a barevné skladby současného rakouského autora Tomase Daniela Schlé.
1: A kdybyste vy měla vybrat jeden z festivalových koncertů, na který se třeba nejvíc těšíte, který by to byl a proč?
0: Z 9 koncertů festivalu se 5 uskuteční v Jižní Moravě a 4 v Dolním Rakousku. Kdybych byla návštěvník, tak bych asi chtěla vidět většinu z nich, jelikož každý koncert nabízí velmi zajímavý a odlišný program a také díky různým místům provedení úplně jinou atmosféru. Kromě již zmíněných koncertů bych si nenechala určitě ujít na české straně festivalu zářijový koncert, kde zazní jeden z vrcholů barokní houslové literatury Bíbrovy růžencové sonáty. Houslistka Lucie Sedláková-Hůlová a varhaník a profesor Jaroslav Tůma provedou posluchače mystickou meditací, která je proslulá unikátním přeladěním houslových strun, takzvanou skordaturou. Koncert se uskuteční v sobotu 5. září v kostele na Nanebevzetí Panny Marie v Rancířově u Dešné. A na rakouské straně bych navštívila závěrečný koncert letošního ročníku festivalu, který proběhne v sobotu 10. října od 18 hodin. A to vůbec poprvé v kostele Nanebevzetí Panny Marie v rakouské obci Stráning. Program s názvem Ozvěny varhan a klarinetu představí méně tradiční, ale zvukově velmi zajímavé spojení klarinetu a varhan, a to v podání dvou českých interpretů, vynikajícího klarinetisty Irvina Veniše a mladého varhaníka Lukáše Dvořáka. Dramaturgie večera je z velké části koncipována jako podsta italskému skladateli a varhanímu virtuózovi Marku Enriku Bossimu. Pokud by posluchači chtěli vědět víc informací o programu letošního ročníku, vše naleznou na webových stránkách hudebnipodii.eu nebo na Facebooku Hudební podii.
1: Pozvala nás ředitelka festivalu Silberbauerovo Hudební podií a varhanice Kateřina Málková. Já vám moc děkuji a přeju plno spokojených posluchačů, ať se všechny koncerty vydaří. Naslyšenou.
0: Moc děkuji a budu se těšit na setkání se všemi milovníky klasické hudby. Hezký den.

Možná se k tobě někdo otočí, možná se k tobě někdo přidá a jedním bleskem přímo do očí se na tvém lístku změní třída. O každé výhře přijde odveta, odevzdáš tělo další válce, zasychá v koutě tvoje paleta.

dobré jídlo někdo poručí, snad někdo omije ti dlaně, vymaní ruku z mého područí, se myšem přikryje si zbraně, postavím raketoplán do léta.

Asi se neubráním představám, asi je tohle naše s Bohem, zatím tě ale v noci potkávám.

0: Tak to byl brněnský Kolibříkův Úlet. A vracíme se do Ostravy. K programu probíhajícího celostátního setkání mládeže v Ostravě se mohou každodenně připojovat i místní věřící. Mše svaté jsou totiž veřejně přístupné. Na čtvrtý den setkání, tedy na pátek, je připraven program pro jednotlivé diecéze na 8 místech v Ostravě.
1: Biskupové budou slavit se svými diecézními skupinami bohoslužby ve farních kostelech, například v Ostravě Třebovicích, v Ostravě Mariánských horách a podobně. A tyto bohoslužby se budou slavit ve 20 hodin v pátek 14. srpna.
0: Upřesnil tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl.

0: Poslouchali jsme brněnskou kapelu O 100 opice. Součástí cyklu prázdninových koncertů Muzika pro Karolínku v Blansku budou i hudebníci Radim Zenkl a Ondra Kozák. Ve svém programu představují skladby a písně z vlastní tvorby doplněné o bluegrassové, keltské a world music prvky.
1: Ahoj, tady Radim Zenkl
2: a Ondra Kozák.
1: Zdravíme z Ameriky, kde hrajeme na festivalu, ale už teď zveme všechny posluchače na náš koncert v Blansku.
2: Ten se uskuteční ve středu 19.8. od 19 hodin na nádvoří zámku. Těšíme se na vás.
3: Dámy a páni, jsem anjel strážník. Čo si? Ako vás dole, meský policajt, vynesiem na

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Obejmi mě.

Ve středu 29. července se nám na Proglasu nepodařilo odvysílat folklorní okénko se vzpomínkou na Františka Segráda a jeho vztah k lidové písni. Proto je znova zařazujeme dnes. Vzpomeňte spolu s námi. Od mikrofonu se loučí Alena Rubášová a dalším vysíláním Proglasu vás provede Lenka Pekařová.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Dnešní folklorní okénko bude vzpomínkové a bude tak trochu jiné. To už jste asi poznali z té úvodní skladby, která má co dělat s lidovou písní, ale na druhé straně je jejím poměrně originálním zpracováním. Dneska budeme vzpomínat na Františka Segráda, což byl zpěvák, herec, grafik, malíř a šperkař. To by ovšem zdaleka nebyl kompletní výčet jeho dovedností. Vyučil se v oboru kuchař číšník, mnoho let také působil jako hostinský poblíž Vsetina, poblíž přehrady Bystřička, ke kterého vážou i předkové. To příjmení Segrádo má co dělat s takzvanými baraby, což byli italští stavitelé železnic a různých kamenných staveb. V tomto případě právě přehrady Bystřička a jeden z jeho předků tam zůstal a oženil se proto Segrádo. František byl také vyučeným knihařem. S manželkou Marií vyráběli zprvu vánoční ovzdoby, potom autorské šperky a mnoho let ve Starém Mlýně v Jablunce ve vlastním grafickém studiu navrhovali potisk textilu a také ho realizovali. Pravda je, že jeho široký záběr ho dovedl i k muzice, byl také zprvu amatérským hercem. Na Vsetíně byl takovým spiritem agens různých kulturních akcí. Začínal ještě před revolucí v country skupině Křováci. Několik členů kapely se o několik desítek let později na přelomu tisíciletí sešlo v kapele Veselá bída, o které ještě bude řeč. A ve svých počátcích tato kapela především upravovala valašské a slovácké, především tedy horňácké, lidové písně do originálních folk rockových aranží. Takže teď si poslechneme sérii z jejich prvního alba Veselá bída 2002, což bylo vlastně CDčko, které natočili 2 roky po svém založení. Poslechněte si několik originálních úprav. Zajímavá už je ta první, protože píseň Ateré Hradice neobjevil Vlasta Redl, jak se mnozí mylně domnívají, ale právě František Segrádo. A teď nám ji zaspívá.

František byl rýzí valach se vším všudy. Samozřejmě to reflektovala i veselá bída. Ta písnička Kůlalo sa kůlalo je typický valašský nápěv v rytmu tance kolečko, který je na Valašsku velmi častý. Takže k veselé bídě. Skupinu založil právě na popud Franty Segráda část jeho bývalých spoluhráčů country kapely Křováci, kde s ním hrával baskytarista Karel Preussl i kytarista Karel Spáčil. To vlastně byli takoví zakladatelé. Kolem nich se pak srotili další. Bratr Karlův Evžen, klávesista a zpěvák a také autor těch poměrně netradičních, někdy poněkud rozvleklých, ale přesto jedinečných aranží. V té době František vlastně kolem přelomu tisíciletí ukončil hostování v Čechomoru a inicioval založení nové skupiny s podobným tematickým zaměřením. Za necelé dva roky vydala skupina první demo CD a o 8 měsíců pak ve vlastní režii CD Veselá bída 2002. V létě 2005 už se prosadili, všimlo si jich vydavatelství Indies a vydalo CDčko Nebo zízek. Z toho si poslechneme dalších několik zajímavých ukázek.

Posloucháte Foukolní okénko, tentokrát poněkud netradiční. Vzpomínáme na Františka Segráda. Od jehož předčasného odchodu 24. července uplynulo právě 5 let. Rodák ze Vsetína byl opravdovým originálem. Pražská kapitola jeho působení zahrnovala působení se skupinou Dobrohošť, se kterou budoval na vokalíze, pak hostoval u Irish Dew, to si ještě poslechneme, a také u původního Čechomoru. Ten vznikl ve Svitavách na jaře roku 1988 pod názvem První českomoravská nezávislá hudební společnost. Původní sestavu tvořili Jiří Břenek, houslista, František Černý, kytarista, a Jiří Michálek na harmoniku, které doplňoval Antonín Svoboda s houslemi. Debutové album Do věcnosti vydala skupina na přelomu let 90 a 91. Obsahovalo 18 méně známých lidových skladeb, z níž mnohé do repertoáru dodal a také původně naspíval právě František Segrádo. Po nečekané a předčasné smrti Jiřího Břenka a s příchodem Karla Holase spolupráce skončila a nastoupila éra veselé bídy. Ta působí až do dnešních dob. Kytaristu Karla Spáčila vystřídal Aleš Mrnuští, kterého možná znáte ze spolupráce s Janem Žambochem. Doplnil je Martin Rožnoviák, zpěv a flétna, a Karel Olšák na bicí, z čehož je jasné, že od onoho folklorního zaměření postupně směřuje kapela k folk roku, ale působí dodnes. My si poslechneme ještě ukázku, která nám představí lásku Františka Segráda k horňáckým hudcům a k horňáckým kapelám. Takže horňácké v podání Veselé bídy a Františka Segráda.

Málo kdy se mi stává, že si přesně pamatuju, kdy jsem poprvé slyšela nějakého zpěváka. Popravdě řečeno, u Františka Sagráda ty pochybnosti nemá. Mohl za to můj kamarád, houslista Stanislav Paluch, který mi dal na cestu do Chorvatska CDčko, které vytvořili Michal Horáček a Jaroslav Svoboda z Trabandu, které se jmenovalo Takto chodí a vyšlo z roku 2003. Já jsem v té době měla k dispozici demonahrávku, kterou jsem si po cestě na kole na ostrově pouštěla do uší a poprvé jsem tam slyšela zpívat Františka Sagráda. Byla to písnička Praha a ten hlas mě opravdu zasáhl jako bleskem. Projevila jsem zájem u Indií udělat s Františkem rozhovor, takže mě tehdy Milan Páleš vzal s sebou na cesty na Valašsko, řekl, já tě u

dlouho a víceméně mě výrazně poznamenal. František byl totiž tak originální osobnost, že opravdu dokázal povídat s kýmkoliv o čemkoliv a to nikterak planě, ovšem něco věděl a také, což bylo krásné, uměl naslouchat. Je příznačné, že Michal Horáček, který ho právě na tom albu, které jsem slyšela jako první, tak to chodí, víceméně díky Janu Spálenému objevil, tak ho dokázal perfektně pojmenovat. A to symbolicky v nealternovatelné roli v lirikálu Kudikam, kde mu přidělil roli, která dostala jméno Pozorovatel. František totiž pozorovatelem opravdu byl. Takže zdravíme Michala Horáčka a pouštíme se Františka Segráda.

Na Blažsku na Vsetíně, no jinak to nemohlo ani být, protože jestliže se František k něčemu velice výrazně hlásil, tak to bylo právě jeho valašství. Byl to valach zemitý se vším všudy. Pravda je, že byl originálem ve všem, co dělal, a také se dokázal všem zarýt pod kůži. My si teď samozřejmě poslechneme ukázky jeho hostování. Bude to, pokud jde o lidovou píseň, tak tam dobrohošť moc nebyla, tam byly originály, ale Irish Dew se svým příklonem k ostrovní lidové hudbě mu dala několik příležitostí. První byla už na CD Závist z roku 1997, z nichž si poslechneme ukázku Svatební koláče, a posléze velice zajímavou kombinaci, a to je píseň Neočekávané setkání, kde se při nahrávání alba Šance v roce 2005 v nahrávacím studiu potkal se senegalským zpěvákem, hráčem na koru Laminem Kouyaté, a zkombinovali senegalskou lidovou s valašskou písní z Půlčínského kostelíčka. Takže bude Neočekávané setkání. A konečně další Františkovo hostování, a to se vsetínskou country kapelou Gimpleři, s níž nahrál velice pozoruhodnou verzi písničky Wild Mountain Time, kterou asi znáte nejlépe s českým textem Divoký tymián od Žalmana, ale to podání Gimplerů a Františka Segráda stojí také za to slyšet.

Byl jednou jeden námořník a ten se ženit měl. Pak ho večer někdo zahlíd s kněžcem na paru pod mě šel. A teď po širým okolí se nese tahle zpráva, že když je farář nemocnej, tak se neodává.

0: V dnešním folklorním okénku posloucháme folklorní inspirace. Vlastně už bohužel končíme s tím poslechem, přece jenom hodina i pro Františka Segráda a jeho vztah k lidové písni je poměrně krátká doba. A přesto skončíme tam, kde jsem vlastně já s ním začala. A to na albu Tak to chodí. Tentokrát to nebude folklorní melodie jako taková, ale folklorní inspirace, kterou právě nahrál již zmíněný Stanislav Paluch a cymbálová muzika, improvizovaná sestava. A píseň se jmenuje Něco hezkého. A to něco hezkého nám František Segrádo i 5 let po své smrti stále poskytuje. Takže doufám, že vám tato vzpomínka udělala stejnou radost jako mě. Zloučí se s vámi od mikrofonu Helena Bradfieldová a z hudební režie Roman Kabelka. Těšíme se za vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Tak to slyšíš, z galerie zmizel mucha.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Za zprostředkování té atmosféry přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný podvečer do Česka.
1: A Tomáš Pavlíček se od mikrofonu Odpoledního Plusu učí. Mějte se pěkně.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Advokátní komora zahájila řízení s advokátkou Polodnovou, zpronevěřila miliony z advokátní úschovy. Kvůli požárům letos řecká policie zadržela stovky lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain budou hrát s Aston Villou o superpohár. Kolona popojíždí po dálnici D4 za výjezdem z Prahy u Jíloviště. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Advokátní komora zahájila řízení s advokátkou Petrou Kujínek-Polodnovou, která na konci června dostala podmínku za zpronevěru 8 milionů korun z advokátní úschovy. Část peněz od ní vylákal synovec, několikrát trestaný recidivista. Další mu poskytla na údajné investice. Škodu už advokátka klientům nahradila, i přesto jí ale hrozí zákaz advokacie, říká mluvčí advokátní komory Roman Chrenčík.
5: Česká advokátní komora aktuálně vede řízení o možnosti vyškrtnutí magistry Petry Kujínek-Polodnové ze seznamu advokátů podle zákona o advokacii. Dále je proti této advokátce v rámci komory vedeno kárné řízení, které bylo přerušeno do pravomocného skončení trestního řízení.
4: Polodnová se hájí, že se synovec k penězům dostal kvůli její neopatrnosti. U Třeboně dnes odpoledne narazil autobus do stromu. Po nehodě jsou 4 zranění. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí českých záchranářů Vojtěch Míra. Na místo nehody vyrazilo záchranářské auto a vrtulník, říká Míra.
6: Řidič utrpěl středně těžká poranění hlavy a hrudníku a byl letecky transportován do Českobudějovické nemocnice, do traumacentra. Jedna nezletělá osoba utrpěla lehké poranění a byla převezena do nemocnice v Jindřichově Hradci. Další 2 nezletělé osoby po vyšetření nevyžadovaly transport do nemocnice a byly ponechány na místě.
4: Řecké úřady už letos kvůli požárům zadržely skoro 300 lidí. Většina z nich požár způsobila z nedbalosti. Řecká vláda za žhářství v posledních letech zpřísnila tresty. Pachatelé teď můžou jít až na 20 let do vězení anebo dostat pokutu v přepočtu skoro 5 milionů korun. V Řecku stejně jako ve zbytku Evropy panují vysoké teploty. Kvůli nebezpečí vzniku požárů tam platí stav nejvyšší pohotovosti. Dnes nastává zatmění slunce. U nás bude po 19. hodině pozorovatelné jako částečné. Stín měsíce se pohybuje okolo Evropy a v některých zemích lidé vidí úplné zatmění, říká Pavel Suchán z Astronomického ústavu Akademie věd.
7: V Grónsku, na Islandu a Španělsku. U nás proběhne velmi výrazné částečné zatmění, kde bude zatměno téměř 90% slunečního kotouče.
8: Vítězové ligy mistrů fotbalisté Paris Saint-Germain se utkají o superpohár s Aston Villou, šampionem Evropské ligy. Francouzský tým trofej obhajuje. Podle trenéra Aston Villy Unaje Emeryho je důležitá hlavně nadcházející sezóna v nejvyšší anglické soutěži a evropských pohárech, ale velkou váhu dává i dnešnímu souboji.
9: Čeká nás hodně důležité utkání, ať už pro kariéru hráčů, celý klub i pro mě jako trenéra. I když je to jeden zápas, stále se bojuje o trofej. Uděláme maximum a přijede nás podpořit 6000 fanoušků z Birminghamu. Cítíme vůči nim velkou zodpovědnost.
8: Zápas o zisk superpoháru mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou začne ve 21 hodin.
10: Komplikace na D11 u Sadské a zdržení na D4 u Jíloviště. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové kolona u Sadské. Na 31. kilometru v zúžení zastavilo nepojízdné auto a překáží.
11: 31. kilometr pravém pruhu stojí osobní auto, je tam policie u toho, že se to zjíždí do jednoho pruhu, do rychlého, a ta kolona byla od nějakého 25. kilometru ustála.
10: Na dálnici D8 z Prahy směr Ústí nad Labem za Lovosicemi v tunelu na 57. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, pracují tam silničáři a kolona z kilometru 53 je asi na 20 minut. Zdržení je i na dálnici D4 za Prahou směr Příbrama Strakonice u Jíloviště. Na 9. kilometru tam staví lávku přes dálnici, průjezdný vždy pouze jeden pruh, zdržení od sjezdu na Baně asi 20 minut. V Praze odpolední špičku komplikuje nepojízdné auto v tunelu Blanka směrem Břevnova na Smíchov u sjezdu na Let Novotnou je v pravém pruhu, průjezd tunely tak musí regulovat. Ucpává se v Praze krom jiného i jižní a štěrboholská spojka na příjezdech k Průmyslové i k Barandovskému mostu a také východ Prahy se ucpává kvůli omezení ve Kbelské ulici směr dálnice D8. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány, v jizvách tvého slunce lesk.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí, u kterého vás vítá Martin Kišperský. Mým dnešním hostem bude Aleš Macenauer. Ahoj Aleši.
1: Ahoj, čau, čau, dobrý den.
0: Který vydává nové album pod svým pseudonymem. Projekt se takhle jmenuje, možná můžeme si to definovat ještě. Zapomněl jsem a ta deska se jmenuje Docela normální lidé. Je to tak, že...
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: Už to je venku, jmenuje se to tak, jak jsi říkal. A osobně asi mám radši označení projekt než pseudonym, ale jako dělám to převážně sám, vždycky tedy jakoby s asistencí nebo pomocí nějakých jiných lidí, takže je to spíš takový projekt vždycky rozšířený na nějaký jako okruh kamarádů, dá se říct. Ale tady tu desku jsme dělali teda jenom jakoby ve dvou převážně.
0: No, já jsem se díval, že to album má 25 minut, což je vlastně úplně nejnižší možná časomíra pro to, aby to bylo album a nebylo to EPčko. Že EPčko vlastně končí ve 24 minut 59 vteřin. Je to tak, že si to měl jako koncept, nebo ty písničky jsou prostě krátké? U nich tam není úplně málo.
1: No, mně přijde, že teďka možná je i taková doba... že jakoby jako pozoruju takový trend, že se dělají hodně krátké tracky, což mě osobně třeba i jako baví posluchačsky, když jako doposlouchám písničku nebo desku, když mám jakoby chuť si to pustit hnedka znovu a nejsem jakoby umlácený nějakou jako dlouhou stopáží. Takže nebyl jako úplně záměr udělat krátkou desku, ale nějak to jako vyplynulo z toho, jak jsou ty písničky koncipované. A zároveň vlastně jako mi přijde, že možná ta hranice 25 minut a když máš míň, takže to je ípko, že to možná už jako ani tak striktně jako neplatí, že hodně teďka jakoby vychází vlastně i kratší desky, třeba 20-minutový a tak, který jsou teda označovaný jako alba a ne jako ípka a je tam klidně jako 12 tracků minutů a půl trvajících a tak. No.
0: Tak pak je ale vlastně otázka, jestli to názvo sloví vlastně teda má nějakou váhu ještě. Ale tak když pak ohlašuješ, vydáváš desku, no tak...
1: Já to vnímám hodně asi podle počtu písniček, že jakoby, když to má třeba 4-5 songů, tak to vnímám jako ipko a jak to je třeba od 8 nahoru, tak si myslím, že už je to jako deska asi. No.
0: A když to je 8 minutových, tak to taky pořád máš jako desku. Jo?
1: Asi jo. Jakože jako asi každý to jako vnímá právě jinak, ale pro mě je asi rozhodující počet těch skladeb. No.
0: Tohle mývaly takový ty super hardkorový kapely, že měly třeba 15 písniček a trvalo to 8 minut a deska. Jo.
1: Jo, no ono v nějakých žánrech vlastně jakoby... v nějakých žánrech to tak jakoby jde, v nějakých asi to není úplně zvykem, ale tak hodně třeba teďka hyperpopový songy se dělají jako hodně krátký, mi přijde a tak, no že teďka jakoby nějaká ta mladá hudba jakoby, ale možná se to zase jako obrací, že teďka třeba jako poslední dvě velké desky, co vyšly, co si jako vybavuju Rosalia a Harry Styles jako ze zahraničí, tak ti naopak šly hodně jako, že to jsou skoro, myslím, že obě ty desky mají tak 50 minut, což vlastně mi přijde, že na dnešní dobu je jako hodně. Tak možná se to zase jako obrátí ten trend, no, nevím.
0: Zajímavý. Takže vnímáš to, že je nějaká doba, která něco vyžaduje a člověk tomu má jít naproti, jo?
1: No jako, já třeba jsem ty tracky nedělal krátký proto, jako že by to vyžadovalo trend, ale protože to vyplynulo nějak jakoby z toho, jak mi ty songy nejlíp fungovaly. A jako nebyl to vědomý koncept, ale postupně, jak jsem to psal, tak... Ale vlastně už i minulou disku, co jsem dělal, tak tam byla, myslím, jenom jako o, nevím, 3 minuty delší, jako v celkové té stopáži. Takže, nevím, no. Takže jako já to mám rád, když to je takové prostě, že si to fakt poslechneš jako tu disku na jeden zátah, takže za mě do 30 minut jako ideál a přijde mi, že aby to bylo jako poslouchatelný nebo nosný nějakou delší dobu, třeba těch 50 minut, tak to musí být jako prostě strašně dobrá deska, no. Což třeba to Rosalia a i Harry Styles jako jsou za mě strašně dobré desky, ale nevím, no.
0: A tak ona dobrá deska je strašně individuální.
1: Jo, jasně.
0: Tvoje, no. Může být deska, která má 200 minut, může být, asi pamatuju, že kapela Svons vydávala desky, které vycházely na 4 vinylech.
1: Jo. A je Red Hot Chili Peppers měli, no, myslím, jako všechny.
0: Dvoje alba. Medi lidi mají, mám pocit, vydali naposledy 2 dvoje alba.
1: Jo, no, během jednoho dne dokonce ne nějak.
0: Jeden.
1: No, takže tak, no, takže... A já jsem zároveň ani jako neměl víc tracků, takže nějak to jako vyplynulo, že to má těch 25 minut, ale no.
0: Teď si pustíme píseň, která se jmenuje Myslím na tebe ve skale, což není asi na opeře, ale je to v rámci berlínského kina, ve kterém ty pracuješ.
1: Je to tak.
0: Ale ten příběh bys měl ještě nějak rozvinout.
1: Je to vlastně jakoby první single, co vyšel z té desky a nějak jakoby v textu, když jsem to psal, tak... se tam objevil jako ten prostor. Já jsem pak ještě přemýšlel, jestli jako by to zachovat prostor jako Kina Skala. Mm-hmm. Já jsem jako přemýšlel, jestli to pak zachovat přímo v názvu nebo ne, protože jsem si říkal, jestli to není vlastně takový jakoby pro brněnské posluchače jako clickbait v uvozovkách, mm-hmm. Skala. Ale že jestli to jako není blbý, jestli to není moc jakoby na první dobrou takové jakoby, no, clickbaitové, ale pak jsem si právě říkal, že když jsem jako ten song tak napsal a nějakou dobu jsem s tím sám tak jako pracoval, že se to jmenuje takhle, že to tak nechám, no, takže se tam ta Skala zůstala. A jinak je to pro mě prostě místo, kde nějak jako, mám Brno hodně jako koncentrovaný do Skaly, trávím tam hodně času, mám to tam rád, takže a vlastně tam pracuju třeba už 5 let nebo nějakou jako takhle strašně dlouhou dobu, takže jsem si to chtěla nějak jakoby dostat i do písničky. No.
0: Pojďme na ní.

0: jsi říkal 5 let, strašně dlouhá doba. Tak jsi to definoval. Jak dlouho máš projekt Zapomněl jsem?
1: No, to je možná takové trochu fluidní. Jako pamatuju si, že první koncert pod tady tím pseudonymem jsem měl asi v roce 2017, ale pak nějakou dobu jakoby trvalo, než se to nějakým způsobem jako rozjelo, nebo než jsem to začal brát nějak jakoby trošku seriózněji. A pak vyšla nějaká jakoby za mě nultá deska, která vlastně ani jakoby teďka není na streamech. Byl to takový jakoby asi mixtape nějakých prvních demáčů, tak to bylo v roce 2019. A pak první nějaký jako opravdový album vyšlo v roce 2021. Mm-hmm. Takže myslím si, že ten projekt je jakoby starý třeba 9 až, nebo 5 až 9 let. S takovým jako pomalým rozjezdem, no. Ale jinak jako hudbu dělám díl.
0: No a něco, co se změnilo od minulé desky a od desky Docela normální lidé?
1: Jo, jako určitě spousta věcí. Tam vlastně byl i jako 3letý rozestup mezi těma deskama, což vlastně jakoby na dnešní standardy je taky vlastně celkem dlouhá doba, si myslím. A jako změnilo se mi určitě hodně věcí v životě, což se pak jakoby odráží prostě v té tvorbě, že jakoby píšu písničky jakoby v uvozovkách hodně ze života, nebo jak to říct, že prostě jakoby je to pro mě taková jako forma terapie, že když jakoby prostě píšu tracky kvůli tomu, abych se nějak vypořádal jako s věcmi, co se mi zrovna dějou v životě a tak. Takže možná i proto jako to třeba někdy trvá díl, že to jako nemám tak, že bych si dokázala říct, že prostě bych chtěl letos vydat desku a sednout k tomu a napsat songy, že spíš prostě to vždycky přijde nějak jako samovolně a ji mám třeba jako dlouho období, což ty asi budeš mít jako úplně naopak, protože jsi hodně produktivní jakoby autor, ale mám dlouhé období, kdy jako třeba nenapíšu nic, jakože půl roku nenapíšu žádný song a pak během třeba 2 měsíců 10 songů. Takže to mám takové hodně nárazové a teď vlastně, jo, ty se ptal, co se změnilo.
0: No,
1: no a hudebně třeba tady ta deska jako šla trošku víc do elektroniky, ale jako poslouchal jsem elektroniku vždycky a i na těch minulých deskách nějaká jakoby byla, ale tady jsem chtěl, aby to bylo víc jako na tom postavené, aby to stálo spíš jako na synťákách a třeba jako na nějakých produkčních postupech než na kytarách, takže tohle bylo nějaký jako koncept, aby to bylo víc prostě elektronický, ale no, takže tak.
0: To je zajímavý, protože já jsem tě měl uloženýho jako vlastně takovýho vlastně experimentálního folkaře a tohle je vlastně víc jako současný pop, abych to jako řekl strašně zjednodušeně, ale slyším to tak.
1: To se mi líbí, to označení.
0: No, a je tam hodně tam taky používáš vocoder nebo autotune na zpěv, ne?
1: Jo. Je tam vlastně jako asi vlastně v každém, na každém zpěvovém takeu je nějaký jako lehký autotune, jako co třeba není slyšitelný, jenom aby se to nějak jakoby, aby to víc zapadlo do toho mixu, ale právě mě baví to využívat víc a i experimentálně tady ty jakoby autotuny a nebo samplování zpěvů. Takže to tam je jako hodně. A vlastně si myslím, jak jsi říkal, že to máš jako zafixované jako folkový projekt, že to tak má jakoby hodně lidí, ale vlastně to byla spíš si myslím jako nějaká náhoda, že když jsem vydával tu první desku, že byla taková hodně folková. Ale jinak jako by mě baví strašně moc různých jako přístupů a žánrů a baví mě to nějak jako právě proměňovat a mít tam nějaký jakoby progres mezi deskama. Takže spíš bych byla radši, kdyby si to lidi, kdyby to nebylo tímhle způsobem jako zaškatulkované, no, ale jako je to tak, no, jako že setkávám se s tím hodně často, že o tom lidi mluví jako o folkařovi, ale asi mám nějak radši jako třeba označení hudebník, projekt nebo producent nebo něco takového, no. A jako to jsou jenom slovíčka, ale občas mi přijde, že to je takové už jako, že třeba když hrajeme někde na festiáku a vždycky u těch kapel máš napsaný třeba nějaký jako nějaké žánrové zjednodušení, co ta kapela jako dělá za hudbu a Zapomněl jsem, tam vidím folk, tak mi to vždycky přijde takové vlastně jako už jako ne, úplně nevypovídající jako o té tvorbě, no. Takže
0: to si možná můžeš taky korigovat tím, co posíláš těm pořadatelům.
1: Jo, jako snažím se, ale přijde mi, že jak to v nějakém prostě povědomí si lidi uloží, tak
0: tak už to mají, trvá dalších 15 let, než přestaneš být folk.
1: Tak mně totiž přijde, že možná jakoby v Česku, nebo jako možná se pletu, jo, ale jako prostě z kapelo, co znám českých, tak mám dojem, že tam vlastně, třeba v zahraničí je mnohem větší, jakoby větším zvykem, že jako mezi diskama nějaké kapely dochází k nějakým jako žánrovým posunům. A přijde mi, že v Česku to možná tak jako úplně není, ale nevím, jestli to není jako příliš silný statement, jakože je tady spousta experimentálních kapel, co se jako hrajou s aranžema, se zvukem a tak, ale přijde mi, že je tady mnohem častější, že prostě jako kapela dělá nějaký žánr a prostě ho dělá, jako se všema archetypama, co k tomu patří. A, takže tak, no.
0: Dejme si druhou píseň. Ta má takový název jak z nějaké detektivky. Na levém spánku jsme měli totožnou díru po kulce.
1: No, tak to je takový jako zrovna nejkytarovější asi track na tom albu a je jeden z mojich nejoblíbenějších. A vlastně moc, jako nevím, co bych... Název je to dlouhý, no. Mě to aj tak jakoby baví, když si někdo hraje jakoby s formátem těch názvů. Mm-hmm. Že tam třeba, jako nevím... Teďka si vybavu desku Bon Ivera, asi 10 let starou, nevím, jestli to znáš, jmenovalo se to, myslím, 22 a Million, kde on jakoby každý track měl pojmenovaný nějakýma jako úplně divnýma znakama počítačovýma, nevyslovitelné názvy. No, tak jsem si říkal, že jako na té desce jako nechám jeden track s úplně absurdně jako dlouhým názvem, i když je to vlastně jako asi strašně nepraktický, protože... Je to pak jako, nevím, možná těžko vyhledatelný na streamech, nevím, nezapamatovatelný hlavně, ale...
0: To každý vždycky zkrátí na jedno slovo.
1: Jo.
0: Když člověk pak sám píše playlist, tak nikdy napíšeš tohle, napíšeš jenom spánek. Nebo
1: je to tak. Vlastně teďka, jako, jak už tu desku začínáme hrát naživo, tak přesně takhle tam ten track píšem na levém spánku prostě. Ale tak teďka jsem si říkal, že to tam napíšem celý. Ať...
0: Mít celou větu je prostě příjemné pro obrazotvornost.
1: Jo.
0: Tak pojďme si ji pustit, tu píseň.

0: jsi zmiňoval, že tohle je nejvíc kytarový track. Jak ty písničky vlastně vznikají? Jak je skládáš? Máš nejdřív třeba texty, nebo melodie, podklady, akordy?
1: No, tady vlastně ta deska je taková jako výjimka, že všechny ty písničky vznikly fakt třeba jako během 3 měsíců a všechny hodně jakoby intuitivně, že buď jsem měl jakoby, buď jsem si do kompu naklikal nějaký jako hodně jednoduchý základ beatu, anebo jsem jakoby vzal kytaru nebo synťák a začal jsem jakoby si něco hrát, prostě rovnou z fleku, a rovnou jsem si do toho už začínal jako broukat nějaký jako základ zpěvu i melodie, i jakoby textu třeba. Když jsem to měl v tom kompu, tak jsem rovnou jako vzal mikrofon a začal do toho nahrávat nějaký zpěv. A nikdy jsem to právě takhle nedělal, že jsem jakoby dřív psal texty až do jakoby hodně hotové hudby. A vždycky jsem si napsal třeba jenom jakoby jednu větu, o týden později další větu a hodně to, že to bylo takové jako kolážové, hodně jsem to přesouval jako ty jednotlivé věty a rýmy, hodně jsem to tak jako skládal. No a teďka to vlastně všechno vzniklo nějak jakoby souběžně. I jako základ hudby, i textu, že jsem prostě sedl buď s kytarou nebo s počítačem a prostě to ze mě tak jako během půl hodiny ten základ jako vypadl. Což mě zároveň nějak jako těší, no, že ta deska je tematicky hodně osobní a přijde mi, že tímhle je vlastně jako upřímná, že jsem se jako moc nekorigoval. Jakože pak jsem ty texty samozřejmě nějak jako uhlazoval, ale už jsem do toho příliš jako nezasahoval. Takže tahle deska vznikla tak nějak jakoby hodně spontánně, intuitivně. Různý jakoby jiný předchozí desky jsem dělal jinýma třeba způsobama.
0: Tak a ty jsi zmiňoval, že jsi měl jednoho hlavního spolupracovníka na té desce, který si představuju, že tvoje podklady posunul potom dál společně s tebou. A to probíhalo jak?
1: Jo, to je vlastně Michal Schnaubert se mnou na té desce dělal a jí míchal a zároveň tam byl jako spoluproducent, řekněme. Nebo jakoby přemýšleli jsme právě, jak ten jeho input jakoby označit, ale probíhalo to tak, že já jsem vlastně mu poslal hotové demáče, nějak už jako rozaranžované a rozpracované, ale jako při nahrávání těch demáčů jsem třeba jakoby řešil jsem jako charakter zvuků, ale jako neřešil jsem moc jejich správný jako technický provedení, že jsem se moc jako nezdržoval s tím, že bych jako synťák kroutil přesně jakoby na aby to byl jako final zvuk. Takže pak jsme právě jakoby přes zimu se zavřeli u něho doma a tam jsme všechny ty songy, téměř jako každou stopu jsme nahráli znovu a dořešovali jsme právě jako tady ty jako technické aspekty, nebo prostě, aby to víc kopalo a mělo to jako víc třeba, já nevím, jak to říct, víc jako profesionální zvuk. Takže tak. A zároveň je to vlastně poprvé, co jsem desku nahrával s někým, že předtím vždycky jsem si to jakoby nahrál sám a pak třeba jako jsme dohrávali nějaké hudební hosty a pak se to poslalo na mix, tak tady na té desce vlastně žádní jako hudební hosti nejsou. Nahrával jsem to všechno jakoby sám, ale byl tam vedle mě právě ten Schnauby, který mi k tomu třeba dával nějakou zpětnou vazbu. Někde jsme třeba jakoby dořešovali ještě decentně jako strukturu nebo něco a dával mi k tomu různé takové jako pointy, co by mě jako nenapadly právě.
0: Co třeba?
1: Hele, takové, já nevím, že jako tohle je jako úplně random věc, ale první, co mě napadlo, že ti prostě běží track a on ti prostě řekne, no a tady na jeden takt jako zkusme vypnout hajtku. Je takové jako detaily, které ale udělají ale hrozně moc ve finále, jako by v tom, jak to posluchač i nevědomě vnímá. A on hlavně jakoby teda má hodně aj jakoby gíru, jako vybavení a má hrozně jakoby velké ty technické dovednosti, no, že co já třeba jako úplně nemám, že já spíš jakoby asi jdu jako hodně intuitivně, když kroutím nějaké zvuky a on to má i víc jakoby vědomé, že když mu řekneš, že chceš, aby to znělo tak a tak, tak je schopný ti říct.
0: Tuší, kam sáhnout.
1: Jo, ví prostě, jako co udělat. No. Takže různé právě takové jako zvukové věci, lehce aranžerské věci. A bylo to super, no, hrozně jako příjemný. Nahráli jsme to všechno asi za, nevím, měli jsme asi 5 nějakých sessions, ale jako celodenních, že třeba jakoby, když jsme, začali jsme jako od beatů, první sessionu jsme dělali teda jakoby beaty, druhou synťáky, třetí kytary a pak myslím zpěvy, ale třeba hlavně ty první, to jsme fakt jako u toho seděli jako 12 hodin třeba. Hmm? Takže jako málo těch jako nahrávacích dnů, ale hodně intenz. No, tak to jsem taky třeba ještě nezažil, že když jsem si to nahrával sám u sebe v pokoji, tak víš co, že si nahraješ jako hodinku třeba a pak...
0: Jasně.
1: Ale takhle, jakoby, když v tom je čas i někoho jiného, tak prostě to musí jakoby valit. No, jako. Takže tak. Takže Šnauby, velký shoutout tady dávám Šnaubimu.
0: Pošlu mu písničku, která se jmenuje Halo, a pak si k ní
1: jdeme. Jo, to je super.

0: Posloucháte stále Rádio Proglas, pořád jak se vám líbí. A já si povídám s Alešem, ale já zapomněl jsem. Dozněla písnička Halo. Mě zajímá, jak to teď bude naživo, když jsou tady ty písničky takhle udělané. Jestli budeš hrát s počítačem, nebo budeš mít jako živý spoluhráče. Jak to plánuješ?
1: Hrajem ve dvou. Střídá se vlastně právě Šnauby a ještě jeden kámoš Patrik. A je to udělané tak, že vlastně kytary jsou naživo, zpěv je naživo, klávesy jsou naživo a zbytek je v podstatě jako v backtracku z počítače. No. Mm-hmm. Takže takový jako poloviční playback. Mm-hmm. Ale jo, jako já jsem s tím takhle asi v pohodě, dlouho jsem tomu vzdoroval a tahali jsme na koncerty úplně absurdní množství jako synťáků a různých věcí, kde zapínáš jako sekvencery a tak. Ale vlastně mi přišlo, že jsem si pak jako neužíval ten koncert samotný, že jsem se strašně musel soustředit jako co, kdy, kde kliknout a tak. Takže tady ten poloviční formát mi přijde jako v pohodě, že zároveň jako spousta kapel už teďka jede třeba úplně, jakoby, že to je spíš taková jakoby performance, že třeba jakoby zpívají live, ale jinak je to všechno jakoby z kompu. Tak takhle by mě to jako asi nebavilo, jenom tam jakoby performovat, protože nejsem úplně jako rozený extrovertní performer, ale tady ten jako na půl formát, no, jsme nějak jakoby zvolili. Takže dva lidi a jeden počítač.
0: Je to tak, že ty koncerty jsou něco stráž sám, nebo máš někoho, kdo ti to bukuje a tak?
1: Teďka čerstvě sám. Spolupracovali jsme vlastně s jiným kamarádem, co nám to bukoval, ale ten nějak jakoby z kapacitních důvodů se toho jako musel vzdát. A já jsem jako vlastně zjistil, že asi jsem schopný to jako obstarat sám, no, i když je to jako někdy trochu stresující, tak zároveň těch koncertů jako není tolik. Třeba uplynulé roky jsme hráli, já nevím, často i 30 koncertů za rok, ale vlastně už to pro mě bylo dost neudržitelný, že teďka spíš jakoby loni a i letos a dál bych pokračovala rád s nějakým jako menším počtem, že třeba loni jsme hráli 10 koncíků, myslím, za rok a bylo to úplně super. Jakože si pak každý mnohem víc užiješ, zároveň ti přijde i víc lidí, protože tím nejsou jakoby přehlcený, takže teďka jedem takhle jakoby spíš míň, no. Že vlastně od té doby, co jsem jakoby skončil školu a začal jsem makat, tak už se ti nechce každý víkend jezdit na nějaké jakoby to. Tak se teď snažíme víc i třeba vybírat jako ty akce, no, jakože nebrat všechno a tak. Takže a zároveň je to teda takové množství, co jsem schopný nějak jako logisticky a i si jako pořešit sám, no. Takže bukra teď nemáme.
0: Dáme si píseň, ať stihneme dvě, tak si dáme píseň Dopisy. Tady je featuring Adam the World, to bych ještě někomu něco krátký.
1: Jo, to je poslední dva roky můj asi nejposlouchanější CZSK artist. Je to takový mladý slovenský rapper. Hodně jsem poslední právě dobu poslouchal tady tu jako mladou slovenskou hyperpop, rap, Gen Z scénu. Takže vlastně tady ten feat je trošku jako takový splněný sen. No. Takže jsem rád, že do toho šel. A je to super týpek.
2: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
3: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli.
2: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: Je tady poslední vstup, povídáme si s Alešem, alias Zapomněl jsem. Co tě čeká teď? Bude to tak, že kde se přibudou nějaký videoklipy, nebo nějaký speciální koncerty, nebo nějaká šňůra, nebo něco, co by se stěšil?
1: Jo, určitě. Moc rád bych pozval všechny na křest 26. května do kabinetu Můz. Tam s náma budou hrát ještě Prázdniny a Enough Vincent. A zároveň plánujeme teda ještě jeden videoklip, už ho máme vlastně jako natočený. Točili jsme ho s Markétou Staňkovou, která dělala i obal té desky. Mm-hmm. Vlastně souběžně s tím, jak fotila cover té desky, kde je vlastně teda jakoby fotka, tak jsme souběžně s tím i natočili nějaké záběry, takže z toho by měl být ještě klip k písničce Levantské moře. A zároveň asi dojde na vydání vinylu, ale ještě to není úplně jisté, takže doufám, že jsem to teďka nezakřikl, radši to zaklepu. A jinak nějaké další koncerty. Pražský křest bude asi až na podzim, ale budeme hrát třeba v květnu i v červnu v Praze. 12. května, 12. června, takže kdyby někdo poslouchal v Praze, tak budeme i tam.
0: A vychází ta deska u nějakého labelu?
1: Tentokrát ne. Poslední dvě vyšly u Indies MG a tady tato je self-release.
0: Okay. Takže když někdo bude mít zájem i doma fyzicky mít, tak prostě napíše.
1: Jo.
0: Sem a najde tě na sociálních sítích.
1: Je to tak. Ty vinily by měly být asi za, já nevím, v horizontu několika měsíců snad budou. Jinak je to všude na streamech. Kdyby chtěl někdo jakoby si to stáhnout a neholdoval streamům, tak na Bandcampu se to dá stáhnout zadara, nebo jakoby za libovolnou částku. Okay. Takže jo, na sociálních sítích jsme taky, takže klidně ať lidi píšou zprávy.
0: Aleši, díky moc za povídání, za písničky, přeju, ať se ti daří a společně také zdravíme posluchače Rádia Proglas. Končí pořad, jak se vám líbí, jehož hostem byl Aleš Macenauer, neboli Zapomněl jsem, a společně vám tedy posíláme pozdrav, mějte se hezky a ahoj.
1: Moc děkuju, taky zdravím všechny, mějte krásný den.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Kdo by se v horkém létě nechtěl osvěžit v bazénu? Když slunce pálí a tělo touží po ochlazení, je příjemné ponořit se do chladivé vody. Najednou jako kdyby z nás spadla únava, horkost i napětí. Voda nás obejme a na chvíli nám umožní zapomenout na všechno, co nás tíží. Člověk však není jen tělo. I naše duše potřebuje čas od času lázeň, místo, kde může odložit starosti, strach, neklid, zklamání i všechno, co se v nás během dní a měsíců nahromadilo. Křesťan má takový bazén stále na blízku. Je jim Kristus sám. Zvláštním způsobem se do jeho blízkosti můžeme ponořit v Eucharistii a při adoraci před nejsvětější svátostí. Bůh se nám dává tak blízko, že se můžeme ponořit do jeho přítomnosti a nechat se jí proměňovat. Do vody obvykle nestačí namočit jen špičku prstu. Chceme-li se skutečně osvěžit, musíme do ní vstoupit celý. Stejně tak nestačí být Kristu jen trochu na blízku. Nestačí o něm pouze vědět nebo na něj občas pomyslet. Potřebujeme se mu odevzdat a ponořit se do jeho přítomnosti celým srdcem. A adorace je takovým bazénem. Zde před Kristem nemusíme nic předstírat. Můžeme být před ním takový, jací právě jsme, unavení i radostní, zranění i vděční, s otázkami i prosbami, které už neumíme vyslovit. Nemusíme mít připravená ta správná slova a modlit se stále stejné naučené modlitby. Někdy stačí jen mlčet a dívat se. A hlavně dovolit Kristu, aby se díval také on na nás. Možná právě to je největší osvěžení, které naše duše potřebuje. Ne další výkon nebo úkol, ale vědomí, že jsme milováni. Že i přes své slabosti a pády máme v Božích očích cenu a nemusíme všechno zvládnout sami. Voda v bazénu osvěží tělo na několik hodin. Kristus však nabízí osvěžení, které sahá mnohem hlouběji. Ne vždy odstraní naše problémy, ale dává nám sílu je nést. Ne vždy změní ihned okolnosti našeho života, ale může změnit naše srdce, se kterým jimi procházíme. A tak jako po koupání vystupujeme z vody osvěženi, měli bychom i od adorace odcházet trochu jiní. Ne proto, že jsme vyřešili všechny své problémy, ale proto, že jsme byli chvíli s tím, který je větší než naše problémy. Až tedy příště zatoužíme po osvěžení, vzpomeňme si, že nejen naše tělo, ale i naše duše potřebuje svůj bazén. A ten není daleko. Čeká nás v tichu před Kristem. Stačí přijít, stačí se ponořit a nechat Krista, aby nás osvěžil.

0: Dobrý podvečer. Dovolte mi pozvat vás ke společné modlitbě Růžence. Jsme společenství od Salesiánů z Brna Žabohřesk. Moje jméno je Josef.
1: Stanislav.
2: Dagmar.
3: Pavla.
4: Václav.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen. Amen.
0: Nyní vám před modlitbou nabízím chvíli ztišení, v níž můžete vyslovit své úmysly.

0: Dnes prosíme zvláště za všechny nemocné a za všechny, kdo prosí o uzdravení, za zemřelé a duše v očistci, za církev. Předkládáme všechny prosby dětí za jejich rodiče. Svěřujeme Pánu také všechny vaše úmysly, které jste poslali do Radia Proglas. Nyní vyznejme víru. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jež se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponckým Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne stal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní vždycky, a na věky věků. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně,
2: přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
3: Otče náš, jeň si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš jezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné,
2: nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
3: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přijeli do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
4: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
4: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
1: uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
5: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš je zdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
5: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pane do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
5: Pane Ježíši,
1: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, na nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane
1: Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
5: Zdravos, královno.
1: Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Panna Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen.
5: Amen.
0: Pro získání plnomocných odpustků a pro duše v očisti připojíme modlitbu na úmysl svatého Otce. Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné ať jim svítí,
0: ať odpočívají ve svatém pokoji.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života.
6: Amen. Amen. Amen.

0: 80. narozeniny včera oslavil pater Václav Vacek, emeritní farář z Letohradu, duchovní rádce manželských setkání a neformálního společenství Chlapy, autor knihy, která sleduje životní cestu Václava Vacka, publicista Josef Beránek o jejich seznámení řekl.
1: Ta spolupráce vlastně se odvíjela od našeho dávného seznámení, když jsem ještě pracoval v časopisu ADčko a když jsem díky tomu vyrazil i na manželská setkání. Když jsem Václava Vacka poznal jako velmi otevřeného člověka, který je schopen, nejen ochoten, ale prostě schopen porozumět výzvým problémům a otázkám žijících lidí. A tyto otázky prostě nějakým způsobem nezlehčuje nebo neodbývá nějakou větou, kterou se, řekněme, naučil v semináři, ale se odpovědět jakoby na základě svých životních zkušeností. On se kvůli tomu věnoval nejen teologii, ale třeba i psychologii, takže tím mě právě zaujal. A ta knížka potom vlastně vzniká díky tomu, že mě oslovil nakladatel pan Novák tehdy z Vyšehradu a mě to zaujalo, to oslovení, protože právě jsem ve Václavu Vackovi viděl někoho, kdo té knížce nebude mi opakovat to, co už někdo někde řekl nebo napsal, ale bude se snažit vlastně v tom dialogu třeba hledat nějak nová vyjádření starých osvědčených prav, ale právě takovým způsobem, aby to vyjádření bylo pro lidi atraktivní, přitažlivé a třeba i trochu provokativní, aby se nad tím zamysleli.
0: Životopisný rozhovor Josefa Beránka s Václavem Vackem vyšel před 12 lety v knize Měl jsem štěstí na lidi. Rozšířené vydání publikace pak představili letos v červnu. Jmenuje se Mám štěstí na lidi.
1: Já myslím, že to hezky vyjádřil Zdeněk Eminger ve své recenzi, kdy vlastně říká, že ta knížka za ty roky nestratila na své, řekněme, aktuálnosti nebo spíš

0: že třeba hluboce zasahují, znervózňují, znejišťují a v tomhle kontextu právě ta knížka si myslím i díky té posunici Petra vlastně získala jako nové naléhavosti.
1: Řekl o doplněném vydání knihy rozhovorů s včerejším oslavencem paterem Václavem Vackem její autor Josef Beránek.
2: Utíkám před samotou a sama tou chvílí jsem pohlcena až po konečky prstů. Prahnu po světle a po vodě. Hledám cestu, kudy se vydat, abych došla ke svému cíli. Když v tom mi dochází síly a ty chvíle tu jsou, přichází a odchází, pohlcují, bodají, zabíjí a následně uzdravují. V těchto chvílích hledám, hledám, kde se schovám, hledám obětí, domov, přijetí. Hledám, kde hledat mám, kde tuto samotu zanechám. A pak na chvíli pocítím teplo. Domov, který pak můžu nést dál. Dál tam, kde teplo není známé, kde je jen samota, kterou všichni známe. A tyto chvíle tu jsou, byly a budou. Neuteču jim, neutečeš jim. Neutečeme jim. Utíkáme, jak můžeme. Lepíme masky na sebe. A stejně nás ta jedna chvíle jednou dožene. Ale už vím, kde domov nacházím. V těchto chvílích prázdných, v obětí přikrytá, kde se cítím být ukrytá, svá, v tichosti.

Přelouč na začátku září odhalí pomník herci a rodákovi Františkovi Filipovskému. Bude umístěn v parčíku v blízkosti městského kina. Autorem návrhu je místní výtvarník Josef Dvořáček, který s tímto nápadem přišel už v roce 2017. Dvořáček nejdřív vytvořil asi dvoumetrový sádrový návrh, který později koupilo město a vystavilo jej ve vestibulu městského úřadu. Má podobu dvou písmen F podle umělcových iniciál a vystupuje z něj bysta herce v typické košili a s kravatou. Vloni zastupitelé rozhodli, že na památku známého rodáka nechá město podle modelu vytvořit trvalý pomník v Spískovce.

Ahoj holky a kluci. Strýc Matěj v dnešní pohádce je známý dobrák a vy teď uslyšíte, jak ho vyzkouší krakonoš, který dobře odměňuje a zle trestá.

0: Strejdovi Matějovi se urodili meruňky. Bylo jich tolik, že je musel trhat do nůší. 9 nůší naplnil. Jednu celou snědl, druhou rozvařil do sklenic a s ostatními si nevěděl rady.
1: Vozdám je.
0: Říkal vozdám místo rozdám, protože neuměl říkat R. Šel na ulici a tam se každého ptal.
1: Nechtěli byste meruňky?
0: Lidé si chodili k němu do zahrady. Naplnili jim tašky, klobouky, zástěry a s každým se srdečně rozloučil.
1: Za rok si přijďte zase po meruňky.
0: Ale rok uplynul a meruňek se urodilo málo. Všeho všudy natrhal jeden košík a z toho si uvařil zavařeninu. Ale lidé si vzpomněli na strejdovo pozvání a přicházeli k němu s velkými taškami.
1: Musíte pominout, meruňky se neurodily.
0: Omlouval se strejda Matěj a bylo mu hrozně líto, že nemůže slibu dostát. Místo meruňek dal každému skleničku zavařeniny, tu, co si schovával na zimu. Každý o strejdovi říkal, že je to dobrák. Jeden to říkal druhému, až se to doneslo Krakonošovi. Přece víte, kdo je to Krakonoš. Nevíte? Ale víte. To je přece ten stařeček, co zamává fousama z hora dolů a z březového listí jsou dukáty. A když mává fousama z dola nahoru, tak z dukátů je březové listí. To je on, co hodné lidi odměňuje a zlé trestá. Tak se o tom strejdovi Matějovi doneslo Krakonošovi.
2: Rozdávat meruňky, to ještě nic neznamená. Sám se přesvědčím, má-li strejda Matěj dobré srdce, jak se povídá.
0: Krakonoš se převlékl za listonoše. Fousy si oholil, přes rameno si přehodil brašnu a v podzimním liáku si sedl na lavičku před domkem strejdy Matěje. Ten si šel zrovna pro pivo a uviděl na lavičce promoklého člověka.
1: Pojďte se schovat pod svrchu.
0: Listonoš vstal.
2: Jdu do Račic, ale udělalo se mi slabo.
1: Pojďte ke mně do světnice, uvařím vám čaj.
2: A když já musím vyřídit vzkaz?
1: Vždyť sotva stojíte na nohou, u mě si lehnete na pohovku a ohvejete se.
2: Vzkaz musím vyřídit. Telefonovali nám ho jako telegram a jim tam nefunguje telefon.
1: A s tím si nedělejte stavosti. Vy si tu odpočiňte a já vám tam zaběhnu. Jaký je to vzkaz?
2: Panu Rambasovi, že traktor Zetor dorazí do Račic zítra ráno.
0: A listonoš chtěl vstát z pohovky a jít.
1: Zůstaňte tu, já vám tam dojdu.
0: Povídá strejda Matěj, když viděl, jak se listonoš s námahou zvedá. Jen starosti mu dělalo, jak vzkaz vyřídí.
1: Tvaktou Zetou dorazí do Račic zítra ráno.
0: Budou mu lidé rozumět?
1: Tvaktou Zetou. Asi nebudou vědět, co je to tvaktou Zetou. Tvaktou. V takovém dešti vás nikam nepustím. Ještě byste pomokl, nachladl se a dostal zápal plic. Buďte bez stavosti, já už to nějak vyvidím.
0: Matěj vzal čepici, starou pláštěnku, deštník a šel blátem neblátem do Račic.
1: Tvaktou Zetou dovazí do Račic zítra ráno. Tvaktou Zetou dovazí do Račic, ne do Račic, do Račic. Vačice v našem odkvese žádné nejsou. Dovačic. Dovačic, ne dovačic.
0: Celou cestu si strejda Matěj vzkaz opakoval. Dovačic přišel s promoklými nohavicemi a hned se ptal po panu Rambasovi. Trochu se bál.
1: Budou se mi smát, ale ať se mi smějí, jen když mi budou rozumět.
0: Pana Rambase našel v kůlně, sekal tam dříví.
3: Co chcete?
1: Mám vyřídit, že traktor Zetor dorazí do Račic zítra ráno.
0: Rozuměl mu pan Rambas?
3: No, to je dobře, že konečně přijede traktor.
0: On mu rozuměl, protože...
1: Vždyť já už umím říkat traktor... Tráva, roura, rýma.
0: Trejda Matěj otočil oči na vrhlavy. Celou zpáteční cestu utíkal a vymýšlel si taková slova jako rorýs, ropucha, růže. Poskakoval, uklouzl, jednou se dokonce natáhl do bláta. Ale to nic umí říkat rr. Když přišel strejda Matěj domů, otevřel dveře a pozdravil.
1: Nazdar!
0: Ale listonoše už v domku nenašel. Jen prázdný hrnek od čaje stál na stole. A strejda Matěj se nikdy nedověděl, že s tím traktorem chtěl krakonoš listonoš jen vyzkoušet jeho dobrotu.

Zítřejší pohádka nás poučí o moudrosti. Tak snad na nás kousek téhle dobroty taky zbyde. Pohádky o vlastnostech napsala Frída Pistoriusová a četli vám je moderátoři Magda, Igor, Dušan a host Milan Kinčl. Dneska máme děti čas dan dokonce tři písničky. Jmenují se Muzikanti, Tenis a Okap. Tak si je pojďme pustit.

To byly všechny slíbené písničky a teď už byste měli děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, děkujeme za dnešní den, za vše krásné, co přinesl, za pěkné počasí, výlety, možnost hrát si venku. Ochraňuj nás po celou noc a žehnej všem, kteří nemají prázdniny a musí pracovat. Amen. No a teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořád Jak se vám líbí, právě začíná a vítám vás u poslechu Janis Moras. Já vítám svého dnešního hosta, kterým je zakladatel, programový ředitel a dramaturg festivalu Dobržská brána Ivo Kraml. Vítám vás opět po roce na vlnách Proglasu.
1: Děkuji za možnost si sám dnes opět povídat. Rok utekl jak voda.
0: Roky ubíhají, když se člověk podívá na web hudebnirozhovory.cz, na náš archiv vlastně, a zadá si do vyhledávače Dobržská brána, tak se mu otevře takový, jo, nechci říct obrovský, ale poměrně dlouhý seznam už těch pozvánek, protože Dobržská brána se letos koná už po desáté, je to tedy jubilejní desátý ročník. Tradiční zůstávají ty dny, kdy se koná v pátek a v sobotu, letos to vychází na 14. a 15. srpna. Ale přece jenom to bude něčím speciální, to, že to je ten desátý ročník, prostě se nějakým způsobem promítne do podoby toho festivalu. A o tom si budeme dnes povídat zejména. Já připomenu jenom, že Dobrš je malá výska na Strakonicku v Pošumaví. Tak to jenom, abychom to pro některé lokalizovali, pro ty, kteří třeba o tom festivalu slyší poprvé, byť se koná po desáté. A pojďte lépe řečeno vy nám představit, jak tedy bude vypadat ten jubilejní desátý ročník.
1: Jelikož je to kulaté jubileum, tak samozřejmě jsem se zamýšlel, jak dramaturgy uchopit v desátém roce. Tradicí bývalo, že každý ročník byl věnován jednomu hudebnímu nástroji, nebo také vlastně lidský hlas, tam byl jeden ročník. To bylo 9 nástrojů, ne že by nebylo ještě z čeho vybírat, ale prostě desátý ročník jsem se rozhodl pro takovou malou rekapitulaci, ale nebudou to jenom prosté návraty těch hudebníků, kteří vystupovali v Dobrši v těch minulých letech. Je pravdou, že hudební publikum, se kterým jsem se setkával vždy po festivalu nebo četl jsem e-maily, ohlasy, tak mě často žádalo, zda by se do Dobrše mohli, zda bych mohl zajistit, aby se do Dobrše na některý z příštích ročníků vrátili někteří interpreti, kteří zanechali u publika velký ohlas. Tak to byla jedna, jakoby jeden moment, na kterém jsem stavil tu letošní dramaturgii. Takže jsem vybral z každého nástroje, z každého ročníku jednu takovou hudební osobnost nebo hudební uskupení. Ale aby toho nebylo málo, a to jsem si pak říkal, jestli jsem to trošku jako nepřehnal, tak jsem si říkal, že aby to nebylo jenom nějaké některé opakování koncertů, protože všichni mají nějaké nové projekty a zajisté bude co poslouchat, nebo by bylo poslouchat co v tomto ohledu, tak jsem je vyzval, jestli by se někteří nespojili dohromady a nevytvořili speciální projekty pouze pro Dobrš. Říkal jsem si, to odmítnou, každý bydlí v jiném kousku světa nebo Evropy, bude to složité, ale pak jsem si zase říkal, no ten covid je přece jen něčemu naučil, kdy některé ty koncerty byly jakoby vlastně domácí a propojené online. A zároveň jsem si říkal, že nemůžu přímo nutit, ty se spoj s tím, tebe bych chtěl s tím, protože ty hudebníci si sami musí hudebně repertoárově sednout. Takže tak trošku zázrakem a vznikly dvojice nebo uskupení, která jsem si vlastně i trošku představoval, ale nebyla vlastně vynucená a ti hudebníci si všechny sedli, takže asi v dalších minutách bude možnost si jednotlivé ty uskupení hudebníky blíže představit.
0: Rozhodně bude, a to i prostřednictvím ukázek. Já připomenu jenom, že jedinečnost festivalu Dobržská brána spočívá mimo jiné v té intimní atmosféře, jak jsem říkal, je to malá výzka, malebná, byť jsem tam nebyl, ale tak z doslechu z fotografií si troufám soudit. Jsou tam menší pódia, na nichž návštěvníci mohou zažít umělce, kteří běžně vystupují před mnohonásobně větším publikem. Pojďme si jednoho takového pustit. Pojďme si pustit první ukázku dnešního pořadu. Kdo se představí na letošní Dobržské bráně?
1: První uskupení, který bych rád představil, bude Nils Auckland Flexemble. Je to uskupení nejen norských hudebníků, jejich lídrem je Nils Auckland, který je hráčem na norský lidový nástroj Handelngerské housle, a ten si k sobě přizval další muzikanty, z nich dva již dobrýši vystupovali právě v tom památném, dnes už můžu říct roce a koncertu v roce 2017, na který všichni rádi vzpomínají. Takže na harmonium Sigbjörn Appelant, na saxofon Rolf Erik Nyström a také nově belgický kytarista Ruben Metkelings. A ještě musím říct, že jsem chtěl, aby i letos na festivalu zazněla hudba ze Slovenska, nebo byl tam ten slovenský element našich sousedů zastoupen, tak součástí jejich vystoupení budou zpěvačka Gabriela Kováčiková a známý slovenský kontrabasista Robert Ragan. Budou to především lidové písně z těch zemí, které jsem zmínil, ze zemí jejich původu, přetavené do jazzové podoby a také nějaká improvizace. A toto bude jediný koncert pátečního programu na pódiu v kostele.
0: Takže první ukázka dnešního pořadu.

0: Na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí dnes zveme na festival Dobržská brána 2026. Jubilejní 10. ročník se bude konat opět v pátek a v sobotu letos 14. a 15. srpna a zveme spolu se zakladatelem a šéfem dramaturgem festivalu Ivem Kramlem. Slyšeli jsme první ukázku. Vy jste zmínil hardangerské housle, na které hraje Nils Åkerlund nebo Åkerlund, teď přesně nevím, jak se to správně vyslovuje, ale řekněme tam někde mezi tím. Ano. Ten nástroj hardangerské housle, já se přiznám, já jsem o něm četl v souvislosti s Dobržskou bránou poprvé a věřím, že nejsem jediný a to jsem muzikant, kdo o tomto nástroji ještě neslyšel.
1: Ano, já samozřejmě do doby prvního ročníku jsem také netušil, že takový nástroj existuje, ale jednoduše pro posluchače řečeno jsou to housle, které mají více strun, než na které jsme zvyklé čtyři. A vlastně, když udělám takovou přesmičku, tak máme letos v programu také japonskou umělkyni, která pro změnu nehraje na tradiční 12-strunné koto, ale 25-strunné koto. Tak tady trošku násobíme ty struny.
0: Z toho, co už jste řekl, vyplývá, že Dobržská brána je mezinárodní festival. Odkud ještě přijedou letošní účinkující a jsou to ve všech těch případech návraty, jak jste tu vlastně zmiňoval tu koncepci toho jubilejního ročníku, anebo přeci jenom se někdo představí premiérově?
1: V rámci uskupení jsou to všechno návraty, anebo spojení návratech. Samozřejmě někteří hudebníci v těch uskupení jsou noví. Tak jak samozřejmě ta spolupráce těch lídrů se proměňuje a také doma jaké časové možnosti.
0: A tedy odkud se nám ještě představí, odkud se ještě navrátí na na Dobržskou bránu umělci?
1: Tak vlastně to severské země jsem vyjmenoval, ale ještě mohu tedy zmínit Japonsko, Rakousko, Německo, Spojené státy americké a to je asi všechno. Možná jsem na něco zapomněl, ale víceméně tak to bude.
0: Pojďme teď konkrétně. My jsme vybrali dalšího umělce, kterého si pustíme v ukázce, Kimmo Pohjonena. Tak kdo je Kimmo Pohjonen?
1: Kimmo Pohjonen, to vlastně byla možná největší objednávka od toho publika, nebo žádost, aby se vrátil. Kimmo je známý finský akordeonista, přezdívan také jako akordeonový samuraj nebo Jimi Hendrix akordeonu. Tentokrát přijede se svým solo projektem a bude to jeden z pátečních koncertů, nicméně část svého koncertu odehraje samozřejmě solo, nicméně je tady spojení s jiným hudebníkem a to jsem si jaksi nechci říct nadiktoval, ale jako vysnil sám a oba to přijali a sice francouzský perkusionista, hudebník, zpěvák Cyril Atef. Oni jsou si tak jako podobní krevními skupinami přístupem k hudbě, takže to bude spojení právě se Cyrilem. Na to se samozřejmě jako na velkou improvizaci a asi trochu divoký koncert velmi těším.
0: No já jsem si Cyrila Atefa vyhledal, protože mě zaujalo, že v té tiskové zprávě stálo, že je to vlastně one man band show, což je koncept, který mě velmi přitahuje, tak jsem si ho trošku vyhledal a je to teda opravdu neuvěřitelné, co on dovede v jednom člověku vytvořit, takže pokud se ještě spojí s někým, no tak to opravdu slibuje velkou show, byť je to komorní festival.
1: Ano a ještě asi by měl říct to, když jsem mu říkal, Cyrile, když chceš hrát, na všechny koncerty máme přibližně 60-70 minut. A on mě napsal, to nepřipadá v úvahu minimálně 2 až 3 hodiny. Já potřebuju všechny lidi roztančit a dovést do tranzu. Tak z toho vyplynulo, že jsem ho zařadil na pátek, na závěr pátečního večera. Možná v Dobrši budeme tančit až do rána, uvidíme.
0: Tak ono je výhodou, my se tady vždycky v rámci těch pozvánek předloni i loni jsme se bavili o tom, že Dobrš má plus minus cirka 30 obyvatel. Já věřím, že nebude to nějaké výrazné rušení nočního klidu nebo něco takového.
1: Někteří je na to dobře zvyklá, ale není to jediná kulturní akce, která se v té malé více odehrává. Vlastně téměř před 14 dny tam byla jiná a také hudba zněla později než po 22. hodině.
0: Tak druhá ukázka dnešního pořadu, další účinkující, který se představí na jubilejním 10. ročníku Dobržské brány, Kimo Pohjonen.

0: Pořadu Jak se vám líbí na Proglasu je dnes hostem Ivo Kraml, šéf festivalu Dobršská brána. Ten se letos koná už po desáté v pátek a v sobotu 14. a 15. srpna na Strakonicku v Pošumaví. Představujeme si tedy jednotlivé účinkující, kteří se představí na poměrně, řekněme, komorním festivalu v intimní atmosféře, byť jsou často zvyklí na mnohonásobně větší publika, ale v tom je právě to kouzlo Dobrše a i vzhledem k prostorům, ve kterých se ty koncerty konají, k tomu se ještě určitě dostaneme. Jako dalšího, koho si pustíme za chvíli, je Markus Stockhausen. Tak pojďte prosím představit Marka Stockhausena.
1: Markus je známý německý trumpetista, vítěz Echo Jazz Award, který se do Dobrše vrací s novým projektem, který má název Celebration, což mě vlastně tak trošku sedlo do dramaturgie, protože my letos oslavujeme ten 10. jubilejní ročník a toto bude závěrečný koncert. Asi bych k tomu měl dodat, že pro spolupráci se navzájem vybrali, asi to je nejlépe řečeno, Markus a známá česká klavíristka Nicole Balková, takže minimálně tři skladby, které napsala pro tuto příležitost Nicole, budou zazní poprvé na Dobrské bráně.
0: Tak Nicole Balková se zúčastnila, pokud se nepletu, toho klavírního ročníku, který byl vlastně předloni 2024. My si ji pustíme i v solové ukázce.

0: kapelka, který se jmenuje Helgelien. Jejich hudba, jak říkají, je propojuje na velké vzdálenosti. Také jsem se dozvěděl vlastně, že propojuje oba to, že oba jsou pedagogové na hudebních vysokých školách v Norském Oslu a Praze. Takže ti se staví celý koncert pro tuto příležitost a letos ta příprava je poněkud složitější i v tom, že většina těch hudebníků nepřijede v den koncertu nebo den předtím, ale několik dnů předtím, protože chtějí prostě finalizovat své koncerty už prostě na místě nebo minimálně v České republice.
1: Tak pojďme teď na tu další ukázku slibovanou. Markus Stockhausen zazní v pořadu, jak se vám líbí, právě teď a 14. 15. srpna se objeví samozřejmě také v Dobrši na Dobršské bráně.

Posloucháte Radio Proglas a v pořadu, jak se vám líbí, je dnes na programu pozvánka na festival Dobržská brána 2026 se koná už po desáté tento festival, tedy ještě jednou připomínám, a nikdy toho nebude dost, termín 14. a 15. srpna, jako vždy, pátek a sobota,

0: A festival představuje samozřejmě tak jako obvykle Ivo Kraml, šéf tohoto festivalu. Tak my si to představujeme i v rámci ukázek některé z těch interpretů, ale mě napadlo, nevejdou se nám tam samozřejmě všichni, tak pojďme zmínit klidně ještě další, kteří třeba nezazní, ale rozhodně stojí za to o nich ztratit slovo. O všech stojí za to ztratit slovo, to je mi úplně jasné, ale vzhledem k času musíme vybrat.
1: Tak ztrácím rád. Napadá mě americký houslista Scott Tixier, francouzského původu, který v Dobrši vystupoval před několika lety v duu se svým bratrem Tony. Tentokrát přijíždí v kvartetu, který nazval American Dream Quartet. Scott je nositelem 6 hudebních cen Grammy a vítěz Don't Beat Critic za rok 2018. Mimo jiné profesor jazzových houslích na univerzitě v texaském Dallasu. Jeho koncert se bude skládat z improvizační skladeb nových v kvartetu, ale také loni vydal solové album, které se jmenuje Bonfire, a několik skladeb slíbil, že zahraje z toho alba. Tak na to se samozřejmě asi posluchači mohou těšit, pokud Dobrš navštíví. A ještě bych nerad zapomněl na další dvojici, a sice na, už jsem zmínil, do 25 struny Koto, tak tomu dopovím ještě něco více. A sice jde o japonskou hráčku Karin Nakagawu a ta se spojila s rakouským trumpetistou Simonem Cochbauerem. To bude druhý koncert v kostele dobrišském, protože ten koncert bude takový komorní. Vlastně má název Resonant Grounds After Silence, což vlastně možná poodhaluje to, o čem ten koncert a v jaké atmosféře se bude odehrávat. A ještě myslím, že zmíním poslední uskupení, které tedy zazní na Dobrišské bráně letos jako první. A to je kvarteto z Maďarska Mihály Borbély Kvartet, hudba vlastně z geny z Balkánu, z Karpatské kotliny, která slibuje samozřejmě temperament, a Mihály Borbély otevře ten festival s tím, že říkal, že bude poctěn tím, že vlastně dobrským koncertem oslaví své sedmdesátiny a vlastně působení na mezinárodní hudební scéně.
0: Tak to je další propojení s výročím jednak Dobrišské brány, jednak z jednoho z umělců, tak se vám to pěkně setkává, bude to taková jedna velká oslava. Před námi je další ukázka v rámci dnešního pořadu, už zmiňovaný norský klavírista Helge Lien. A my si je pustíme tedy v nějaké ukázce, ale on na festivalu vystoupí s českou trumpetistkou Štěpánkou Balcarovou. Oba připravili pro festival v Dobrši jedinečný společný projekt. Tak, Helge Lien. Thank you.

0: Ještě několik minut bude hostem dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu Ivo Kraml, šéf, zakladatel a programový ředitel a dramaturg festivalu Dobržská brána. Ten se koná letos po desáté. Zveme na tento jubilejní ročník, koná se ve dnech 14. a 15. srpna, v pátek a v sobotu v Dobrši na Strakonicku v Pošumaví. A je to tedy speciální ročník v tom, že vlastně trošku porušuje ten koncept zavedený, který tkví v tom, že každý ten ročník je věnovaný jednomu nástroji, ať už to byl v minulosti klavír, housle, kontrabas nebo i lidský hlas, takže letos jsou to festivalové návraty s různými projekty, s různými nástroji a tak dále. Zajímalo by mě teď po těch, nebo předtím, vlastně těsně před tím desátým ročníkem, jaká je ta vaše osobní bilance, jaké je to vaše osobní ohlédnutí za těmi deseti ročníky, když to třeba srovnáte s nějakou tou vizí úplně na začátku?
1: Tak řekl bych asi, že vlastně plánoval jsem z roku na rok a nikdy jsem si nemyslel, že ten festival může dospět tak vlastně v takových podmínkách to té malé vesnice a vlastně specifika, která nejsou samozřejmě jenom v té lokalitě, ale i v té dramaturgii, v tom přístupu, ale i ve zpětné vazbě z médií a z veřejného prostoru až do toho desátého ročníku. Nevždy jsme měli na růžích úplně ustláno. Samozřejmě festival není úplně ten není mainstreamový, není všem úplně na očích. Tím spíš to pro ně byla nějaká výzva a asi bych řekl, že kdyby to nebylo v té Dobrši, tak bych ten festival dál nepokračoval. Často se mě kamarádi, přátelé ptali nebo mi říkali, Ivo, rozběhně se někam více do Česka, udělej ho více denní na různých místech nebo dokonce v Praze, budeš mít větší návštěvnost, budeš to organizačně třeba o něco jednodušší, ekonomicky to bude smysluplnější, ale já jsem si vlastně říkal, že tak bych to nechtěl, vlastně ten název Dobrižská brána říká vše. Tak takhle jsem to s tím, že jsem několikrát lámal hůl nad festivalem, asi jsem ji párkrát nalomil, ale nikdy nedolomil, tak jsem dospěl do toho desátého ročníku. Co bude dál, ještě nevím, možná bude nějaký prostor na oddech, na změnu dramaturgie. Je to ještě před námi teď, hlavně abychom úspěšně završili ten desátý ročník.
0: No tak vy tím úsilím dokazujete, že jste holt dobržský rodák, dobržský patriot, v tom nejlepším slova smyslu. Já jsem sliboval, že zmíníme i místa, ta se asi nemění, je to zámek a kostel, tam budou ty koncerty probíhat.
1: Je to tak, ještě v minulých letech, v některých ročnících bylo okolí zvonice, ale to prostě z hlediska dramaturgie letos tam žádný koncert nebyl ideální, tak to skončilo na těch dvou koncertech v kostele, které bývají, jak jsem již zmínil, komorní, a pak jako prostě dalších sedm na zámeckém pódiu. Obě památky dobržské jsou velmi zajímavé. Dobrž je samozřejmě vesnice s bohatou historií a mnoha památkami, takže ti návštěvníci často neobjeví jenom tu alternativní multižánrovou hudbu, ale i památky, kteří zůstávají turistům, které jezdí po těch hlavních silnicích, anebo se o nich dozví ve veřejném prostoru, dobře zůstává skryta, takže tímto i takto poodhalujeme.
0: Ale zároveň na sebe poutá třeba webem dobržskabrana.fest.cz, případně se můžete podívat na sociální sítě, pokud by vás zajímalo cokoliv z festivalu. Veškerý tedy program, informace organizační a tak dále najdete na zmiňovaném webu. No a ještě jednou zveme na jubilejní desátý ročník Dobržské brány ve dnech 14. a 15. srpna. Před námi je závěrečná ukázka dnešního pořadu, je to už dnes také zmíněná Nicole Bóková, tedy české zastoupení v rámci Mezinárodního festivalu. A myslím, že se máte rozhodně na co těšit. Mým hostem byl dnes zakladatel, programový ředitel a dramaturg festivalu Ivo Kraml. Díky a ať se desátý jubilejní ročník vydaří a těším se na pozvánku na ten jedenáctý, ať už to bude příští rok nebo třeba někdy později.
1: Já děkuji za milé povídání, za možnost představit letošní program festivalu a to slovo 11 je pro mě výzva. Určitě se nad tím budu zodpovědně zamýšlet. Těším se se všemi na shledanou v Dobrši a doufám, že společně vstoupíme letos do 10. jubilejní Dobrižské brány.
0: Loučí se také Janis Moras, mějte se pěkně a těším se někdy příště naslyšenou.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Daniela Nývlta z Masarykovy univerzity v Brně.
2: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ve Španělsku začalo úplné zatmění slunce, v Česku částečné. Provozování nelegálních domovů pro seniory by v budoucnu mohlo být trestné. Atleti Strásky a Kopecký pokračují v 10 boji na mistrovství Evropy. A zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty do 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Částečné zatmění slunce se v Česku blíží do nejvýraznější fáze. Zhruba za 10 minut by měl měsíc zakrýt skoro 90% slunečních paprsků. Úplné zatmění sledují lidé třeba v Portugalsku nebo Grónsku. Ve Španělsku je kvůli tomu naše editorka Jana Kudláčková.
4: Tady ve městě Liria, západně od města Valencie, sledují lidé zatmění slunce na kopci nad městem u kláštera svatého Michala. Příjezdové cesty sem nahoru jsou uzavřené, takže všichni se museli vyšlapat po svých. Lidé si sem přinesli stolečky, židličky, tašky s jídlem, s pitím, slunečníky, i ty velké pozorovací dalekohledy, kterými to zatmění sledují. Ještě před malou chvílí byl úplně zaplněný celý západní svah tady pod klášterem, jenže přišli policisté a všechny lidi poslali pryč nahoru na vyhlídku, která je teď úplně zaplněná. Omlouvali se, říkali, že je to z bezpečnostních důvodů, je to preventivní opatření, protože kdyby náhodou vypukl požár, protože je velké sucho, tak by se lidé nestihli dostat včas zpátky do bezpečí. Úplné zatmění slunce tady nastane ve 20 hodin 32 minut a potrvá zhruba jednu minutu. Jana Kudláčková, Radiožurnál.
3: Za provozování domova pro seniory bez registrace možná bude hrozit vězení. Změnu chce prosadit ministerstvo práce. Teď jde o přestupek. Resort plánuje zpřísnění na trestný čin. Přesné počty nelegálních zařízení stát nemá. Nejvíce jich v poslední době vzniká podle kanceláře ombudsmanky na Jižní Moravě.
5: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle jeho mluvčí Anny Vackové už v minulosti udělalo několik legislativních změn.
6: Například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče.
5: Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s rezortem jedná o možnosti zmírnění pravidel registrace malých domovů pro seniory.
7: To, co by šlo změnit, je, že by neměli mít tak přísná pravidla z hlediska požárních předpisů, hygienických předpisů.
5: Teď hrozí provozovatelům nelegálních zařízení pokuta až 2 miliony korun. Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Pražští hasiči zasahují u výbuchu plynu v Praze v Komořanech. Záchranáři kvůli tomu museli ošetřit 3 lidi s popáleninami. V restauraci v ulici Komořanská se nahromadil plyn od digestoří. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Podle něj výbuch nezpůsobil žádné větší škody.
8: Po příjezdu na místo jsme zjistili, že na místě je 5 evakuovaných osob a 3 osoby jsme předávali do péče zdravotnické záchranné služby. Celý objekt byl zkontrolován pomocí termokamery a samozřejmě probíhalo v místě i měření koncentrací toho plynu, ale nenaměřili jsme žádné nebezpečné hodnoty.
9: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pokračuje soutěž 10 bojařů. Chybí v ní Tomas Jirvinen, který odstoupil kvůli zranění stehenního svalu. Jak se daří dalším dvěma Čechům, Stráskému a Kopeckému, řekne z místa Adam Procházka.
10: Průběžně sedmý Vilém Stráský vstoupil do výšky dobře, na první pokus zdolal 184 cm, celkově 20. Ondřej Kopecký zvládl stejnou výšku až na poslední třetí pokus na 180 cm, na 187 cm ho čeká druhý skok, přitom první mlaďku schodil. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
9: Fotbalový záložník Lukáš Haraslín přestupuje ze Sparty do saúdsko-arabského Al-Fatí. 30-letý Slovák opouští Spartu po 5 letech, během kterých s ní získal 2 ligové tituly a jednou triumfoval v domácím poháru.
11: Nehoda na dálnici D11 u Jaroměře, další na silnici 15 na Česko-Lipsku. Na dálnici D11 u Jaroměře směr Praha se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je na začátku dálnice mezi kilometry 112 až 111. Na místě záchranáři, podle policie průjezdný jen odstavný pruh. Na D1 před Brnem a v Brně směr Ostrava ještě hustý provoz, před Brnem od kilometru zhruba 186 ještě místy blokují pravý pruh odstavená nákladní auta. Na D1 z Brna do Ostravy na exitu 226 Vyškov stojí kamion, je na sjezdu vlevo na zebře a bliká u něj šipka. Na silnici 15 z Litoměřic do České Lípy na obchvatu Kravař havarovala motorka. K nehodě vyjeli záchranáři, počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24, na horách většinou naměříme kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

už dávno zapomněl, sloufok sklopítá. Stáda běží opodál a můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká do černé tmy,

dávno zapomněl, slow fox klopítá. Stáda běží opodál, můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuje v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už naspaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět, rudou růží rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

0: Píše se rok 1892. Je 10. srpen, svátek svatého Vavřince. Odpoledním lesem v suchém dolu u Police nad Metují kráčí pěšinou v mlází 14-leté děvče jménem Kristýna Ringlová. Hledá houby, je vedro a hub je málo. Příjemný lesní chlad ji alespoň osvěží. Náhle Kristýna uvidí u pěšiny vysokou, štíhlou postavu v černém až na zem splývajícím rouše, které přiléhá těsně k tělu. Hlavu má zahalenou černým šátkem, že ani vlasy nejsou vidět, líce vpadlé, bledé, oči skelné, ani jimi nepohne, hotová mrtvola. Postava, která se nachází asi 6 kroků, se náhle přiblíží. Pronese dvakrát tato slova.
1: Pozdrav Pán Bůh. Pozdrav Pán Bůh.
0: Když se vyděšením omámená Kristýna dává na útěk k domovu, zaslechne za sebou potřetí.
1: Pozdrav Pán Bůh.
0: Tak nastává v poklidné obci Suchý důl zvláštní událost, jak je uvedeno v místní kronice, kterou vede řídící učitel Jan Štál. My právě sedíme v budově Soudolského obecního úřadu s panem starostou Vítězslavem Vítkem a je tu s námi také pan magistr Vojtěch Klíma, archivář státního okresního archivu Náchod, který nám teď poví něco více o samotných začátcích zjevení.
2: Zjevení bylo celkem 23, poslední zjevení bylo 8. ledna 1895. V době prvního zjevení vlastně Kristýna Ringlová byla 14-letá žačka tehdejší suchodolské školy momentálně.
0: Za 14 dní po prvním zážitku se zjevením se Kristýna opět vydává do lesa a ani si neuvědomí, že se ocitne na stejném místě jako minule. Pan řídící učitel v kronice o tom píše. Krásná vznešená paní, silné vysoké postavy, plného obličeje, něžné bílé pleti, růžových lící, blankitných očí, malinkých úst a korálových rtů. Husté kaštanové vlasy vlní se jí po zádech. Celé vzezření jeví božskou dobrotu a libý úsměv hlásí vznešenost zjevu. Postava byla zahalena v dlouhý šedý plášť, tak, že žádného údu viděti nebylo, tím méně chůze, jaké zříti bylo, ač zjev dříve asi na 6 kroků vzdálený od děvčete, přiblížil se až na 3 kroky k němu, jel se k němu takto mluviti.
1: Neboj se, děvčátko, neboj. Věříš v Boha? Co se zbála, jak jsem se ti ukázala? Neboj se, děvčátko, já ti něco povím. Já jsem slovo Boží. Dříve to byl posel. To místo, ať lidé za postrach nemají. Na tom místě, ať se modlejí. Děvčátko, nezapomeň těch slov. To jsou slova od Boha. Co se tvoje matka bála? Nic zlého jsem ti neudělala. Po třetí ti povím více.
0: Nyní se už Kristýna tolik nebála. Zamířila domů, vzala tušku a papír a to, co viděla a slyšela, si zapsala. Prý to udělala automaticky, snad z nějakého vnuknutí, a to pak činila pokaždé celkem 23krát. Dříve nebo později, jak by se dalo čekat, Kristýna narazila na první problémy.
2: První větší, řekněme, odpor vůči suchodolským zjevením přišel ze strany tehdy nově ustanoveného královéhradeckého biskupa Brynicha, který 15. října 1893 vydává první parstýřský list, jímž doporučuje věřícím, aby do Suchodola nechodili, nemodlili se tam a neměli věřit na zázraky, které se tam údajně měly odehrát, eventuálně až po prověření ze strany církve. V roce 1894 přijeli dva církevní představitelé z Hradce Králové, vyslýchali jednak samotnou Kristýnu, jednak představitele komitétu, který měl na starosti zbudování kaple a křížové cesty, soudní brány a úpravu původní studánky. Výsledkem byl druhý pastýřský list biskupa Brynicha z 12. srpna 1894, v němž přímo zakazuje jakoukoliv návštěvu a ve své podstatě neuznává suchodolská zjevení. On jednak argumentoval tím, že sama Kristýna není na takové, řekněme, duševní úrovni, aby těm zjevením porozuměla, nebo že se jí zjevili. Nejen ze strany biskupa, i ze strany tehdejšího mochovského faráře Sigismunda Boušky padl i názor, že zjevení jsou vymyšlená matkou Kristýny, která ze zjištění důvodů navedla svoji dceru, aby tvrdila, že se jí údajně zjevila Panna Maria. Již zmíněný komitet, který se skládal z představitelů Suchého dolu, Police a Ledhuje, Kristýnu vyslýchal a došli k závěru, že Kristýna je po duševní stránce zdráva. Do konce svého episkopátu Brynich na suchodolská zjevení svůj názor nezměnil. Pokud se nepletu, i ve Vambeřicích, pokud tam putovali čeští poutníci, byly výstrahy znění, kdo chodí do Suchodol, nedostane rozřešení. Kristýno,

0: se zjevením.
1: Nasledoval i konflikty s představiteli státní moci. Například 2. ledna 1895, kdy se mělo odehrát zjevení, které Kristýna avizovala již 2 měsíce dopředu. Tehdejší brumovský okresní hejtman Karel Pohl úmyslně nechal předvést Kristýnu na ten čas, kdy se mělo odehrát to zjevení. Kristýna nechtěla uposlechnout, ale četníci ji sebrali a odvezli do Broumova. Kristýna následně byla obviněna z násilí vůči četnictvu a byla potrestána odnětím svobody v trvání 1 měsíce se 2 posty.
2: Jak to násilí od slabé dívky mohlo vypadat proti četnictvu?
1: Upřímně si to nedovedu představit. V roce 1902 proběhla tiskem zpráva, že Kristýna má být těhotná s blíže neznámým mladým knězem. Toto obvinění bylo následně vyvráceno.
3: Problémům Kristýny však zdaleka nebyl konec. Byla totiž dokonce obviněna z vraždy.
1: Tato etapa začala v roce 1901, kdy se Kristýna přes Františku Štulířovou z Dolního Štěpánova u Olomouce, která po českých zemích prodávala různé poutní obrázky, seznámila s její neteří Anežkou Špačkovou, které u zmíněné Františky Štulířové sloužily jako služky. Následně se začátkem listopadu 1901 obě dvě děvčata rozhodla, že podniknou cestu do rakouského poutního místa Mariacel. Ovšem z této cesty se vrátila pouze Kristýna a Anežka Špačková byla pohřešovaná. Její tělo se našlo nedaleko Mariacel až v září roku 1902. Obvinili z toho Kristýnu, mnoho věcí svědčil i proti ní, jelikož i po té době, co se Kristýna rozešla s Anežkou, Kristýna posílala za Anežku pohledy jejím rodičům. Samozřejmě ti to poznali podle písma, jelikož to bylo odlišné. Kristýna se k vraždě nepřiznala, ale přitížilo jí to, že před soudem dosti často měnila své výpovědi. Soudní proces probíhal na Olomouckém soudě, který 4.7.1903 vynesl rozsudek smrti oběšením. Ten byl ovšem následně 24. ledna 1904 zmírněn na 15 let vězení s několika posty a trest jen odpykala celý. Několikrát bylo žádáno o její propuštění, ať už ze strany její matky, která v roce 1910 umírá, následně ze strany jejího bratra, který zahynul za první světové války v roce 1915. Kristýna byla propuštěna až na žádost manželky jejího bratra, v roce 1916 poté se Kristýna přestěhovala zpět do Suchého Dola, kde začala pečovat o postavenou kapličku, která mezi tím dosti zkátrala. Poté na krátkou dobu se přestěhovává na Moravu do vesnice Spitihněv, kde se stará o děti. V roce 1939 se Kristýna stěhuje zpět do Suchého Dolu a obydlí nachází v jednom ze 2 vyřazených železničních vagónů, které byly do Suchého Dolu dovezeny v roce 1924 nebo 6. Od roku 1939 do roku 1955 Kristýna tedy bydlí v jednom z těch 2 vagónů, které vlastně sloužily jako obydlí pro nejchudší obyvatele Suchého Dolu. V roce 1955 se Kristýna vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu stěhuje do pečovatelského domu v Rožďalovicích. Následně v roce 1957 byla převezena do podobného ústavu v Hřicích, kde 27.10.1957 umírá a jejím výslovným přáním bylo, aby byla pohřbena na svatogořickém hřbitově v Hřicích. Asi neměla na Suchý Důl dobré vzpomínky. Část lidí byla na její straně, část lidí většinou církevní představitelé a takoví, řekněme, pokrokově smýšlející lidé byli proti ní a proti vlastně zjevením.

0: Kristýno břízo u cesty,
1: Kristýno mrtvé nevěsty,
0: důkazy, provazy, milost.
2: V místě zjevení byla postavena kaple, pod ní se nachází růžencové schodiště a křížová cesta. U studánky vznikla nádrž na vodu a kamenný most s nástavbou, takzvanou soudní branou, která tvoří začátek křížové cesty.
3: Kaple Panny Marie byla vystavěna v roce 1897 a po dlouhá léta ve své podstatě byla stavbou nelegální, jelikož nebyla nahlášena ať už politickým úřadům a nebyla schválena i církevně. K posvěcení kaple došlo až v roce 1998. září.
4: Změnil se nějak postoj církve po změně biskupa, kdy odešel biskup Brynich a nastoupil biskup Doubrava?
3: Biskup Doubrava navštívil samotné místo, kde se měla udát ta zjevení. Zde se pomodlil a vyjádřil se v tom smyslu, že je to velmi hezké místo, ale samotné zázraky na ty názor nezměnil.
4: A tento stav vlastně, dalo by se říct, trvá dodnes?
3: Ze strany církve trvá dodnes. Lidi sem chodí stejně a myslím, kdyby ze strany církve ty zákazy platili, tak v roce 1990 by tehdejší biskup Očenášek nepovolil vysvětit kapli.
2: Dostáváme se do současné historie místa. Začneme další mimořádnou událostí, a sice požárem dřevěné kaple, která byla úmyslně zapálena. Více nám teď řekne suchdolský pan starosta Vítězslav Vítek.
5: 8. července v roce 2010 mě bylo oznámeno ve 12 hodin, že pravděpodobně hoří dřevěná kaplička. Tak jsem nechal všechno pryč, jel jsem nahoru a už tam bylo požářiště, dá se říct doslova. Právě ten den mělo zasedat veřejná schůze zastupitelstva obce. Svolal jsem toho do kulturního domu. Byla to veliká účast občanů a občané a zastupitelé rozhodli, že se ta kaple musí postavit znovu. Takže jsme požádali krajský úřad Královéhradeckého kraje zkráceným procesu, aby byla vyhlášena veřejná sbírka. Na tom požářišti se konalo několik benefičních koncertů. Byly tady skotské dury z Prahy. Velkou nápomoc nám pomáhala paní starostka města Police. Na to se vybralo přes 100 000 korun na těch benefičních koncertech a můžu říct teda, že veškeré občany, složky obci, podnikatele z celého Polická Bromovska přispěli a celkem se vybralo na kapličku 1 735 885 korun. Tato sbírka se konala, dá se říct, 1,5 roku. Veškeré dřevo na kapli věnovala rodina Ticháčkových. Rodina Ticháčkových, to byla číslo pomyslné jedna, byla to Šolcovna, se říká, a Šolcovna znamenala, že to byl největší statek obci a ten dělal i toho Šolce, jako teď se říká starosta. Základní kámen byl položen 12. června 2011. Slavnostní vysvěcení proběhlo 8. července 2012. Svěcení provedl sám kardinál Duka. V kapli se konají různé svatby, křtiny, koncerty a o kapli se stará obec společně s Růžencovým bratrstvem z Police nad Metují. A ročně tomu Růžencovým bratrstvu na dohodu dám nějaké finance, že jo. Teďka třeba konkrétně na Štědrý den, ve 14 hodin tam bude chrámový sbor z Police nad Metují, to jsou davy občanů, který každoročně na to chodí. A už to je taková tradice a už to bude zachovaný. No. Můžu říct teda, že během letního období jsou davy osob, nejenom z Čech teda, z Německa a z Polska. Vidíme to i na veřejné sbírce. Potom jsme rekonstruovali vlastně celou křížovou cestu. Něco bylo z projektu česko-polskýho. Veškeré kříže se opravili. Ještě bychom chtěli renovovat soudní bránu. S tím obnoví ten pramen, no, že tam začíná být málo vody. No. Obec má spolupráci s obcí Vambeřice. A tu obec jsme si vybrali z toho důvodu, že jich dávno chodili procesy do Vambeřic. V roce 1990 se obnovilo. A teď chodí vlastně z Polická i Broumovská procesy z Police nad Metují přes Suchý Dům, Slavný až do Vambeřic, kde se koná mše. A my jako sobci v Americe velice dobře spolupracujeme, jezdíme tam na veškeré ty jejich slavnosti do baziliky Vambeřic. Panem Soutisem, panem farářem se velice dobře znám. No a ještě bych mohl říct akorát teda, že jsme dělali několik cerkám brigád a bylo to vždycky sobota, neděle, po 3 týdny před vysvěcením a můžu říct teda, složky, občané, chalupáři. Dali svoji techniku, malý bagry, malé traktory. Já si jenom připravil občerstvení.
1: Kristýnovi vagóně v polici nad metrují, Kristýno svatá ve vyřazené sluji.
0: Kristýno poustevnice, služebnice místa,

0: Kristýno, za zázrakem. Kristýno, jak lze přežít se zjevení.
1: Na faře v sousední Polici nad Metují jsem také vyhledal místního pana děkana Mariana Levického.
2: Otče, já bych se vás chtěl zeptat, jaký je postoj církve, respektive vaší farnosti k poutnímu místu v Suchém dole. Víme, že biskup vlastně zakázal shromažďování lidí, nicméně potom otec kardinál Duka vysvětil znovu kapli v roce 2012. Jak to tedy je v současné době?
3: Pro účely náboženské postaralo se Polické ružencové bratrstvo, které tady fungovalo ještě v době předrevoluční, takže oni se scházeli po domech a v roce 1990, 8. září, povedlo se u pana arcibiskupa Karla Černaška vyžádat povolení na vysvěcení této kaple, protože od postavení ta kaple vysvěcena vlastně nebyla. A tak to vysvěcení dalo nový impuls k tomu, že ružencové bratrstvo se o tou kapli stará dodnes. Každý měsíc, jestli počasí jenom umožňuje, tak jsou vlastně v kapli zelené. Takže možná říci, že ta kaple má svoje místo v srdcech lidí. To jsme viděli, kdy vlastně vychořela a kolik lidí se dalo do toho, aby ta kaple zase nově byla postavená. Škoda, že ta, která schořela, dočkala by se v příštím roce 120. výročí od vzniku. Takže vznikla v roce 1897. Ale ta nová bude mít v příštím roce už 5 let a funguje. Je útočištěm počestných, kteří tam přecházejí. Ona prostě žije svým životem. A možná ještě více stala se vědoma lidem, kteří předtím možná oni ani věděli málo nebo vůbec nic. Tím aktem vandalismu vzniklo tolik solidarity mezi lidma a přitom i zastupitelstvo s panem starostou, kterému vlastně možná děkovat za to, že i hned po té požáru se i hned rozhodlo, že postaví se nová s tím vším, co se dalo zachránit, ale zachránilo se opravdu málo. Pan kardinál Dominik vysvětil a posvětil tuto kapli. On to nám vlastně slíbil, protože to jsme s ním ještě dojednávali, jako kdy byl biskupem tady v Hradci, no a pak potom boží síla ho přesunula kousek dál. Takže se vrátila. Účast byla jako vynikající. Možná ne až taková, kdy tady vlastně na začátku 20. století největší pouť přitáhla k Podolicím až 15 000 poutníků. Takže není divu, že se rozvinula likérka, že se město těšilo na ty, kteří tam přicházeli. Dnes možná už to nejsou tisíce, ale ty stovky, kteří prostě procházejí tím místem, je jich celkem slušný počet taky. A občas, kdy tam jdu i já, většinou někdo tam otevře dveře, protože to jsou otevřené do kořan, kdyby chtěl někdo modlit se i v noci, není to v té kapli nemožné. Faktem je, že tato kaple má svoje místo a nikdo jinak neříká, sice má titul Panny Marie Ružencové, ale všichni říkají zelená kaplička, protože ta zelená barva tam prostě je jí tam nejvíce. A je dobře, že se vrátila na své místo, i slouží poutníkům, ale i pocestným tým, kteří prostě procházejí, navíc ze zvědavostí. Ale je taky mnoho těch, kteří tam vlastně nechávají svíčky, jiní zase občas se stane, že tam nechají nějaké psaníčko, poděkování, nějakou prosbu. Nebudeme se vrátit až do hluboké minulosti, protože to nám by nic nedalo. Či bylo to pravé, nebo nebylo to pravé. Účel svůj splnilo, plní a doufám, že plnit bude.
1: Na závěr našeho pořadu jsem si promluvil s paní Janou Zíbrovou, zakladatelkou jednoho z našich prvních domácích hospiců Duha v Hořicích. Poví nám totiž něco o překvapivých souvislostech mezi hospicem a Kristýnou Ringlovou.
4: V únoru roku 2012 mi přišel domů dopis od jedné ženy z Mnichova Hradiště, která mi upozornila v tom dopise na místo mariánských zjevení v Suchém dole a poslala mi brožuru, kde jsem se vlastně mohla seznámit s Kristýnou Ringlovou. A v dopise také mimo jiné psala, že za vznikem domácí hospice Duha v Hořicích stojí právě Kristýna Ringlová. Samozřejmě to vzbudilo ohromný zájem nás všech a my jsme také vyhledali hrob, který je na Hořickém hřbitově a vlastně jsme se začali o Kristýnu Rinkolo nějakým způsobem zajímat a zjistili jsme, že v závěru svého života byla hospitalizovaná právě v Hořické nemocnici, ale přímo na místě, kde je zázemí domácího hospice Duha v Hořicích. A byl to infekční pavilon, který vlastně měl pacienty s tuberkulózou.

0: jste přimluvili o nemocného kněze. My jsme od té doby těch dopisů dostali víc, protože jsme zveřejnili na našem webu, že se o to místo hrobu Kristýny Ringlové staráme a čas od času přijde nějaká prosba. Naposled to byla prosba, myslím, že z Českých Budějovic, kde rodiče prosili, aby jsme se přimlouvali o nemocnou 20-letou dívku s nádorem mozku. Také si vzpomínám, že v době návštěvy Suchého dolu jsem navštívila strýčka Marie Svatošové ve Zbečníku, to je nedaleko vlastně od toho místa, kterému v té době bylo 84 let a ptala jsem se ho, jestli nepamatuje tu dobu, kdy se Panna Maria zjevovala. A on mi řekl, že si pamatuje na maminku, která jim říkala, pojďte se děti podívat ven na ten kopec za domem, je tam velká záře, v Suchém dole je Panna Maria, budeme se k ní modlit. A byl to takový zvláštní jev, který byl na nebi. Netoužíme samozřejmě v Hořicích po senzaci, ale nějak víme, že je možné vlastně prosit Panu Marii prostřednictvím Kristýny Ringlové, takže o ten hrob se staráme a také nějaký prosíme o přímluvu za naše pacienty.
1: Uzavíráme příběh starý více než 120 let. V našem pořadu jsme mimo jiné vycházeli i z publikace Ireny Jirků Příběh suchdolské kapličky, která vyšla v roce 2012. Chtěl bych poděkovat všem našim respondentům za ochotnou spolupráci na pořadu. Panu archiváři Vojtěchu Klímovi, panu starostovi Vítězslavu Vítkovi, politickému děkanovi Marianu Levickému a také André Novotné za zapůjčení hlasu v ukázkách. Je případ Kristýny Ringlové již téměř zapomenutá minulost? Nevím. Existuje stále mnoho otazníků, které uzavřenost příběhu zpochybňují. Byla Kristýna skutečně vražedkyní? Celý život trvala na tom, že mluvila pravdu a v Šolcově lese měla skutečná zjevení. Setrvávala také až do konce života na tvrzení, že je nevinná a že byla za smrt Anežky Špačkové odsouzena neprávem. V 60. nebo 70. letech 20. století došel do Suchého dolu německý psaný dopis z Vídně nebo z Mariacel, kde jakýsi kněz na smrtelné posteli napsal, že Kristýna Ringlová je nevinná, neboť znal jméno skutečného vraha, který se mu vyznal, ale nemohl jej nikdy kvůli zpovědnímu tajemství vyzradit. Když umíral, napsal do Suchého dolu, zřejmě však nevěděl, že Kristýna již nežije. Dopis byl však bohužel za minulého režimu ztracen. Co vlastně Kristýna v lese viděla? Těžko říci. Toto tajemství si vzala sebou do hrobu. Byla četná uzdravení lidí, vyprošená v Šolcově lese skutečná? A později přimlouvá se skutečně Kristýna za ty, kteří se modlí u jejího hrobu? Napadá mne, zda není rekordně rychlé znovu vybudování kaple po požáru ze sbírek lidí a její opětovné vysvěcení také zázrakem. Na tyto otázky si musí každý odpovědět sám. V každém případě nemůžeme tomuto místu upřít silný genius loci a to, že místo je jako stvořené pro rozjímavou modlitbu, jak se ostatně vyjádřil i hradecký biskup Josef Doubrava. Místo a takzvaná zelená kaplička žije i dnes svým vlastním životem, jak nám připomíná místní politický děkan. A podotýká, že dnes už nemá cenu se vracet do minulosti a zjišťovat, zda zjevení byla pravá či nikoli. Místo svůj účel splnilo, plní a můžeme doufat, že plnit bude. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Martin Weisbauer ze studia Vojtěch.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. srpna. Milí posluchači, svatý otec ve své katechezi při generální audienci se zabýval významem liturgického roku, jemuž je věnována 5. kapitola koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium. Jeho základem a jádrem je slavení neděle, tedy Dne Páně. Ve svých pozdravech po katechezi vyjádřil soustrast zasaženým nedávným zemětřesením v Kolumbii a vzpomenul na Maximiliána Kolbeho. V další části pořadu vám přinášíme několik aktuálních zpráv i obsah telegramu papeže Lva, v němž pozdravil mladé lidi v Ostravě, kteří se ve dnech 11. až 16. srpna účastní celostátního setkání mládeže. Přejeme požehnaný den.
1: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
0: Drazí bratři a sestry, 5. kapitola koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium je věnována liturgickému roku, tématu, jímž se dnes chceme zabývat, abychom vysvětlili jeho význam v životě každého věřícího. Nejprve je třeba připomenout, že tento způsob označení cyklu křesťanských svátků jako liturgický rok se v církevním jazyce rozšířil díky dílu božího služebníka opata Prospera Gerangera.
1: Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta.
0: Encyklice Mediator Dei, papež Pius XII uvádí, že nejde o chladné a netečné znázornění událostí, které patří do minulosti, ani o pouhé připomenutí skutečností z dávných dob. Liturgický rok je spíše sám Kristus, který stále žije ve své církvi a pokračuje v cestě nekonečného milosrdenství, kterou započal v tom smrtelném životě, s cílem přivést lidské duše do spojení s jeho tajemstvími a přimět je, aby pro ně žili. Tajemství, která jsou věčně přítomná a působící. Liturgický rok je tedy třeba chápat jako neustálé oživování díla spásy, které Kristus uskutečňuje v dějinách. Procházením tohoto časového cyklu zůstává církev v kontaktu s Pánovým vykupitelským působením, takže všichni věřící jsou naplňováni jeho milostí. Setkání s Ježíšem, který za nás zemřel a vstal z mrtvých, je cílem, o který církev neustále usiluje, přičemž do středu každého okamžiku klade oslavu velikonočních událostí.
1: Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico.
0: Proto koncilní otcové považují právě neděli, prvotní sváteční den, za základ a jádro liturgického roku. V různých moderních jazycích její název dosvědčuje, že se jedná o Dies Domini, den Páně. I v těch jazycích převládl odkaz na den slunce, lze tušit spojitost s Kristem. On je totiž pravé slunce spravedlnosti, které osvěcuje každého člověka. Svatý Jan Pavel II. V apoštolském listu Dies Domini učí, že neděle je dnem Páně, dnem církve, dnem člověka a konečně dnem všech dnů. Jelikož je neděle paschou týdne, v níž se připomíná a zviditelňuje den, kdy Kristus vstal z mrtvých, je také dnem, který odhaluje smysl času. Vycházející ze vzkříšení protíná lidské časy, měsíce, roky, staletí jako směrová šipka, která jimi prochází a nasměrovává je k cíli, jímž je druhý příchod Krista. Neděle předznamenává den poslední, den parúzie, kdy všichni vstaneme z mrtvých.
1: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
0: K posvěcení neděle je nezbytné slavit Eucharistii. Naslouchání slovu a účast na Kristově těle sebou podle otců koncilu přinášejí convenire in unum, tedy slavnostní shromáždění věřících. V tomto shromáždění křesťanská komunita zviditelňuje své společenství s Pánem a vydává svědectví o své příslušnosti ke Kristu a své věrnosti církvi. Toto shromáždění nelze nahradit pouze virtuální přítomností, ani se nesmí omezovat na pouhé pasivní setkání. Liturgické shromáždění se totiž uskutečňuje v aktivní účasti bratří a sester, kteří jsou svoláni, aby vzdali díky Bohu, který je znovu zrodil skrze vzkříšení Krista z mrtvých k živé naději. V této souvislosti vyzývám všechny, aby se snažili zajistit co nejlepší podmínky, aby se svaté mše mohli účastnit i ti, kteří v neděli nemají možnost zanechat práci.
1: Carissimi, l'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante.
0: Drazí, liturgický rok, rytmizovaný nedělemi, má zajímavou historii, v níž se prolíná víra a zbožnost církve. Již od 2. století po Kristu se totiž k oslavě týdenních Velikonoc přidala oslava Velikonoc ročních, největšího svátku, rozprostírajícího se na nejradostnější období 50 dnů, vrcholícího letnicemi a připravovaného postním obdobím s jeho pokáními. Rozvoj vánočního cyklu, k němuž došlo později podle vzoru velikonočního cyklu, umožnil znovu prožívat tajemství vtělení Božího slova, jeho narození a jeho zjevení světu. Církev poté do jednotlivých období zařadila úctu k blahoslavené Panně Marii, nerozlučně spojené se spásným dílem svého syna, a památku mučedníků a ostatních svatých, kteří v nebi zpívají Bohu dokonalou chválu a přimlouvají se za nás.
1: L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza.
0: Liturgický rok tak v sakramentální podobě znovu předkládá pedagogiku dějin spásy a vede věřící od očekávání Mesiáše k plnosti velikonočního tajemství a k očekávání budoucí slávy. V něm církev slaví spasitelnou aktuálnost Kristova tajemství a umožňuje věřícím, aby se na něm stále hlouběji podíleli. Proto je liturgický rok inspirujícím principem a základním rámcem každé pastorační činnosti. V závěru generální audience se papež obrátil k obyvatelům Kolumbie zasaženým nedávným neštěstím.
1: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron.
0: Chci vyjádřit svou blízkost kolumbijským sestrám a bratrům, kteří utrpěli následky nedávného zemětřesení, jež způsobilo četné oběti a zranění i velké materiální škody. Zatímco prosím Pána o věčný pokoj zesnulých, ujišťuji o svých modlitbách za jejich rodiny a za všechny, kdo byli touto tragédií zasaženi. Vyjadřuji svou vděčnost všem, kdo pracují na záchranných pracích a pomoci postiženým. Při pozdravu polským věřícím připomněl svatý otec významná srpnová výročí i oběť svatého Maximiliána Kolbeho.
1: Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
0: Srpen je pro vás měsícem důležitých výročí. Díky přímluvě Panny Marie se 15. srpna 1920 uskutečnilo vítězství v bitvě u Varšavy, které změnilo osud Polska i Evropy. V předvečer na nebevzetí se slaví liturgická vzpomínka na svatého Maximiliána Maria Kolbeho, který obětoval svůj život za spolubězně v německém nacistickém táboře Osvětim. Nechť nás vzpomínka na tyto události vede po cestě pokoje, kterou ukazuje Panna Maria neposkvrněná. Významnou myšlenku směřoval papež také v pozdravu k portugalským mluvícím poutníkům, v němž vyzval ke skutečné účasti na Eucharistii.
1: Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a santificare la domenica partecipando alla santa messa.
0: Drahé sestry a bratři, povzbuzuji vás ke svěcení neděle účastí na mši svaté, a ne pouze jejím virtuálním sledováním. Eucharistie je živé setkání se vzkříšeným Pánem, který dává smysl našemu životu a uděluje nám milost potřebnou k tomu, abychom v Boží přítomnosti dokázali čelit každému dni v týdnu. Další zprávy. Papež Lev XIV. Prostřednictvím dikasteria pro charitativní službu a apoštolské almužny poslal bezodkladně dar kolumbijským diecézím ve výši 100 000 eur. Tato první schválená pomoc směřuje přímo k Národnímu sekretariátu pro sociální pastoraci Caritas Colombiana, která zajišťuje koordinaci a rozdělení podpory v nejvíce zasažených diecézích. Tiskové středisko svatého stolce dnes zveřejnilo podrobný program jednodenní pastorační cesty papeže Lva XIV., který v sobotu 22. srpna navštíví republiku San Marino a italské Rimini. Dopolední část v San Marinu zahrnuje oficiální přijetí státními představiteli v Palazzo Publico a modlitbu u relikvií patrona země v místní bazilice. Odpoledne svatý otec zavítá do Rimini na meeting za přátelství mezi národy, kde se setká s účastníky a prohlédne si festivalové výstavy. Celodenní program v regionu zakončí setkáním s nemocnými a potřebnými v katedrále a bohoslužbou pro veřejnost v městském přístavu. Ve druhém srpnovém týdnu se Ostrava stává domovem více než 3 000 mladých lidí z celé České republiky. Ti se zde ve dnech 11. až 16. srpna účastní celostátního setkání mládeže. Čeká je bohatý program, zkušenost se společenstvím církve, řada příležitostí k oživení víry, navázání nových přátelství i utvrzení starších. Pořadatelem této události je Česká biskupská konference, respektive její sekce pro mládež. Setkání bylo zahájeno večerním programem v úterý 11. srpna. V následujících dnech jsou pro mladé účastníky připraveny katecheze biskupů, sportovní i rukodělné aktivity, pestrá nabídka kulturních programů i příležitost ke stišení. Sobota 15. srpna, den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, pak v Ostravě přivítá i starší poutníky. Tento den je totiž slaven jako Den rodin, který má propojit shromážděné mladé lidi se zájemci z řad bývalých účastníků podobných setkání, rodin a široké veřejnosti. Program tohoto dne je proto přizpůsoben širšímu publiku. Celé setkání završí slavnostní bohoslužba v neděli 16. srpna. Účastníky setkání pozdravil také papež Lev XIV. Učinil tak prostřednictvím telegramu, který jeho jménem poslal kardinál státní sekretář Pietro Parolin arcibiskupu Josefu Nuzíkovi, předsedovi České biskupské konference. Text telegramu, podepsaného kardinálem Parolinem, uvádíme v oficiálním překladu. Při příležitosti celostátního setkání mládeže posílá svatý otec srdečný pozdrav všem účastníkům a povzbuzuje je, aby se s důvěrou obrátili k Pánu Ježíši, který přemohl svět. Spasitel nadále vede všechny své účastníky na jejich cestě a naplňuje jejich srdce nadějí, radostí a pokojem. Proto papež Lev XIV. Zvláště vyzývá mladé lidi, aby s nadšením přijímali živou přítomnost Krista a světlo jeho slova, aby byli svědky jeho lásky v rodině, ve společnosti a v nejrůznějších oblastech života, práce a studia. Jeho svatost v modlitbě otcovsky myslí na všechny účastníky a ze srdce jim uděluje apoštolské požehnání, které je příslibem hojných božích milostí, a přeje šťastný průběh tohoto setkání, které je příležitostí k navázání nových a upřímných přátelství v Pánu. Od mikrofonu zdraví David Válka. Laudetur Jesus Christus.

0: Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas a my vás nyní zveme k modlitbě večerních chval. Dnes je památka svaté Jany Františky de Chantal, Řeholnice. Tedy skoro všechny části modlitby najdete na stránce 1208, v novém vydání breviáře 1208. Jen závěrečná modlitba se bude brát ze stránky 1650. 1208 a 1650. Pokud máte původní vydání breviáře, tak je to stránka 1085, 1085 a 1613. 1613. Modlit se s vámi bude Lenka
1: a Michal.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Když krásu Božích stvoření bedlivě rozvažuji, divím se a k velebení Tvůrce se povzbuzuji. Nemohu než se diviti Boží všemohoucnosti, dobrotu jeho chváliti, klaněti se moudrosti. Buď chválen Stvořitel všeho, nyní i času každého.
1: Když slunce jasně svítící, zářící barvou zlatou, nevystihlou moc mající, z božských pokladů vzatou, jasným bleskem osvícenou, tvář světu ukazuje, moc Boží nevystiženou všem lidem vypravuje. Buď chválen Stvořitel všeho, nyní i času každého.
0: Sladce zpívají ptáčkové, velebí Tvůrce svého, jenž jim dal hlasy takové, zhynuli by bez něho. Rovněž i kvítečky krásné, rozličné barevnosti, nejsou nic než hlasy jasné k chvále Boží mocnosti. Buď chválen Stvořitel všeho, nyní i času každého.
1: Vidím oblohu nebeskou, hvězdami okrášlenou, dole pak širokost zemskou, kvítím přiozdobenou, a cokoliv je pěkného a hodného vidění, chválím Stvořitele svého, neb jeho den chválení. Buď chválen Stvořitel všeho, nyní i času každého. Kdo se jí v slzách žnout budou s jásotem.
0: Když Hospodin přiváděl sionské zajatce, byli jsme jako ve snách.
1: Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu.
0: Tehdy se říkalo mezi pohany, velkou věc s nimi udělal Hospodin.
1: Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
0: Hospodine, změni náš osud, jako se mění údolí na jihu země.
1: Kdo se jí v slzách žnout budou s jásotem.
0: Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí.
1: Přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdo se jí v slzách žnout budou s jásotem.
1: Zbuduj nám, Hospodine, náš dům a chraň naše město.
0: Když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí.
1: Když nestřeží město Hospodin, marně bdí strážce.
0: Marné je časně vstávat, dlouze vysedávat u práce, jíst chléb námahy, neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.
1: Hle, Hospodinovým darem jsou synové, odměnou je plod lůna.
0: Čím jsou bojovníku šípy v ruce, tím jsou synové z mladých let.
1: Šťastný muž, který jimi naplnil svůj toulec, nepřijdou do hanby, když se budou v branách soudit s protivníky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zbuduj nám, Hospodine, náš dům a chraň naše město.
1: Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo, on má ve všem prvenství.
0: Radostně děkujeme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
0: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
1: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
0: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
1: A on je hlava těla, to je církve.
0: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých, tak má ve všem prvenství.
1: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti,
0: a že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo, on má ve všem prvenství.
0: Krátké čtení je z listu Efezanům z 3. kapitoly. Bohu, který má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení nesmírně vznešenější než my, prosíme nebo chápeme, tomu buď sláva v církvi ve spojení s Kristem Ježíšem po všechna pokolení na věčné věky. Amen.

0: Na tebe spoléhám, Hospodine, vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
1: Na tebe spoléhám, Hospodine, vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
0: Nezahlazuj mou duši z hříšníky.
1: Vysvoboď mě a smiluj se nade mnou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Na tebe spoléhám, Hospodine, vysvoboď mě a smiluj se nade mnou. Učinil mi veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné si sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Učinil mi veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté. Bůh seslal svého Syna, aby nás vykoupil a svým životem nám dal příklad k následování. Pokorně ho prosme.
1: Bože, ať tě svým životem chválíme. Děkujeme ti za to, že jsi nás od věku vyvolil a povolal.
0: Abychom získali slávu našeho Pána Ježíše Krista.
1: Sjednocuj v pravdě svého slova všechny, kdo vyznávají tvé svaté jméno.
0: A spojuj je poutem své lásky.
1: Stvořiteli světa, tvůj Syn chtěl pracovat svýma rukama mezi lidmi a s lidmi.
0: Pamatuj na všechny, kteří si v potu tváře vydělávají svůj denní chléb.
1: Pamatuj také na ty, kdo se věnují službě bližnímu.
0: Aby se nedali odradit od svého úmyslu, nezdarem nebo lidskou lhostejností.
1: Prokaž našim zemřelým bratřím a sestrám své milosrdenství.
0: A nevydávej je do moci zlého ducha.
1: Bože, ať tě svým životem chválíme.
0: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi posiloval svatou Janu Františku, aby vzorně obstála v různých životních okolnostech. Na její přímluvu pomáhej i nám, abychom svědomitě plnili povinnosti svého stavu a vnášeli do světa tvé světlo. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Ve 9:45 večer vás na Proglasu zveme k poslechu duchovní hudby. Nejprve vám nabízíme Žalm 42, Wie der Hirsch schreit, Nacht frischen Wasser, jako laň dychtí po bystré vodě. Autorem skladby je Felix Mendelssohn, Bartholdy. Sóla přednesou Sibylla Rubens, Scott Weir, Christoph Gens, Matthias Gerne a Thomas Mähner z Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovodí je Bach Collegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga.

Slyšeli jste Jean 42, Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, jako leň dytí po bystré vodě. Autorem skladby je Felix Mendelssohn Bartholdy. Sola přednesli Sibylla Rubens, Scott Weir, Christoph Gens, Matthias Gerne a Thomas Mähner z Gechinger Kantorei Stuttgart. Doprovodil je Bach Collegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rielinga. Následuje 6 kánonů pro varhany opus 56 od Roberta Schumana. Skladbu zahraje Hans Christoph Becker-Voss na varhany.

Právě dohrála poslední skladba dnešní duchovní hudby. Slyšeli jste 6 kánonů pro varhany opus 56 od Roberta Schumana. Skladbu zahrál Hans Christoph Becker-Voss na varhany.

Ve čtení na pokračování vás zveme k poslechu 25. části z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Dnešní kapitola se jmenuje Srneček, čte Marcela Kopecká.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 25. Srneček. Děti ozobávají maliny v průseku, když zaslechnou konejšivý hlas pana lesního. Neboj se, neublížíme ti. Mámu ti nějaký darebák zastřelil a ještě na tebe namířil ubožátko. Srdíčko se ti strachem tetelí. Neboj se. Děti stichly docela. Kája tichounce šeptá. Vzácný pán něco nese. Buď to mladou vránu, nebo sojku, nebo lesní hrdličku. Počkej, slyšeli dál děti. Psi dostanou nářez hned, jak přijdu. Musí to být, aby ti neublížili. A děti budou mít ohromnou radost a také ti neublíží. Toto jsou to děti dobrého srdce. Zdeňo, až bych plakal, jak vzácný pán o nás krásně mluví, šeptal Kája Zdeně. Ani toho nezasloužíme. Mlíčka ti dají, rohlíček. Slyšíš, Zdeňo, mlíčka? Tak to nebude vrána ani sojka. U tety Pekařovic měli šváby, tatínek jim chyt dva ješky. Povídala teta už, že mají pokoj. Po ránu, že dá na misku mlíčko a ješkové se ládujou. Tak to nese vzácný pán ješka. Ale už nemohl vydržet za keřem, už vyběhl na cestu a zavolal na celý les. Ješka nese vzácný pán! A pan lesní se zasmál. Ouha, srnečka, kolouška sirotečka. Děti měly nesmírnou radost. Kája udělala hned tři kotrmelce za sebou. A prosím, já by sem ho nes. A já by sem, smál se pan lesní, ti ho nesvěřil, protože nevíš, kde je chudinka postřelený. Srneček se díval poplašeně a smutně. Chvěl se strachem a bolestí. Paní lesní ho držela, pan lesní ránu vyčistil, ovázal a srneček ležel zatím ve starém prádlovém koši v kuchyni v koutě. Do večera trochu oživl, vrtěl se, očka už nebyla tak smutná. Paní lesní mu přinesla na misce vlažné mléko. Srneček nejdřív trochu prskal, ale najednou začal pořádně pít a za chviličku byla miska prázdná. Dostal ještě jednu s nadrobenou žemlí, snědl zase. Týna mu přinesla ještě starou zástěru, aby se mu měkce spalo, a srneček se stočil a spal. Zítra bude běhat, řekl pan lesní. Vezmete ho do druhé zahrady, ať si zvyká. A teď ještě musí se s ním seznámit Nero a Agra, nic platno. Nero, Agro, zavolal a hvízdl. Psi div dveří nevyrazili a rovnou ke koši. Srneček uděšeně zdvihl hlavu. Týna ho hladila a pan lesní řekl. Nero, Agro, a zahrozil. Ani nevšimnout. Nero i Agra měli ohromný zájem pro nového tvora. Očmuchali ho a skoro současně zdvihli pracku, aby zkusili, byla-li by možná pranice. V tutéž chvíli švihl karabáč jednou na Nerona a podruhé na Agru. Stáhli prut mezi nohy a běželi, jako když je vystřelí. Za hodinu zas je pan lesní zavolal, ale psi si košíku už ani nevšimli. Marně je tam Týna lákala. A když pan lesní srnečka vyzdvihl a blížil se k ním, vyrazili ven jako prve. Už se k němu nepřiblíží, smál se pan lesní, ale jestli tu srneček zvykne, ochočí se, možná, že sám je bude prohánět. Děti se z kuchyně ani nehnuli. To budou kluci vlážově koukat, těšil se Kája. Ale jak mu budou říkat? A kdo ho naučí, aby tu ničeho neproved? To asi Týna, když se něco přitrefí, bude chtít srnečkovi napráskat. Ale srneček není kočka nebo pes a můžeme mu třeba zříkat, mám lásku. Týna vyletěla z chodby. Cože? Mám lásku? To je hnedle jako mamlas a mamlas, to je člověk budiš k ničemu.
Ale to ne, Týno. Mamlas to je než jako přezdívka toho, kdo je budiš k ničemu. A přezdívka není člověk. Člověčí jméno mu dát přece nemůžeme, když je to zvířátko, vysvětloval Kája. I toto. Budeme mu říkat třeba Honzíček nebo Pepíček. Rozvinovala svůj plán o pojmenování srnečka Týna. A nebo nemusíme na to koukat, že je to srneček. Můžeme si myslit, že je to laňka a můžeme ji volat Soňo. Na Rochotech taky měli srnku Soňu. Je, Týno, buďte ráda, že vás neslyší vzácný pán. Kde pak Honzíček? To je přece pan Tancibudka a ne srneček. A jak jste to povídala? Sorňa? To je asi nějaká ženská a nesmí se ani tak říkat. To je hnedle jako Zdeňa. Ale Mamlásek, to by se moc dobře říkalo. Pan Lesní vcházel do kuchyně a zaslechl poslední Kájova slova. Máš pravdu, Mamlásek je takový ubožáček. Ano, budeme mu říkat Mamlásku. A k večeři nemáte nic? Máme vzácný pane, hlásila Týna. Dnes to máme na dví. Králíka na paprice a knedlíky s vajíčky. To jsem rád, moc rád. Já už měl strach, abyste neudělali Mamláska na smetaně. Ty knedlíky snědí děti, což?

Kájovi se od srnečka nechtělo. Maminka pro něho přišla a cestou mu povídala. Už se mi po tobě moc stýskalo, což nemůžeš přijít domů aspoň na chvíli. Má zlatá maminko, mně se taky moc stýskalo, ale teď se zas bude stýskat mamláskovi. Já ani nedospím, už abych tam zase byl. Taková bílá, teplá noc ležela nad samotami. V hajnovně už všichni spali. Jen Péťa pobíhal dvorem. Hav, hav, rozčekal se na měsíček. Dneska to bylo slabé. Maminka hajných vařila čočku se sázenými vejci, pospíchala a měsíčku, čočička, to je jako nic. Ta nejde ani ohryzat. Ještě štěstí, že jsem chytil dva vrabčáky, ale hlásil mi nerozlesovny, že budou mít zítra kuřata, že Týna zabíjela. A to on, Kája, kostičky přinese. A měsíček se usmíval. To víš, Péťo, jednou slunce svítí, po druhé ani já nezašeřím. To už tak máš ten běh světa. Krátkou noc. Srneček už necítil bolestí v noze. Zrovna v tuhle chvíli se prospal, zívl, rozkoukal se. Kde to vlastně je? V pelechu není a přece tam byl. A s ním tam byla jeho máma, stará laň. Olizovala ho, dýchal vůni pryskyřice a mateří doušky. Nad nimi hvězdy svítily, starou píseň vrcholky stromů zpívaly. Kde to je? Vyšel za mámou, když ona šla pít, dotýkal se vlhkou tlamou rozkvetlého vřesu, měl radost ze života, poskakoval. Stará laň ostražitě našlapovala, najednou sebou trhla, chtěla se rychle vrátit, ale už bylo slyšet výstřel, už se válela v krvi, už i on dostal ránu. Přišel člověk. Máma říkávala, boj se člověka, nevíš, odkud vystřelí a je po tobě. Přišel člověk. Chtěl utéci, ale nemohl. Nožička tolik bolela, pálilo v ní. Člověk se k němu schýlil, laskavě promluvil, do náruče ho vzal, ránu ovázal a odnesl ho sem. Však už nožička nebolí. Paní s vlídným úsměvem podala mu mléko. V teple leží, dobře mu je. Nesvítí nad ním hvězdy, ale oknem je vidí. Nevoní tu pryskyřice, ale lesem voní tamten kus jalovce u kamen pohozený. A mateří douška tu taky voní. Jakž by ne, když v plátěném sáčku visí támhle nad kamny. Okna jsou otevřena. Táhne sem provoněný lesní vzduch. Máma říkala, boj se člověka a on je u člověka. Je tedy asi člověků víc. Tady toho se bát nemusí, byl k němu dobrý. A ty děti očí z něho nespustily. Mlíčko bylo vlahé a sladké. Kdyby tak ještě bylo. Srneček opatrně vstává, zkouší raněnou nožičku. Jde to dobře. Může na ní stát. Stojí v koši. Rád by se proběhl. Z pelechu taky vždycky v noci s mámou vycházel. Ale máma je mrtva. Ani se nepohnula, když za ní zavolal. Nemá nikoho. Leč člověka. Srneček opatrně překročuje koš. Stojí, našlapuje. Ano, může už chodit. Může běhat. A srneček běhá po kuchyni. Týna vedle v pokojíčku nepokojně se na posteli zavrtěla. Co to v kuchyni bouchá? Jako by tam někdo dupal. A to se mi třeba něco zdá, utěšuje se. Srneček krásnýma hnědýma očima se dívá na měsíc. Měsíčku, volá, pověz, nevrátila se máma do našeho pelechu? A měsíček se zastavuje. Ba nevrátila, hochu. Už jí tatínek hajný odklidil. Pytlák Klika má pevnou ruku. Buď rád, že jsi v lesovně. Tam ti neublíží. A až ti bude nejsmutněji, však utéci do lesa vždycky můžeš. Srneček kývá hlavičkou. Pozdravuj měsíčku ten prázdný pelíšek. Přece se mi po něm stýská.
Mám žízeň a hladíček. Trochu mléka by nevadilo nebo trochu zeleného lesního jetýlku. Povídá si pro sebe a rozhlíží se kolem dál. Támhle v hrnci je mlíčko a nízko na lavici. Srneček statečně pije a vypije do dna. Týna prve hrnek neuklidila. Srneček se olizuje. Bílé měsíční světlo dopadá na stůl, vidí talíř, na něm dva kousky rozkrojené buchty. Voní to, říká si, líbezně, skoro jako jerišská růže u lesa. Není to jerišská růže, je to vanilka s cukrem smíchaná, kterou je buchta posypaná. Srneček dává přední nožky na hranu stolu. Když se natáhne, dosáhne talíře. Ochutnává, olizuje se a za chvilku je talíř prázdný. Ještě kdyby tak bylo kousíček zeleného zajíst, říká si tiše. A vidí v okně týninu hortenzii. Vysokou, plnou květů, ale také krásně zeleného listí. Okno je nízko, dosáhne tam, když na zadní nožky se postaví. S chutí okusuje lístky. Po jedné straně obral je dokonale. Dál nemůže. Teď by spal. Prve ležel hezky v měkkém. Kde pak asi? Nevidí honem košíku, ale tuhle je něco v něčem. Je to bílé jako mlíčko. Strká do toho čenich. Ba ne, to není mlíčko. To je sypké jako nejjemnější písek, ale teplé je to. A srneček už leží v malých dřevěných necičkách udělaných truhlářem jen na mouku, aby se mohla prohřát, než se chlebíček zadělává. Čenich položil na dřevěný okraj a za chvíli spal.

0: Sotva svítá, probouzí se Kája. Musí se honem běžet podívat, co dělá mamlásek. Jen tak z čerstva zadrmolí andělíčku můj strážníčku, to ostatní až potom, si myslí, a tiše vyklouzne ze dveří. Zrovna dobíhal k lesovně, když Týna otevřela oči, ale hned je zase zavřela s blahým zívnutím. Teprve 4. A spala dál. Ale nedlouho. Jemné, ale přece znatelné klepání na okno v jejím pokojíku ji probouzí. Ví hned, co se děje. Kája, ale ve 4 vstávat nebudu. To už přestávají věci. Co mu řeknu? Už vím. Otvírá okno. Kájo, buď sticha, neklepej. Vzácná paní z Rovínka teď usnula. Celou noc proplakala, jak jí bolel zub, a poručila, aby všichni spali až do 7, aby měla klid.
1: Je, to je škoda. A vzácná paní měla bolest. No to jí moc lituju. Třeba by sem doběh pro pana doktora, nabízel se.
0: Týna se lekla. Kája by byl 100, aby běžel pro pana doktora a vzal sebou taky třeba tetu Dvořákovic. Copak ochotný on je až moc. Kájo, za nic na světě. Vzácná paní povídala, že zub potřebuje plombu, že pojede do Prahy hned dnes v poledne. A taky bys marně běžel. Oba páni doktoři jsou na cestách.
1: Jú, na cestách, Týno. Včera jsem viděl oba.
0: No, a dnes v noci jeli, říkal vzácný pán. Jen se běž domů vyspat. Času máš dost.
1: A co Srneček, Týno?
0: Ale spí, taky spí, povídal vzácný pán, kdybyste ho brzo vzbudili, že by neměl ještě zahojenou nožičku. Lhala Týna, jako když tiskne. Jen běž domů. Už přivírala okno a ještě polohlasem dodala pro jistotu.
1: Teta Dvořákovic je taky na cestách. Jela včera na Svatou horu. S Bohem.
0: Kája přešlapuje před lesovnou.
1: To se všechno semlelo dohromady. Bolavý zub, páni doktoři, teta Dvořákovic. No ještě, že mu Týna řekla, že je taky na cestách. Byl by tam přece jen doběh, aby byla po ruce, až zoubek zase začne. Panečku, ta by taky hned věděla radu. A co já teď budu dělat? Srnečka jsem ani neviděl. A jak budou všichni v lesovně spát až do 7, to bych se tu načekal. Tak abych šel domů.
0: Loudavě se vrací. Časně asi je, protože ptáci sotva začínají zpívat. Ale kdyby on měl doma srnečka, nespal by celou noc radostí. Je tiché letní ráno, plné vůně zrání, ptáci už začali hezky naplno. Kája sedí na pařezu a hvízdá po nich. Však už dávno zahvízdá po každém z nich, ale to smí, jen když jsou se Zdeňou někde hluboko v lesích. Maminka i vzácná paní říkají: přestaň s hvízdáním, takovému malému chlapci to nesluší. A maminka dodává: na to máš času dost, až budeš stát u ponku nebo sedět na verpánku, to si potom hvízdej po libosti.
1: Jú, kdyby stál u ponku, musel by hoblovat a ne hvízdat. A na verpánku sedět, ba ne, ani za nic, flokovat boty.
2: Jú, takhle zelený klobouček s pérem.
1: Ale verpánek.
0: Kája si pohvizduje zrovna jako ptáci. Tuze se mu to daří. Někdy se ani nepozná, jestli Kája hvízdal nebo pták. Ale po chvíli omrzí i to. Kája se loudá k hajnovně. Hlad má, pravda, ale maminka asi nemá uvařeno. Kde pak? Jeje, jak jen může někdo spát, když je v lese tak krásně?
1: Jak to povídala Týna? Vzácná paní pojede do Prahy, zoubek potřebuje prombu.
0: Jeho zoubky nepotřebují prombu, ale tu se rády by se do něčeho zakously. Kája potichu otvírá, potichu vchází do světnice. A jeje, maminka taky ještě spí.
1: A to je teda Nějak moc brzo, když spí ještě i tatínek.
0: Sedí Kája na postýlce a klátí nožkama. Na okně bzučí moucha. A takové ticho tu je. A nějak se mu oči zavírají. Jen tak si položí hlavičku na polštář a spí. Polooblečen, pokrývku odhozenu a spí tiše a tvrdě. Tatínek už byl dávno v lese, maminka už snídani uvařila a pořád přemýšlela, jak se stalo, že ten chlapec v kalhotkách leží. Až jí napadlo. A to on se šel za svítání podívat na srnečka.
1: Týna v lesovně dnes s písničkou vstávala a libovala si.
2: To jsem se zas jednou vyspala, to jsem na Káju vyzrála.
1: A když se upraví, spěchá do kuchyně. Div neskamení mezi dveřmi.
2: Její hortenzie, její chlouba je zpředu celá listů zbavená, ohryzaná.
1: A to mamlásek.
2: A to je pěkný mamlas, říká si tiše. Hortenzii mi okousal. Pro pána krále, jestli mi zajde. 17 květů má, světlé lístky byly jako prošívané tmavými žilkami a tuhle na lavici je prázdný hrnek. A včera v něm bylo mléko. To zas ten mamlásek. Však ho rovnou odnese do chlívka i s košíkem. I tu buchtu spožehoval. No pomoz pánbů.
1: Dívá se po košíku. Je prázdný.
2: A to on utek, libuje si. Ale tamhle, no dočista. Mamlásek leží v zahřáté žitné mouce, jen čumáček mu kouká. Pro pána krále, tohle jsem zavinila sama. Proč jako jindy nedala jsem necičky s moukou na lavici u kamen? To s tím mamláskem byli jsme všichni včera jako vyjevení.
1: Zdá se jí, že by měla mamláska vyplatit. Ale jak se k němu zhýbá, dívá se na ni takovýma krásnýma očima, že ho opatrně vyzdvihuje, otřepává z něho mouku a říká chlácholivě.
2: Neboj se, mamlásku. Proč jsem tu mouku neuklidila? Nebyl bys do ní vlezl.
1: Jakáž pomoc? Napečeme z ní něco pro drůbež. Trochu toho zahubování vydržím a po druhé si dám pozor.
0: Vzala měkký kartáč a čistila ho. Postavila srnečka na zem. Ten párkrát poposkočil, až se Týna polekala a řekla.
2: Ta fraporte, mám lásku, ty se máš k světu. Abych ti dala snídani, ne?
1: Honem mu chystala mléko do misky a nadrobila chleba.
0: Kája přiběhl zrovna, když Týna dávala snídani.
2: A to jsem zaspal, Týno, to se mi hned tak nestalo. Jestli pak jsem něco zameškal?
1: I toto, zamlčela Týna příhodu s mamláskem. Ale před vzácnou paní ani muk, že jí ten zub tolik bolel. To by jí hned zase začal.
2: A srnečka dáme na druhou zahradu. Kdo pak by po něm dával pozor?
1: To se mi to dnes spalo, zalibovala si paní lesní, vcházejíc do kuchyně. Od 10 do 7.
2: Inu, já to vždycky říkám, není na to, jako když se člověk dobře vyspí.
0: Kája bral zrovna do ruky hrneček s kávou, ale hned jej postavil. Zadíval se tázavě na Týnu a zeptal se skromně.
2: Tož, vzácná paní, nezačne zas bolet?
1: A co pak?
2: No zoubek, povídala ráno Týna celou noc, že vzácná paní nespala a dopoledne na prombu do Prahy pojede.
1: Paní lesní udiveně se podívala na Káju. Za ním stála Týna a pořád ukazovala na levé ruce vztyčené 4 prsty. Chtěla naznačit, že ve 4 přišel Kája burcovat a byla v rozpacích. Co říci Kájovi, který přece musí mít všechno důkladně vysvětleno?
0: Na pomoc přišel srneček, který se rozběhl hned kuchyní a poskakoval jako kozlátko. Přišla už i Zdeňa a pan lesní se ukázal.
1: Odveďte ho do druhé zahrady, ale pozor na něj.

0: Slyšeli jste 25. část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Dnešní kapitola měla název Srneček, četla Marcela Kopecká. Zítra se již můžete těšit na další kapitolu s názvem Mám lásek na svobodě.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Cyrilometodějská stezka. Dálková poutní cesta, která odkazuje na misii Cyrila a Metoděje, kterou vedli v letech 863 až 868. Jde o kulturní trasu, kterou Rada Evropy certifikuje jako součást evropského dědictví. Takovou definici si na internetu najde asi kdokoliv z nás. Možná se už ale nedočteme, jak poutníci tuto cestu prožívají, co je jejich motivací, co jim tento zážitek přináší. A zda se pouť dá zvládnout, i když vám třeba chybí jeden ze smyslů. O tom všem si nyní budeme povídat v cyklu Na stole je téma. U poslechu vás vítá Adéla Šimoníková. Koncem července roku 2025 absolvovala skupina 30 poutníků třetí část etapového putování po českomoravské trase Cyrilometodějské stezky. 160 kilometrů dlouhou cestu z Bystřice nad Perštejnem na Vysočině do Velehradu vedl zkušený průvodce ze spolku Ultria Tomáš Jindřich a mezi poutníky byla taky nevidomá Hanka Jetelová. Oba jsou právě teď hosty Proglasu. Dobrý den, vítejte v našem pražském studiu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Já už jsem v úvodu krátce nastínila, co to Cyrilometodějská stezka vlastně je. Přece jenom vás ještě poprosím o doplnění informací, kudy vede, jak je dlouhá, o co jde.
1: Tak děkujeme za pozvání do Rádia Proglas. Kudy vede Cyrilometodějská stezka a vůbec prvních pár slov k ní, tak je to cesta na poctu Cyrilovi a Metodějovi, to znamená, odehrává se především v místech, kam dosahovala Velká Morava, tudíž k místu, které se považuje za současné centrum této pocty Velehrad, tak paprskovitě přicházejí trasy minimálně z 5 míst. A v rámci České republiky je to téměř 930 kilometrů. A v celé Evropě, tím se myslí hlavně cesty směrem na Balkán a na Řím, kolem 5000 kilometrů. No a naše pouť se odehrávala mezi Levým Hradcem a Velehradem. My jsme šli na třikrát, jako tříletý projekt od roku 2023. A ačkoliv Cyril s Metodějem nedošli nikdy do Levého Hradce, tak to propojuje ta nejstarší kulturní místa nebo církevní místa Čech a Moravy.
0: Mm-hmm. V čem vidíte hlavní význam stezky a jak podle vás přispívá k udržování cyrilometodějské tradice?
1: Tak určitě přispívá v tom, že je vidět v médiích, ať už na YouTube, v různých sociálních sítích, nebo tady v rádiu je slyšet. A zároveň lidé ji vidí posledních 5 let na rozcestnících Klubu českých turistů, na těch téměř 1000 kilometrech stezek. Jsou to takové 2 zaklesnuté postavy, je to piktogram velikosti 2x2 cm a určitě na různých merchových produktech, jako jsou trička, nákrčníky a podobně. Takže to je to, jak přispíváme, nebo přispívá hlavně ta stezka a jeho sdružení k viditelnosti, přínosu těchto věrozvěstů. No a v tom každodenním životě byli to ti první, kteří k nám přinesli křesťanské hodnoty. Ať už to vezmeme třeba přes Masarykovo Nebásce a nekrásta nebo a tak dále.
0: Mm-hmm. Osobně mám pocit, že fenomén poutnictví se poslední roky těší velké oblibě. Máte podobný názor? Proč si myslíte, že se ten zájem zvětšuje?
1: Podobný názor mám. Určitě od roku 2010, kdy v tom spolku nějakým způsobem pracuji, tak ten nárůst je zjevný a je to daný určitě tou mírou popularizace kolika desítek lidí kolem tohoto fenoménu, kteří v tom pracují. A proč se to zvyšuje? Určitě to souvisí i s tím, jaký tlak je na zvyšování efektivity práce, na zrychlování přenosu informací a vůbec produktů a všeho možného ve společnosti. A to zrychlování si lidi potřebují prostě něčím kompenzovat. A ta pouť přináší to pověstné slow, to zpomalení. které už tím, že se jde pěšky, což je ten vlastně nejpomalejší prostředek dopravní, tak je v velké opozici vůči tomu, jak běží ten dnešní svět. Takže i to je vidět na našich videích, které se dělají, byť třeba nejsou úplně zpomalené, ale není to vůbec podobné těm klipům, které vidíte dnes ve společnosti. No a na té samotné stezce máte prostě dost času, minimálně ten týden, ale někdo chodí také několik měsíců na to, abyste to tělo prostě přepli do nějakého přirozenějšího tempa.
0: Hanko, chcete něco dodat?
2: Taky bych asi řekla, že je to o tom, že se lidi trochu hledají, že hodně tou společností teď prochází ten syndrom vyhoření. Lidi často mění povolání a ta únava z toho přetěžování je velká, takže možná to je další důvod, proč lidi třeba hledají trochu jiný smysl života a zkouší nové možnosti.
0: Když přejdeme trošku do více osobní roviny, pamatujete si, kdy a jak jste se poprvé dozvěděli o existenci cyrilometodějské stezky?
1: Tak s dovolením si vezmu slovo, protože to bylo u mě asi dřív, protože už když jsem dělal pro spolek Ultra, který se zabývá svatojakubskými cestami, tak jsme vešli v kontakt s cyrilometodějskou stezkou, která vznikla v roce 2013 pod Zlínským krajem. A jejím úsilím vzniklo všech těch 930 km tras, jednak v České republice, ale zároveň se s tím nespokojili a cyrilometodějská stezka vyvolávala kontakty napříč zeměmi směrem na Balkán až do Řecka i směrem na ten Řím. A zároveň jsou tady poutní trasy vedoucí i samozřejmě na Slovensko, do Nitry. A také jedna z těch cest začíná v Polsku ve Visle, kousek za českými hranicemi. Takže je to cesta, která silně propojuje jak střední Evropu, tak tu jižní. A byť v té jižní ještě samozřejmě to značení není v takové míře jako tady v té střední Evropě, tak určitě se dá putovat napříč.
0: Hanko, vy, kdy jste se poprvé dozvěděla o tom, že něco jako cyrilometodějská stezka existuje, pamatujete si to?
2: My jsme na ní vlastně vyrazili až spolu. Já to mám tak, že asi využívám všechny příležitosti, které přijdou, nebo hodně toho, co se mi nabízí. A takže možná jsem se s ní už někdy setkala, ale spíš okrajově v rámci nějakých cyklovýletů nebo dalších jako možností turistiky. Ale spolu jsme jí začali opravdu jako procházet přímo.
0: Co byl vlastně ten hlavní vnitřní impuls, který vás přiměl skutečně vyrazit, začít s poutnictvím?

0: Tak co mě přimělo vyrazit, tak původně člověk chodil za výkony, jako úplně v tom největším mládí, takže spíš v tom smyslu, kdo víš, hudně po horách, nebo nějaké větší výkony, ale pak si člověk uvědomil, že pak se vlastně pořád člověk někam dojde a někam vrací a je vlastně mnohem zajímavější někam jít a pořád pokračovat. Takže a s tím je spojené to, že když někam dojde větší množství kilometrů, tak vlastně poznává už víc než ten jeden region a přichází třeba z jedné jazykové zóny do druhé, jiné kulturní návyky, zároveň jiná krajina, kolikrát se na té cestě otepluje, což je třeba případ jak té cyrilometodějské stezky, tak té svatojakubské. Protože se jde na jih, takže je to ještě spojeno s těmihle změnami a tudíž to poznávání, které člověk vyhledává v životě, se stává bezprostřední a takové vám nikdo nevezme, protože je vlastně nepřenosné.
1: Pane Jindřichu, vy určitě můžete porovnat, v čem se cyrilometodějská stezka liší od jiných poutí, které jste třeba absolvoval?
0: V čem je jiné? Tak jednak já trošku razím tu zkušenost, nebo vnímám ji, že to putování může být všude stejně krásný, byť třeba, řekněme, putování ve Španělsku bude určitě vždycky jiné než v České republice, ale ta cyrilometodějská bude určitě zajímavá a zajímavější vůči ostatním v tom, že je hodně spojená s odkazem na určité kulturní vlivy a na to, že se můžete po cestě dozvědět něco ze své dávné historie, která vyloženě s těmi našimi českými kořeny souvisí, což se u těch jiných poutních cest tolik říct nedá. Takže nějaký odkaz k tomu křesťanství je tam velice silný, a propojování těch kmenů Čechů a Moravanů, když to bylo třeba tady na té Českomoravské, tak to je tam samozřejmě také silné.
1: Když se teď posuneme trochu dál v rozhovoru a budeme pokračovat chronologicky. Řekli jsme si o chvíli, kdy jste se rozhodli na pouť vyrazit, nyní si ale představme, že je začátek července a vy se na pouť připravujete. Tak pro naše posluchače, jak takové přípravy vlastně na pouť probíhají? Hanko.
2: No, naštěstí už to nebyla úplně moje první pouť, takže jsem si víceméně jenom zbalila ty samé věci, které už jsem měla na dřívějších poutích. Doufala jsem, že vydrží boty i nohy a hlavní asi je se jako těšit a mít dobrou náladu a věřit tomu, že to člověk dokáže.
1: Vy jste mluvila o tom, že už jste věděla, co si nachystat, jak se připravit. Ale když jste se balila úplně poprvé na svoji první pouť, je třeba něco, co byste udělala jinak, zbalila jinak?
2: Tak tehdy jsem asi měla větší batoh, těžší spacák, tak to už je teďko lepší. No, člověk jako sbírá ty zkušenosti, takže si bere třeba mý oblečení, opravdu si líp rozmýšlí, co bude potřebovat a co ne. Potraviny třeba se dají dokupovat cestou. No a jde o to mít co nejlehčí batoh hlavně, no.
1: Připravujete se před poutí i po psychické stránce?
2: No, nejtěžší to asi bylo úplně poprvé, když jsem vlastně nikoho neznala z poutníků, tak tam jsem měla trochu obavy, ale ono se na to moc připravit nedá, protože člověk neví, co přesně ho bude čekat. Takže spíš prostě jde o to mít trochu kondici, no a improvizovat pak podle toho, co přijde.
0: Tak kdybych měl říct za sebe, tak já to vezmu trošku k jiným poutím, než byla zrovna tahle cyrilometodějská, protože tady jsem po celou dobu fungoval jako organizátor, což znamená, že ta příprava probíhala dlouhé měsíce dopředu, průběžně. Ale na ty jiné poutě, třeba letos jsem šel z Prahy do Olomouce, taková moje osobní pouť za kořeny, které mám z části na Hané, tak člověk chce se trošku před tou poutí sklidnit už aspoň pár dní předtím, byť to třeba dost dobře nejde, že potřebuje dotáhnout nějaké pracovní projekty. A každopádně určitě tím, že se nějak navnadí a naladí na tu perspektivu těch míst,

0: kam bude směřovat, a že na to víc myslí. A samozřejmě, že se i připraví, co se týče toho, co si bere s sebou, ale to je už, řekl bych, trochu vedlejší. Důležitější je být tou hlavou přítomen na té cestě a nejenom ty kilometry polikat.
1: Kdyby jsme měli trošku poradit poutníkům, kteří se na cestu teprve chystají, poprvé se na ní vydají, bez čeho, bez jakého kusu vybavení byste určitě na cestu nevyrazili?
0: No.
2: Všechno se asi dá jako sehnat nebo po cestě vyřešit. Tím, že putujeme pořád v civilizaci, tak asi mě nenapadá nic, bez čeho by se jako nedalo obejít. Nebo... A nejlepší je prostě, když to, co zapomenete, když o tom vlastně nevíte a zjistíte to až potom. To prostě pak už jako...
0: Tak kdybych to měl říct za sebe, tak dneska by se asi řeklo mít telefon a k tomu napájecí zařízení, jo? Protože tam vlastně ještě v tom můžete mít schovanou peněženku. Ale tak když opomenu tuhle technikály, tak určitě se člověk neobejde bez pořád toho spacáku. Protože i když je léto, tak jsem šel zrovna dvě letní poutě a bylo teplo. Tak aspoň jeden den vždycky je nějak třeba chladnějíc a něco, a bez toho, bez nějakého toho trochu zahřátí a nenastydnutí to nejde.
1: Mm-hmm. Hanko, vy jste předtím říkala, že vlastně první pouť jste nesla velký batoh. Co zbytečného jste si v něm nesla a co pak už na dalších poutích zůstalo doma?
2: To se asi tak říct nedá, prostě jenom třeba těžší spacák, větší. Mm-hmm. No, možná víc oblečení jsem měla.
1: Jo.
2: Ale něco, co bylo úplně zbytečně, to už jsem možná naštěstí zapomněla.
1: Hanko, přece jenom ještě se vás zeptám. Jaké specifické věci byly nutné vzhledem k vašemu zrakovému handicapu? Co jste si brala sebou?
2: Tak měla jsem sebou bílou hůl, ale nedá se říct, že bych ji nějak zvlášť použila, protože když se člověk pohybuje v úplně neznámém prostředí a prostoru, tak stejně nejvíc spoleháte na ty průvodce. Mm-hmm. Takže se asi nedá říct, že bych měla něco speciálního. Spíš se potom trochu asi brali ohledy po cestě na to, aby prostě průvodci dávali pozor na to, kudy zrovna jdeme, kam šlapu. Trochu mě to samozřejmě zpomalovalo v tom horším terénu. Ale jinak právě to, že vlastně se v tomhle směru asi nijak moc neliším od ostatních, jenom prostě pořád potřebuju někoho k sobě, tak to je na tom dobrý v tom smyslu, že člověk opravdu se může hodně srovnávat s ostatníma.
1: Mm-hmm. Brala jste sebou vodícího pejska?
2: Taky, ano.
1: A jak to on zvládal, tu trasu?
2: No, on je bohužel, má problém v tom, že nemá ty hranice a snadno se unaví, takže pak musel chvílema odpočívat. Trochu kulhal občas a nezvládá úplně dobře horko, což ale dělá problém nám všem určitě. Ale jinak putuje opravdu s velkým elánem a nejvíc si užívá tu přírodu a vodu. Potřebuje všechny poutníky mít pohromadě, všechny přepočítává a kontroluje.
1: Takže se stal součástí skupiny.
2: No, on určitě to tak bral, nevím jak ostatní. Ale...
0: Já bych jenom doplnil, to je plemeno Retriever. A on, tohle plemeno se potřebuje pořád, nejenom schlazovat, ale je...
2: Miluje vodu prostě, no.
0: Je nastaveno na lovení kachen, nebo jejich stahování z vody. To znamená, nejenom v tom letním období, ale pamatuju si,
2: pořád,
0: dost pozdě na podzim pořád
2: to
0: leze do vody. Takže tady, jakmile byl potok, tak využíval naplno.
1: Jenom doplním pro posluchače, pejsek je tady s námi teďka, takže kdybyste ho zaslechli, tak se nedivte, leží tady pod stolem. V úvodu už zaznělo, že trasa pouti vedla z Bystřice nad Perštejnem na Vysočině do Velehradu. Ještě vás poprosím, zda byste mohli přiblížit celou tu trasu, kudy jste procházeli, kudy to vedlo.
0: Tak cyrilometodějská stezka, takzvaná českomoravská trasa, má jasně uzavřené trasování, vede z Levého Hradce přes Prahu a podél řeky Sázavy přes Vysočinu a pak povodím řeky Svratky vede do Moravského Krasu a přes něj, přes chřiby, přichází tahle cyrilometodějská stezka do Velehradu. No a speciálně ten třetí úsek, který jsme šli z Bystřice Bystřice nad Penštejnem, tak to byla naše cesta z Vysočiny, vlastně hned první etapou z kopce dolů do Tišnova. Tam jsme se ocitli už na prahu Moravského krasu a dá se říct, že snad s výjimkou přechodu z Moravského krasu v Rousínově, pardon, ne v Rousínově, ale vesnici předtím v Pozořicích, přes Rousínov do Bučovic jsme se ocitali pořád v lesích, protože prostě ty stezky bývají takhle nastaveny, aby vedly v tom letním období hodně skrze lesy a stín.
1: Mm-hmm. Hanko, vy jste říkala, že některý terén byl náročnější, složitější. Které úseky to byly?
2: Asi se nedá říct, že bych si vzpomínala úplně na ty jednotlivé úseky, ale vždycky tam, kde je hodně kořenů, kamenů, kde jsou koleje, třeba od traktorů, tak to jsou, anebo kde ta cesta je hodně úzká. Pak jsme měli pár úseků, kde byly klády přes potok a to je vždycky lepší toho moc neříkat a prostě to přejít. No.
1: Naopak, co bylo pro vás nejpohodlnější? Kudy jít?
2: Tak nejpohodlnější, jako nejrychlejší je vždycky asfalt, protože je často nejrovnější a můžete ho předvídat. Ale prostě takový přírodní terén, roviny asi, no, tam, kde zkrátka toho moc nehrozí.
1: My vidící vnímáme krajinu velmi často jen očima. U vás, Anko, je to ale jiné. Jakým způsobem jste vy vnímala tu krajinu?
2: No, je to ten terén pod nohama, pak ty vůně, zvuky, popis samozřejmě toho, kdo vás doprovází v tu chvíli, a prostě to působení celkově, to se asi tak nedá úplně říct, no, to musí člověk zažít.
1: Zaujaly mě ty vůně a pachy, které vás třeba provázely intenzivně?
2: Tak byla to příroda hodně, takže prostě tráva, rostliny, ta voda, ta taky má svoji specifickou vůni. A potom, když někde bylo jídlo.
1: Jaký úsek jste vnímali jako nejklidnější nebo nejharmoničtější, kterém vám bylo prostě tak nějak nejlíp?
2: Tak pro mě možná asi podél Sázavy, to bylo tak ta řeka a prostě ten kraj spojený s nějakým tím trampováním třeba. Tak to asi.
0: Taky mě to napadá, i když teď mě možná to Hanka navedla jako první. Nicméně já jsem tuhle stezku šel podruhé, když jsem ji procházel před 5 lety, tak taky si vzpomínám, jak jsem šel v oblasti Letč nad Sázavou kolem těch peřejí na Sázavě, kterých jinak tam ani moc není, ale tam v tom úseku ano. A poblíž je právě Sluneční zátoka Foglarová a různé místa jako Rodrigova skála a podobně. O kus dál před Žďárem nad Sázavou je zase jeden mlýn, kde jsme se byli podívat na výklad. A pořád to ještě povodí Sázavy, byť už na Vysočině. Takže ten horní tok Vysočiny asi mě taky napadá jako ten první.
1: Ovlivňují místa, kterými procházíte, i vaše vnitřní prožívání pouti? Například rozdíl, jestli jdete lesem po louce, jak jsme říkali, nebo asfaltové cestě? A jak na vás třeba působilo právě to zastavování, ty prohlídky?
2: Na mě vždycky ta příroda působí. Já jsem s ní nějak spojená. Vždycky se mi tam líbí, ať je to kdekoliv. Takže tam prostě je to pro mě vždycky lepší. Na tom asfaltu si na druhou stranu člověk občas odpočine a může jít bez toho, aby uvažoval kudy a co bude následovat. No a ty zastávky mě hodně obohatily v tom, že ty prohlídky kostelů, klášterů nebyly často jenom nějaká suchá historie a fakta, ale byly tam příběhy lidí, kteří se snažili ty kostely zachránit, udržet a pořádat tam různé akce a otevřít je lidem, takže to jsem třeba tolik asi neočekávala a myslela jsem, že to pro mě bude spíš ten nudnější úsek a zaujalo mě toho dost určitě.
0: Doplnil bych k tomu, k těm vůním. Jednak teda jsme si všimli toho, že ta Hanka zpravidla cítila ty věci tak o 5 kroků před námi. Takže jsme to už měli občas avizované a ty naše poutě se konají vždycky v létě. A i já ty osobní si většinou dávám takhle do léta. Třeba červen je na to hodně zajímavý měsíc. Takže to je období vůní, kdy třeba v červnu ještě kvetou lípy, v červenci na té cyrilometodické stezce zase tam voněly ty sena občas a samozřejmě lesy skrze jehličí a podobně. Takže je to prostě to, co třeba nezažije člověk v těch subtropických lesích, které jsou dost suché a horké a tudíž tam těch vůní není tolik, když to ten český vlhký les vás prostě dostane úplně kam jinam, než je tomu ve městě.
1: Já vám zatím oběma moc děkuji za zajímavé odpovědi a po písničce se k našemu rozhovoru vrátíme.

0: Posloucháte Rádio Proglas, cyklus Na stole je téma, dnes o cyrilometodějské stezce s Tomášem Jindřichem a Hankou Jetelovou. Já bych se zeptala, jak byste popsali atmosféru, která mezi vámi při pouti panovala ve skupině vlastně 30 poutníků, jestli se nepletu?
1: Bych dal přednost nejdřív Hance, já to doplním.
2: Asi jsme měli štěstí na to, že se sešla dobrá parta. Skoro vždycky je to o poznávání lidí, protože občas se objeví někdo nový, takže tak, jak procházíme, každý má nějaké tempo, takže se potkáváme a zase se rozdělujeme, takže si navzájem potom povídáme, měníme si svoje prostě třeba i zkušenosti, vyprávíme si svoje životní příběhy, takže to mě na tom asi baví nejvíc. A pak samozřejmě přichází i humor podle toho, jaké zážitky nás spojují, takže zase i to sdílíme potom spolu. Já myslím, že atmosféra byla asi většinou jako dobrá.
1: Taky jsem to tak vnímal, že ta parta se prostě povedla. Je fakt, že ona vlastně vyrůstala už někdy od roku 21, kdy jsme šli s Hankou poprvé, někteří tam byli jako právě ten hudebník Jirka Flasik. Pak jsme byli ještě na jiné trase někde ve východních, na východní Moravě v roce 22 a od roku 23 na té cyrilometodějské stezce už ta skupina byla vlastně poměrně docela stabilizovaná a vždycky jsem se snažil, aby tam byli co nejvíc kamarádi od těch, kteří už chodí, plus na konci, řekněme třeba měsíc před akcí, jsem ještě otevřel prostor pro příchozí z vnějšku, ale to vždycky byly tak maximálně 3 lidi, protože jde taky o ty ubytovací kapacity a ono, měli jsme na konci 30 lidí a to už je opravdu hodně. To je takový strop, stav ideál je spíš tak kolem 20 lidí, hlavně kvůli těm ubytovacím kapacitám. A i kvůli sehranosti v té skupině, ale těch 30 lidí v zásadě si sedlo celkem dobře. Tam nebyly nějaké, my jsme tam neměli žádné rozmíšky, když se stalo třeba to, že nějaká skupinka z nějakého důvodu vyrazila dřív kvůli nějaké prohlídce ten den, kterou chtěli stihnout, tak jsme si jenom třeba pro příště řekli, aby třeba spali třeba bokem, kdyby někdo šel a stejně už k tomu ani nedošlo, takže vlastně jsme tam měli po celou dobu bez problémů atmosféru a to byli lidi, kteří se na sebe taky postupně nabalovali a jak to říkala Hanka, no, snažili jsme se o co největší spontánnost, byť nějaký zásady, ale spíš takový nepsaný jsme zdrželi.
0: To jsem se chtěla přesně zeptat, jaké ty nepsané zásady byly?
1: No tak ta první je třeba ten noční klid, že jak je obecně nějakým způsobem udržovaný mezi 10. večer, 6. ráno. My jsme spíš měli problém s tou 6. ráno, ale to nebyl problém, to bylo spíš, že už jsme se budívali kolikrát před 6. v tom létě, kdy je světlo v těch tělocvičnách. A druhá věc je, poutníci v sobě mají nějak zakódováno, že po sobě uklízejí, takže v tom taky vlastně nebyl problém. A pak určitě třeba přebírání těch ubytovacích míst, tak jestliže já jsem to zavíral ze zadu, tak vždycky jsme se dohodli, že někdo to převezme ze předu. Dost často to býval řidič, protože jsme měli sebou jak řidiče, tak i kameramana pro účely propagace poutě. Takže víc toho nebylo ani potřeba z mého pohledu.
0: Co nejvíce ovlivňovalo náladu skupiny během jednotlivých dnů?
2: No, ty zážitky.
1: No jasně, určitě, ale ty byly podle mě dobré každý den. Akorát si vzpomínám, když jsem se nedávno znovu díval na ten dokument, tak nás třeba poslední den docela vyšplouchlo počasí, že opravdu byl vytrvalý mnohahodinový déšť, což sice v létě se dá vydržet, ale přesto pak jako promočené cesty, bylo to v kopcích, ve chřibech, takže to přináší samozřejmě vždycky o trochu větší únavu, ale musím říct, že na konci někde za Buchlovem se počasí zase roztáhlo a když už jsme šli potom společně poslední 3-4 kilometry z kopce dolů do Velehradu, tak najednou se začalo dělat hezky. Takže prostě po té únavě, která byla v průběhu dne, všichni byli spíš takový jako trošku zmátoření, tak se to nakonec hezky vyčasilo a tam jsme měli zase tu výbornou náladu.
0: Mm-hmm. Hanko, u vás je asi jasné, už jsme o tom i mluvili, že pomoc ostatních poutníků je důležitá. Jak třeba reagovali na to, když jste požádala o pomoc?
2: Většinou to spíš bylo tak, že někdo sám přišel, sám mě oslovil a prostě to tak fungovalo samo. Všichni postupně sbírali zkušenosti, takže to bylo tak, že když se dámy vydali do sprch nebo na toalety, tak mě prostě vzali sebou a postupně jsme to tam vždycky všechno doladili. Ostatní poutníci se začali pak i střídat v tom, kdo mě bude doprovázet a bylo to o tom, že někomu to chvíli trvá, takže potřeboval víc času. Někdo se třeba nezapojil a pro někoho to bylo přirozenější a šlo to tak jako samo. Takže hodně záleží na tom, co zrovna přichází a co je potřeba.
0: Vy už jste zmínili, že určitou roli hrál i humor. Je to tak?
1: Rozhodně.
2: Bez toho by to nešlo.
0: Můžete zmínit třeba i konkrétní případ, jestli vás napadá.
1: No třeba jak to vidí Hanka, že?
2: No hodně, třeba i barvy a tak. Všichni se mě ptali, jakou barvu něco má, když jsem něco hledala. To byla taková úplně zbytečná otázka pro mě.
0: Jo. Věřím, že při překonávání těžkých chvílí je právě humor velmi důležitý. Mně už je naprosto totiž jasné, že ujít 160 kilometrů bez nějakých problémů nebo komplikací a velké dávky sebezapření není možná ani možné. Jak jste třeba pracovali s únavou a vyčerpáním? Máte nějakou osobní strategii?
1: Tak strategii... tak nepřehnat to s alkoholem. Dát si, tak řekněme, na usnutí jedno. Další strategie. Asi je dobré vůbec na tu pouť přijít už v nějaké, řekněme, v dobrém rozpoložení, ne úplně vyřízený z práce. A dál, když prostě, to si prostě s poutníkama říkáme, když prostě někdo úplně vyřízený nebo prostě to z nějakého důvodu nejde, tak není vůbec nic proti gustu si případně pomoct hromadnou dopravou, když by to prostě jinak nešlo. Jo, což se vzácně, myslím, za ty 3 roky stalo. Ale fakt musel bych hodně pátat v paměti, kdo toho vůbec třeba využil z nějakého důvodu. Ale myslím si, že takřka všichni došli po svých a jinak prostě dávat pozor na cestě, aby se nestala nějaká nehoda s nohama, protože tam prostě se jedné poutnici stalo, že prostě jednou špatně došlápla a ve finále to musela ukončit, protože prostě to nešlo dál. No.
0: Mm-hmm. Hanko, co vaše strategie na zvládání vyčerpání, únavy?
2: Asi nemám strategii. Já mám trochu problém v tom, že v tom cizím prostředí samozřejmě asi ten stres, takže se mi hůř spí, navíc jak spíme hromadně a tak, tak to je taky bojovka. Takže prostě to všechno vydržet. Já jsem po naší úplně první pouti, kdy jsem byla hodně unavená a jako bylo to pro mě hodně náročný, tak vlastně potom jsem začala cvičit jógu. A od té doby vlastně, jak se jako jsem rozcvičená, jsem pružná, tak to zvládám mnohem líp a myslím si, že letos fyzicky jako jsem to zvládla asi nejlíp. No.
1: Souhlasím.
0: Cítili jste někdy během cesty, že překonáváte sami sebe? Jak jste tento moment prožívali?
2: Možná, když jsme docházeli do Kácova, to bylo, jak jsme smokli.
1: Jo, to nám ty poutě končívaly nějakým monzumem.
2: Přesně
1: hned ve dvou případech.
2: Bylo nás asi několik statečných, jenom co jsme vlastně došli úplně do cíle. Mm-hmm.
1: Tam jsme se tísnili pod jedním přístřežkem turistů asi tak v 10 lidech, což si člověk ani nedovedl představit, že je možné. Takže jo, tak to jsou takové ale situace, kdy člověk ví, že to skončí. Nebyli jsme přímo na horách, takže všechno bylo hratelné. A jinak, když člověk přišel po nějakém vedru unavený, no tak prostě, jakmile to jde, tak sebou plácne na zem, protože není v práci. Nebo respektive má třeba nějakou drobnou ještě povinnost, nevím, nějakou, něco převzít, ale pak si prostě může lehnout kdykoliv a ona ta únava postupně odezní.
0: Dopadlo na vás třeba i psychické vyčerpání?
1: Tak to ne.
0: Ne, to je...
1: To je odobíjení ta pouť.
0: Jo. S psychikou určitě dokážou zamávat i nepředvídatelné situace. Už jsme tady něco zmínili, že občas se prostě muselo improvizovat. Jak jste tady ty situace přijímali?
1: Na to jsme my Češi v mistři. Neříkám, že se nám stalo to, co se mi stalo někdy před 10 lety, že den před ubytováním mi ubytovatel řekl, že tam ubytoval nějaký dětský tábor, ale tady, nevím, stalo se třeba, že nám nějaký restauratér připravoval jídlo, dámy některé 3 se zpozdily, on si myslel, že už to nechceme a rozdal to místním, jo? Takže v tu chvíli jsme museli zaimprovizovat a on přinesl ještě jednu cuketu ze zahrady a ještě někde sehnal 2 řízky nebo 2 kotlety a ty rychle ugriloval na grilu, jo? Takže ale všechno se v klidu vyřešilo, jo.
0: Jo. Takže zvládáte překonat i tady takové situace.
1: To je ve finále úsměvné.
2: Pro mě je výhoda, že v tom nikdy nejsem sama, takže já asi trochu tu zodpovědnost za to, co se děje, přenáším na ty ostatní a snažím se to prostě vydržet, no.
0: Který duchovní nebo vnitřní moment byl pro vás během pouti nejsilnější?
2: Tak asi ten Velehrad, když už jsme tam došli. No, pak byla pro mě vlastně hodně zajímavá ta cesta přes Hradčany, protože já jsem tam prakticky vyrůstala, chodila jsem tam do školy. No a když jsme byli po ránu v chrámu svatého Víta na mši a byli tam poutníci, kteří tam třeba nikdy nebyli a obdivovali tu krásu toho místa, tak mě to vlastně připomnělo, jak to je, protože člověk to bral hodně jako samozřejmost, když tam tak jako pobíhal jako dítě často, tak tam jsem se trochu jako asi vrátila v těch vzpomínkách a ten Velehrad zase, to jsme opravdu došli do toho cíle, takže si to člověk tak jako uvědomil, co má všechno za sebou.
1: Já jsem si v průběhu toho, co Hanka mluvila, vzpomněl na 3 místa. Jednak je to start a cíl, kdy v Levém Hradci jsme dostali krásnou přednášku od místního znalce o všech těch malbách, co jsou na těch stěnách, které souvisí s českou historií. Na člověka to tam opravdu dýchlo. Pak bylo další místo, když jsme procházeli Prahou, tak já jsem nakonec z nějakého důvodu ráno nemohl být na té prohlídce svatého Víta, ale my jsme byli před ubytováním se podívat u svatého Benedikta v jednom místě klášter bosých karmelitánů. A to je krásné místo na Hradčanském náměstí. A teda musím říct, jednak jsme tam uctili památku někoho, kdo za ty roky, co dělám kolem poutnictví, zemřel. A zároveň je tam teda nádherný dvůr s výhledem na Prahu, tak tam jsme se tak všichni nějak sklidnili a taky si na to rád vzpomenu. No a pak samotný závěr. Přišli jsme ještě po tom náročném průběhu dne do Velehradu, tak to bylo také pěkné. Měli jsme tam uvítání od pana faráře Čunga a to bylo taky něco, na co se nedá zapomenout. A samozřejmě bych mohl vzpomínat dál, ale tak tyhle 3 zážitky postačí.
2: Pak ještě jedno místo, to už tak bych řekla, nesouvisí s tím duchovním významem, ale mě hodně zaujala návštěva zámku v Kácově, který se vlastně opravuje a to se člověku moc nepovede, aby chodil po zámku, kde jsou na podlaze kartony, aby prostě viděl restaurátory přímo při práci.
1: Jo.
2: Jako na to taky budu vzpomínat dlouho.
0: Já si teď dovolím jednu otázku na zamyšlení. Co je pro vás hlavní rozdíl mezi turistou a poutníkem? A je vůbec nějaký ten rozdíl? Může to být třeba v tom duchovnu?
1: Určitě. Tak já jsem určitě zažil 2 polohy a pořád je do určitý míry zažívám, protože mám rodinu, syna a tam pořádáme vlastně turistické výlety. Byť třeba putujeme na kolech, ale pořád je to turistika. Takže ten rozdíl, jednak teda poutníci jdou od někud stále někam, řekněme takřka lineárně, kupředu, byť s nějakýma zacházkama, což turisté mají většinou ty, řekněme, jednodenní a výkonnostní etapy. A zatímco turisti, já jako turista poznávám nějaké vnější atrakce, nebo ať už jsou to přírodní, nebo kulturní, nebo nějakého takového charakteru, tak to poutnictví je orientováno hlavně dovnitř, do sebe. Poznat se v nějakém, řekl bych, katalyzujícím prostředí, takovém, které vám umožní tu větší šanci se nějakým způsobem usebrat, řekněme trošku očistit od těch různých stresů, starostí, ale zároveň taky poznávat, ale poznávat bezprostředněji, ne tím, že vám to v all inclusive nějak nadirektují, ale prostě podle sebe s tím, že někdo si třeba ty poutě vytváří sám, ale i když jde třeba po nějaké jasné stezce, tak pořád tam člověk naráží na celou řadu lidí, který ti předchozí před váma nepotkají. A pak jsou tam samozřejmě sice po cestě ty různá atraktivní místa, ať už je to třeba klášter v Sázavě a podobně, ale je to o tom vnitřním prožitku a hodně prožitku i sebe sama.
2: Tak pro mě se to asi hodně propojuje. Já těch rozdílů až tolik nevidím. Spíš je to tak, že na poutích asi víc navštěvujeme ta poutní místa a kostely. Ale já jsem tuhle zkušenost měla i právě z té turistiky, takže vlastně pro mě je to hodně jako propojená věc.
0: Vraťme se teď prosím do chvíle, kdy jste přišli do cíle pouti a odtud se pak vydali domů. Jaký byl ten návrat do toho každodenního schonu?
2: Pro mě ten návrat je asi vždycky trochu úleva, protože se vrátím do toho svého známého prostředí. Mám zase najednou svoje věci na svém místě. Občas mám třeba koupelnu sama pro sebe. Můžu si dojít na záchod, kdykoliv potřebuju, protože to tam znám. Člověk si váží toho, že má pohodlnou postel třeba. To jsou takové věci, které člověk v životě tolik nevnímá. A i proto je asi potřeba vyrazit na pouť, aby si člověk uvědomil, co má doma. Takže ten návrat mě vždycky zase trochu posílí, ale po 2-3 dnech, když si trochu odpočinu, tak už bych zase někam vyrazila.
1: Pro mě je tam ještě důležitý ten aspekt, že samotný návrat domů ještě tak náročný není, protože to pořád ještě člověk nepracuje, respektive maximálně se tak musí vybalit a je s rodinou, ale pak nástup do práce, který většinou velmi rychle navazuje, je samozřejmě složitější a to se někdy teda stává i po dovolených, že prostě než se rozjedou ty kola zase, tak to trvá, protože ty dojmy jsou pořád intenzivní a trvá to prostě díl než po, řekněme, klasické týdenní dovolené. Když srovnám třeba týdenní putování, tak tady těch dojmů je prostě víc, jo, to je prostě mnohem intenzivnější. Takže jasně, no, určitě 2-3 dny si člověk dává dohromady, kdyby šel 3 měsíce, tak to bude trvat podstatně díl.
0: Já jsem od jednoho poutníka zaslechla, že je pro něj vždy těžké zpracovat právě všechny tady ty myšlenky, zkušenosti, dojmy, zážitky, které díky putování získá. Nějaký čas to tedy trvá, než dokáže ten prožitek někomu převyprávět. Máte to třeba podobně?
2: Já asi ne. Já bych řekla, že naopak já tím, že ty zážitky vyprávím v podstatě hned, tak si je pak sama asi oživuju a srovnávám a třeba zase si ještě něco dalšího připomenu tím a prostě ráda se o to podělím určitě. No.
1: Tak tam asi záleží na tom, jak dlouho člověk putuje. V případě, když je to mnoho týdnů, tak určitě tam ten faktor odhledu od toho, kdy člověk putoval a potom převyprávět je větší potíž. Zase na druhou stranu, tady jsme šli ve 3 letech a potřeboval člověk taky nějaký čas na to, aby řekněme, příliš neupřednostňoval ty zážitky z toho konce pouti vůči těm, co jsou uloženější, ale teď už právě odplynul ten čas, takže už bych řekl, že tu celou cestu mám takovou splynutou, že to je tak nějak zhruba stejná minulost. Takže tak.
0: Jakým způsobem si uchováváte vzpomínky z cesty?
1: Tak kromě foťáku nebo i toho videa, které nám dělal kameraman, tak máme, poutníci si vedou své kredenciály, kde sbírají razítka, tak i třeba touhle cestou. A určitě tím, že člověk rád na ta místa zaspomíná, někdy si otevře někde fotky, nebo si člověk občas zatelefonuje. Mimochodem, my budeme pokračovat. Jo? My jsme si hned na konci řekli, že když je tady takováhle parta, tak to nejde, aby se tak nějak skončilo. A z Velehradu to otáčíme doprava a jdeme tedy na Řím. Jo? Takže hned, jak jsme skončili, myslím hned jako třeba po skončení dovolených v srpnu, jsme si dali přípravnou schůzku, asi nějak 6-7 z nás, a už se vytváří teďka tentokrát rozdělené dvě skupinky kvůli počtu poutníků a půjdou do směrem na Velehrad, nejdřív na Vídeň a potom na Mariazell. A což už je na organizaci přece jenom zahraničí o něco náročnější, proto už jsme s tím začali takhle brzo. A vlastně z toho tím pádem nevypadáme, protože jakmile si zatelefonujou, spojí se ti lidi, kteří spolu právě mají společné to putování, tak se hned se v hlavě rojí ty vzpomínky.
2: To jsem právě chtěla říct, že je to o tom, že když s těmi lidmi zůstanete v kontaktu, tak se to pořád oživuje, no.
1: Já bych doplnil, že Hanka chodí ještě s některými z těch poutníků ve skupince jednou za měsíc po jiných stezkách, ale právě protože ta skupinka takhle tíhně dohromady, tak ať už to byl, řeknu třeba Honza Kašpary, Katka Krátká nebo Hanka Kozojerová, tak prostě jich je vás asi pět nebo kolik, ještě Zuzka Vilímová. Takhle chodíte a navazujete vždycky v tom místě, kde jste skončili.
2: Právě, a tím se zase vytváří prostě další možnosti a další přátelství a tak.
0: Naše povídání se chýlí ke konci. Pojďme tedy hodnotit, motivovat i mluvit ještě o budoucnosti. Je něco, co vám teda cesta, nejenom ta červencová, dala, anebo naopak vzala?
1: Tak já za sebe nemůžu říct, že by mi přímo něco vzala, že to vezme energii, to by vzalo cokoliv jiného taky, to jí spíš se člověk nějak plnohodnotně utratit, takže tam bych bral spíš jenom dala. Určitě mi dala dobrá kamarádství, nejenom v tom našem putovním týmu, ale i s těmi organizátory, ať už to je třeba za celometodickou stezku Martina Jenochová, Martin Peterka nebo jejich ředitelka paní Daňová. To jsou vlastně vzniknuvší přátelství za třeba i více jak 10 let. Takže toho si člověk cení a jsme v celkem pravidelných kontaktech. A není to jenom o tom, že člověk vzpomíná nějaké vztahy někde na pouti, ale oni jsou z toho prostě kamarádství, které jsou takřka každodenního rázu.
2: Je to tak, že opravdu tam vznikají nová přátelství. Je to víc poutníků, nejenom ta naše skupinka, s kterou chodíme pravidelně, ale i další, s kterými se občas potkáváme. Takže mně se ty obzory hodně rozšířily a to je asi to nejcennější. Ty vztahy a ty zážitky, protože nic důležitějšího asi není než zážitky. Všechno, majetek, všechno tak, jako můžete dost lehce ztratit, ale ty zážitky, to je něco, co vás prostě obohatí na hodně dlouho, no.
0: Co byste rádi, aby si posluchači odnesli z našeho povídání nebo vašich příběhů?
1: Že stojí za to vyrazit. Nebát se toho, jak se říká, nejdůležitější je ten první krok, to ono kolikrát platí i při práci, ale že samozřejmě podle svých fyzických sil a vůbec zdravotního stavu, například kloubů, ale prostě vyrazit se dá, někteří můžou cestovat i na kolech, což je také plnohodnotné, když nemůžete chodit pěšky. Takže určitě vyrazit, protože ten pohyb, pokud se člověk nepřetáhne na pouti, a má ten baťoh dostatečně odlehčený, což doporučuji ty různé weby na lehko a pod 7 kilo a podobně, aby vyrazili a vyzkoušeli si to samozřejmě nejdřív na kratších trasách, třeba jenom víkend, pak to prodlužovali a samozřejmě pouť z mého pohledu je aspoň týdenní putování, A v tu chvíli člověk zjistí, že se nějak naladil, vyladil, i ta kondice zvolna jde potom nahoru, ale hlavně, že se tak nějak ty harmonie v tom těle a v hlavě vyváží.
2: Člověk by měl určitě vyzkoušet nějakou podobnou akci, protože je to hodně o tom, že musí opustit tu svoji komfortní zónu a zjistí, co všechno dokáže, kam se může dostat. A zjistí toho hodně o sobě a pak i o těch dalších lidech. A je to něco, co by vás zůstane. No.
0: Na Proglasu jsme si povídali s průvodcem Tomášem Jindřichem ze spolku Ultria a poutnicí Hankou Jetelovou. Já vám oběma moc krát děkuji za velmi milé povídání a věřím, že tento rozhovor může být pro plno našich posluchačů inspirací na pouť vyrazit. Od mikrofonu se s přáním šťastné cesty loučí Adéla Šimoníková.
1: Naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: Dnešní čas nese název Láska k Bohu a k bližnímu. Mezi láskou k Bohu a láskou k bližnímu není tak zřejmý poměr, jak by se zdálo. Křesťanská výchova 2000 let nás naučila obojí spojovat. Zapomínáme na to, že nerozlučnost obojí lásky je vlastně jednotou dvou protikladů, jednotou podivuhodnou, kterou se vyznačují tajemství samého Boha. Na počátku cesty k dokonalosti prožívají křesťané spíš rozpor než jednotu obou ideálů. Jako Abraham, věčný příklad všem věřícím, staří asketi opouštěli své domy, příbuzné, přátele. Lákala je poušť a samota. Dokud člověk neobjeví, že je na světě sám s Bohem, píše svatý Albert Veliký, nikdy nebude šťastný. Apoftegmata, anekdotická vypravování ze života otců pouště, osvětlují tuto touhu po samotě výroky a příklady. O opatu Arzéniovi se čte, že žádal od Boha radu, jak by nejlépe spasil duši. Uslyšel pak z hůry následující slova, která se na celá staletí stala programem východním poustevníkům. Utíkej před lidmi, mlč, zachovej si pokoj. Zdá se tedy opravdu nevyhnutelným důsledkem, který vedl k založení mnišských řádů. Sloužit Bohu znamená opustit svět a lidi. Slovo mnich pochází z řeckého monachos, sám osamocený. Mnich je ten, kdo se odloučil ode všech, píše Evagrius. Jde tedy o to, jak sloučit úplnou a bezvýhradnou lásku k Bohu se starostmi o naše okolí. Odpověď na tuto otázku je neodlučitelná od problému přítomnosti Boha ve světě a v člověku. Ve společnosti lidí se nám podaří myslet na Boha a konat jeho vůli jen tehdy, dovedeme-li vidět Boha i v bližních. Už na počátku Starého zákona čteme, že člověk je Božím obrazem. Ale v pravém smyslu můžeme prožívat jednotu mezi světem Božím a lidským teprve po vtělení Ježíše Krista. Proto se přikázání lásky k bližnímu, sjednocené s láskou k Bohu, nazývá novým přikázáním. Úvahy o lásce k bližnímu, jdou-li do hloubky, se nevyhnou následujícím základním pravdám. První. Člověk je stvořen k Božímu obrazu. Druhá. Boží syn se vtělil, Bůh se stal člověkem. Třetí. Kristus se výslovně ztotožnil s každým člověkem. V podobenství o posledním soudu říká Ježíš: cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali. Čtvrtá pravda. Prodloužením Krista v dějinách je, jak říkají teologové, jeho mystické tělo, církev, společenství věřících. Spasitelovo lidství nás neodvádělo od jeho božství, naopak nám je přiblížilo. Tak i lidé, na které se díváme jako na údy spojené s hlavou, Kristem, jako ratolesti vštípené ke kmeni, nás nemohou odvádět od Boha. Umožňují nám naopak prokázat Bohu to, co bychom mu jinak prokázat nemohli. Můžeme ho ošetřovat, opatrovat, dávat mu z vlastního nadbytku. Proto křesťanští kazatelé rádi zdůrazňují tuto pravdu. Dívejte se na bližního tak, abyste v něm viděli samotného Krista. Tento pohled víry je podmínkou dokonalosti. Nesmíme však zapomenout, že je to jen předpoklad k dalšímu konání. I ďábel totiž vidí v každém člověku Krista. Právě proto nás nenávidí. Prožíváme-li tedy tuto pravdu my, musíme si dát větší pozor, abychom bližnímu neublížili. Kdo kopne do sochy, o které neví, co představuje, nemůže se srovnávat s tím, kdo ví, že je to socha Kristova. Alvarez de Paz varuje proto duchovní osoby, aby si dávali pozor. U nich jsou hříchy proti blíženské lásce daleko vědoměji hříchy proti Bohu samému. Ale za to i jejich dobré skutky, i malé službičky lásky, jsou neustálou bohoslužbou. Svatý Augustin píše, nikdo ať neříká, vždyť hřeším na nejvýš jenom proti člověku, když nemilují bratra. Jak pak bys nehřešil proti Bohu, hřešíš-li proti lásce? Bůh je láska.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Na stole je téma peněz. Skoro mám pocit, že by se takhle dalo říct, že na stole je téma něčeho neslušného, na stole je téma něčeho jako nadávky, protože asi nejenom mezi křesťany bych řekl, že peníze jsou považovány za takovou tu věc, která sice je potřeba, ale neměla by se jí věnovat moc velká pozornost. S tím teda rozhodně souhlasím. Zároveň ale jsou peníze součástí našeho života, našeho systému a penězmi se dá nechat se ovládnout stejně jako dobře sloužit. To bude téma toho našeho dnešního povídání. Dnes už zase opět, protože už několikrát jsme se potkali s Pavlem Šalomonem, finančním poradcem a majitelem firmy Denarius Gold. Pavle, vítejte.
1: Dobrý den.
0: A taky s Jaroslavem Vojtěchem, který se bude určitě podílet na těch radách, ale i na otázkách, protože se tady v Proglasu stará o finanční zdroje. Jardo, vítej.
2: Dobrý den všem.
0: To dnešní téma bude téma, které vlastně zní trošku lépe, než to, co jsme se třeba bavili už v minulých dílech, protože minule to byly třeba dluhy. To je snad ještě horší než peníze, ten pojem. Jo. Dneska bychom se rádi bavili o naopak spoření, prostě o tom, jak s penězmi zacházet tak, že třeba i nějaké zbydou a nějakým způsobem se s nimi pracuje tak, aby byly tedy ku prospěchu. A protože hodně z nás, myslím, že pořádně neví, využívá toho, co nabízí banky, nechává peníze třeba na účtu běžném, což asi zcela určitě není úplně ten nejlepší způsob, co s nimi dělat, ale stejně, jo, když se tím člověk úplně nevyzná, tak si řeknu tak, jako jakým způsobem se to vlastně dá využít, ani to není můj zájem, já se starám o jiné věci. Pavle. Tak zeptám se vás, když mám, a já vím, že to záleží na tom asi jaké peníze, jo, ale když mám nějaké peníze, které třeba nepotřebuji pro nějaký výhled půl roku, rok, dejme tomu, ve svém životě, tak co s nimi nejlépe udělat?
1: Tak v podstatě jste sám naznačil asi jednu z nejdůležitějších věcí, která rozhoduje, kam ty peníze umístit, a to je právě ta doba, za jak dlouho budu jakou částku potřebovat. A podle toho je potřeba se rozhodovat. Takže pokud je to skutečně nějaký krátký výhled, což rok určitě je, tak tam těch možností nebude jako hodně, ale může to být například ten spořící účet. To znamená, aby tam byl aspoň nějaký úrok nebo aspoň nějaké zhodnocení, protože na běžným osobním účtu skutečně je 0%. Takže výhoda nebo nevýhoda určitě na těch běžných účtech nechávat opravdu jenom nějakou tu operativní rezervu.
0: No ale tak když se člověk dívá i na třeba poměrně brutální inflaci, která nás tady postihla minulých 2 letech zhruba, tak a na ta procenta, která se nabízí třeba na spořících účtech, tak je vidět, že to jednoznačně se nehodnocuje ty peníze. Je to vůbec dobrý nápad ty peníze někde do toho strožoku si dávat, ať už teda doma nebo někde v bance, není lépe je utratit na něco, co má hodnotu?
1: Tak pokud, jak říkáte, za něco, u čeho roste hodnota, tak samozřejmě ano, ale je otázka potom, aby nám ty peníze někde nechyběly. Takže já bych opravdu určitě zvažoval, je jasné, že nějaký objem peněz musíme na osobním účtu mít, protože se může cokoliv přihodit, že jo, potřebujeme žít, může se pokazit pračka, takže musíme mít kam šáhnout, ale potom ty další peníze, které právě už nepotřebujeme na tuto operativu, tak potom určitě bych aspoň snížil tu ztrátu. Jo, to znamená, že ten spořící účet může být nějaký řešení, ale jak jsem zmínil, určitě hraje roli právě, že tam bych nechával objem peněz, který budeme potřebovat třeba v nějakým tom krátkém horizontu 1-2 let. Jakmile bychom potom hledali umístění peněz ještě v delším horizontu, tak tam už potom jsou k dispozici prostředky nebo aktiva, které dokážou tu inflaci porazit.
0: No dobře. Možná by bylo dobré si připomenout, protože je dost možné i dost pravděpodobné, že nás teďka někdo třeba slyší poprvé a neposlouchal ty předchozí rozhovory, tak je dobré připomenout vlastně, kolik podle vás, kolik byste radil, by měla být ta operativní rezerva, to znamená asi se to většinou počítá v násobku mzdy měsíční, kolik je dobré jednoduše neřešit to, že se znehodnocují ty peníze na běžném účtu, protože je potřeba je tam jednoduše mít, aby člověk rychle použil, a od jaké částky se dá uvažovat už o nějakém zhodnocení, třeba spoření a podobně.
1: Ano, tak operativní rezervu doporučuji nastavit opravdu minimálně na 3 měsíční nezbytné výdaje, takže to, co skutečně potřebujeme pro život. A ideální varianta je 6měsíčních nezbytných výdajů a všechny ostatní peníze už bych určitě doporučoval někam umístit.
0: Ano, to je vlastně velmi dobře, že jste to teďka řekl, protože obvykle se totiž uvádí třeba 3 nebo 6 platů, ale to nejde o platy, nejde o příjmy, jde o výdaje. Jo, pokud přesně člověk, tak, který vydává méně, tak jde o ten násobek. Dobře, fajn. Tak teďka dejme tomu, že mám na účtu a je tam nějaký výhled do budoucna, že třeba příjmy budou vyšší nějak rozumně o výdaje, už mám operativní rezervu, ale teprve to začíná, teprve nad rámec té rezervy přichází první 10 000. Jo, tak už má smysl třeba si říct, tak já už ty 10 000 budu posílat někam jinam.
1: Ano, to určitě ano, protože si myslím, že je právě dobré hledat varianty, aby nám to inflace neukrajovala, takže jednoznačně to, co je nad tu operativní rezervu, určitě bych už hledal nějaké řešení, kam to posílat.
0: A to je právě otázka. Možná jsem řekl moc 10 000, protože u mnohých to jsou, dejme tomu, 1000. Jo, že každý měsíc, už mám operativní rezervu, ale vidím, že mi přibývá tady tento měsíc 3 000, tento měsíc 2 000, tento měsíc možná i 5 000, tento měsíc 1 000. Je nějaký produkt, kam takhle relativně drobné částky vlastně posílat, aby se to aspoň někde střádalo na místě, kde se to zhodnotí?
1: Ano, těch produktů bych řekl, že je v podstatě poměrně hodně. Je z čeho vybírat. Ale já, pokud mám něco doporučit, tak stejně vždycky bych položil otázku, jaký máme cíl, jaký máme výhled těch peněz. Předpokládám, že každá domácnost může mít těch cílů několik. Já teď dám pro příklad, jednou za čas musí zainvestovat třeba do auta, ten nejdlouhodobější cíl a vlastně nejzásadnější z mého pohledu je třeba budování renty, a to většinou je cíl, který skutečně je třeba až za 10 let. Takže můj první dotaz u klienta by vždycky byl, jaký máme cíl, za jak dlouho ty peníze pravděpodobně budeme potřebovat. A to je v podstatě nejzásadnější věc, která rozhodne, do jakých aktiv nebo do jakých produktů bych doporučil potom ty peníze střádat. Mm-hmm. Je to už potom opravdu, potom se podívat na jednotlivý ty produkty, jaký výnos předpokládaný, jaká jsou samozřejmě rizika a tak dále.
0: Mm-hmm. Když mluvíte o rentě, tak tam vlastně spadá i něco jako penzijní pojištění nebo nějaké fondy penzijní nebo něco podobného.
1: Přesně tak, ano, to mám na mysli. Rentu beru jako právě ta částka, která mi měsíčně bude zvyšovat starobní důchod, protože starobní důchody opravdu budou spíš menší než větší, takže na živobytí nemusí vždy stačit, takže rentu beru jako to navíc, co si musíme skutečně naspořit, a může to být to penzijní spoření, ale není to jediný produkt.
0: Vy už si střádáte?
1: No a určitě, ano.
0: Kdyby člověk měl začít?
1: No, to je otázka, jednoznačná odpověď, co nejdřív. Protože samozřejmě díky složenému úročení a samozřejmě, když jsme mladí, tak, nebo jinak řečeno, pokud máme delší dobu na vytvoření nějaké renty, tak můžeme odkládat méně, aby jsme ten dostatečný objem peněz vytvořili. Čím jsme starší, tak samozřejmě tím je to složitější.
0: Byly doby, kdy se už malým dětem zakládalo stavební spoření, takže budeme teď zakládat malým dětem penzijní spoření?
1: To ano, to zákon v podstatě už několik let umožňuje, aha, že se dá založit penzijní spoření už malým dětem. Otázka, jestli je to samozřejmě nejvhodnější, ale to už zase, jo, to už bychom zaběhli.
0: No, ale ono je to vlastně možná docela důležité, protože ono se tomu říká penzijní spoření a tak samozřejmě si člověk hnedka řekne, aha, to je důchod a na nic jiného to použitelné není, tím pádem je to trochu divné, ale mu dítěti střádat na důchod lépe třeba střádat na školu nebo něco, co přijde dřív jednoduše a tak podobně, ale ono to vlastně tak úplně není, ne? Je to tak, že tyhle ty fondy, řekl bych, samozřejmě člověk může použít na důchod, ale v zásadě to může použít na cokoliv, je to tak? Jakoby, chci říct, samozřejmě za nějakou hodně dlouhou dobu, ale no já třeba narážím, pardon, na to, že když jsem byl mladým kaplanem na svém prvním kaplanském místě v Křižanově na Vysočině, na Moravě, tedy Křižanov na Moravě, který je na Vysočině, ano, tak tam byl skvělý farář, už skoro 90-letý Páter Kotík, a který vždycky jako někde vytáhl nějaký peníze, bylo něco potřeba, třeba v katolickém domě pořídit reprobedny a podobně, a on, když se přesvědčil, že to je dobrý nápad, tak jednoduše vytáhl 100 tisíc, což před 20 lety, více 20 lety nebylo úplně málo, ani dnes to není úplně málo, ale tehdy teda to bylo výrazně víc. A bylo to přesně to, že on jako dál pracoval, dál fungoval jako farář, dál měl nějaké příjmy, ale zároveň měl, jistě ne přes penzijní fondy tehdy, ale měl nějaké něco naspořeno, což usoudil, že dám tady nebo použiju tady. Je to tak?
1: Je to tak, no. Já v podstatě, jestli bych měl teda okrajově ještě se dotknout toho spoření třeba pro děti. A vy jste zmínil ještě, nebo jste položil otázku účelové použití těch peněz. U těch produktů, nebo konkrétně penzijního spoření pro děti, tam samozřejmě ještě zákon umožňuje, že v 18 letech můžete z toho penzijního spoření polovinu vybrat právě třeba za účelem studia. Jo, takže tam nějaká úleva je, ale máte pravdu, že všechny ty ostatní prostředky na tom produktu jsou skutečně určeny jakoby primárně pro ten důchod. Nicméně ta maximální hranice je 60 let. To znamená, že čerpání prostředků z penzijního spoření můžete začít v podstatě dříve, než byste do toho starobního důchodu šel. Otázka zase, jestli to je potřeba, jestli v té době skutečně ještě dotyčný pracuje nebo nepracuje. Mm-hmm.
0: Celých 12 minut zhruba tady mlčí Jarda Vojtěch. Já jsem se na něj zeptal a on sám do toho nevstoupil. Jardo, ty předpokládám taky nějakým způsobem asi řešíš se ženou penzijní nějaké něco.
2: Ano, já mám ten jiný pohled, ale to se prostě nevylučuje. My jsme se rozhodli už před drahnou dobou, že přistoupíme k jakémusi konzervativnímu spoření nebo investici a vlastně máme nebo dobudováváme jako formu té renty potom na ten důchod vlastně nemovitost k pronájmu. Takže vlastně on to je zase další jakoby nápad, vlastně člověka by to asi nenapadlo, když se řekne renta, ale skutečně těch možností je vlastně jakoby víc, takže my jsme před nějakými lety zainvestovali do menšího domu, v kterém jsme prvotně bydleli, a když se nám finanční situace zlepšila, tak jsme pořídili druhý dům a tento první dům jsme nepotřebovali jako vložit rámcově do toho objemu finančního toho dalšího domu, tudíž jsme si ho nechali a vlastně v současné době doděláváme tam podmínky k tomu, aby jsme mohli ten dům pronajímat. Takže to bude moje forma renty v důchodu.
0: Co vy na to, Pavle? Je to dobrý nápad?
1: Je to velmi dobrý nápad a jak Jarek říká, v podstatě je to jedna z možných variant rent. Mm-hmm. Jo. Ale jo, ono těch variant skutečně je velmi mnoho, ale toto je určitě jako dobrá cesta. Nicméně, samozřejmě nevím, jestli bude prostor potom ještě bavit se i o rizicích jednotlivých, nazvěme, investic, tak samozřejmě, když už prostředky jsou a zvažujeme, kam je umisťovat, tak je také dobré zvažovat nějaké rozložení těch rizik. To znamená nemít třeba úplně všechno jenom v nemovitosti nebo nedávat všechno jenom na penzijní spoření. Je potřeba trošku zvažovat i rizika, že co když se něco stane, tak potom, proto když už ty prostředky jsou a můžeme si vybírat, tak je potřeba ty peníze trošku taky rozmístit na více aktiv.
0: To mě velmi, Ano.
2: Já myslím, že tady úplně přesně platí takové to podnikatelské smýšlení, kdy jsem takzvaně rozkročený na více nohou.
1: Ano, přesně tak.
0: A k tomu se určitě vrátíme hned po písni.

0: Na stole jsou nejenom peníze, ale na stole je taky téma spoření, to, co s nimi dělat, jak je třeba zhodnocovat, jak je rozumně využít a zároveň se jimi nenechat spoutat. Samozřejmě to vždycky platí, to je důležité. Povídáme si o tom s finančním poradcem Pavlem Šalomonem a taky s Jardou Vojtěchem, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje. A ještě řeknu jednu věc, kterou jsem ach hrůza neřekl na začátku, a to, že ten, který se ptá, je Jan Hanák, tedy já. To není kvůli tomu, že by se chtěl nějak vyvyšovat, ale já vždycky říkám i ostatním tvůrcům, že je to podpis. Takže může posluchači třeba nadávat někomu, protože ví, kdo to byl. Tak, bavili jsme se o spoření a hodně o penzijním, respektive nejenom spoření, ale prostě různých způsobech, jak zajistit třeba tu budoucnost, až člověk bude starý a podobně, a dejme tomu, že dost pravděpodobně jako příspěvky z toho průběžného penzijního pojištění státního nebudou, kdo ví, jak vysoké, tak a bavili jsme se taky na téma diverzifikace, tedy rozdělení těch nejrůznějších noh, jako kam člověk jde. A to mě docela zajímalo, jo, protože si myslím, že se nabízí různé věci. Ty jsi, Jardo, před písničkou mluvil o tom, že máte s manželkou nemovitost, kterou pronajímáte. To je nějaký příjem, jo, s kterým se nějak počítá. Vy jste mluvil, Pavle, nebo bavili jsme se o formách nějakých fondů, nebo máme, nebo řeknu to možná jinak. Máme něco jako penzijní připojištění, řekněme, tak to je něco, co i nějakým způsobem stát zvýhodňuje. No ale pak se tady, tak je tady ještě taková oblast, já to říkám jako laik, jo, různých fondů. Různý, já třeba to tak mám, že nějaké peníze posílám a spravuje to ekonomka, která tomu rozumí, já ne, jo. A jednou za čas mi dojde jednoduše nějaký výpis, a co je v nějakých akcích, nevím kde, vzpomenu si na Forresta Gumpa, ale pravda, nakousnuté jabko to není, ale jo, nebo co je někde v dluhopisech a tak podobně, tak mohlo by se to trochu přiblížit, jako když třeba teď se někdo rozhoduje, jako já chci nějak něco s tím dělat, ale co nejlíp, kam nejlépe ty peníze prostě dát, jak je rozdělit, tak aby to nějak bylo rozumné. Protože tam jsou rizika samozřejmě taky nějaká, že jo?
1: Ano. Tak je to hodně široké téma, co se týká těch aktiv, kam všude můžeme ty peníze dávat a kde můžeme spořit. Pokud teda se dotkneme toho téma podílových fondů, tak za mě je to velmi dobrá forma, protože podílový fond jako takový združuje a v některých případech třeba i tisíce firem nebo tisíce titulů, tisíce akcí, tisíce dluhopisů. To znamená, že samo o sobě ten podílový fond to riziko rozkládá. Abych to ještě zjednodušil, je podstatně nižší riziko právě podílový fond, než když si chci koupit akcí nějaké konkrétní společnosti. Takže to je ten zásadní rozdíl. Když si koupím akci, tak sázím v podstatě na jednu kartu, věřím, že ta jedna daná společnost vydrží, že bude prosperovat a že mi přinese nějaký výnos, kdežto u podílových fondů to riziko je několikanásobně nižší právě z důvodu toho rozložení rizika na spousty firem, které do toho ty akcie třeba dávají. Takže to je vůbec jenom takovýto základní rozdělení, co ten podílový fond a co akcie. A další výhoda je, že těch podílových fondů, který vznikají, je obrovská spousta, a co je důležité, ne každý je zaměřený na akcie, jsou komoditní podílový fondy, to znamená, že třeba zaměřují se na energie, naftu, jo, nebo ropu, může být podílový fond na zlato, jo, nemovitostní podílový fondy. Takže ta škála je hodně široká a jakoby pro daného investora je právě zajímavá v tom, že se dá kombinovat právě je ta daná investice nebo ta moje měsíční úložka, kterou si chci odkládat, tak ještě ji můžu právě rozložit mezi jednotlivý ty fondy. Je to opravdu takové hodně široké téma, to je, ale toto právě umožňuje v podstatě vybrat si to riziko. Já to zase možná příklad bude nejjednodušší. Největší výnos, ale nejvyšší riziko je akciový podílový fond. Protože ekonomika firem, nebo ekonomika samozřejmě kolísá, někdy se daří víc, někdy míň. A sem bych doporučoval umisťovat peníze v případě, že ty prostředky budu potřebovat skutečně za desítky let nebo minimálně 10, 15, 20 let, protože v těch ekonomických cyklech většinou, když je propad, tak samozřejmě zase po nějaké době nastane růst. Respektive v nějakém cyklu, 10-12 letém cyklu, vždycky ty akciový podílový fondy byly v zisku. Takže to určuje právě tu délku té investice. Kdybych do akciových podílových fondů investoval třeba na 5 let, protože mám vidinu nějakých větších výnosů, tak zde je opravdu potom to riziko, že můžu ty peníze potřebovat právě v okamžik, kdy je ekonomická recese, kdy je propad.
0: A to dokonce, i když je ten propad tak razantní, jako byl černý pátek, tuším, nebo jak to bylo na Wall Street na konci 20. let, nebo třeba v roce 2008 hypoteční trh a velká recese v Evropě, že dejme tomu, že mám akcie v nějakém podniku, bance, která to jednoduše nedá.
1: Ano, to se právě jako může stát a je pravda, že třeba ta nejbližší recese, jak jste zmínil rok 2008-2009, tak tam samozřejmě propad akcí v některých případech mohl být třeba i víc než 50%. Takže ale to ukazuje, že v krátkodobém horizontu bych právě volil jiné podílové fondy nebo nemovitostní podílový fond nebo jiné než třeba akciové. Ale v dlouhodobém horizontu zase od roku 2013 ten růst byl zase tak významný, že kdo ty peníze nepotřeboval v roce 2008-2009 a mohli je tam právě nechat delší dobu, tak naopak si myslím, že byl velmi spokojený, protože ten výnos samozřejmě průměrně je třeba i víc než 8%.
0: A člověk se ale třeba klade otázku taky, když tomu nerozumí a říká si, jenom ví, že je potřeba něco dělat, pokud to je jenom trochu možné a nějakým způsobem spořit třeba na stáří, anebo že ve stáří potom ty peníze naspořené člověk dá někomu jinému nebo na dobrou věc, to už je vlastně na nás, ale jako člověk uvažuje, jako jestli když tam posílám prostě pár tisíc měsíčně, jestli to vlastně dává smysl, když se to spočítám za nějakých 20-30 let třeba, já už ne, už jsem starší, ale někdo třeba mladší, jo, a řekne si, no tak když se tam tak asi nastřádá, něco to vydělá samozřejmě, ale určitě to nebude jako o řády, že jo, a peníze ztrácí hodnotu, tak jestli to vlastně jako dává smysl, tak se na to ptám, jako kolik si myslíte, že by těch 60-65 letech, aby to nějak mělo smysl třeba v dnešní době, teď v nějakém horizontu pár let, kolik by tam tak mělo být?
1: Tak ta matematika není složitá a je pravda, že spousta klientů si to úplně neuvědomuje, ale celkem jednoduché pravidlo, jestliže chci rentu k důchodu v částce například 4 000 korun, musím mít rezervu 1 milion. A to je, a mám na mysli, že ty 4 000 korun právě můžu dostávat minimálně 20 let. Takže pokud vytvořím milion a budu očekávat rentu vyšší nebo ten příspěvek k důchodu vyšší než 4 000, tak to samozřejmě možné taky bude, ale potom se zkracuje ta doba, po kterou tu rentu budu dostávat. Jo, takže tím se dostáváme k tomu, že pokud někdo si řekne, já k důchodu budu potřebovat 10 000 rentu, tak víme, že potřebujeme 2,5 milionu do toho důchodu vytvořit.
0: Což znamená, vy máte určitě v hlavě, jste mnohem víc početně zdatný než já, že dejme tomu, je mi 30 let, mě ne, ale někomu, takže vím, že mám před sebou 35 let plus minus jako aktivního jaksi života, ve smyslu ekonomického do důchodu, řekněme, tak abych mohl mít 10 000 korun měsíčně za 35 let. Aha, to je matematika. Tak kolik plus minus já musím měsíčně posílat vlastně? To je, ale nemusíte to tak říkat, jenom... Vlastně to je, já to možná řeknu jinak. Je to pouze tak, nebo určitě to není pouze tak, že bych si vydělil, dejme tomu, kdyby jste říkal 10 tisíc měsíčně, 2,5 milionu tam mít, že jo, tak vydělit se 2,5 milionu jako 35 lety po měsících, že tak to je jako jednoduchá operace, ale ono to tak samozřejmě není, protože bys to měl nějak zhodnocovat, jo. Taková to průměrné zhodnocení třeba, to je zhruba tak asi, třeba v tomto horizontu 30 let například, 35 je zhruba tak kolik?
1: Podívejte, tak určitě by záleželo, kam právě ty peníze budeme umisťovat, kolik těch různých aktiv jakoby zvolíme, ale myslím si, že bez problému můžeme počítat nějaké průměrné zhodnocení kolem 5-6%, když budeme vybírat nějaká vyvážená aktiva a tím třeba do nich může spadat i třeba právě nemovitosti, nemovitostní fondy a tak dále, tak potom právě ta síla v té době, jak zmiňujete, je právě v tom složeném úročení. To znamená, jestliže budu tvořit rezervu a mám do důchodu 10 let, tak tam ten potenciál a tu výhodu toho složeného úročení až tolik nepocítím, takže samozřejmě úroky z úroku mi něco vydělají, ale pokud se bavíme s klienty a máme čas minimálně 20 let, tak tam skutečně není vůbec překážkou, že z vlastních zdrojů, z celého toho objemu peněz, stačí, když vložím třeba jenom třetinu a dvě třetiny mi skutečně vydělá ten výnos. Takže ta délka, a proto také se vracím k tomu dotazu, že kdy začít spořit. Opravdu, jestli na to mám 30-40 let a jsem mladý ještě, tak je to úplně největší výhoda a úplně jako nejšťastnější doba začít na něco takového myslet. Jo? Mm-hmm. Protože ty úroky z úroků opravdu dělají potom většinu z toho objemu té renty.
0: Mm-hmm. To znamená, když mám před sebou 10 let, tak je to v podstatě způsob, jak aspoň moc neznehodnocovat ty peníze.
1: Přesně.
0: Vzhledem k inflaci, jestliže mám 30 nebo 40 let, tak se může stát, že, jak jste vy říkal, že úvodní vstupy je třeba třetina oproti tomu, těm dvěma třetinám, které to nakonec vydělá.
1: Ano.
0: To je asi docela srozumitelné. A stále teda mimochodem přemýšlím, protože to je jako každý člověk asi musí přemýšlet i vzhledem ke svému věku, že tedy pokud v mém případě, dejme tomu, že bych nikdy nic takového nedělal a řekl se teďka musím začít a je mi 50 roků, tak mám za to, že skoro bych řekl, že je lépe vydat se cestou, co tady zmiňoval Jarda, to znamená nějakou alternativní a jenom připomenu, že to teda bylo, jestli člověk má nějaké ty peníze třeba, tak pořízení třeba té nemovitosti a pronájem a podobně, nebo něco jiného, co vlastně možná to zhodnocení má asi vyšší, ne?
2: Já bych ještě k tomu dodal, že vlastně i ten dům, my jsme to zmiňovali už v těch minulých dílech a tak jsme to pojali i my v rámci rodiny. Samotný ten dům je tou investicí, která se v čase zhodnocuje, protože samozřejmě my jsme ho na začátku nepořídili v tom stavu, v jakém je dneska. Takže my ho průběžně zhodnocujeme stejně jako další naší nemovitost, kde bydlíme. No a tím si myslím, že dosahujeme také toho růstu, prostě toho, co jsme si vlastně jako by naspořili, ale je to jako podobné, tak jako Pavel tady zmiňuje vlastně tu měsíční úložku, tak my tady zase máme nějakou měsíční nebo půlroční úložku v té práci, promítnuté prostě v té, je to přidaná hodnota té stavby, která průběžně teda roste a zhodnocuje se.
0: Mm-hmm. Tak jo, povídáme si o penězích, povídáme si o spoření, protože jakkoliv, jak už jsem na začátku zmiňoval, je to téma, které třeba si člověk říká, to vlastně není úplně slušné o tom mluvit, nebo to jsou takové ty věci skryté, nebo vlastně tam hrozí ten mamon a ne, že by nehrozil, hrozí neustále to, že člověk má pocit, že by měl vlastně spořit víc a víc a mít víc a víc. Proti tam tomu já osobně se trochu vyhraňuji a můj život je v tomto i trošku punkový, ale myslím, že to je důležité, ale zároveň je samozřejmě podstatné o tom mluvit, proto tady jsme, protože ty peníze můžou taky docela dobře sloužit, nemusí nebo nesmí být těmi pány. Tak teď pojďme si poslechnout a vnořit se do hudby, dnes jsme jenom v těch číslech a po písničce se zase ještě vrátíme k tomuto tématu.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

0: Chleba píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku,

0: peněz, důchodu a co s nimi. Povídáme si s finančním poradcem Pavlem Šalomonem a povídáme si taky s Jardou Vojtěchem, který se tady v Proglasu stará o finanční zdroje. Ten, kdo se ptá a zajímá se o to, samozřejmě taky je Jan Hanák. Když jsme se o tom bavili, Pavle, už dříve tady o tom tématu, jako co s penězmi, které třeba jsou trošku na zbyt, a bavili jsme se taky o něčem jako desátku, což je zajímavé, to když člověk řekne desátek, tak se řekne aha, tak to je něco, co nepatří to do středověku trošku a není to náhodou ta doba, kdy církev utlačovala nebo někdo jiný poddané tím, že vyžadovala desátek. Taky jsme se bavili o něčem, jako že je potřeba si prostě na některé věci zvyknout, jo? I v tom hospodaření s penězi. Já bych možná začal teda tím desátkem, protože vy jste, když jsme se o tom bavili před časem, vy jste řekl některé věci, které mně přišly jako velmi jako přesažné. Tak nám to otevřete, desátek. Co to je, co ti myslíte tím desátkem?
1: Tak desátek už z významu toho slova. V podstatě je to z veškerých příjmů, které k nám do domácnosti přitečou, tak v podstatě i hned vyčleníme 10%. A tyto peníze v podstatě máme připravený, zjednodušeně řečeno, pro boží dílo. Samozřejmě do toho spadá, ať už třeba nějaké sbírky v kostele, anebo různé charitativní činnosti a tak dál. Takže v podstatě smysl je, že podpořit boží dílo, a těch samozřejmě možností je spousta. Vnímám to v podstatě už v Biblii, se o tom, hlavně teda ve Starém zákoně se o tom samozřejmě hodně píše. Nicméně si myslím, že to je věc, kterou by měl samozřejmě zavést každý, a to samozřejmě z pohledu toho, pokud mám být příjemcem božího požehnání do všech těch činností, kterými nějaký peníze přináší, ale blížíme se také k době, kdy stát přestane, nebo už se na tom pracuje vlastně, že nebude církev vůbec podporovat, a myslím si, že o to víc peněz bude potřeba právě od nás, od věřících, aby jsme tu církev udrželi.
0: Mně to teda trošku přišlo, jste mluvil o tom božím požehnání, jak jsem si říkal, aha, máme tady obchodníka, který chce s Hospodinem obchodovat, já něco dám církvi a očekávám plnění, a tak to asi nemyslíte, ne?
1: Ne, tak samozřejmě obchodně ne, ale v Biblii se píše, že samozřejmě Pán požehná tomu, kdo myslí taky na právě na ten desátek.
0: Kdo je štědrý, ne?
1: Ano.
0: Já bych řekl, že to je, ano, to je důležité, určitě. Mně se tohleto líbí a mně přijde tady tenhle ten rozměr jako velmi důležitý, protože víckrát se člověk může potkat ve svém životě s lidmi, kteří to mají v hlavě docela srovnané, přesně vědí, jestli dluhopis, jestli nemovitost, jestli akcie, jestli co, jak kam dát. Ale mám pocit, že někdy jim to úplně jako zahrne nejenom mozek, ale i duši, a vlastně řeší jenom sebe nebo své nejbližší, jak se zajistit proti všemu, ale ono to nejde samozřejmě. A je to asi nesmysl takhle uvažovat, protože se můžou stát věci, kde mi jakékoliv plánování může být úplně ukradené v té chvíli. Jo. A přijde mi, že tenhle ten rozměr vlastně samozřejmý rozměr, ne že až budu mít teda dostatek navíc, tak já budu dávat na nějakou dobrou věc, jo. Ale už s tím počítat v tom jako základním jako té rozvaze, když si říkám, začínám spořit, tak měl bych tam pracovat taky s nějakou částkou, kterou prostě budu dávat dál někomu, kdo to potřebuje, kdo si v životě spořit nebude, protože jednoduše na to nikdy nedosáhne. Mně to přijde jako velmi důležité, tak jsem rád, že to říkáte.
1: No, jenom předám jednu takovou zajímavou zkušenost. Je to trošku paradoxní do té doby, než si to každý nevyzkouší sám. Je zajímavé, že jednodušší bylo zvyknout si na desátek z běžného platu. Takže v době, kdy jsem to zaváděl, tak už nepamatuju si přesně, ale měl jsem třeba 18 tisíc v zaměstnání, takže jsem v podstatě dával bokem 1800, ale teď si vemte, že horší situace, a přitom si člověk, než to nastane, říká, že naopak, když bych dostal nějaký dár, třeba 100 tisíc, nebo rodiče mi něco dají, tak si vemte, že najednou musíte dát bokem v podstatě pořád jenom 10%, ale najednou

0: je to 10 tisíc, těch 100 tisíc. Takže třeba konkrétně moje zkušenost právě byla v tom, že to bylo podstatně těžší, když člověk přišel k více penězům. Takže to
1: je
0: no
1: jenom,
0: že...
1: To je ten mamon právě. Ano, že člověk si říká, aha, já mám nějaké něco a ono to je vlastně hodně peněz.
0: Ano, takže ono to není jednodušší, že si člověk řekne, až budu vydělávat víc, tak nebudu mít problém si dát bokem nějaký peníze nebo dát ten desátek. Ale ono to tak úplně není. Hmm.
1: No mně přijde dobré, jako když uvažuji třeba sám o sobě, že mě třeba v mém trochu chaotickém uvažování o těchto věcech hodně pomáhá za prvé to, že si třeba zadám nějaký trvalý příkaz pravidelně na nějakou věc, kupříkladu mě třeba krom jiného, jako už kdysi dávno velmi, velmi zaujal projekt variací na adopci na dálku, protože je to velmi ekonomicky promyšlená věc, jako kdy se velmi efektivně využívají ty peníze, vlastně relativně hrozně málo za hodně dobrý výsledek v tom místě. Ale zároveň si myslím, že to asi každý má různě, jo? Že to někdy může být tak, že si to potřebuje říct prostě 10% a hotovo, jako se někam dá, anebo je to nárazové, ale časté. Jo, že prostě tady se objeví nějaká potřeba, tak člověk tu ruku má štědrou a pomůže tady, pomůže někde jinde, jo, ale myslím si, že teda, a to se možná na to vás chci zeptat obou, jo, je taky důležité být v tomto rozumný a rozlišovat, kam člověk dává, aby to bylo něco, co je skutečně pomocí. A teď nemluvím o podvodnících, ti samozřejmě taky existují. Jo? A mi padá, že o tom víme své, protože tolik různých telefonovátů z různých částí země s velmi, velmi hlubokými lidskými příběhy, které jsou ale vlastně podvody, tak těch máme jako hodně. Jo? A to člověk jako nechce být zneužíván. Ale samozřejmě pak tam rozlišovat, a to někdy tak je, že někdo to opravdu potřebuje a není to podvod, ale to je náš job, jo? Nás kněží třeba, jo? Hlavně. Ale jakoby stává se velmi často, že třeba někdo dělá nějakou charitu a je to dělané jako vlastně nechytře, jemně řečeno. Jo? A tam člověk by asi měl rozlišovat jako i racionálně, že tady ne a tady ano. Ne. Nebo vy to možná máte tak, že těch 10% dáváte prostě církvi a hotové, co s tím udělá, co chce, nebo to máte...
0: Tak to by bylo jednoduché, myslím. Ne. Snažím se samozřejmě taky nějakým způsobem vybírat. Samozřejmě část jde na podporu církve, ale myslím si, že by to bylo trošku, nebo ne trošku, ale velké zjednodušení vůbec hospodaření s těmi penězi. Snažím se samozřejmě také vybírat, dívat se, jaké projekty jsou, případně říkáte velmi dobře, že se samozřejmě těžko rozhoduje, když někoho potkám na ulici anebo mám řešit bezprostředně nějakou pomoc, tak samozřejmě se těžko zvažuje nebo rozhoduje, jestli to myslí upřímně ten dotyčný člověk nebo ne. Ale řekl bych, že s tím asi budeme bojovat pořád. Nicméně já vnímám, že ten desátek samozřejmě, že je důležité s tím, když to jsou v podstatě boží peníze, tak si myslím, že je velmi důležité zvažovat právě, do čeho ty peníze dávám. A krása je v tom, že každý člověk je úplně jiný a každý vidí ty priority úplně jiné. Takže jsou určitě projekty, do kterých já peníze třeba nedám nebo ani je nesledují, ale zase jiný člověk ano. Takže si myslím, že v tom je ta krása, že ta rozmanitost. Jo.
1: Děkuju za toto všechno. Já na závěr se vrátím k penězům, posledním jako takovým podtématem, které ale asi hodně lidem zní hlavou a vám taky, protože se tady koukám, že jste mi to psal i do mailu a mě to tady zní už od začátku. Co kryptoměny? Není to náhodou vlastně skvělá věc, sice strašně riziková, ale protože to jako mnohdy lítá ode zdi ke zdi, jo. Není to ale zajímavá komodita možná právě pro někoho mého věku, který ještě nezačal spořit a mohl by na tom vydělat. Prostě koupit nějaké bitcoiny nebo něco na ten způsob a během chvilky vydělat jako mnohonásobek.
0: Tak budu tady prezentovat svůj názor, ale já kryptoměny nevnímám negativně, takže to je asi taková zásadní věc. Nicméně já osobně v kryptoměnách nevidím aktivum, na kterém bych měl spekulovat. To znamená, že koupím si Bitcoin proto, abych za pár měsíců tam měl dvojnásobek peněz. To si myslím, že úplně jednak to tak není a teďka krátká historie nám ukazuje, že veškeré prognózy se nenaplnily, ale myslím si, že se dobře nazývá například Bitcoin nebo takové ty známé kryptoměny jako novodobá obdoba zlata. Myslím si, že to je opravdu skutečně nějaká hodnota nebo udržení hodnoty peněz a to si myslím, že ty kryptoměny splňují. Ale opravdu musí každý zvažovat a zase jednoznačně neznamená, že veškerý svý peníze utratím za kryptoměny. Je to určitě ne. Můj postoj k tomu je takový, že já v kryptoměnách mám opravdu nějaké malé procento prostředků, které mám k dispozici a vnímám to velmi dobře jako hodnotu, která není pod vlivem ekonomik jednotlivých států. Je decentralizovaná, to znamená, že je to přece jenom hodnota, která není ovlivňována například ekonomikou České republiky. V tom vidím výhodu. Samozřejmě jsou možnosti, mám k účtu kryptoměny třeba i možnost mít platební kartu a tak dále. Takže já osobně vnímám kryptoměnu jako zajímavou v podstatě další měnu. Já ji nedržím z důvodu, že očekávám, že tam budu mít nějaký zisk nebo že mi to zhodnotí, nebo že se mi peníze zhodnotí dvojnásobně. Takže určitě jde o přístup už potom každého jednotlivce, co od toho očekává, nebo proč tu kryptoměnu chce.
1: Čtu v tom správně, že to je trošku váš jako jemný anarchista, hezký, já se taky použiju za trošku anarchistu, že jako využíváte něco, na co fakt nemá vliv ani Česká národní banka, ani Evropská centrální banka, ani nikdo jiný. Prostě je to takový ten trošku vlastně občanský do jisté míry projekt, jako, nebo nějak komunitní, řekl bych. Je to tak? Je to tam?
0: No, asi určitě ano. Jo. Je to tak, jo. No, to už jsou takový témata samozřejmě, jak jo, moc ale jsme spokojeni jako s vedením, s ekonomikou a tak dál. Ale máte pravdu, je to v podstatě takový anarchistický přístup.
1: To velmi oceňuji. Děkuji mnohokrát. Povídali jsme si teď na stole je téma peníze a spoření a tak dál, s trochu s anarchistou, s člověkem, který považuje za naprosto důležité dávat dost podstatnou část svých peněz na dobrou věc prostě a nejenom si to nechává pro sebe, ale zároveň taky s finančním poradcem a majitelem firmy Denarius Gold Pavlem Šalomonem. Pavle, děkuji moc krát.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A povídali jsme si samozřejmě, sice malinko, ale přece jenom taky s Jaroslavem Vojtěchem, který přinese taky docela zajímavé vstupy, třeba i jaký pilíř může být trošku alternativní pro penzijní spoření, tedy Jaroslav Vojtěch, který se stará o finanční zdroje. Děkuji, Jardo.
2: Taky děkuji za přizvání.
1: Tedy o finanční zdroje tady v Rádiu Proglas. A ten, který se ptal a který je potěšený tím anarchistou, jsme na stejné vlně, to je výborné, je Jan Hanák, který se v této chvíli také loučí a přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.

V 1 hodinu ráno vás na Proglase zveme k poslechu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme variace na Paganiniho téma opus 35 sešit 1 od Johannese Bramse. Skladbu zahraje Olga Kern na klavír.

Slyšeli jste variace na Paganiniho téma Opus 35 sešit 1 od Johannese Bramse. Skladbu zahrála Olga Kern na klavír. Následuje Märchenbilder pro klavír a violu Opus 113 od Roberta Schumana. Skladbu zahrají Jan Pěruška na violu a František Kůda na klavír.

Právě dohrál Märchenbilder pro klavír a violu opus 113 od Roberta Schumana. Skladbu zahrál Jan Pěruška na violu a František Kůda na klavír. Následuje Scherzo a marš od Franze Lista. Skladbu zahraje Nikolaj Demidenko na klavír.

Slyšeli jste Skerco a marš od France Lista. Skladbu zahrál Nikolaj Demidenko na klavír. Následuje sonáta pro housle a klavír od Leoše Janáčka. Skladbu zahraje Josef Špaček na housle, doprovodí ho Miroslav Sekera na klavír.